0: D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se pouze jedním pruhem, je to bez kolony. A na Prachaticku zpomalte u Lenory. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
3: Beru si ho. Od Moniky Chmilové 6 minut po 2. hodině ve čtvrtek 1. října a startuje telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou, o nové CDčko, ne audioknihu, CDčko. Je na něm rozhlasový pořad, který v letech 1966 až 1968 moderovala legendární dvojice Suchý Šlitr a ten pořad se jmenoval Gramo Tingle Tangle. Tak volejte, tady jsou telefonní čísla, velmi zajímavá soutěž, cena, kterou hrajete 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl. Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Adam Ďurica ve vysílání čtvrtečního ročního radiožurnálu 10 minut po 2. hodině už telefonická soutěž. Zavolejte si o nové CDčko Gramo Tingle Tangle Suchý šlitr. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A jako první na lince Pavel. Pavle, zdravím vás, dobrý den.
4: Zdravím všechny, ano, u telefonu Pavel Janča, Zlín, Malenovice.
0: My vás zdravíme do Zlína. Jak se máte dneska v noci ve Zlíně?
4: No, tak dobře, no.
0: Tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži a pojďte si tu dnešní noc zpříjemnit z toho stupně dobře na výbornou noc. Tak Pavle, mám pro vás ukázku jedné legendární písně Šlitra a Suchého. Bude to zatím pouze jenom instrumentální ukázka. No a na vás bude, abyste mi řekl název toho songu. Nebojte, i potom po té ukázce pro vás budu mít i tři možnosti, kdyby náhodou to jste nevěděl. Tak tohle je tedy zatím pouze ta instrumentální ukázka písně.

0: Tak a my hledáme ten text, respektive název této skladby. Pavle, věděl byste?
1: Teď mi to nenaskočí, já to znám, ale nenaskočí.
0: Tak dáme ty tři možnosti. Za A je to Babeta, za B kočka leze dírou, za C trezor.
1: Babeta.
0: Ano.

0: Babeta, to je tedy ta správná odpověď, kterou jsem chtěl v dnešní soutěži, telefonické soutěži nočního radiožurnálu. Tak Šlitr Suchý a jejich Gramo Tingle Tangle váš, budete poslouchat vy?
1: Ano, budu poslouchat já, ano.
0: Pavle, moc vás zdravím do Zlína, zůstaňte mi ještě na telefonu a přeju hezký ano. Čtvrtek. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, teď už další hudba, bude to Tom Petty, no a ještě doplním, že o Gramo Tingle Tangle, legendární rozhlasový pořad Suchého a Šlitra, budete soutěžit zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, a to v čase po 14:15. Existují problémy, které starostové nemohou změnit, ani kdyby se rozkrájeli. Jedním z nich je obchod s chudobou. Ať komunální volby v obcích s vyloučenými lokalitami vyhraje kdokoliv, na kšeftování s nájmy pro chudé nemá přímý vliv. Typickým příkladem je Rovná na Sokolovsku, kterou postavili komunisté jako socialistický experiment uprostřed Slavkovského lesa. V ukázkové obci měli bydlet 3000 lidí. Dneska jich tam bydlí 300. K volbám chodí zhruba stovkám a letos mají na výběr jedinou kandidátku.
1: Stojím před panelákem, kterému se říká Barevnej. Tady bydlí zhruba 100 lidí, ale nikdo z nich není volič, nemá tady trvalé bydliště. Rozmácené sklo ve dveřích, nefunkční výtah. Voda tady teče jenom studená, a to i v zimě. A nájmy jsou tu luxusní.
2: Dobrý den. Můžu se podívat?
3: Dobrý den. Pojďte se podívat. Všude plíseň. Všude, lína nejsou dobrý, dveře vám nedá a za to chtějí 13-14 tisíc. Říká, když mu nezaplatíme, že nás vyhodí. Všechny byty jsou takhle, i ze zdola až nahoru. To my musíme si topit na elektriku.
4: Říkám, to jsou lidi z Prahy, kteří to tady skoupili a jenom to tady pronajímají a vtahají ze státu prachy.
1: Starosta Rovné Tomáš Vymr do čela obce nastoupil před 4 lety.
4: Protože tyhle lidi, že jo, co tady bydlejí, tak žijou z dávek a dostávají vlastně všechno, to jde vlastně tomu majiteli pronajmout.
1: Starosta je bývalý dlouholetý policista, což se tady hodí. Do obce sehnal asistenty prevence kriminality a prostranství sleduje kamerový systém.
4: Takhle, od té doby, co jsme udělali kamerový systém a zabezpečení, tak tady je prakticky nulová kriminalita.
1: Typickým rysem Rovné je socialistická architektura a předimenzované veřejné budovy. Kdy se to byla pošta, kino, různé služby a dokonce bazén. K tomu základní škola, odborné učiliště a státní statek.
5: Když tady byla práce, kravíny, všechno fungovalo, tady bylo lidí, jo, sranda, ale teď je to tady, tak, teď je to tady takový tuhý, no.
1: Penzista pokuřuje na sluníčku a popíjí pivo, které mu prodala Kristýna. Ta je naopak úplně nová. Přistěhovala se nedávno z Chomutova.
6: A líbí se mi tady, je to trošku zvláštnější obec, ale má to své kouzlo, si myslím.
7: Tady jsou stejní problémy jako kdekoliv jinde. Je to by vesnice jako každá druhá. Není drsná.
1: Zapojuje se do debaty mladý muž s dlouhými černými vlasy, jmenuje se Filip a vypadá jako kytarista z metalové kapely.
7: Snažíme se, vidíte sám okolo sebe, že to je posekaný, udržovaný, je to normální vesnice jako všechno možný, ve své podstatě jako město.
5: Kdyby se mi tu nelíbilo, tak jsem se odstěhoval, ale já zkrátka mám rád přírodu, chodím na houby, zahradu tady mám, já už bych jako do města nechtěl jít. Jako fajn říkám, kdyby tady... Tam ten panelák, jo, trošku nějak se uklidnil.
1: Starosta Tomáš Vymr se ale snaží ukázat i jinou Rovnou. Začíná prohlídkou kulturního sálu, kde někdy hrají kino, občas uspořádají koncert a jednou ročně rokový festival. Restaurace je ale přes léto zavřená.
4: Občané chodí pít na zahrádky a posezení na zahrádkách a do restaurace se tady chodí spíš v zimě. Podzim, zima, jaro.
1: Život ve vesnici uprostřed Slavkovského lesa není snadný a na obchod s chudobou je starosta krátký. Jeho dlouholetým plánem je aspoň změnit špatnou pověst obce.
4: Když budeme dělat kulturu, budeme se snažit tady prostě lidi, aby se sem nebáli jezdit, tak já si myslím, že by to časem možná šlo. Ale je to složitý.
1: Zrovna na Sokolovsku Lubomír Smatana. Radiožurnál.
0: A k našemu předvolebnímu vysílání ještě jedna informace. V Radiožurnálu a na Českém rozhlase Plus jsme na dnešní podvečer chystali další předvolební debatu. Tentokrát to mělo být v Adršpachu. 3 kandidující subjekty ale účast odmítli, 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili jenom zástupci poloviny kandidujících uskupení. No a proto jsme se rozhodli tuhle debatu zrušit. Děkujeme za pochopení. Zpravodajský a předvolební servis najdete ale i dál na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: 2 hodiny 30 minut. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
1: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí resortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. O výhodných smlouvách rozhodl bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. Zjištění označil minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ano, za mimořádně závažná. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahua. Izrael tak reaguje na včerejší incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai. Jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Se strojem chtěl havarovat. Neštěstí zabránili cestující, kterým se útočníka podařilo spacifikovat. Boeing 737 nouzově přistál v Saúdské Arábii. Útočníka zadrželi saúdsko-arabské úřady a případ vyšetřují. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec. A začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. Liberci a Jablonci nad Nisou až do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem. Přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravená i výstava fotografií z olympiády v Miláně anebo plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924.
2: Sport.
1: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atlética Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená dálnice u Frýdku Místkou a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. Pravým pruhem projedete plynule. A pracuje se teď i na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A na nehodu pozor u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce a pohybem lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou důležitou zprávu by měl tenhle dokument předat? I o tom budeme mluvit v dnešní Vinohradské 12. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu nabízíme v předpremiéře a to už za hodinu v našem vysílání. No a o českých dokumentech, o těch aktuálních, budeme mluvit i za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: We'll be right back.

0: Tři čtvrtě na tři, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity, i přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Hlubojacky. Ten v kinech vidělo za první promítací týden přes 5 000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout. A byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepší.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No, já jsem to takovej sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
6: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
7: Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 60. bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Loufanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
4: Poslanci by měli dnes hlasovat o nedůvěře vládě. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ani ve středu se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze bude pokračovat dnes. Včerejší jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
5: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je 5 stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech 5 stran recyklují úplně stejná témata.
4: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlas. Přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců, říká Samuel Volpe z Pirátů.
6: I ty samotní koaliční poslanci by měli být prostě znechucení z toho, jak vláda přistupuje k mnoha otázkám, jak se například šetří. My v dnešní době bychom do obrany měli investovat mnohem větší částky, než investujeme.
4: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO čelí hlasování o nedůvěře už podruhé za 8 měsíců. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
7: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
8: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
9: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
8: Se státem chtějí organizace ještě jednat. Jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Ve 54. minutě dal jediný gol zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté druhé místo za Portugalskem. A dospělý reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebních dokumentů připojil k národnímu týmu.
10: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct, to jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu, znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně, mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
4: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na D5 za Berounem. Dálnice D48 je opět průjezdná u Frýdku Místku směrem na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Na místě pokračuje vyšetřování, už je to ale průjezdné jedním pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a v pravém pruhu je plynulý provoz. A následky nehody překážejí u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar auto srazilo srnu. Očekávejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
3: A je 1. října, 6 minut po 3. hodině, dobré čtvrteční ráno přejeme. Užitečné informace, které se můžou hodit i vám, výplata superdávky se ode dneška mění. Nový výpočet se dotkne rodičů, samoživitelů nebo třeba dávky na bydlení. Jak na novinky reagují neziskové organizace, které s lidmi v nouzi pracují přímo v terénu? I to uslyšíte ještě před 15:45. Dobré jitro.
0: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Teď velmi důležité informace, které se možná týkají i vás. Superdávku po 2 měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů. A výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností totiž budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám mizí z té dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 000 samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.

město.

0: Radiožurnál posloucháte ve čtvrtek nad ránem. Dobré jitro. Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nevídají jenom na stadionech nebo na stupních vítězů, ale pravidelně taky v Lánech na Kladensku, a to u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Houška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jenom čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejet, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
3: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman, oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
4: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
3: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
5: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Nový Krpálek a to, tak já jen tady vidím rád.
3: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna, Radiožurnál.

0: Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů Zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, půl čtvrté. A zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Od dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzinu Natural se tak dnes smí prodávat nejvíce za 46 korun 14 haléřů za litr, nafty za 48 korun na 72 haléře. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda také snížila spotřební daně na naftu a zastropovala marže pumpařů. Agentura Czech Tourism od dneška přišla z ministerstva pro místní rozvoj pod resort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové. Rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995. Tehdy jí bylo 18 let. A Tokijskou univerzitu poprvé v historii povede žena. Instituce si od zvolení Yuko Fujigakiové podle agentury AFP slibuje podpoření rovnosti pohlaví v akademickém světě. Nová rektorka doufá, že její zvolení vyšle silný signál i dalším ženám a pozbudí je v akademické kariéře po celém světě.
0: Sport.
3: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vuelte. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 za Berounem a uzavírka v Ohrazenicích u Turnova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D48 už je po nehodě u Frýdku místku uklizeno, na 47. kilometru bylo převrácené osobní auto a dálnice byla několik hodin uzavřená a teď už se opět jezdí kolem bez omezení. A v Ohrazenicích na Semilsku je od dneška uzavřený sjezd ze silnice 10 na silnici 35 od Turnova směrem na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu 67 a zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
7: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
8: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a velký
9: bratra, který je závislý na alkoholu.
10: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
11: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
5: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října. Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
12: Děkuji moc za pozvání.
5: Časosběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
12: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
5: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojoval o tu nominaci?

0: všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
1: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato, co ten název vůbec znamená?
0: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející, poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant o holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici a k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat?
1: Takže to je metaforický příměr.
0: Tak.
1: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
2: Co, káva je dobrá? Chce cukr trochu?
1: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časozběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
2: Já jsem koštěl.
1: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
3: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
0: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
1: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
0: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho příběhu, ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
1: Ona si to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
0: Ona je autorkou řady záběrů, ona
1: ne všech, ještě,
0: ne všech, ne všech, není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu, to znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
1: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
0: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně zpětně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
1: No tak naopak ona chce ukázat,

0: ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
1: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
0: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
1: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědomněji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
0: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. A tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
1: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme, že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
0: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
1: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně si jako ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
0: No ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
2: Tak člověk je nějakým způsobem podle mě přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
0: proto prožívat. Taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
2: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů, že vlastně...
0: A je v tom něčem inovátorská? Kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité?
1: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zase nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit pět dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil, tady to funguje proto, že to je na míru holubům.
0: Mělo smysl i celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou, a pak ty eseistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
1: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává, to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
0: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakala, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
2: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
0: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
2: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v bráchovi děje, a ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
0: Patří to do toho vlastně dokumentu touhletou měrou?
1: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce, takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a ten film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
0: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu. Paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
1: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně 2. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové, nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
0: i hrané v české filmy ze současnosti. Však loni nebo předloni byla premiéra Zápisníku alkoholičky například.
1: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného Oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný Zápisník alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně po úsměvech s smutných mužů přišel zápisník alkoholičky. V dokumentárních vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ano. ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když ano. tam jde asi i o trochu jiné.
0: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často ano, ano. jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
1: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
0: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
1: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrit se za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
0: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty? Ano. Představovat ho, ukazovat ho?
1: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit, co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální kinematografii.
0: Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
1: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlenný u dokumentárních filmů a Best International, čili ta mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou ano. těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
0: Pan Nikdo taky ne. Který byl částečně...
1: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za Česko minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
0: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
1: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
0: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
1: Ještě nejsem, kým chci být.
0: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským
1: ano.
0: způsobem.
1: Formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní ano. přesah.
0: Včetně nebo třeba vln.
1: Vlny, rok 1968, zátopek a podobně.
0: Tak teď dokumenty
1: dva. Teď dva dokumenty. Dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
0: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
1: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké. v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
0: Z Berlinálu už má ocenění, že?
1: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok, ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
0: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapeni. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
1: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se optal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme a jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu, i rozhlas.cz, všude tam jsme a to každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: příští rok vystoupí na festivalu v Hradci Králové na Rock for People. Tohle byla v Radiožurnálu pro vás skupina Blink 182. Dobré ráno ve 4 hodiny. Teď zprávy s Monikou Chmelovou.
1: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Při střelbě neznámých útočníků na autobus v západní Sýrii zemřelo 7 lidí. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
3: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
1: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
4: Pro mě platí a říkám to dlouho, že není možné a nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
1: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit. Jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí. 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím. Ty oni ale neprojevili zájem.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a v tabulce skončí druzí. A zástupci klubů hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí Tipsport extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
5: Představitelé 9násobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 za Poděbrady i na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a pravým pruhem ale projedete plynule. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se teď pouze jedním pruhem, i tam je to bez kolony. A na D35 počítejte s omezením před Olomoucí ve směru od Lipníku. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 279 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 14 až 9 stupňů, tam, kde se už uklidnil vítr až na 5. Během dne čekáme jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: A otevíráte s námi nový den a taky nový měsíc. Je čtvrtek, ano, v kalendáři už je 1. říjnový den. 5,5 minuty po 16:00 na úvod nové hodiny a taky na úvod nového měsíce zpěvačka Zas. Dobré jitro.

0: Společnost Baťa oznámila, že po 56 letech ukončí provoz obuvnické továrny v Dolní Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Jde o jedinou továrnu, kterou má Baťa ve střední Evropě. Pro místní tak končí kus obecní historie.
1: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku.
2: 70-letá paní Františka vzpomíná na svá pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí.
1: Já jsem byla napřed na šicí dílně, tam jsem lepila. Potom jsem byla u krabic, jak je balení. Tam jsme skládali ručně krabice nebo lepili. No, tak bude to náročné pro ty lidi zhánět si, kdo už je starší před tím důchodem nebo tak.
3: Veliký zásah tady, kolik roku to tady bylo. Tam je hodně ženský, tady mají děcka, chodí do školy. A některé ženské už mají asi před důchodem a tak to ještě je těžší. Bude to pro ně asi těžké.
2: Doplňuje Františku paní Anna. V Dolním Němčí se vyrábí boty už od roku 1970. V současnosti jde o poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě. Příští rok by měl ale kompletně ukončit provoz. Pokračuje starosta obce František Hajdůch.
4: Tak ve své době, ještě před převratem, firma zaměstnávala cirka 500 zaměstnanců a postupem se to po odkoupení firmou Baťa v roce 1992 se začal počet měnit. Vím, že několik vln bylo, kdy bylo nutné znižit stavy třeba o 50 do 70 lidí. Dneska to skončilo na cílovém stavu kolem 90 pracovníků.
2: K ukončení provozu se vyjádřil mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
5: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně. Těm, jejichž pracovní místa v jednotlivých fázích zaniknou, pochopitelně poskytne maximální pomoc při hledání dalšího profesního uplatnění.
2: Krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně už situaci řeší. Podle jeho ředitelky Miriam Majdyšové bude cílem najít lidem práci ještě dříve, než opustí současné zaměstnání. Z Dolního Němčína Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Dobré čtvrteční ráno přejeme, za chvíli bude 16:30. Čeští školáci se posledních několik dní můžou hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouším, jaký je stav bez tíže během parabolického letu ve speciálně upraveném letadle.
1: Ne, to je úplně crazy, že malý pohyb a jsi absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku jsme teď blbě, při těch, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Proletěme vždycky různý okamžiky života i očima, takže neskutečný.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi, taková ta etapa osobní pohovory, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Oproti loňskému ročníku musí zájemci podle Terezy Kubicové absolvovat taky vědomostní test.
4: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Naučit se naspaměť, naučit se všechny obrázky, všechny informace a podobně. A pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz.
2: Nestačí tedy jen nadšení pro vesmír. Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad jakoby úrovní, nad průměrem. Musí být perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Aktuálně máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, což je možná asi ten největší faktor, který nás naplňuje optimismem, a to je to, že opravdu jsou děti a žáci ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí, což myslím si by mělo být i relativně motivující pro další potenciální zájemce, kteří teprve uvažují nad tím, že by se zaregistrovali, tak opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí, které právě přesně nemohou se do Zero G zapojit, protože jim ještě nebylo dostatečně 13 let. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu, kdy mohou děti odesílat svoje díla a potom odborná umělecká porota posoudí, která díla s Alešem Svobodou nahoru poletí.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: 4 hodiny 30 minut. A ještě jednou Monika Chmilová a zprávy.
3: Izraelská armáda ve středu v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s ozbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Ode dneška povede úřad pro zahraniční styky a informace Miroslav Toman. V jeho čele vystřídá Vladimíra Posoldu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Toman ve zpravodajských službách pracuje od roku 1991. Sloužil v bezpečnostní informační službě i na vysokých postech právě v civilní rozvědce, kterou bude od dneška řídit. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. A na letiště Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates se vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
0: Sport.
3: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále Evropského poháru. V odvetě druhého předkola zvítězily na hřišti rumunského Farulu 4-0. Před týdnem doma zvítězily 4-1. Odvetu s norským Rosenborgem naopak nezvládly fotbalistky Liberce. Ty prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudržely náskok po úvodní výhře 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 za Poděbrady i na D6 před Velkou Dobrou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je plynulý provoz. Na D6 z Karlových Varů do Prahy počítejte se zúžením na Kladensku. Za Lány na 19. kilometru je kvůli opravě mostu převedený provoz do protisměru, projíždí se pouze jedním pruhem. A na Blanensku se připravte ode dneška na komplikace u Kunštátu. Na silnici 19 do Sebranic se kvůli práci na vozovce má projíždět až do konce října Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polujasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: A je to první říjnový noční Radiožurnál, tak dobré jitro, 4 minuty po půl páté.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Sheeran ve vysílání Radiožurnálu 4 minuty a bude 3:45. Dobré čtvrteční ráno, je 1. října. 8 dnů zbývá do komunálních a senátních voleb. Přípravy sledujeme i v našem vysílání, ale některé plány musíme změnit. Na dnešek jsme pro vás chystali předvolební debatu v Adršpachu. 3 kandidující subjekty ale účast odmítly a 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili jenom zástupci poloviny kandidujících uskupení, no a proto jsme tuhle debatu museli zrušit. Zpravodajský předvolební servis ale pokračuje, třeba i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Podívejte se. Dobré jitro, teď taky s Filem Kolincem.

0: Kubrakín v dozvuku ve vysílání radiožurnálu 11 minut nás dělí od 5. hodiny. Dobré čtvrteční ráno, po 5. už Petr Král ve vysílání ranního radiožurnálu a do 5. ještě jedno téma. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova se vždycky na přelomu září a října ozývá vrčení dronů. Různé typy těchto zařízení i obranu proti nim tam testuje česká armáda, a to při mezinárodním experimentálním cvičení Drone Shield.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, přibližně ze 100 metrů, ale pojistíme to ještě s zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury státu, samozřejmě pro armádní účely k ochraně našich jednotek, případně samozřejmě při působení v rámci ozbrojeného konfliktu.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA.
4: Oni nám pomáhají s i vyhodnocením. Toto je velice přínosné, protože samozřejmě i my jako armáda České republiky jezdíme do zahraničí na takovéto podobné akce.
1: Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji, upřesňuje ředitel sekce rozvoje sil Ministerstva obrany Petr Milčický.
5: Tam se to posunulo o řád nahoru, to znamená, už přicházejí firmy, které mají řešení založené pouze na optickém navádění, které umožňuje autonomii toho systému a působení i v prostředí, kde elektronický boj zahltí všechny komunikační linky.
1: Část cvičení Drone Shield se uskutečnila minulý týden v Lipníku nad Bečvou. Tam se experimenty nezaměřily na drony, ale na bezosádkové pozemní systémy, robotiku a autonomní technologie. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Autoservis představuje
1: CD Gramo Tingle Tangle.
2: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
1: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
2: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
1: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dobré ráno v 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda obnovila regulaci cen paliv, platí ode dneška minimálně do konce měsíce. Na Ukrajině začínají pravidelné odstávky proudu. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci o evropský šampionát Bulharsko 1-0 a bude slunečno odpoledne, přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
4: Vláda proto taky snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet taky zastropoval marži obchodníků na 2,5 korunách za litr paliva. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupovali taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, taky příchod chladného počasí a začátek topné sezóny.
7: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Krajský katastrální úřad ode dneška zavírá svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okrese. Krajský katastrální úřad ale upozorňuje, že lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
5: Sport.
4: Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce skončí druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení dokumentů připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu trenéra Santiho Denii dobře zapadne.
8: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
4: Češi zítra odletí do Španělska, kde budou hrát v sobotu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D6 za Kněževsí a nehoda na D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů nebezpečná situace za Kněževsí. Na kilometru 57,5 leží na vozovce sražené divoké prase.
10: V levém pruhu rovno uprostřed je velikánský divočák sražený. Není to moc dobré vidět, je tam tma.
9: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy máme hlášenou nehodu za Mladou Boleslaví. Na 41. kilometru budou u ní zřejmě zasahovat záchranáři. Počítejte proto s omezením a možným zdržením. U Hodonína pozor na nehodu na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U Rohatce auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, je 1. října, ještě 3 měsíce budeme psát letopočet 2026, no a za měsíc budeme mít přezuto na zimní a Vánoce budou o něco dřív. Tak ať se daří, dobré ráno.

0: Dobré ráno, 5 hodin 8 minut k tomu čtvrtek, den, kdy začínají platit státem regulované ceny pohonných hmot, mělo by být tedy patrné už na informačních totemech u čerpacích stanic, tak schválně až kolem některé pojedete, tak se podívejte, jak to dopadlo v praxi. Ranní Radiožurnál se tomu bude věnovat stejně jako teď aktuálnímu tématu týkajícímu se menších nemocnic v Česku. Ty se bojí, že nebudou moc naplno využít drahé přístroje. Ministerstvo zdravotnictví chce část péče soustředit do vybraných specializovaných center. Tak například příbramská nemocnice by pak nemohla využít nového robota na onkologické operace a na další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Vaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedli například takzvané prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. S Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.

0: vámi ranní Radiožurnál, před námi aktuální zpravodajský přehled. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme za chvíli.
1: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
2: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
3: Se kterými slovy nesouhlasil?
2: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
1: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
2: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
3: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
1: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
3: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
1: Denně ve 14:15 odpoledne.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, ve 17:45. Aktuálně o tom, co se děje. Senát podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na úhradu škod, který způsobilo Rusko. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Úmluvu podle ministra zahraničí Petra Macinky podepsalo 31 států. Vláda ji předložila i přes nesouhlas koaličního hnutí SPD a ještě ji posoudí sněmovna. Právě dnes začíná takzvaný růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Podle Národního screeningového centra jich ale asi 40% na prohlídky nechodí. Víc si povíme po 17:30.
4: Překážka na D6 u Kněževsi a nehoda na D10 za Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary je pozor za exitem Kněževe z hoře Sedly na kilometru 57,5. Leží v levém pruhu sražený divočák, ve tmě je velmi špatně vidět. A na D10 z Turnova na Prahu za Mladou Boleslaví opatrně těsně před exitem 41 bez Děčín. Havarovalo tam nákladní vozidlo, skončilo převrácené mimo dálnici, dojíždějí hasiči, už začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes bude místy ještě tepleji než včera, někde se ale rozfouká velmi silný vítr. Čekáme jasné až polojasné nebe. Během odpoledne pak bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě bude zase tepleji až kolem 20 stupňů. A hlavně v pásu od jižní Moravy přes Českomoravskou vrchovinu až po Frýdlantský výběžek bude foukat silnější vítr s nárazy mezi 55 a 70 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout. Krásný čtvrtek.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: máme ranní Radiožurnál 5.21. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Evropském šampionátu v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 v utkání základní skupiny nad Bulharskem. Lvíčata mají jistotu druhého místa, které znamená postup do baráže. Trenér týmu Michal Bílek.
1: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme viděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je obrovská radost, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom.
2: O radost nejen trenéra Bílka, ale celého týmu i s fanoušky českých fotbalistů do 21 let se na začátku druhého poločasu postaral kanonýr Lukáš Mašek, který přesně zamířil po krásné přihrávce Pavla Kačora.
3: Byla to fantastická přihrávka, takže už vlastně šlo jenom o načasování, aby to nebyl offside, a pak už mi křižoval v obránce, takže jsem zvolil dobrou ránu na zadní tyč.
2: Příchod Kačora na hřiště měl pro obraz hry českého týmu po změně stran zásadní vliv. Výkon 20-letého záložníka Slávie chválil i trenér Bílek.
1: Pavel tady to splnil do puntíku. Nejenom, že nabíhal, ale byl silný s míčem. Určitě splnil to, co jsme od něj chtěli.
2: Jeden ze strojců vítězství si ale po zápasovou radost se svými spoluhráči užít nemohl. V závěrečných minutách se totiž řítil sám na branku, přišlo podražení od bulharského stopera Pavlova a Kačor opouštěl hřiště na nosítkách.
1: Má problémy s ramenem a jel do nemocnice, jinak pravděpodobně nevypadá to dobře.
2: Odhadoval se smutným hlasem na pozápasové tiskové konferenci trenér Bílek a také Lukáš Mašek měl jasno, jak se k této nepříjemné situaci kabina postaví.
3: Mu přeju, ať to není nic vážného. Gól jsem dal sice já, ale polovina gólu jde dneska za ním a asi za ním pojedem.
2: Česká fotbalová Lvíčata prostě ukázala, že nejsou dobrá parta pouze na hřišti, ale i mimo travnatý pažit. Vážnost zranění Pavla Kačora se teprve ukáže. Je ale možné, že v listopadové baráži bude národnímu týmu do 21 let chybět. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 60 bývá čas na bilancování. Loufanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Loufanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. Další zprávy Tereza Tomášková.
4: Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Argentinský prezident Javier Milei se ve Francii setká s prezidentem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentiny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru, které má přilákat evropské investory do jeho země. Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín. Dnes už po desáté. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun.
2: Sport.
4: Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D6 za Kněževsí a nehoda na D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary obezřetně za sjezdem na Kněževes na kilometru 57,5 leží v levém pruhu sražený divočák, ve tmě je špatně vidět. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Mladé Boleslavy je v dlouhodobém omezení mezi exity 46 Kosmonosy a 41 Bezděčín, navíc noční zúžení do pravého pruhu a na jeho konci teď na 41. kilometru navíc zasahují hasiči. Převrátilo se tam nákladní vozidlo mimo komunikaci. Podle policie se projíždí přes stavbu, čekejte kolonu už od sjezdu 44 Boleslav Centrum a zdržení 20 minut narůstá. Na silnici 18 s Příbrami na Rožmitál za Bohutínem opatrně u odbočky na Lás hlášená čerstvě nehoda, míří tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je aktuálně jasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě je mraku o trochu víc, tam je až polojasno. Teploty jsou opět ve velkých rozdílech. Pohybujeme se v rozmezí od -5 na Kvildě Perle na Šumavě až po téměř 18 stupňů ve Frýdlantu nebo v Hejnicích, kde jsou tak vysoké teploty kvůli silnému jihovýchodnímu větru. Ten bude právě ve Frýdlantském výběžku, ale i na Českomoravské vrchovině a částečně i na jižní Moravě foukat ještě i dnes. Jeho nárazy mohou dosahovat až 70 km v hodině. Odpoledne ale a večer bude vítr slábnout. Jinde povane jen slabý nebo mírný vítr. Počasí bude stále slunečné, jasné až polojasné nebe, doplní teploty mezi 20 a 25 stupni. Na horách od 16 po 20 stupňů, nejtepleji bude na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím začal další měsíc, je to říjen a je to říjen, který je růžový a k němu patří také jedna číslovka, sice 45. 45 let, právě od tohoto věku by měly ženy začít chodit každé 2 roky na mamograf. Ne všechny, ale na tuto možnost prevence rakoviny prsu slyší. Lékaři na to upozorní právě u příležitosti osvětové kampaně nazvané Růžový říjen a my jim dáme za chvíli prostor.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 50-letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
1: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory.
0: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
2: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
0: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
3: Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat.
2: Výborně.
0: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po dvou ze předu a z boku.
2: Je to všechno.
3: A chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
0: Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
4: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
0: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
4: Vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
0: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
4: My víme, že když to označí Ačkem, ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. V tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
0: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
4: Takže já doprovodím pacientku. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře, se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
5: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne.
0: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Tři čtvrtě na šest. Je 1. října, tak ode dneška znovu platí regulace cen pohonných hmot. Maximální ceny na každý den bude určovat ministerstvo financí. Za litr nafty dnes zaplatíme maximálně 48 korun a 72 haléřů, no a za benzín nejvýše 46,14. No a daňovou úlevu na pohonné hmoty ode dneška zavedlo také sousední Německo. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tam tak může zlevnit přepočtu až o 4 koruny. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich je v tělese bezmála stovka. Jubilejní sezóna rozhlasových symfoniků nabídne i mimořádné projekty, jako třeba koncert s kapelou Monkey Business.
7: Nehody na D10 u Boleslavy, taky na trase Příbram-Rožmitál. Na D10 se z Turnova na Prahu těsně před sjezdem na Bezděčín na kilometru 41 se nákladní vozidlo převrátilo mimo komunikaci. Je to v dlouhodobém omezení, kde je navíc noční zúžení jenom do pravého pruhu. Takže teď se tam jezdí přestavbou, kolona na 15 minut od sjezdu 46 Kosmonosy. Odtamtud se dá v osobním autě jet přes město a na dálnici zpátky za Bezděčínem. Na silnici 18 z Příbramy na Rožmitál za Bohutínem u odbočky na Lás se převrátilo osobní auto mimo komunikaci. Čekejte omezený průjezd. A uzavřená je silnice 648, stará cesta z Českého Těšína na Frýdek-Místek v Dolních Tošanovicích. Auto tam srazilo cyklistu, jeďte po dálnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Stále ještě platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která varuje před silným nárazovým větrem. Týká se Frýdlantského výběžku, kde budou nárazy o rychlosti až kolem 70 km v hodině. Se silným větrem se potkáte ale také na Českomoravské vrchově nebo i na jižní Moravě. V poledne ale výstraha meteorologů končí a během odpoledne už by se měl vítr utišit. Počasí ale bude stále ještě krásné, slunečné, s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Odpoledne bude nad naším územím od západu mraku přibývat a v noci už čekáme právě v západních Čechách zataženo. Zítra se tam též objeví i dešťové přehánky. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5.50. Pokud jste včera šli třeba kolem pevnosti Hanička v Orlických horách, tak jste to viděli na vlastní oči. Hasiči tam ve středu nacvičovali zásah u rozsáhlého požáru. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník i drony.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 kilometrů hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 kilometrů a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Radiožurnál.
4: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
5: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
4: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
5: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
4: 3x2tv.pamětnároda.cz
5: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
4: V sobotu od 21 hodin.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů Zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 6 hodin. S dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Poslanci by dnes mohli hlasovat o možném vyslovení nedůvěry vládě. Poprava Američanky, které soud na poslední chvíli zastavil vykonání trestu, nakonec bude, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. Po nehodě je kolona na dálnici D10 směrem na Prahu u Mladé Boleslavy. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o možném vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat už třetí den. Včera odpoledne už se dostali ke slovu i opoziční řečníci. Kritizují, že koalice nedodržela dohodu, aby se z projevy střídali vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel, a hlasovat se už podle něj dnes bude.
4: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
3: Opozice vládu kritizuje mimo jiné kvůli návrhu rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, který je podle opozičních poslanců příliš vysoký. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové. Rozhodl o tom nejvyšší americký soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzená k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy jí bylo 18 let. Má být vůbec první ženou popravenou v Tennessee za posledních 200 let. Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví 95. narozeniny. I v tomto věku přiznává, že neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který před 67 lety založil, objeví 8krát.
5: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
6: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. V nadcházející 68. sezóně divadla chystá dvě premiéry.
5: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
6: Vy jste rozparceloval Kytici.
5: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem podvrh, to není žádnej erben, to jsem udělal já.
6: K narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja, na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i výpravná publikace Jiří Suchý, kabaret v duši. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině si zajistila výhrou 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou pátou trefou v kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
8: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
7: Fotbalisté Bohemians postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dal Ladislav Krobot.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a taky na D11 za Poděbrady. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se kamiony řadí v pravém pruhu za sjezdem na Rosice od 180. kilometru. Kolem exitu 182 Popůvky krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady vzniká kolona z 36. kilometru. Je to teď až na 20 minut do omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká. Tam bylo noční zúžení do jednoho pruhu, už by mělo končit. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Mladé Boleslavy se v omezení za sjezdem 46 Kosmonosy kolona dala do pohybu. Zdržení už není dlouhé, jednak po noční uzavírce už je průjezdný i levý pruh, ten převedený do protisměru, a u nehody na 41. kilometru se kolem nákladního vozu převráceného mimo komunikaci taky projíždí. A na 49. pozor, kousek za Vizovicemi na Valašskou Polanku, leží tam sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Hezký den, milí posluchači, začíná říjen. A s ním také vysílání radiožurnálu Sport Svetu s Martinem Charvátem.
11: Krásné ráno.
10: My jsme teď, byť já nevím, jestli úplně jsme a priori hokejoví redaktoři, což asi nejsme, tak jsme koukali oba na výsledky NHL, už to zase začalo, tak kolik těch zápasů, jak to vypadá, Martine?
11: 3 zápasy. Z českého pohledu chceš začít velkým množstvím přídělů?
10: A tak pojďme na to, ať to máme za sebou.
11: Daniel Vladař byl u vstupu Philadelphia do nového ročníku. Philadelphia v pensylvánském derby prohrála s Pittsburghem, a to 0-7, co mě překvapilo. Daniel Vladař vlastně všechny ty góly dostal, on celou tu dobu byl v brance, že třeba po tom pátém, ten byl ještě ve druhé třetině, že si neřekl tak na úvod, mám tohle zapotřebí, vydržel tam do konce.
10: Možná jsou pověrčivý, že prostě dneska už to dám, první zápas sezony, musím to odchytat, jinak se mi něco stane, ale je pravda, že to je teda darda neuvěřitelná na začátek sezony.
11: Po sedmičce šťastné číslo je až 13, to nevím, jestli chtěl čekat na tak dlouho případně.
10: Ale ty si dobře řekl, že je to vlastně dost velký souboj, pensylvánské derby a hned takhle, protože Philadelphia v té minulé sezóně, to připomeňme, i díky Danielu Vladařovi došla do druhého kola playoff, myslím, že to byl dílčí úspěch, a teď, no, ale na druhou stranu, první vyhrání z kapsy vyhání, mě to takhle často nějak naskakuje. Pojďme dál, další výsledek, Toronto, New York Islanders 2-1, Ondřej Palát nebodoval, ale pak máme ještě jedno žilízko v ohni.
11: Pak tam máme ještě Martina Nečase, v minulé sezóně jeden z těch nejlepších českých hráčů co do kanadského bodování spolu s Davidem Pastrňákem. Colorado po dvou třetinách vede nad Los Angeles Kings 6-3, Martin Nečas 1 asistence. Tenhle zápas sleduje náš kolega Tomáš Borovec a budeme se právě s Tomášem Borovcem bavit podrobněji o tom, jak hrál Martin Nečas, až ten zápas logicky tedy skončí.
10: Ano, tak se s ním uslyšíme, máme spoustu dalších témat, poslouchejte nás, ať se vám hezky vstává. Dobrý den.
11: Krásný den.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Martin Charvát. I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 6 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Česká fotbalová reprezentace má za sebou volnější den po utkání s Anglií. Teď je před sebou také vlastně ještě 2 dny bez zápasu. A tak nějakým způsobem můžeme i lehce bilancovat dneska v desíce, to tak bude po 10. s Pavlem Horvátem po polovině toho říjnového srazu, jak to je?
1: No, vy budete mít zajímavého hosta brankáře. Přijde Mirko Vasič.
0: A to je pravda. A Pavel oslovil taky Tomáše Janotku. Ostatně my jsme ho chtěli na takovou tu klasickou čtvrteční jako hosta, ale má něco, takže nemůže dorazit, ale Pavlovi nahrál zvukové zprávy, tak věřím, že i k tomu tématu reprezentace přispěje zajímavě.
1: To jo, ale myslel jsem to trochu v nadsázce, protože to, že přijde brankář Mirko Vasič, není to nejpodstatnější. Podstatné je, že přijde Mirko Vasič, náš kolega do desítky, se kterým se budete podrobněji bavit. Možná spíše ve stylu té pondělní, přestože je čtvrtek, předpokládám.
0: Ano, budeme tam řešit určitě i to, že třeba Ryan Nadery je teď novým českým hráčem. Četl jsem, že po více než 16-70 letech je to první takový ten naturalizovaný český hráč, protože bývalo to asi kdysi, že snad i Pepi Bicán, jestli nebyl.
1: No tak on je rodák z Vídně, takže no. Tím pádem takže pro tu pozdější...
0: Nebylo to úplně obyčejné v posledních letech a jsme zvědaví na to, co předvede. Nicméně už tady máme fakt, že zahraniční trenér Santi Denia tedy zkousnul na úvod své cesty 2 porážky a tak nějak asi jde o to, aby mu hráči i věřili a věřili tomu procesu, byť se teda výsledkově nedaří.
1: No, je to tak, on španělský trenér stále zdůrazňuje, že jsou teprve Češi s ním na začátku cesty a hráči tomu procesu zkrátka musí věřit. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy a i tam bude poznávat Denia hráče, mezi kterými ho přesvědčil například Adam Hložek.
2: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, který jsem v životě trénoval.
3: Oceňuje Hložku v přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií a Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům. Bloučkem na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území, Karabec to má nabité na ránu. Gól!
4: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vycelý Hložek pálí.
5: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
3: Chválil fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Šulce proti favoritovi o 10.
6: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
3: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
6: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
3: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 18 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Bavili jsme se o hokejové NHL. Teď s Martinem Chavrátem můžeme přece jenom připomenout, že se hra je taky druhá nejvyšší soutěž v Česku a bývá často zajímavá i tím, že tam je spousta těch ještě možná nedávno extraligových účastníků, ale přece jenom ten, kterého bychom čekali na předněších příčkách, je teď na úplném chvostu.
1: Zlín. 5 zápasů za sebou bez bodu. Tentokrát zlínští bez ní rozjeli se ze svých domovů, protože Zlín hrál doma s Třebíčí a podlehlí 1-3. Z posledního místa tabulky se tak dostal jiný tým, který jsme také viděli v nejvyšší české soutěži, tedy Havířov. Má za sebou 2 výhry. Tentokrát Havířov zvítězil na Slavii 4-1, což pro havířovský tým může být poměrně dost cenné.
0: Ano, já jsem vlastně o tom mluvil, myslím, v úterý, že mají v spruhu i ve zkušených hráčech. Naposledy debutoval Ondřej Roman, kterého máme spojeného s Vítkovicemi. Hraje tam Martin Zaťovič, kapitán, 41 let, Matěj Stříteský a spousta dalších těch jmen, která by to mohla třeba štelovat, že po 4 letech hrají druhou nejvyšší soutěž, tak mě to jenom zaujalo, že jdou nahoru a asi ne náhodou.
1: Ale i jiné celky, které už jsme viděli v extralize, ne možná tak dlouhou dobu, ale zkrátka tam byly. Chomutov také se v úvozovkách možná trochu zvedá, protože tentokrát získal alespoň bod, když prohrál s Kolínem 2-3 po nájezdech. Další zápasy, Tábor zvítězil nad Sokolovem 2-0, Frýdek Místek prohrál s Litoměřicemi 2-4 a Jihlava podlehla pardubickému Bčku 1-2 v prodloužení. Ale jeden výsledek jsem nezmínil a ty víš, na co narážím.
0: Ano, a ten dost ovlivňuje taky pořadí v čele, protože Pardubice B po tom dvoubodovém vítězství přišli o čelo vzhledem k horšímu skóre oproti Vsetínu.
1: A Vsetín pokračuje v tom, že je v této sezóně po 8 zápasech, podobně jako v té nejvyšší soutěži Třinec, tak Vsetín je bez porážky. Tentokrát zvítězil za plný počet v Přerově 5-0 a může to odvést domů, kde to tentokrát možná bylo trochu fotbalové.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Naznačuje, že se na jedno středeční odpoledne Vsetín změnil z hokejového města na fotbalové.
1: Tamní klub totiž přivítal v třetím kole domácího poháru prvoligové Bohemians.
0: A co se týče toho duelu, valašský tým hrál proti soupeři z nejvyšší soutěže po 60 letech.
1: Ano, překvapit favorita nicméně nedokázal a prohrál nakonec jasně 0-5.
3: Kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík je v klubu od roku 2013 a zažil s ním cestu z krajského přeboru do třetí ligy. Pohárový zápas proti Bohemians Praha přesto jasně považuje za dosud největší v kariéře.
4: Můj stoprocentně, co se týče prostě zahrát si takhle proti v mužském fotbalu proti v podstatě první lize, kor Bohemka, jako myslím si, že to se nepoštěstí každému.
3: Vsetínskou prohru 0-5 sledoval zaplněný stadion. Přesné číslo návštěvnosti pořadatelé nezveřejnili. Pro valašské fotbalisty šlo o výjimečnou událost, protože ve městě dlouhodobě dominuje hokej. V něm získal Vsetín 6 titulů a v současnosti hraje na špici první ligy.
4: Já osobně nechodím na hokej, nesleduju hokej, ale je fakt, že to tak asi tady jako trošičku vnímáme. Jednak určitě, když se podíváte na nějakou ligovou návštěvnost, tady pohybujeme okolo nějakých, já nevím, 200, takže ten fotbal je tady fakt na nějaké druhé, možná třetí koleji za nějakými jinými sporty. Takže jako je to takové složitější, co se týče nějakého zázemí a tak dále. Teď hrajeme tady v nějakém takzvaném azylu. Má být údajně ve výstavbě stadion, který má být hotový 27. Těžko vědět, bude, nebude.
3: Upozorňuje Dulík na to, že fotbalisté Vsetína tuto sezónu hrají kvůli rekonstrukci domácího stadionu v nedaleké Lhotě u Vsetína, kde přivítali taky Bohemians. Stoper vysvětluje, proč v předchozí odpovědi mluvil o rekonstrukci stadionu se značnou nedůvěrou.
4: Ono je to teď takové, dalo by se říct, myslím si, že to ještě ani nepřipomíná staveniště. Je to nějaká rekonstrukce v podstatě bývalého stadionu na Ohradě, co máme nějaké informace, měla by se dokončovat nějaká projektová fáze, ale že by vyloženě už se, jak se říká, koplo do země, si myslím, že určitě ne.
3: Na druhou stranu ale Dulík připouští, že vesnické hřiště bylo v pohárovém duelu s Bohemians pro domácí výhodné.
4: Není úplně v podstatě ideální pro technické hráče, takže to trošičku si myslím, ten rozdíl těch dvou tříd jako snižoval, ale šlo vidět, že prostě jsou zkušení, bylo to tam v podstatě jako poznat, ale myslím si, že kdyby jsme hráli na nějakém větším hřišti, rovném hřišti, krásný terén, tak si myslím, že ten rozdíl byl ještě markantnější.
3: Uvědomuje si kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík. Ze Lhoty u Vsetína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne hrál takhle v 6 hodin 28 minut na Radiožurnálu Sport. Fotbalové téma, česká 21, to má takzvaně jisté.
1: Jistou baráž ve chvíli, kdy se snaží čeští hráči dostat na mistrovství Evropy v příštím roce. Do té baráže se najisto dostali poté, co v Hradci Králové v kvalifikaci čeští reprezentanti zdolali Bulharsko 1-0. Nicméně ty jsi myslel před začátkem této kvalifikační skupiny, že Češi už až do vlastně 9. zápasu, předposledního zápasu, o to budou muset bojovat?
0: No, nevím úplně upřímně, ale tak Portugalsko asi jsme předpokládali, že to bude jednička a ta postoupí rovnou o to druhé místo, protože tam jeden celek z těch všech skupin postupuje přímo, no. Pokud je nejlepší, ale Češi v tomhle ohledu hodně zaostávají třeba za Španěli, za Italy, kteří tam aktuálně jsou. Nevím, no, Bulhaři mě možná překvapili, že porazili Čechy minulý rok, ale víc mě překvapili, že teď vyhráli v tom minulém utkání nad Portugalskem a tím tu skupinu zamotali.
1: Co se týče posledního zápasu, tak Češi budou právě hrát v Portugalsku, což je ten důvod, proč si jistě po včerejšku chtěli oddechnout, nebo oddechli si nakonec i, ale hrát v Portugalsku je tam s tím, že teoreticky o to ještě můžeš přijít, to by bylo krajně nepříjemné. Každopádně český tým si to vlastně celé zamotal až v těch posledních zápasech, protože start té kvalifikace byl dobrý.
0: 3 výhry a pak měl asi myslím jenom 1 výhru z 5 zápasů, spousta remíz, také prohra právě v Bulharsku.
1: Výhra.
0: No. Takže vlastně oni ale remizovali s Portugalskem 0-0. Uvidíme, jak se bude dařit v baráži, kdo bude tím soupeřem. Baráž se hraje v listopadu a Češi no, tam půjdou s vidinou toho dalšího mistrovství Evropy, které by se hrálo tedy za rok. Více si o tom ještě povíme, určitě. Poslouchejte.
2: Radiožurnál Půl sedmé. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Od dneška nejméně na měsíc platí v Česku regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafta za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marži obchodníků. Na Ukrajině dnes začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušené 3 hodiny dopoledne a 5 hodin během večera. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Ostravou dnes bude jezdit Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida si tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a prezidenta. Tramvajový vůz studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Tramvaj vyjíždí už za půl hodiny a na ostravských tratích se bude pohybovat až do 15 hodin.
4: Sport.
3: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci den před zápasem Ligy národů v Dánsku. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci pak oznámil, že mezi náhradníky měl být i dnes v Kodani.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a taky na D11 u Poděbrad. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do zúžení u D2 sunou kamiony v pravém pruhu už z kilometru 173 opatrně kuze za sjezdem na Domašov. V Brně přímo na městském okruhu potíž v Královopolském tunelu směr Svitavy kvůli příliš vysokému vozidlu je provoz zastavený, vzniká kolona v Žabovřeské před tunelem. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu počítejte s kolonou od sjezdu na Poděbrady a Nymburk z 39. kilometru, je to asi na 20 minut, do dlouhodobého omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou, kde je navíc protažené do 8 hodin ráno zúžení do jednoho pruhu. Na D10 z Turnova na Prahu se omezením u Mladé Boleslavy mezi sjezdy na Kosmonosy a Bezděčín jede teď oběma pruhy bez delšího zdržení. Jak to vypadá v tom pravém na 41. kilometru u kamionu převráceného mimo komunikaci?
6: Přitom si to naši, nalíží se tam do nového úseku asi 50 metrů a je tam jen takový malý schůdek.
5: A v Praze ožívá ranní provoz, už se sune kolona mimo jiné Libereckou dolů do Holešoviček a před Blanku. Plní se už i východní okruh směr Lanový most mezi sjezdy z D11 a na Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V těchto dnech zažíváme typické babí léto, tedy slunečné a teplé počasí. Jasné noci jsou ale velmi chladné, místy dokonce klesají teploty pod nulu. Přes den ale teploty vyskočí do nadprůměrných hodnot, takže rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami je na jednom místě až 25 stupňů. Nejcitelnější rozdíly jsou v mrazových lokalitách, kde například dnes klesla teplota k minus 5, tolik je například na Kvildě Perle. Přes den je ale právě na Šumavě nejtepleji z našich hor. Tam stoupá teplota až ke 20 stupňům. Jinde v tisíci metrech nad mořem ukazují teploměry kolem 16 stupňů Celsia. A ve středních a nízkých polohách pak naměříme od 20 do 25 stupňů. Pocitovou teplotu dnes ale bude snižovat silný nárazový vítr, který potkáte hlavně ve Frýdlantském výběžku, také na Českomoravské vrchovině a na Jižní Moravě. Tam všude vás mohou překvapit nárazy větru o rychlosti mezi 55 a 70 km v hodině. K večeru ale bude vítr slábnout. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Proč to už v přehledu zahraničních webů řekne Mirko Vasič? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Messi totiž dostane od Univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Informuje o tom třeba server dailysports.net. Ono jde o největší a nejprestižnější vysokou školu v Argentině. A v článku se například dozvíte, že titul doktor honoris causa se tam uděluje osobnostem, jejichž přínos společnosti a kultuře dalece přesáhl jejich samotnou profesi. A nebo to, že Messi bude jedním z mála sportovců, kteří se vlastně tohle ocenění dočkali. Autor článku pak ještě připomíná, že osminásobný držitel zlatého míče si titul převezme symbolicky 6. října, tedy v den, kdy se před přípravným zápasem Argentiny s Beninem definitivně rozloučí s reprezentační kariérou.
0: No, kdo by se s časem taky mohl loučit s kariérou, to je tenista Novak Djokovic, Martine. 39-letý srbský hráč v letošní sezóně stále čeká na první titul. Neptám se tě na věštbu, jestli se ho 100% dočká, ale vypadá to, že by měl mít nějakou šanci ještě?
1: No, asi má teď možná tu největší šanci. On totiž hraje v Pekingu, turnaj China Open, kde za celou svou kariéru ještě neprohrál. Věnují se tomu třeba weby BBC Sport nebo UBTennis.net. Djokovic zvládl úvodní zápas, když ve dvou setech porazil Portugalce Borgese a BBC připomíná, že jde o první vítězství od Wimbledonu. Srb má na podniku v Pekingu aktuálně bilanci 30 utkání, 30 výher. Je ale tedy vlastně celkem zajímavé, že tento turnaj hrál naposledy v roce 2015 a možná tedy i on cítí, že právě tady by mohl dosáhnout na ten kýžený úvodní titul v roce 2026. No a jeho dalším soupeřem bude domácí Číňan Bu.
0: Tak se nebojte. Co se týče české stopy na tomto turnaji, tak se tam měl představit Jakub Menšík a to mělo být téměř vše. Nicméně on si tam zahrál také Tomáš Macháč, přestože prohrál v kvalifikaci, ale na poslední chvíli se odhlásil Francouz Rinderknecht, to znamená, že Tomáš Macháč jako šťastný poražený se mohl dostat do toho prvního kola a tam na něj čekal velmi přijatelný soupeř, Slovák Molčan, jenomže Macháč ve své současné slabší formě mu podlehl poměrně jednoznačně 3-6 a 2-6.
2: No, tak držíme palce. Tomáš Macháč neprožívá úplně dobrou sezonu, ne? No,
0: úplně ne. Můžeme držet palce ještě Jakubu Menšíkovi, který se dneska střetne s Kazachstáncem Bublikem.
2: Jenom mě napadlo, když jsme tady mluvili o těch koncích kariér anebo prodloužování kariér, tak teď tady na Procycling News nebo cyclingnews.com, to je o cyklistice stránka, tak Oscar Sevilla v 50. pokračuje v kariéře v nějakém kolumbijském klubu, Medellín. On je teda spojatý trošku i s tou dopingovou kauzou kolem operace Puerto.
0: On celý Medellín je tak trochu spojený. No. S problémem s
2: evidentně v 50 letech mu stále něco dodává energii, že dokáže jezdit profesionálně na kole.
1: Jak se říká, valašský klobouk dolů.
2: Dobře, tak jsme zvědaví, jestli se třeba ještě někdy představí v Evropě, ne k ten prestižní závodě, ale je to ročník 76, tak to úplně nepředpokládám.
1: Je starší než já.
2: No tak to je jasný, Miro, ty jsi mladý kluk. A vy jste ho teď slyšeli, Mirka Vasiče, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport s Martinem Charvátem. Před chvilkou jsme zmiňovali tenis také s Mirkou Vasičem, pochopitelně, ale těch výsledků českých tenistů aktuálně je spousta. Byť třeba někteří mají to utkání nedohrané nebo ne před svým začátkem, ale rozehrané, jako Jiří Lehečka.
1: Jiří Lehečka má po prvním setu s Belgičanem Berksem vyhrál ten první set 6-3. Jiří Lehečka včera na sociálních sítích sdílel zajímavou fotku. Nevěděl jsem, že on čte noviny. Aha. Řada tenistů už to tak jako projíždí, že jo, na sociálních sítích, odkud čerpá řadu zpráv, nejen tenistů, ale všeobecně lidí, tak nevím, jak to máš ty, také ty jsi vlastně staromilec, že jo?
0: Já jsem novinář,
1: rád,
0: no.
1: Rád kupuješ noviny, papír mít v ruce, ale Jiří Lehečka, když to zkrátím, tak se k tomu včera dostal také a na sociální sítě dal článek z novin o tom, že centrální Tokio bude mít dnes rekordní 34. den v řadě s deštěm. Což naznačuje, že možná ani dnes se Jiří Lehečka tedy nevrátí k té dohrávce. Ale vem si, 34 dnů, že někde prší. Tak to v Česku teďko už vůbec neznáme. Hmm.
0: Na druhou stranu je to vlastně možná v určité fázi roku dobře, když ta úroda dostane zalito, dostane vodu, ale nevím, no, jako je to možná pak už trošku se to zajídá.
1: To rozhodně, navíc na tvrdém povrchu v Tokiu se to nemá úplně kam vsáknout. V Tokiu hraje Jiří Lehečka, to jsme nezmínili, ale to jste z toho asi pochopili. No a kousek přes moře v úzovkách, kousek v Pekingu se dnes představí Kateřina Siňaková, která bude hrát proti Polce Linetové. Hmm.
0: A o tom, že se představí také Jakub Benčík v Pekingu, to už jsme vlastně říkali. Tak držíme palce českým tenistům a Jiřímu Lehečkovi, ať potřebuje méně deštník a víc raketů.

0: Česká fotbalová reprezentace má za sebou zatím během toho zářijového srazu dvě prohry, teď ale začíná říjen a sraz pokračuje, tak třeba se to změní, když budou hrát Češi v Ovědu a ve Wembley. Football Meet Data, to je takový server, který počítá různé statistiky, tak určil Čechy jako nejpravděpodobnějšího sestupujícího z té ligy a už to je 84%, která tedy jsou na straně Česka.
1: Ono asi to bylo ale už před začátkem nějakých 70% skoro, ne?
0: Tak to vlastně o to už nezvýšili tu pravděpodobnost, ale samozřejmě držíme jim palce. Ono totiž jenom naráželo se na to, že třetí místo v té skupině teoreticky ještě jako je to prolínací, že by se mohli zachránit v případné baráži. No a k tomu jsem to chtěl navést, že přitom baráž znamená občas i pozitivní věci, že můžete se někam dostat, ne někam propadnout a teď se můžeme bavit v tomhle kontextu 21.
1: Česká fotbalová reprezentace právě díky baráži může i nadále pomýšlet na účast na evropském šampionátu v příštím roce. Rozhodla o tom v předposledním kvalifikačním utkání ve skupině výhra 1-0 nad Bulharskem.
0: Ta dává tahle výhra tedy jistotu druhého místa, jak jsme naznačili, listopadové baráže a hlavní trenér týmu Michal Bílek po zápase v Hradci Králové mohl si potom oddechnout.
2: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme viděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom.
3: O radost nejen trenéra Bílka, ale celého týmu i s fanoušky českých fotbalistů do 21 let se na začátku druhého poločasu postaral kanonýr Lukáš Mašek, který přesně zamířil po krásné přihrávce Pavla Kačora.
4: Byla to fantastická přihrávka, takže už vlastně šlo jenom o načasování, aby to nebylo offside a pak už mi křižoval v obránce, takže jsem zvolil dobrou ránu na zadní tyč.
3: Příchod Kačora na hřiště měl pro obraz hry českého týmu po změně stran zásadní vliv. Výkon 20-letého záložníka Slávie chválil i trenér Bílek.
2: Pavel tady to splnil do puntíku. Nejenom, že nabíhal, ale byl silný s míčem. Určitě splnil to, co jsme od něj chtěli.
3: Jeden ze strojců vítězství si ale po zápasovou radost se svými spoluhráči užít nemohl. V závěrečných minutách se totiž řítil sám na branku, přišlo podražení od bulharského stopera Pavlova a Kačor opouštěl hřiště na nosítkách.
2: Má problémy s ramenem a jel do nemocnice, jinak pravděpodobně nevypadá to dobře.
3: Odhadoval se smutným hlasem na pozápasové tiskové konferenci trenér Bílek a také Lukáš Mašek měl jasno, jak se k této nepříjemné situaci kabina postaví.
4: Mu přeju, ať to není nic vážného. Gól jsem dal sice já, ale polovina gólu jde dneska za ním a asi za ním pojedem.
3: Česká fotbalová lvíčata prostě ukázala, že nejsou dobrá parta pouze na hřišti, ale i mimo travnatý pažit. Vážnost zranění Pavla Kačora se teprve ukáže. Je ale možné, že v listopadové baráži bude národnímu týmu do 21 let chybět. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Po 7. hodině, která se blíží, uslyšíte více i o hokejové NHL, která už dopsala příběh posledního z dnešních nočních zápasů.
1: Colorado dalo 8 gólů, možná si říkáte, to je velká šance, že by měl velký bodový přínos i Martin Nečas na začátku nového ročníku, ale on má jenom v úzovkách jedno áčku, jednu asistenci, 8-4 vyhrálo Colorado nad Los Angeles Kings.
0: Gratulujeme přesto k vítězství a i Martinu Nečasovi k vítěznému vstupu do sezony. Budeme se i bavit o tom, že Daniel Vladař nezažil tak smělý start a tak úspěšný, ale co se říká, první vyhrání z kapsy vyhání, tak uvidíme, jak to bude. Krásné ráno!

0: Je 7 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Stát ode dneška znovu reguluje ceny pohonných hmot. V Británii začíná rozsáhlá amnestie. Věznice dnes předčasně opustí prvních 700 vězňů. Česká fotbalová 21 porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. Kolony jsou na dálnici D11 v obou směrech před omezením u Poděbrad. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ceny paliv ode dneška znovu podléhají státní regulaci. Ministerstvo financí určuje na každý den maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice nabízet benzín a naftu. Jak se opatření projevilo na pumpách ve Zlíně a okolí, to sleduje reportérka Tereza Chrastinová.
3: Vláda na dnešní den stanovila cenová maxima na 48 korun 72 haléřů za litr nafty a 46 korun 14 haléřů za litr benzínu. A benzínky ve Zlíně a okolí na to zareagovaly různě. Včera ceny nafty na některých benzínkách byly i přes 50 korun za litr. Dnes je to o nějakou setinu ještě i pod stanoveným stropem. Na levnějších pumpách v okolí Zlína ale řidiči koupí naftu třeba i za 47,90. Benzín včera koupili řidiči v maximu za 46,90. Dnes je opět cena blízko stropu, tedy kolem 46 korun 10 haléřů. Někde ho ale řidiči koupí třeba i za 43,50. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Česká obec Sokolská chce po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. A my o tom budeme mluvit podrobně v ranním Radiožurnálu po 7:30. Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Je to součást rozsáhlé amnestie, která je naplánovaná celkem v 10 vlnách. Má ulevit přeplněným věznicím. Týká se to pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Varšava se připravuje, že mezi propuštěnými budou i Poláci. Ti jsou jednou z největších skupin cizinců v britských věznicích.
4: Pokud Poláci předčasně propuštění z britských věznic nemají britské občanství, čeká je deportace. Polské ministerstvo zahraničí si stěžuje, že od britských úřadů nezískalo informace, kolika Poláků se amnestie a deportace týká, jakých trestných činů se dopustili, jakou část trestu si odpykali, ani jak budou jejich deportace vypadat. V anglických a velských věznicích se nachází skoro 700 Poláků, tvrdí komunitní portál MyPolska UK. U skotských a severoirských věznic aktuální statistiky chybí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Stát se znovu pokouší prodat zámek Štiřín, dnes už po 10. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek a okolní pozemky nabízí opakovaně od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun.
5: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou druhou příčku. Fotbalisté Bohemians vyhráli ve třetím kole domácího poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
6: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a takhle jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
5: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná zatím neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D11 u Poděbrad, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D11 Hradec Králové Praha je v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká do 8 ráno, navíc zúžení do jednoho pruhu obousměrně. Provoz kolabuje. Směrem na Hradec kolona začíná za sjezdem na Lysou kolem 23. kilometru, to je na 40 minut. Směrem na Prahu horší situace, od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru je fronta už na hodinu. Ucpaná je i silnice 38 od exitu 39 k poděbradskému Tesku. Dál potom na 38 z Poděbrad na Mladou Boleslav pozor na nehodu na výjezdu z Krchleb, brzdí se v obou směrech. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu už od odpočívky 9 křížů z kilometru 167. Od sjezdu 182 Popůvky je silný provoz i v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy dálnicí D5 z Plzně za Loděnicí se dojíždí do kolony kolem 7. kilometru, fronta se pak sune na Pražský okruh k exitu 19 Ořech, osobní auta až 3/4 hodiny. A kolon po Praze přibývá, plný už je mimo jiné východní okruh od D11 k Průmyslové, taky Liberecká do centra, dolů k Blance a další místa. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. A na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
8: Krásný den, milí posluchači, vstupujeme do října a to společně s Martinem Chrvatem.
9: Krásný den.
8: A také s naší stanicí, která pro vás bude vysílat, i když fouká, a to třeba z haly v pražské O2 aréně, totiž dneska pokračuje Tipsport Extraliga.
9: 18 hodin a 30 minut, Sparta třetí domácí zápas v této sezóně, nastoupí proti Českým Budějovicím. Sparta zatím bez bodu ve své domácí hale, což je věc nevídaná v nejvyšší české hokejové soutěži, protože že by Sparta nevyhrála ani jeden ze svých domácích zápasů, těch prvních dvou, to se v Česku nestalo.
8: Hmm. No tak třeba dneska bude u historického momentu i Radiožurnál Sport, pokud by prohráli třikrát za sebou. A vy můžete slyšet vedle Kristiana Švedy, který bude komentovat, taky Martina Procházku. Tak Martin bude dneska v roli spolukomentátora, o to myslím, lepší poslech bude.
9: Minimálně Martina můžete slyšet ještě jednou v našem ranním vysílání. Po 9. hodině si s ním právě o utkání Sparta České Budějovice budeme povídat.
8: A abyste v tom měli úplně jasno, za chvilku budeme mluvit o jiném Martinovi s jiným mužem, tak poslouchejte.
2: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Vstáváte s Radiožurnálem Sport, přejeme vám dobrý vstup do měsíce října a teď budeme mluvit o vstupu hokejistů Philadelphia do nové sezony NHL. Krátce dostali sedmičku od Pittsburghu, tak to překloníme raději od Danila Vladaře, který zůstal všech těch 7 gólů na ledě, k jinému českému zástupci, který naopak zažil vítězný pocit.
1: Hokejista Martin Nečas začal novou sezónu NHL jednou asistencí. Jeho Colorado zvítězilo nad Los Angeles Kings vysoko 8-4. Zápas sledoval také reportér Tomáš Borovec. Přejeme ti dobré ráno, Tomáši.
2: Hezké ráno.
1: Jak podle tebe hrál Martin Nečas ve svém prvním zápase v NHL v této sezóně?
2: Podle mého názoru se dostával do hry trochu postupně, to platilo pro celý ten první útok, ale od druhé třetiny byl hodně vidět. Byl zase při té své klasické aktivitě výborné bruslení, rozdávání kotoučů. Několik akcí tam Nathan MacKinnon po jeho přihrávkách, nechci říct zazdil, ale prostě buď to jeho ránu soupeři zablokovali, nebo vychytal golman LA Kings, ale pak přišla nádherná akce Martina Nečase, kdy si vybrusil od mantinelu, najel se na osu, dal zadovku pod sebe přihrávku MacKinnonovi, který nekompromisně zavěsil a byl z toho gól. To je tedy ta jedna asistence, od které jste hovořili. No suma sumárum, byl tam také Martin Nečas v situaci, kdy Colorado hrálo přesilovku a inkasovalo a tam trochu zaváhal právě v momentě, kdy nevyšlápl včas, aby zabránil situaci 2-1 ze strany soupeře, takže zapsal minusový bod do tabulky pravdy. Takže myslím si, pro Martina Nečase takový průměrný zápas, ale dobrý start s asistencí u 8 gólové takové té parádní vstupní karty Coloreda do nové sezony bychom asi očekávali možná víc těch kanadských bodů od českého útočníka, který měl 100 bodů v minulém ročníku, ale já si myslím, že to přijde.
0: No, já jsem na to chtěl navázat. On má teď 12. nejvyšší kontrakt v celé NHL, 14 milionů dolarů, poté co se i zvyšoval ten platový strop. Velké téma to bylo a myslím, že to je. A když má vlastně v úzovkách oproti ostatním formace třeba pouze jednu asistenci, Tomáši, tak co o to myslíš?
2: No tak asi bych čekal víc, když Colorado dá 8 gólů a když má po ruce Nathana MacKinnona, ten dal 2 góly, u toho druhého Martin neasistoval, takže já si myslím, že to nebyl úplně vydařený zápas, po kterém by Martin přišel do kabiny a byl se sebou spokojený, protože on na sebe umí být přísný, ale jak jsem zmiňoval, první utkání, i když je to lajna, která je sehraná z těch minulých sezon, kluci si rozumí na ledě, tak přeci jenom je potřeba to soukolí trochu zase znovu naolejovat a dostat se do toho správného tempa, takže já si myslím, že se klidně může stát, že Martin v této sezóně tu 100-bodovou hranici zase bude atakovat. Prostě byl to první zápas, nehrál špatně, měl tam i slabší okamžiky a podle mého názoru to bude mít vzestupnou tendenci.
1: Co přesilovky Colorado? Už to trochu naznačil, možná i trochu víc, ale on té přesilovce je s Nathanem MacKinnonem, potom by tam měl být i Landeskog v obraně Makar, tak tam člověk čeká, že tam bude padat jeden gol za druhým a vlastně si naznačoval, že se přesilovkách dařilo té druhé útočné formaci Colorado.
2: To je pravda, ale ono se dařilo, ano, druhé formaci, ono se dařilo na přesilovce Colorado, ale dařilo se Králům z LA na oslabení. Celkem 6 gólů totiž padlo při přesilovce Laviny. 4x se trefili v početní převaze domácí hokejisté, ale 2x při vlastní přesilovce inkasovali. V obou případech byla na ledě tahleta elitní formace, o které jsem mluvil. Samozřejmě v čele s MacKinnonem a Martinem Nečasem. Takže potom trenér Jared Bednar udělal změnu a v té druhé polovině zápasu dával na led na přesilovku jako první tu Bčkovou v úvozovkách, Bčkovou formaci. No a ta dokázala 3 přesilovky využít. Ta elitní přesilovková řada využila 1 přesilovku, navíc 5-3. Takže z tohoto pohledu je to samozřejmě pro Colorado dobře, že všechno není jenom na té hlavní pětce, že i ta druhá řada speciální se dokáže prosadit a vlastně vůbec celý tým se dokázal prosadit. Díval jsem se, jenom 5 hokejistů Colorado nezaznamenalo alespoň jeden kanadský bod a to je velmi důležité. Tým potřebuje mít hloubku a to se v tom prvním utkání ukázalo.
1: Daniel Vladař dostal od Pittsburghu v utkání Philadelphia Pittsburgh 7 gólů a nestřídal. No a v utkání mezi Coloradem a Los Angeles, tak gólman Los Angeles Kemper dostal 8 branek a také nestřídal. Je to pro tebe pochopitelné, že brankáři, kteří v tom úvodním utkání sezóny dostávají tolik branek, tak si je v úzovkách nechají tak nějak dát všechny?
2: Jasně. Dobrá otázka. Samozřejmě na jedné straně první zápas, trenéři nechtějí toho golmana hnedka tak trochu psychicky srazit, i když to by měli být golmani, kteří unesou nějaké to střídání, umí to hodit za hlavu. Popravdě řečeno, v tom pensylvánském derby bych možná střídání očekával vzhledem k vývoji zápasu. V tom utkání mezi Coloradem a LA Kings tomu bylo trochu jinak, protože za ty góly Kemper nemohl nějak výrazně, bylo to po parádních ranách Coloreda, anebo hodně při přesilovkách, tam to je samozřejmě specifická situace, tam mnohdy golman, i když čaruje, tak nedočaruje úplně všechny zákroky a ten vývoj byl 2-0, 2-1, vlastně ne, 1-0, 1-1, potom snížili Kings na 3-2, snížili na 3-5, snížili na 4-6, takže se pořád drželi ve hře. Nebylo to tak, že by Darcy Kemper dostal nějaké góly, za které by mohl, nebo že by mu to tam napadalo v krátkém úseku 2-3 branky za sebou, což potom trenéři samozřejmě řeší případným střídáním. Tady ten vývoj byl takový, že Králům se poměrně dařilo reagovat, Kemper měl několik dobrých zákroků a podle mého názoru opravdu nebyl důvod stahovat ho z brankoviště.
1: Hokejisti Colorada vstoupili do nového ročníku NHL vítězstvím 8-4 nad Los Angeles Kings a my děkujeme Tomáši Borovcovi, že se s námi o tomhle před několika minutami skončeném duelu pobavil. Tomáši, měj se hezky.
2: Není za co a přeji také hezké ráno.
1: A připomeňme, že v těch dalších nočních duelech Philly prohrála s Pittsburghem 0-7 a Toronto porazilo Islanders 2-1.

0: Viva la vida! Od kapely Coldplay v 7 hodin 19 minut dozněla písnička a my můžeme jít opět připomínat, že tento týden uplyne 100 let od první sportovní reportáže Československého rozhlasu.
1: V naší encyklopedii tak můžete slýchat různé osobnosti vysílání, které si v souvislosti s tímto výročím připomínáme. No a dnes se zaměříme na osobnosti ze 60. až 80. let minulého století.
0: Jedním z velmi uznávaných sportovních komentátorů tohoto období byl Václav Svoboda.
1: Posluchačům přinášel informace třeba z 5 letních a 2 zimních olympijských her a jeho hlas měli fanoušci spojený především s fotbalem.
2: Nejraději člověk samozřejmě vzpomíná na to, když přibližuje posluchačům vítězství našich reprezentantů. Tak mou takovou nejmilejší a nejpříjemnější reportáží byla reportáž z finále mistrovství Evropy v Kopané, Československo, Německá spolková republika, kdy českoslovenští fotbalisté v Bělehradě poprvé v historii získali titul mistrů Evropy.
3: Pivárník by měl odcentroval do pokutového území, ale tam už jsou jen hráči Německé spolkové republiky. Máme šanci, nebezpečná situace, celá veliká ještě.
1: Byl to právě Václav Svoboda, který se radoval po první brance ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976.
0: Další výraznou postavou československého sportovního vysílání byl Stanislav Zikmund.
1: Stanislav Zikmund, jeho hlas zazněl z éteru poprvé z přátelského hokejového utkání mezi Československem a Švédskem, když musel nečekaně zaskočit za kolegu.
4: Večer 17. prosince 1954 jsem tady překročil poprvé práh rozhlasové kabiny na Staré Štvanici v Praze. Reportáž vyšla i ona druhá z odvetného utkání o den později. A to už jsem prakticky u mikrofonu zůstal.
0: V roce 1959 pak Stanislav Zikmund vysílal i ze světového šampionátu v Praze.
5: Dewsbury se pokusil vystřelit. Už je tady Golonka a Golonka jede ty sám na brankáře Bela. Má tady vedle sebe ještě staršího. Proč si vystřelit? Tady ti starší jde úplně sám. Teď se chytáš za hlavu, to už je pozdě. Už jsme ztratili Kotouč a usledujeme rychlý protiútok Kanaďanů. Berenson ve spolupráci s Kounekrem.
1: To byl trochu kritický úryvek z komentáře Stanislava Zikmunda z mistrovství světa hokej v roce 1959.
0: Ale teda, když jsme to hodnotili, tak si říkám na tu dobu nesmírně energický a takový jako ze současnosti, teda klobouk. Máme tady jakou nesoutěžní otázku.
1: Věděli byste, jak tehdy dopadla československá reprezentace na domácím šampionátu? To je ten rok 1959.
6: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Československo vedené kapitánem Karlem Gutem tehdy skončilo třetí za šampiony z Kanady a stříbrným Sovětským svazem.
0: No a my se v naší encyklopedii ještě můžeme zastavit u Karla Maliny, který popisoval posluchačům řadu úspěchů československých reprezentantů.
1: V rozhlase začínal jako stenotypista, když na psací stroj nebo těsnopisem zaznamenával texty reportáží.
0: Později barvitě přibližoval výjimečnou cestu československých fotbalistů na mistrovství světa v Chile nebo zlaté úspěchy gymnastky Věry Slavské na olympiádě v Mexiku.
1: A pak také mluvil o tom, jaké problémy se spojením občas řešili sportovní reportéři.
7: To je to nejhorší, když přijeliš do té země a teď ti najdou linky. Nemůžeš prostě udělat reportáž, ať děláš, co děláš. A tady v tom Portugalsku, tam to vypadalo beznadějně. Ale přeci jenom se tam objevil nějaký zaměstnanec, nějaký kopáč, bych řekl, který tomu moc nerozuměl té technice, vzal si lopatu, krumpáč, začal tam kolem nás kroužit, kolem mě, já tam byl sám tenkrát. Za první poločas ani čuk, ve druhém poločase kopáč zatul, vzal lopatu, vyškrábal tam něco kolem toho mikrofonu, nebo kolem toho spojení, kolem toho kabelu, takže to spojilo to dohromady a vysílali jsme.
1: Vzpomínal Karel Malina na rok 1966 a kvalifikační utkání československé fotbalové reprezentace v Portugalsku o postup na mistrovství světa.
0: No, pěkná encyklopedie na připomínku 100 let od první sportovní reportáže československého rozhlasu. A když jsme tady měli 60. až 80. léta minulého století, tak ostatně i Karel Malina zněl a zní občas večery, které máme pro vás nachystané tento rok, velmi speciální večery a souvisí s rokem 1976. A na další takový večer se můžete těšit už příští týden.
6: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
8: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
9: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
6: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
8: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
10: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
8: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
6: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
11: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
6: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
8: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
6: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál sport.cz.

0: Začíná měsíc říjen a to je na Radiožurnálu Sport, bude půl osmé a potom pokračujeme dál.
1: Dobré ráno, je půl osmé. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: V Česku ode dneška platí cenové stropy na benzín a naftu. Vláda je zavedla zatím na měsíc kvůli stále rostoucím cenám. Pro dnešní den je maximální cena benzínu 46 korun a 14 haléřů, pro naftu 48,72. Vláda taky snížila spotřební daň na pohonné hmoty. Bude to i téma ranního interview Radiožurnálu za 20 minut. A kromě Česka zavádí opatření taky Německo. Ode dneška tam znovu platí daňová úleva na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Kritici ale tvrdí, že není jisté, že ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Litr pohonných hmot stál v Německu před rokem v přepočtu asi o 20 korun méně než dnes. Teď je cena nafty přes 60 korun za litr. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými Emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777.
3: Sport.
2: Hokejisté Koloráda vstoupili do nové sezóny NHL vítězně. Los Angeles porazili 8-4 i díky asistenci Martina Nečase. Premiéra v novém ročníku se nepovedla gólmanovi Filadelfie Danielu Vladařovi, který neodvrátil prohru 0-7 s Pittsburghem. Toronto si poradilo s New Yorkskými Islanders 2-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D11 u Poděbrad a taky D5 před Prahou. Na dálnici D11 Hradec Králové Praha v dlouhodobém omezení mezi exity Pečky a Sacká se po nočních pracích jezdí ještě stále jenom jedním pruhem v obou směrech. Kolona na Hradec začíná za sjezdem na Lysou na 23. kilometru, je to asi na půl hodiny. Směrem na Prahu kolona minimálně na 3/4 až hodinu ze 42. kilometru od sjezdu na Jičín a od exitu 39 Poděbrady je ucpaná i silnice 38 do kruhového objezdu u Teska. Na D1 před Brnem z Prahy už teď velmi dlouhá kolona kamionů pravým pruhem začíná za sjezdem na Tasov kolem 160. kilometru, potom od exitu 178 Rosice je fronta i v levém pruhu různě pomalu osobním autem k D2 asi 40 minut. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se zastavuje za Loděnicí v kopci na 7. kilometru i osobní auta a mají to na okruh k Ořechu až na hodinu. Po Praze řada dalších kolon ucpaný mimo jiné východní okruh směr Lanový most od D11 Liberecká do centra a další místa. A na silnici 26 z Plzně na Foulmavu opatrně kousek za Babylonem brzdí se tam po nehodě v obou směrech.
5: Osobní auto spad strom, jsme tam rozlámali po silnici a to mezi tím kličkujou.
4: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na Českém je aktuálně jasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě je mraku o trochu víc, tam je až polojasno. Teploty jsou opět ve velkých rozdílech. Pohybujeme se v rozmezí od -5 na Kvildě Perle na Šumavě až po téměř 18 stupňů ve Frýdlantu nebo v Hejnicích, kde jsou tak vysoké teploty kvůli silnému jihovýchodnímu větru. Ten bude právě ve Frýdlantském výběžku, ale i na Českomoravské vrchovině a částečně i na jižní Moravě foukat i dnes. Jeho nárazy mohou dosahovat až 70 km v hodině. Odpoledne a večer ale bude vítr slábnout. Jinde povane jen slabý nebo mírný vítr. Počasí ale bude stále slunečné, jasné až polojasné, nebe doplní odpolední teploty mezi 20 a 25 stupni. Na horách od 16 do 20 stupňů, nejtepleji bude na Šumavě. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno vám přejeme, přistupu do měsíce října, už se rozsvítilo sluníčko nad Prahou, tak asi to bude i slunečný začátek toho 10. měsíce roku. Nicméně, abychom měli jasno, jak to je ve světě sportu, tak tady máme aktuality i s Martinem Charvátem.
1: Fotbalová reprezentace pokračuje v přípravě na další dvě utkání Ligy národů ve Španělsku a v Anglii. Ještě než zítra zamíří výběr

0: proti Španělsku. Sám na Derby věří, že do stylu trenéra Santiho Denii dobře zapadne.
1: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
2: V elitní divizi Ligy národů se dnes utká Dánsko s Portugalskem. Hosté se ale budou muset obejít už bez Cristiana Ronalda, který opustil reprezentaci. Bez větších podrobností o tom 41-letý kanonýr informoval na Instagramu. Kouč Jesus ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky měl být Ronaldo i teď v Kodani. V dalších zápasech se Německo střetne se Srbskem, Řecko s Nizozemskem a Wales s Norskem.
0: Čeští fotbalisté do 21 let si zajistili postup do baráže účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině si zajistili výhrou 1-0 nad Bulharskem. Rozhodující gol v Hradci Králové a svou pátou trefu v kvalifikaci zaznamenal útočník Lukáš Mašek.
3: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili. Ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
4: Fotbalisti Bohemians postoupili do osmifinále MOL Cupu na hřišti třetiligového Vsetína. Zvítězili 5-0, hned 4 branky vstřelil Ladislav Krobot.
0: Vsetínský kapitán David Dulík byl i po jasné porážce rád, že se mohl klub po 61 letech poměřit s týmem z nejvyšší soutěže.
5: Kor ještě pro ty mladší ročníky, kteří v podstatě tam mají možnost se eventuálně tím fotbalem ještě propracovat výš, tak si myslím, že je to hlavně zkušenost. Můžou se v podstatě jak kdyby porovnat, vidí, v čem ti kluci jsou jiní a pro nás starší je to takové v podstatě, je to prostě vzpomínka.
2: Spartianské fotbalistky postoupily do osmifinále evropského poháru UEFA. V odvětě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanca 4-0 a v součtu s domácí výhrou 4-1 ovládli dvojzápas. Odvetu s norským Rosenborgem z dobré pozici nezvládly fotbalistky Liberce, které prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi tak náskok po domácí úvodní výhře 3-1.
0: Hokejista Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému vstupu Koloráda do nového ročníku NHL. Avalanche si před svými fanoušky poradili s Los Angeles Kings 8-4. Úvodní zápas sezóny nevyšel brankáři Danielu Vladařovi, byl u domácí porážky 0-7 s Pittsburghem. New Yorkští Islanders ti prohráli v Torontu 1-2 a Ondřej Palát nebodoval.
4: Hokejisti pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy o první výhru v domácím prostředí v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání v soutěži přivítají svěřenci Patrika Augusty od 18:30 v našem přímém přenosu České Budějovice.
2: V tabulce 4. motoru se v libeňské hale ale dlouhodobě nedaří. 12krát v řadě tam prohrál. Spartě patří aktuálně 9. pozice.
0: Zástupci klubů celé hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v nejvyšší domácí soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí Tipsport Extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
6: Představitelé 9násobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Ve třetí třetině neproměnily svěřenkyně amerického kouče Idalského 2 trestná střílení. Selhala Klára Himlárová i Kateřina Mrázová.
2: Po 4. kole ligy basketbalistů mají 100% bilanci už jen Slavia a Pardubice. Východočeši zdolali v souboji neporažených Písek 92-82, Slavia zvítězila nad Olomouckem 88-62. Bez výhry je stále nováček z Plzně. Po prohře s USK Praha 81-84, ale překvapivě nemá výhru také Brno, které nestačilo na Děčín a podlehlo mu 78-86.
0: Florbalisté Tatranu Střešovice remizovali v odvetě čtvrtfinále poháru mistrů na hřišti švýcarského šampiona Richenbergu Winterthur 3-3 a díky domácí výhře 5-4 postoupili mezi čtyři nejlepší celky. V semifinále doplnili švédského mistra Storvretu a finského šampiona Nokian s

0: českým útočníkem Adamem Zubkem. Dnes od 18.30 bude odvracet doma vyřazení český mistr. Mladá Boleslav proti Thurgau, kterému podlehla minulý týden ve Švýcarsku 4-6.
1: Tak držíme palce, ať to vyjde.
2: Snad nastoupí útočník Miller.
1: Dobře, tak děkujeme taky Jakubu Kantovi, že nám připravil sportovní přehled s takovouhle perličku na závěr. Jakube, ať se daří.
0: Vám také, posluchačům, jak bys net naslyšenou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Děkujeme vám za přízeň. Počty posluchačů Radiožurnálu Sport se stále zvyšují, tak v tom šestém roce našeho vysílání je to samozřejmě skvělá zpráva. A rádi vysíláme o českých úspěších a myslím, že o jednom z takových úspěchů můžeme mluvit i v následujících minutách.
6: Česká fotbalová reprezentace do 21 let vyhrála nad Bulharskem 1-0 a má jistotu baráže o Euro 2027. Ve vysílání vítáme asistenta trenéra Michala Bílka, tedy Jana Kamenníka. Hezké ráno.
7: Hezké ráno vám i všem posluchačům.
6: V Hradci více než 7000 diváků nakonec vidělo jediný gol. Jak vás v závěru napínal bulharský tlak při tom trochu bránění výsledku?
7: Samozřejmě to nebylo úplně příjemné, když si Bulhaři vytvářeli šance nebo šanci, kterou tam měli, ale na druhou stranu prostě pokud chcete něčeho dosáhnout, tak k tomu potřebujete i trošku sportovního štěstí a my jsme ho včera měli, myslím si, že jsme tomu šli naproti a v tom utkání jsme byli lepším týmem, měli jsme více šancí a zaslouženě jsme si ten postup do té baráže uhráli.
5: Jenom abychom připomněli posluchačům ten kontext, tak Bulhaři byli před tím utkáním o bod za českým týmem a zatímco váš tým dohrává na půdě silného Portugalska, tak Bulhaři dohrávají ze Skoty, což jsou další soupeři, ale včerejší vítězstvím jste je tedy odstřihli, tak jak se dá říct.
6: Rozhodující gol padl po akci Pavla Kačora. Ten se ale v závěru ošklivě zranil, když ho při úniku v podstatě samostatném na branku tak za červenou kartu fauloval bulharský obránce Pavlov. Jak na tom Kačor prosím je?
7: Včera absolvoval vyšetření v nemocnici, došlo tam k poranění ramene. Víceméně večer se k nám potom už ale připojil na hotel. Nicméně ta rekonvalescence zřejmě nějakou dobu bude trvat a o Pavla Kačura jsme určitě do následujících utkání v rámci baráže přišli s největší pravděpodobností.
5: To je nemilá zpráva, sehrál skvělý zápas, co by střídající borec, tak mu přejeme brzké uzdravení. Češi se mohli a můžou opřít o střelce Lukáše Maška, který včera trefil pátý gol v kvalifikaci, ale přece jenom, když jsem koukal ještě na sestřih toho utkání v Baku, kde jste remizovali v pátek minulý týden 1-1, tam zazděl jednu tutovku, tak v úzovkách získal si teď takový odpustek.
7: Tak ono to k tomu tak trošku patří, samozřejmě Lukáš je skvělý hráč, výborný útočník a my jsme rádi za to, že se do těch šancí dostává. To, že v Azerbajdžánu se mu to nepodařilo, tak víceméně se může stát i lepším hráčům, na něj to žádný víceméně odkaz nenechalo, popral se s tou situací velmi dobře a tentokrát rozhodl, protože tomu šel naproti, měl tam výborný pohyb a tu šanci proměnil skvěle.
6: Přesto tedy jenom jeden gól i v předchozím utkání v Azerbajdžánu jste remizovali 1-1. Je koncovka něco, co vás i s výhledem na tu listopadovou baráž teď bude zajímat, protože to asi možná je místo, kde vás to trochu trápí?
7: Určitě se chceme prosazovat větším gólovým rozdílem. Pozitivní je to, že se ti hráči do těch šancí dostávají, že si dokáží vytvořit a to je pro nás velmi podstatné a je otázkou času, kdy jim to tam začne padat.
5: Ještě se doptám vlastně, když jste mluvil o Pavlu Kačorovi, že předpoklad, že nestihne tu baráž, tak třeba jeho absence, jak citelně se může projevit?
7: Může se projevit, je to víceméně nedělná součást toho týmu. Na druhou stranu v kádru jsou další hráči, kteří můžou dostat příležitost a čekají na svoji šanci, takže vždycky je to nemilá zpráva, když o hráče přicházíme a na druhou stranu dostávají příležitost potom další hráči.
6: Závěrečný zápas už s jistotou druhého barážového místa sehrajete v Portugalsku za 5 dní. Budete ladit tým i směrem k té baráži, která vás potom čeká přibližně za měsíc?
7: Tak vnímáme samozřejmě tu situaci, kdy jsme se do té baráže dokázali dostat. Na druhou stranu každé mezinárodní utkání kvalifikační má svoji jednoznačnou úroveň a vážnost, takže se na ten zápas budeme připravovat, ale samozřejmě v koutku duše už víme, že si některé věci směrem do baráže můžeme vyzkoušet a můžeme dát příležitost i některým dalším hráčům, takže v tomto kontextu k tomuto zápasu můžeme také přistoupit.
5: Říká asistent trenéra Michala Bílka u 21. Jan Kameník. Poslední věc, která se týká znovu tedy, když se k tomu takhle vracíme, Pavla Kačora, vlastně vy jste říkal, že s vámi už je, zůstane s vámi i na ten zápas v Portugalsku, nebo už si ho vezmou do péče vlastně kluboví trenéři Slavie, nebo spíš lékaři Slavie?
7: Tak dneska dojde k poradě realizačního týmu, kde se tahle věc rozhodne, kde po poradě s naším lékařem a fyzioterapeutem dojde k nějakému závěrečnému stanovisku, takže počkáme na to, až ta porada proběhne.
5: Dobře, moc vám děkujeme za váš čas. Vlastně ráno po vítězném utkání nad Bulhary 1-0 Česká 21 si těmi 3 body zajistila listopadovou baráž boje o mistrovství Evropy. Tak držíme palce i do toho závěrečného duelu v Portugalsku a taky samozřejmě směrem k listopadu. Jan Kameník byl s námi, asistent trenéra Bílka. Přejeme hezký den.
7: Děkuju, hezký den, naschledanou.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh Na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu Na dotek je Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 8 hodin. Se zprávami je tu Tereza Tomášková.
10: Ode dneška jsou znovu zastropované ceny pohonných hmot. Poprava odsouzené ženy ve státě Tennessee se nezdařila. Převezli ji do nemocnice. Čeští fotbalisté do 21 let si zajistili postup do baráže o evropský šampionát. Dlouhé kolony jsou na dálnici D11 před omezením u Poděbrad v obou směrech. A bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Čerpací stanice musí ode dneška dodržovat cenové stropy, které stanovuje vláda. Cena nafty pro dnešní den nesmí přesáhnout 48 korun a 72 haléřů za litr. Benzín může stát maximálně 46 korun a 14 haléřů. Ceny v Ostravě sleduje reportér Adam Tomáš.
11: Oproti včerejšku je nafta i benzín levnější. Rozdíl zaznamenají hlavně majitelé dieslů. Například tady na benzínce nedaleko Slezsko-Ostravské radnice stál ještě včera litr nafty 51 korun a 50 haléřů. Dnes je to 48 korun a 70 haléřů. Benzín stojí 46 korun a 10 haléřů a podobné ceny mají samozřejmě i další benzínky v centru Ostravy. Podle Unie nezávislých petrolejářů teď pumpaři prodávají naftu se ztrátou. Musí totiž prodávat za nižší cenu, než za jakou jí dříve nakoupili. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.
10: Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu i po dvou dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
12: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na začátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála stovka.
13: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
14: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
13: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
14: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
15: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euru v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí 2. místo za Portugalskem, to znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
16: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že se musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, jo, když vidíte, že 2 minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, jo, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale jo, je to radost potom.
15: Martin Nečas asistoval v úvodním duelu Colorada v novém ročníku hokejové NHL u vítězství nad Los Angeles 8-4. 7 gólů z 38 střel inkasoval Daniel Vladař a Philadelphia podlehla Pittsburghu 0-7.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D11 u Poděbrad a taky na D5 před Prahou. Na D11 mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká už se směrem z Prahy na Hradec jede zase 2 pruhy, kolona se skoro rozjela. Směrem opačně z Hradce na Prahu je to ještě stažené do jednoho pruhu a fronta od sjezdu na Jičín ze 42. kilometru je i navíc jak hodinu. Ucpaná je před Poděbrady taky silnice 38 před Teskem skoro od Osečku. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už za exitem Tasov z kilometru 154 se tu sune roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu k D2. V levém pruhu je kolona zhruba od sjezdu 178 Rosice, osobní auta ke sjezdu na Bratislavu to mají na 3/4 hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice se tvoří kolona z 31. kilometru 10 až 15 minut do omezení u exitu 34 Žebrák. D5 je ucpaná hlavně před Prahou směrem z Plzně, kolona za Loděnicí ze 7. kilometru je až na hodinu osobním autem na Pražský okruh k Ořechu. Po Praze kolony mimo jiné na okruhu od Vestce za Lochkov, plný je východní okruh od Černého mostu k Průmyslové a na severu spousta kolon. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy může foukat silnější vítr. Tolik zprávy.
19: Začíná říjen a pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
20: Hezký den.
19: Svátek slaví Igor, všechno nejlepší přejeme. Narozeniny 60. slaví nejlepší hráč, nejlepší fotbalista, co nikdy nehrál na mistrovství světa, anebo se to dá taky říct, nejlepší hráč, který nikdy nevyhrál Ligu mistrů. George Weah, Liberec.
20: No, teď prezident? Bývalý prezident?
19: Bývalý,
20: teď
19: no, byl,
20: vlastně jistý. Bývalý.
19: Byl 6 let prezidentem do ledna 24, bývalý hráč. No, pamatujeme asi hlavně AC Milan, ale jsou tam i jiné kluby. Takže dneska 60. také všechno nejlepší přejem.
20: Výročí na dnešek připadá hned na řadu různých sportovních událostí. Rok 1975 a thriller v Manile.
19: No, velké utkání v boxu v těžké váze. Muhammad Ali porazil Joea Frazieira. A ono se to vlastně nějakým způsobem dává do kontextu toho, když ani jeden ze soupeřů nechce prostě skončit, ale možná pak je lépe, že jeden z nich tedy skončil, protože to prý byl krvák teda.
20: Když už jsme u boxu, tak v roce 93 1. října se stal Lennox Lewis světovým šampionem právě té organizace WBC v super těžké váze, nebo té těžké váze, ale máme tady i řadu výročí, která se pojí k 1. říjnu a jsou třeba spojená s tím, že 2. října končily letní olympijské hry v roce 1988. Například Steffi Grafová
19: zkompletovala zlatý Grand Slam, když vyhrála nad Argentinkou Sabatiniovou a získala zlato v Soulu.
20: Přesně tak a stejně tak se dokázala zapsat do historie i americká sprinterka Florence Griffithová Joynerová, která získala třetí zlatou medaili na olympijských hrách právě v Soulu, což tři zlaté medaile mezi sprintery na jedných hrách, to nebylo úplně běžné. Usain Bolt se k tomu vlastně také potom dostal, ale ona k tomu ještě má vlastně stříbro, takže ona má tři zlaté a jednu stříbrnou medaili z těch olympijských her. No a když se posuneme více do současnosti, tak v roce 95 se Michael Schumacher stal podruhé mistrem světa ve Formuli 1.
19: No jo, tak to je bohatá sportovní historie 1.10. Kdybychom dělali tady kalendárium, tak dneska máme takzvaně nabito. Martin Charvat se o takové malé pokusil, tak... Dobrá, za chvilku půjdeme na aktuální témata, ještě něco.
20: Ale v tom kalendáriu vlastně budeme pokračovat, protože jeden československý sportovec také dokázal 1. října získat svou medaili, ale k tomu se více dostaneme v soutěži, která bude v 8 hodin a 50 minut.
19: Tak poslouchejte, ještě máte čas, přemýšlejte, kdože to byl a my vás snad pak třeba nepřekvapíme.
17: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 8 hodin 12 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dneska jsme ještě nebavili se o basketbale, byť třeba Národní basketbalová liga měla včera na programu pestrý program čtvrtého kola. Dostaneme se k ní později, ale teď o vlastně dlouhodobě asi nejlepším nebo nejzmiňovanějším českém basketbalistovi současnosti.
1: Tomáš Satoránský dnes potká v uvozovkách staré známé. Hráč Hapoelu Tel Aviv se totiž ve třetím kole Euroligy postaví se svým celkem Realu Madrid. To staré známé, protože ještě na jaře v dresu Barcelony byl Real velkým rivalem, nejen samozřejmě katalánského celku, ale i vlastně Tomáše Satoránského.
0: Vítáme ve studiu kolegu Jakuba Kantu, který samozřejmě sledoval i tu letní změnu týmu jako Tomáše Satoránského a basketbalu se dlouhodobě věnuje. Kubo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Chytil už se podle tebe Tomáš Satoránský tím úterním rozhodujícím košem na palubovce Červené zvezdy?
2: Vypadá to, že ano, protože po těch úvodních zápasech, ve kterých třeba dostal i celkem dost prostoru, tak mu to prostě tolik nešlo, ty jeho statistiky v těch duelech prostě nebyly dobré, nebodoval, neměl ani asistence a to je pro něj věc, která je velmi podstatná, ale myslím si, že právě tím posledním zápasem a hlavně tím vítězným trestným hodem na 81-77 v tu chvíli si myslím, že získal pro sebe i své spoluhráče, kteří třeba mu možná do té doby ještě tolik nevěřili, protože zase s nimi tolik odtrénováno od toho přestupu zatím nemá.
1: To jsem si právě říkal, jestli vlastně tam trochu nevázle nějaká souhra, protože on dostal hodně času na palubovce a neměl z toho vlastně vůbec žádné body, žádný příspěvek a bylo vidět, že právě v tu chvíli, kdy on hraje v těch prvních dvou zápasech, takže to jde s Hapoelem dolů.
2: Vypadalo to, že prostě trenér Itudis mu stále ještě hledal nějakou tu roli pro ten tým, on si ho bral jako zkušeného veterána, dlouhou dobu s ním chtěl působit a hrát na jednom místě, povedlo se mu to teď v Hapoelu, kam ho přivedl tedy Tomáše Satoránského na sklonku sezóny. On moc dobře ví, v čem Tomáš Satoránský vyniká, že hlavně dělá kolem sebe spoluhráče lepší, k tomu ale potřebuje mít taky aspoň občas míč v ruce, i když ho nepotřebuje mít pořád, tak prostě on je ten dirigent té hry, on svým způsobem řídí ty spoluhráče na palubovce, říká, co se bude hrát a to v tom novém týmu, tedy v Hapoelu, do této chvíle hlavně dělal Vasilije Mičič, což je asi hlavní hvězda tohohle izraelského klubu, no a právě s ním v kooperaci se Tomáš Satoránský bude muset asi hodně zlepšit, i když právě v proti Červené zvezdě v Bělehradě už toho odehráli celkem hodně vedle sebe a bylo to mnohem lepší než v těch úvodních zápasech.
0: Ty jsi říkal, přivedli veterána, tak mu bude teď 35 na konci října. Tomáš Satoránský hrál dosud vlastně kromě Česka ve Španělsku a v Americe. Tohle nové prostředí, jak moc jiné může být podle tebe pro něj?
2: Tak asi by to bylo ještě o něco jiné, kdyby izraelský klub mohl sídlit ve své vlasti. Vzhledem k tomu, že se prostě v Izraeli a na Blízkém východě děje to, co se děje, tak Hapoel už druhým rokem hraje svoje zápasy a v podstatě sídlí v Sofii, ale hraje domácí zápasy, myslím, v Eurolize, protože jinak do Izraele lítat na domácí soutěž musí, nebo třeba také na ligový pohár. A právě myslím si, že zrovna třeba ten poslední zápas v ligovém poháru, který hrál i Tomáš Satoránský, mohl výrazně pomoci k tomu, že v tom posledním duelu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad už to v jeho podání bylo mnohem lepší, protože na úvod při porážce domácí s Bayernem a to nebylo dobré a právě ten zápas mezi tím, co došlo na duel v Bělehradě proti Hapoelu Beerševa, si myslím, že Satoránskému asi výrazně pomohl, ale hlavně v té kooperaci se spoluhráči v týmu.
1: Dnes tedy třetí kolo Euroligy. Real Madrid předpokládám, že je pořád považovaný jako jeden z těch nejlepších evropských celků, takže pro Satoránského a spolu velmi složitá pozice.
2: Na jednu stranu ano, ale je to prostě evropský velkoklub se vším všudy, má nejvyšší ambice také letos, což dokázal Real Madrid už vlastně vítězstvím v superpoháru, vlastně v prvním ročníku téhle jakoby soutěže, která je pod Euroligou. Ale ten vstup do nové sezóny nejprestižnější evropské klubové pohárové soutěže tomuhle španělskému týmu nevyšel, je ze 20 týmů vlastně až na 16. příčce, protože prohrál na úvod v repríze z toho superfinále z Dubají, no a pak také v Istanbulu z Anadolu, a Real ten teď určitě bude mít velkou motivaci uspět v Sofii, stejně tak ale Hapoel bude chtít svým fanouškům dopřát také první domácí výhru v této hale.
0: No tak držíme palce, ať se Tomáši Zlatoranskému na nové adrese dobře hraje a hlavně, co jsem pochopil, i dobře cestuje, protože se teda nalítá až.
2: Na druhou stranu Tomáš Satoranský už do Hapoelu přicházel hlavně s tím, že by měl být pro Euroligu. On by za stolik třeba do Izraele lítat nemusel, i proto, aby si třeba trochu víc odpočal, i proto, že je mu tolik, kolik mu je let. Takže myslím si, že se nenacestuje tolik jako s Barcelonou a už vůbec ne tolik jako v NBA.
1: Říká Jakub Chanta, děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: 8 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, zatímco možná cestujete někam do práce, pokud máte štěstí, tak se třeba probouzíte. Nicméně my máme naplánovanou další zastávku ve sportovní historii. V rámci našeho seriálu se totiž právě do významných nebo k významným momentům sportovních dějin vracíme.
1: Tu zastávku vám nabízíme především proto, že v sobotu to bude 100 let od prvního sportovního přenosu v Československém rozhlase tehdy, ale vracíme se i k tomu, co se samozřejmě dělo v historii v rozhlase českém. No a teď právě se dostaneme do roku 1998, tedy do Českého rozhlasu, do února 98, tedy 28 let zpátky, a asi tušíte, k čemu míříme, tedy k momentu, kdy Češi získali olympijské hokejové zlato v Naganu.
0: V brzkých ranních hodinách jste tehdy mohli slyšet od našich reportérů Aleše Procházky a Miroslava Augustina, jak se daří nároďáku.
2: Tak tedy dobré ráno vám doma z haly Big Head v Nagánu. Zda vám uděláme radost, nejsme schopni se zárukou říci, ale budeme se o to snažit a hlavně věříme, že totéž udělají také čeští reprezentanti. Bez dlouhého otálení, abychom si nemuseli vysvětlovat význam tohoto zápasu, o kterém i každé předškolní dítě už asi ví své, sestavy obou týmů. Kanada.
3: Sportovní svátek si ve vysílání Českého rozhlasu pravidelně zaslouží tu největší pozornost. A jelikož byl hokejový turnaj v Nagánu už před začátkem nálepkován jako turnaj století, mohli jste slyšet zápasy české reprezentace s těmi nejlepšími soupeři v přímých přenosech.
2: Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny autorem gólu, obránce Petr Svoboda.
3: Nejen pestrá slovní zásoba a pohotové reakce komentátorů ale patřily a patří k hokejovému zpravodajství. Ohlasy hráčů i fanoušků sledovala taky řada reportérů.
4: K oslavě vítězství poté do ulic vyšlo mnoho příznivců. Tak to vypadala situace na Václavském náměstí v Praze, kde byl i náš reportér Jiří Petrovič.
5: Vy jste věřil našim?
6: Věřil jsem. Když jsme dali ten gól, už jsem říkal, že je dobrý, perfektní hašek, fakt super a strašně rád.
7: Okolí odbavovací haly a přilehlá parkoviště jsou doslova zavaleny stovkami fanoušků. Více už Petra Ševčíková.
8: Staré ruzyňské letiště zaplněno skandujícími fanoušky všeho věku. Nechybí zvukové a obrazové záznamy z posledních dvou střetnutí našich hokejistů. Nechybí ani národní vlajky, a to od těch nejmenších, které mají fanoušci namalované na tvářích, až po obrovské, kterými se před vchodem do starého ruzyňského vestibulu mává.
9: Diváci skandují různá hesla, zdraví je, naši hokejisté z autobusu jim mávají, odpovídají jim na pozdravy a bude chvíli trvat, než se naši hokejisté z toho autobusu dostanou sem na zahradu prezidentovi Vili. Teď už první z nich vycházejí.
10: Já vás co nejsrdečněji vítám u sebe doma a hlavně vám děkuji za fantastickou reprezentaci našeho státu. Dík vám dnes ví miliardy lidí, co to je Česká republika. Zasloužili jste se o její známost, o její dobré jméno víc než mnoho politiků. Ale ještě jednu jinou máte zásluhu. Vy jste se zasloužili o to, že v naší zemi byla a několik dní ještě bude dobrá nálada. Lidé jsou k sobě slušní.
3: Zaznělo od tehdejšího prezidenta Václava Havla v jedné z mnoha reportáží, které Český rozhlas nabízel během hokejové horečky při a po olympijských hrách v Naganu. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Je 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliard a 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška Martin Legner. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Legner ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát. Legner od roku 2003 působil jako policista. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. V Děčíně vyjeli nové elektroautobusy. Dopravní podnik jich koupil 20, celkem za 253 miliony korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Děčínská doprava je teď až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická.
0: Sport.
5: Tenista Tomáš Macháč končí na turnaji v Pekingu v prvním kole. Po vyřazení v kvalifikaci se dostal do hlavní soutěže po odhlášení jednoho z účastníků. Hned na úvod ale prohrál po setech 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře Macháč od návratu po zranění prohrál na okruhu 5 ze 6 zápasů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do omezení u D2 tahne kolona kamionů, sice místy roztrhaná, ale teď už 45 km dlouhá, začíná za velkým meziříčím kolem kilometru 151. Osobní auta většinu času brzdí kolem exitu Rosice na 177. kilometru, různě pomalu se vlečou ke sjezdu na Bratislavu kolem 35 minut. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte kolonu za Zdicemi ze 31. kilometru do zúžení na 34. sjezdu na Žebrák, zabere to čtvrt hodiny. Horší je situace na D5 před Prahou směrem z Plzně v koloně za Loděnicí z 8. kilometru. Je to osobním autem až na hodinu na Pražský okruh k Ořechu. Před ním je fronta na okruhu taky od exitu 26 Karlovarská na asi na půl hodiny. Po Praze kolony i na východním okruhu směr Lanový most. Na jižní spojce obou směrně směrem na Černý most je tam za Spořilovskou nehoda. Sever metropole je ucpaný. A na dálnici D11 z Hradce na Prahu se už jen za sjezdem na Jičín kolem 41. kilometru rozjíždí poslední kratší zbytek kolony, dál se jede plynule mezi sjezdy na Pečky a Sackou, už jsou po nočních pracích průjezdné zase oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V těchto dnech zažíváme typické babí léto, tedy slunečné a teplé počasí. Jasné noci jsou ale velmi chladné, místy dokonce klesají teploty i pod nulu. Přes den ale teploty vyskočí do nadprůměrných hodnot, takže rozdíl mezi ranními a odpoledními teplotami na jednom místě mohou být až 25 stupňů Celsia. Nejcitelnější rozdíly jsou v mrazových lokalitách, kde například jako dnes klesla teplota k minus 5 stupňům, tolik bylo na Kvildě Perle. Přes den je ale právě na Šumavě nejtepleji z našich hor. Tam stoupá teplota až ke 20 stupňům. Jinde v tisíci metrech nad mořem ukazují teploměry kolem 16 stupňů. A ve středních a nízkých polohách pak naměříme od 20 dnes až do 25 stupňů Celsia. Pocitovou teplotu dnes ale bude snižovat silný nárazový vítr, který potkáte hlavně ve Frýdlantském výběžku, také na Českomoravské vrchovině a pak i na jižní Moravě. Tam všude vás mohou překvapit nárazy větru o rychlosti mezi 55 a 70 km v hodině. K večeru ale bude vítr slábnout. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 36 minut doznívá písnička kapely Placebo v našem vysílání a mnozí z vás se už asi těší také na ten druhý říjnový víkend. Pro cyklisty je to ten docela oblíbený zavírák sezony Outdoor Cup vlastně v Josefově Dole a pro samozřejmě ale tu většinovou veřejnost jsou to také ty krásné dostihy v Pardubicích.
1: Velká Pardubická, popolední se dnes budou losovat čísla na nejtěžší překážkový dostih v kontinentální Evropě, ale především po dnešku budeme vědět, kdo pojede kterého koně a v dostihových kruzích tohle může být hodně zajímavé téma. Probereme ho s bývalou jezdkyní Barborou Málkovou, přejeme vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Proč je tak důležité, kdo pojede kterého koně? O tom navíc rozhoduje majitel nebo trenér, nebo si řekne žokej?
2: No, většinou o tom rozhoduje vlastně majitel, nebo trenér většinou doporučí nějakého žokeje podle toho, kdo toho koníka jezdí v práci, jo, nebo jestli ten žokej jezdí jako u toho trenéra a takhle, ale pak vlastně poslední slovo má majitel. A důležitost vlastně tohodlen z toho jsou hlavně zkušenosti, jo. Každý vlastně ten majitel a trenér se snaží získat na toho svýho koníka co nejzkušenějšího žokeje. Ideálně, aby ho trošku znal, třeba nemusí z práce, takhle už to dneska nechodí, ale aby s ním absolvoval třeba aspoň jeden dostih před tím, aby se mohli nějak oťukat a věděli, co od sebe můžou čekat, no.
0: Jeden dostih, tedy třeba teoreticky kvalifikaci na Velkou Pardubickou, že se to pak prolne takhle, že třeba spolu už jsou zvyklí.
2: Když to jde, tak je to ideální, ale ne vždycky to jde, protože bohužel českých jockeyů ubývá, takže jezdí hodně jockeyů ze zahraničí, tak když to jde, tak je to samozřejmě nejideálnější takhle.
1: Slyšela jste, kdo by měl koho jet a jsou tam nějaké věci, které vás zaujaly?
2: No, samozřejmě něco se povídá, ze spoustou lidí se znám a kamarádím, takže něco málo vím, ale ukázaná platí, ale tak samozřejmě mě těší, že jede žena, nebo měla by jet, co jsem takhle slyšela.

0: poměrně dost úspěšná v té současné sezóně, tak když pojede, myslíte si, že může uspět, protože těch žen v historii Velké Pardubické, které uspěly, sama víte, že moc zatím není?
1: Helejte, myslím si, že Léňa sbírá zkušenosti, protože ono jako samozřejmě být dobrý jockey je jako super, jo, ale na tu velkou ten člověk potřebuje mít zkušenosti a úplně jiný zkušenosti, hlavně psychiku v pořádku, ale myslím si, že Léňa letos se hrozně jako psychicky posunula a pro mě je to takovej černý koník do stihu, jo, oni ho budou mít určitě nachystanýho, protože kdyby tam byla jakákoliv skulinka, že by si nebyli jistí, tak jelikož oni ho mají fakt jako dítě, tak by ten koník tu velkou určitě nešel, jo, a Léňa si s ním rozumí, jak já sama říkám, dosky jsou sport pro kluky, ale jsou tam koně, který jsou pro holky. A myslím si, že Léňa ukázala, že si se Sakamirem rozumí, že to určitě mohla by to být jako velmi zajímavá dvojice, ale velká je o štěstí, jo, tak snad budou mít to štěstí, no.
2: Říká Barbora Málková, bývalá jezdkyně, se kterou se bavíme o tom, že dneska popoledně se budou losovat čísla na Velkou Pardubickou. Ještě přece jenom k tomuhle tématu, ten váš názor, že koně jsou pro kluky, tak převažuje v tom jezdeckém prostředí, že nám se nedává taková důvěra třeba?
1: No, ono vlastně překážkový dostihy jsou sport pro kluky, ale jako přímo ty dostihy, protože vlastně, když se člověk podívá po stájích, tak v 90% to všude dělají holky, jo, který vlastně ty koníky opečovávají, milujou, jezdí na nich, dávají jim prostě to, co některý ty kluci vůbec neříkám, že jim to nedají, ale prostě bez těchto holek by ten sport vlastně nebyl, jo, ale ty kluci jsou v těch dostizích potom jako razantnější a podle mě umějí víc zahodit ty emoce, jo, že my holky potom, i když vím, když já jsem jezdila ty dostihy, tak jsem tam mnohdy tahala ty emoce až moc a ty kluci jsou v tomhle tom asi jako lepší, no, že se líp oklepou ze všeho a i ty zranění líp řešej a i pro ty lidi je to lepší, jakože, nebo lepší, přijatelnější, když spadne ten kluk, než ta holka, no. U té holky je to pak vždycky, měla by se na to vyprdnout, ale u toho kluka to takhle lidi nějak berou, no.
0: Barbora Málková ve vysílání Radiožurnálu Sport. Do Velké Pardubické je přihlášeno 11 koní. Není to málo?
1: No, je. Myslím si, že je, ale zas vůči těm koním je to určitě jako přijatelnější, protože budou mít větší prostor na skoky, je menší riziko, že by se mohlo něco stát, ale samozřejmě stát se může kdykoliv, cokoliv. Jo, ale jako je to spíš takový smutný pro nás, pro ty dostihový jako odborníky. 11 koní ve Velký Pardubický už tady dlouho nebylo, jo. Ale bohužel je to taková dnešní doba, no. Ono, když se člověk podívá na ty dosky do Pardubic, tak vlastně i v průběhu té sezóny jsou ty dosky tenčí a tenčí, no. Mělo by se nad tím asi nějak pořádně zamyslet a trošku to změnit, aby to ty lidi neodrazovalo a do těch překážkových dostihů ty koně byly, no. Ale bohužel se to vlastně odráží ve zraněních jezdců, ono už těch špičkových jezdců úplně moc není a ty lidi si to pak rozmyslejí, jestli chtějí mít koně do Pardubic nebo ne, no.
2: Že to je moc obtížné, nebo jsou tam i jiná úskalí?
1: Nemyslím si, že to je moc obtížné, ale bohužel mladší generace už úplně odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Jo, teď spousta těch jockeyů je zraněných a vlastně majitel má překážkového koně a doufá, že v šestém dostihu mu zůstane zdravý jezdec, protože myslím si, že je to hlavně o tom, že ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět, no. Tak myslím si, že to je taky takovej důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
0: Tak pojďme k někomu, kdo to opravdu umí. Jan Faltejsek, vypadá to, že je asi fit, protože pokud máme dobré zprávy, tak prý už jel v Meránu, tak myslíte si, že bude moci o tom přes příštím víkendu vyrovnat Josefa Váňu svým osmým teoretickým vítězstvím?
1: Myslím si, že určitě ano. Když se nic nestane, jo, Goodfrey úplně výborně Pardubice zná, Honza, ten je má nachozený tak, že se troufnu říct, že když všechno dobře dopadne, nic se nepokazí, tak určitě můžou to předloňské vítězství si obhájit o samotě. A věřím, že tato dvojice je takový naše největší želízko v ohni.

0: Barbora Malková se chystá do Pardubic, bude tam případně kde?
1: Uvidíme, uvidíme. Mám dvě malé děti, ona velká Pardubická je pro lidi obrovský lákadlo, což je super. Má být i dobré počasí, když se podíváme do budoucna nebo do toho, takže uvidíme, jestli se tam objevíme.
0: Ano, tak vám moc děkujeme každopádně, že jste s námi promluvila dnes před tím losem čísel na nejtěžší překážkový dostih v Evropě, ve střední Evropě, tedy na Velkou Pardubickou, kterou samozřejmě posluchači na Radiožurnálu Sport taky uslyší v přímém přenosu. Barbora Málková, bývalá jezdkyně, byla s námi. Hezký den přejeme.
1: Díky, mějte se vám taky. Naslyšenou.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Každé všední ráno to odpovídá. 8:50 ještě není, ale myslím, že s Martinem Charvátem, který má takové dlouhé antré k té soutěži, tak k tomu dospějeme.
5: Nejdřív si řekněme, o co hrajeme, také tentokrát je to o vstupenky, jsme moc rádi, že těch vstupenek máme v poslední době k dispozici opravdu hodně a snažíme se je rozdistribuovat mezi vás. No a dnes budete moci získat lístky na hokejový šlágr Pardubice Sparta. Zápas, který se bude hrát, pokud dobře počítám, v neděli. Spartani hrají dnes v hokejové Tipsport Extralize a další utkání by je mělo čekat právě v neděli, kdy v 18 hodin a 30 minut nastoupí v Pardubicích. A teď ještě, jak soutěžit dnes. Je to poměrně jednoduché. 3, 2, 1, teď a můžete volat. Otázka zní, dnes je výročí situace, kdy jeden československý sportovec získal medaili na olympijských hrách. Ten sportovec se jmenuje Josef Lohyňa a otázka zní, ve kterém sportu on ji na olympijských hrách získal. Jan Pěruška tuhle otázku neznal a teď mi přijde, že trochu vyvalil oči, že budeš muset asi hodně lovit, viď, Jane?
4: No já už ne, protože jsem si to našel na internetu, ale já jsem vlastně nenašel předtím to jméno pana Lohyni, takže jsem vůbec nevěděl, o kom mluvíš, ale už to vím, no, tak musím říct, že teda strašně těžká soutěž. Volá nám spousta posluchačů, ale bojím se, že když to nějakým způsobem ještě trošku nenapovíme, že bychom mohli třeba...
5: Zkusme to a uvidíme.
4: No jasně, ale když to nebude vědět ten první, tak pak dostaneme vlastně ho do nevýhody oproti těm dalším. Ještě dej tam trošku nápovědu.
5: Myslím si, že v době internetu určitě někdo vědět bude.
4: Tak 2215522, to je jenom obligátně, abyste věděli. Tak a beru prvního z posluchačů, to jsem zvědavý. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, tady Martin z Brna.
5: Hezký den, Martine. Tak v jakém sportu se proslavil Josef Lohyňa?
6: Já si myslím, že to byl bojový sport a že to byl nějaký volný styl.
5: No to jste vlastně na tom úplně přesně, protože byť zápas, což je správná odpověď, ale zápas ve volném stylu, není vlastně úplně klasifikovaný jako čistě bojový sport, je to vlastně úpolový sport, takhle bráno, což je něco jiného, tak vlastně s tím volným stylem máte naprostou pravdu.
4: Ano, tajemník soutěže Martin Charvát tedy říká jednoduše řečeno, že jste uspěl.
0: Gratulujeme.
4: Tak vám moc gratulujeme. Vy, ale já jsem tam slyšel blikačky, vy jste nemohl googlit, ne? Vy jste v autě.
6: Ne, já jsem v autě.
5: Počkej,
6: jsem dřív
5: na blikačkách
6: tom...
5: právě můžeš googlit.
4: Jak to máte vy teda?
6: Máme se dobře, máme tady pěkně na cestě do práce.
4: Ne, jak jste přišel na toho pana Lohyňu, že vy jste znalec takhle?
6: Úplně znalec ne, ale už jsem o tom někdy zaslechal, přišlo mi to jako divno sport, tak jsem se kdysi o to zajímal, vlastně, co to bylo zač.
4: Dobře, tak my nejsme zápasníci, tak vás nebudem brát úplně za slovo, ale věřím, že to je v nadsázce samozřejmě. Moc vám gratulujeme, tak to je teda výborný posluchač, že to zná.
5: No dobře, a vy jste fanoušek Pardubic nebo Sparty takhle z Brna?
6: Nejsou fanoušek Sparty, takže na Pardubice se podívám rád.
5: Jo, dobře, vy to dnes máte takové negativní, ale rozumíme, že lístky přivítáte.
4: Nejste fanoušek, tak to je dobře, tak se mějte hezky.
6: Taky hezký den, děkuju.

0: Fanfária Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za 25 miliard korun. Začíná další den sněmovní schůze k možnému vyslovení nedůvěry vládě. Fotbalista Rajan Nadery bude mít první trénink s českou reprezentací. Kolona popojíždí na plzeňské dálnici D5 před Prahou a bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliardy a 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Resort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Poslanci by se dnes už mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Třetí jednací den schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, právě začíná. A ve sněmovně je reportérka Jana Čermáková.
3: Argumenty se včera už druhý den opakovaly. Opozice kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok. Vadí jí i údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice zase považuje schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě pár dnů před volbami za předvolební hru a kritizuje pro změnu opozici. Do debaty se teď hlásí ještě na 40 převážně opozičních poslanců. Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich 92. Musela by tak získat nejméně 9 těch koaličních. To ale vládní poslanci nepřipouštějí. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ode dneška vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Cenové stropy bude ministerstvo financí určovat každý den, zatím do konce října. Ceny u čerpacích stanic na hlavním tahu na Šumavu na trase Klatovy Přeštice sleduje reportérka Jitka Englová.
4: Já jsem navštívila 10 čerpacích stanic od 6 různých firem a včera se tady pod 50 korun prodávala nafta jen na 3 místech. Nejčastější cena byla 51,90. Dnešní povolené maximum u nafty je 48 korun 72 haléřů, takže na těchto místech dnes řidiči ušetří na litru nafty přes 3 koruny. U benzínu tak velké rozdíly nejsou, včera se na této trase nejdražší prodával za 46,90, na 3 stanicích už ale i včera byl pod tím dnešním limitem, který je 46,14 za litr. A jen připomenu, že cenové stropy se nevztahují na prémiová paliva. Z Přeštic Jitka Englová, Radiožurnál.
1: Začíná růžový říjen. Kampaň má ženám připomenout, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné bezplatné vyšetření na mamografu na rok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
5: Mamografie byla v pořádku.
6: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra Fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
5: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
6: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
7: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
6: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace dnes poprvé zapojí do tréninku nejnovější útočnou posilu. 23-letý Rajan Nadery ze skotských Rangers se po vyřízení potřebných dokumentů připojil ve středu k národnímu týmu před zápasy ve Španělsku a v Anglii.
8: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct, to jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu, znáš pár z televize a teď si tady s nima. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně, mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
0: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru. Potom se přesunou do Londýna, kde v úterý ve Wembley nastoupí proti Anglii. Oba duely nabídne v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu teď různě trhá a přelévá. První část čekejte za velkou bíteší kolem 160. kilometru. V levém pruhu většinu času fronta poprvé za Domašovem kolem 176. pak se osobní táhnou různě pomalu k D2 asi 40 minut. Na D5 se z Prahy do Plzně za Zdicemi počítejte s kolonou z kilometru 31,5, je to na 10 minut k pracím u exitu 34 Žebrák v pravém pruhu. Na dálnici D5 stále horší situace na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Za Loděnicí v kopci na 8. kilometru začíná kolona a osobní auta se potom sunou ještě asi 3/4 hodiny na pražský okruh směr D1 k Ořechu. Na okruhu opačně směr letiště kolony od Vesce za Lochkov osobním autem až na 30 minut. Hodně ucpaný je taky východní okruh z 1. kilometru D11 k Průmyslové, to zabere 30 minut. Na severu metropole zůstávají kolony z Cínovecké od sjezdu na Čakovice až dolů k Blance. Fronty stále v Kobylisích, dole v Libně kolem Balabenky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy.
10: Krásný den, vstupujeme do října a jsme tady stále s Martinem Charvátem. Martine, vítej.
11: Krásný den.
10: Tak, máme tady samozřejmě spoustu vzpomínek, já už jsem říkal, že je to dneska 60. rok, kdy pamatují na narození George Weaha, fotbalisty, ale ty jsi měl spoustu těch výročí, tak co, Martine?
11: Těch výročí byla celá řada, už jsme je zmiňovali, co se váže všechno k 1. říjnu, například to, že Steffi Gráfová a Florence Griffithová Juniorová získali dost důležité zlaté medaile na olympijských hrách v Soulu, které končily 2. října. Stejně tak jsme zmiňovali boxerské zápasy, to, jak se Lennox Lewis znovu stal mistrem světa organizace WBC, anebo thriller v Manile, tedy zápas mezi Muhammadem Alim a Joeem Frazierem v roce 1975.
10: A nezmiňovali jsme, že je to dneska 27 let, co začalo mistrovství světa v rugby, které posléze vyhráli Australani, a to mistrovství světa se konalo ve Walesu. A vlastně je to docela paradoxní, že ten 1. říjen a začátek mistrovství světa v rugby je docela věc spojená.
11: Protože také příští rok začne mistrovství světa v rugby, a to 1. října. Hrát se bude v Austrálii a už je na tento turnaj prodáno více než 1,25 milionu vstupenek, což je více než polovina kapacity všech těch zápasů, zkrátka maximálního možného počtu lidí, kteří by se mohli podívat, nebo respektive maximální možné obsazení toho turnaje, protože samozřejmě nesmíme zapomínat, že někdo může jít vícekrát než jednou.
10: A kolik si říkal, že je prodáno? Přes milion?
11: 1,3 milionu je to přesně, více než 1,25 milionu.
10: Aha, protože tady vlastně kolik přišlo dohromady lidí na ten šampionát v roce 99? 1,5 milionu plus minus, takže tak. To je vlastně větší stadiony asi.
11: Kolik přišlo lidí, ale tam vlastně v tom nemáš započítáno, kdo šel na dva.
10: Ne, jako návštěvnost samozřejmě, no.
11: Takhle, no,
10: 38 tisíc průměrně na zápas, tak to by mě zajímalo, jaká bude příčinovka Austrálii. No,
11: poměrně dost velká, ale připomínám další věc, pokud byste chtěli do Austrálie, chtěli na rugby, chtěli na tento šampionát, tak dnes jdou do prodeje další stupenky, jde o 12. hodinu nebo poledne australského času, a teď to nedokážu dobře spočítat, myslím si, že to už vlastně touto dobou tak nějak asi je za námi.
10: V poledne.
11: Tak
10: to už máme za sebou, to už jsme teda prošvihli, bohužel.
11: Tak rychle, pokud chcete lístky, protože ty další šly právě do prodeje dnes.
10: Dobře, no tak jo, tak nám když tak zavolejte, kdybyste to sehnali, ale nevím, no tak příští vám to řekneme asi dřív. Hezké ráno.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.
2: Radiožurnál Sport
12: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Naše vysílání teď pozvánka i na večerní vysílání, protože se bude hrát hokejová Tipsport Extraliga a Sparta se na potřetí pokusí vyhrát před vlastními diváky.
1: Pro pražský tým zatím nevídaný boj o první domácí body. Přijde proto ideální soupeř. České Budějovice prohrály v Praze posledních 12 zápasů.
0: Dnešní zápas probereme s mužem, který ho také bude komentovat, a je to náš hokejový expert Martin Procházka. Krásný první říjnový den, Martine.
2: Hezký den.
1: Sparta má nevýrazný vstup do sezóny, to je jednoznačné, a to, že teď v krizi hraje třetí zápas ve čtyřech dnech, je asi moc nepřidá, viď?
2: Samozřejmě, že nepřidá. Oni nezvládli to domácí utkání, o kterém jste mluvili, s Karlovými Varami, kde teda dostali takový ten nešťastný gól od Brusle, Beránka, ale o to je neomlouvá. Každopádně ta atmosféra v tom týmu určitě teďka nepohoda, nepříjemná. Ti hráči to začínají mít trochu víc v hlavě a určitě jim to nepřidá, no, protože zase hrajete, jak říkáte, v krátké době, hrajete další zápas doma a je potřeba to utkání nějakým způsobem prostě urvat, zlomit, porazit motor České Budějovice, a i když ano, je tam nějaká, by mohli mít v hlavě ty kluci, že někteří, kteří to zažili, by mohli si říkat, ano, přijede motor České Budějovice, porazíme, ale lehce, tak to tak nebude, protože oni nemají herní pohodu, oni se necítí dobře a uvidíme, jak se dneska s tím poperou, no, já sám se na to utkání zvědavý a těším se na ní.
0: On se říká, čím víc gólu dáme, tím víc bodů máme, neplatí to vždycky, ale u Sparty by teoreticky mohlo, veď, Martine, asi tuší, na co narážím.
2: Určitě, Spartě nefunguje produktivita, to znamená, že vůbec jim nefungují ofenzíva, neříkám, že se nedostávají do šancí, celkem jo, mají tam dobré situace, 2-1, kolikrát tam je jakoby i dobré situace, že samostatné nájezdy, a nedávají góly. Když kromě prvního útoku, kde hraje se Káč, Špaček a Chlapík, tak druhý útok se vlastně vůbec skoro neprosazuje, a to tam jsou hráči, jako je Matěj Blimel, Šor, od kterého byla Sparta zvyklá, že dává góly před brankovém prostoru, tak v této sezóně zatím to tam nepadá. No a když tomu pak připočtu třetí, čtvrtý útok, tak tam je to skoro vlastně úplně bez bodu. A není tam ani žádný letošní sezóně výrazný obránce, který by na něj trošku dominoval, který by byl třeba na přeslovkách dominantní. Je tam akorát Jakub Krejčí, který má jeden gól ze 6 zápasů a 3 nahrávky. A to si myslím, že je jako na klíčového obránce málo. Takže celkově prostě Spartě nefunguje momentálně vůbec nic, a plus klesá sebevědomí, plus klesá takový ten tlak na ně díky tomu, že vlastně ztrácí body na domácím kluzišti.
1: Tak Sparta tedy po tom, co loni předvedla, nebo na jaře předvedla poměrně výrazně zlepšený výkon v průběhu playoff, tak najednou začíná sezónu velmi nevýrazně. Obránci, jak si říkal, úplně nepřispívají, útoky nejsou tak produktivní, jak by mohly být. Je možný nějaký v úzovkách návrat, byť teď má Sparta nového trenéra, ale návrat k tomu, co fungovalo na jaře? Nebo je to úplně špatný nápad?
2: No si nemyslím úplně, že by úplně takhle Sparta razantně teďka sáhla k tomu, že by došlo třeba, jak asi myslíš, výměna trenérů, že by najednou hledali po nějakých nevydařených 6 zápasech nového trenéra. Myslím, že Patrik Augusta je velmi zkušený trenér, že s tím týmem dokáže pracovat. Já jsem byl na tom posledním zápase s Karlovými Varami, tak to utkání prostě, i když Filip Chlapík, kapitán Sparty, říkal, že si tohle nemůžou dovolit před domácím hřištěm, že se málo snaží, že se netlačí do branky, tak si myslím, že tam byly momenty, kdy to prostě Spartě fungovalo, jenom nedávají ty góly. Oni se potřebují prostě nějakým způsobem prosadit, někteří hráči. Tomáš Hika, hráč, který hraje ve čtvrtém útoku, tak má snad jednu asistenci za 6 zápasů. Takový hráč, já si ho pamatuju, jako ještě před dvěma tam na dvěma národním týmu. Prostě nedaří se těm hráčům, který se to čeká. No a asi to nebude ve výměně trenérů. Já si myslím, že to vlastně nebude teď asi na pořadu dne, že by došlo k výměně trenérů.
0: Říká Martin Procházka, dneska připomínám v 18.30 začíná duel Sparty s Českými Budějovicemi, který bude předcházet v rámci 7. kola, a vy ho můžete slyšet u nás na stanici. Každopádně ještě jedno téma, a sice, že v NHL vlastně začala sezona i nejlépe placenému českému hokejistovi aktuálně, Martinu Nečasovi. Začala vítězně, jak Martine Charváte dál?
1: No, Colorado dalo 8 gólů a Martin Nečas byl vlastně jenom u jednoho a u dvou gólů, které dostalo Colorado při přesilové hře, protože se soupeř tedy prosadil v oslabení, tak byl Nečas při té přesilovkové formaci na ledě. Myslíš si, že to nějakým způsobem může poznamenat začátek sezóny nebo v NHL víc než 80 zápasů, tak jeden v úzovkách se nepovedl a jdeme dál?
2: Já myslím, že to nijak nepoznamená takového hráče. Ano, možná, že se třeba úplně nedařilo, třeba se nedařilo úplně jako nějak, tak jako třeba se dostal do dobrý pozic, já jsem to utkání samozřejmě neviděl, takže těžko hodnotit, ale nemyslím si, že by to mělo nějak poznamenat tyto první utkání. Možná by se dalo bavit, by se třeba, kdyby to bylo po 10 zápasech, kdyby třeba měl málo bodů, neměl by žádnou branku, tak by se dalo možná bavit se o tom, že třeba by to mohlo mít nějaký dopad díky nějakému navýšení smlouvy nebo já nevím čemu všem možným velkému tlaku prostě, ale já si myslím, že v tomhle případě to tak nebude. Martin Nečas je pro Colorado klíčový hráč a myslím si, že to je otázka dalších zápasů, kdy on se začne prosazovat a kdy prostě bude zase jakoby, jako v loňské sezóně, že bude vynikající. Samozřejmě soupeři si na něho teďka budou dávat více pozor, je to standardní, je to úplně normální věc. Když se vám jedna sezóna podaří, tak pak, když prostě jdete proti soupeři, tak si vás víc všímá, takže to máte těžší. Ale já si myslím, že v tomhle případě během 82 zápasů se to nějak tak srovná a Martin Nečas bude zase vynikající.
0: No doufáme, držíme mu palce, ať to jde v NHL, jinak připomeneme, že třeba z toho nočního programu Daniel Vladař si odnesl 7 kusů ve své síti a pro hru Philadelphia s Pittsburghem 0-7, ale opravdu přejeme českým hokejistům, obecně sportovcům, ať se jim daří a moc děkujeme Martinu Procházkovi, že to tady s námi glosuje a dneska se těšíme, Martine, na přímý přenos hokeje Sparta České Budějovice, ať se ti s Kristianem Švedou večer dobře komentuje.
2: Já taky děkuju, naslyšenou.

0: 9 hodin 23 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a teď se dostáváme k tématu, které od včerejšího večera hýbe fotbalovým světem a myslím, že opravdu globální hvězdou Cristiano Ronaldo je, minimálně na Instagramu je snad nejsledovanějším sportovcem, možná obecně uživatelem a když se stane to, co se stalo, Martine, tak to je věc.
1: Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Informoval o tom na svých sociálních sítích, který zvolil ten kanál, který, jak si naznačil, je vlastně pro něj ten úplně nejjednodušší a nejlepší. Nejlepší reprezentační střelec v historii. Podle médií potom odjel z Malmé, kde se Portugalci na utkání připravovali a to kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem.
0: Tak důležité, co zaznělo v tom nejprve instagramovém příspěvku, tak už ta první věta lecos naznačí. Po tiskové konferenci trenéra nároďáků plus další jsem se rozhodl opustit reprezentační kemp, protože Ronaldo nehrál ten předchozí zápas, který vyhráli 2-1 v Norsku a údajně prostě komunikoval s trenérem o tom, že nějaký zápas vynechá. Ale on se v tom Norsku, Martine, rozcvičoval docela dlouho a stejně nešel na plac.
1: Stejně nešel na plac a navíc bylo naznačení, že nezačne ani tentokrát v Dánsku a otázkou je, jestli by se znova nerozcvičoval a znova to neskončilo stejně. A tohle Cristiano Ronaldo dlouhodobě nemá rád a ani ve chvíli, kdy mu je přes 40 let, tak jak si nechce ze základu pryč.
0: Kdybychom se bavili s trenérem Jesusem, tak by řekl, což včera tedy na tiskovce nějakým způsobem komentoval, že spolu už pracovali v Saúdské Arábii v klubu celý minulý rok, že zná jeho fyzičku a že tam taky nehrál ty vložené zápasy třeba, to znamená každý třetí den nehrál, tady to taky je takhle pravidelně a pak samozřejmě přidal to, co asi Ronaldo trošku nadzdvihlo, že se řídí svým vlastním názorem a nikdo ani Cristiano mu nebude prostě mluvit do té sestavy a že není hlavním tématem výpravy do Dánska Ronaldo, ale to, že tam mají vyhrát.
1: No to je úplně logické, já mu úplně rozumím. Na druhou stranu Cristiano Ronaldo to prostě všechno bere podle sebe. No a otázkou je, jestli i výkony třeba na tom poslední mistrovství světa nejsou poznamenané tím, že Ronaldo prostě potřeboval hrát a jestli by Portugalci bez něj neudělali lepší výsledek než s ním, kdyby ho prostě v té sestavě nebo v té nominaci na šampionát vůbec neměli.
0: No, tak dlouho se mluvilo o tom, že Ronaldo možná svou personou brzdí nároďák Portugalska, který je nabitý prostě hvězdami i mladým talentem. A teď to neberte jako rouhání, spíš jako vtip. Jorge Jesus, Ježíš, tak berou ho křesťani jako mesiáše, spasitele. Tak jestli on do toho takhle říznul, tak možná se stane spasitelem portugalského nároďáku a bez Ronaldo se jim bude víc dařit.
1: Nebo v tom dlouhodobém sporu je to spíše mesiáš. No,
0: ne, ale je to zvláštní kauza. Vlastně, když si představíme, že by se to stalo v českém nároďáku, tak je to obří věc. A teď jako se to stane s globální celebritou v rámci toho portugalského nároďáku, řeší to celý svět a vlastně nevím, jestli to má nějaké řešení, že třeba v listopadu by tam Ronaldo byl.
1: No, otázkou je, jestli tam bude chtít být.
0: No, anebo tam bude trenér. Tak já myslím, že tohle probereme v 10:50, ale slyšeli jste, no, je to ožehavé téma.

0: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál, bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Nafta v Česku dnes po obnovení vládní regulace zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv bude ministerstvo financí určovat každý den. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. V Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi meteorologů. Dnes může být až kolem 25 stupňů. Zítra se hlavně v Čechách zatáhne a na západě Čech může i slabě pršet. O víkendu se ale vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou teploty 24 stupňů, v neděli do 23. Poprava odsouzené Kristy Pajkové v americkém státě Tennessee se nezdařila. Žena přežila dvě dávky smrtící injekce. Z vězení ji odvezli do nemocnice. Je odsouzená za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, když jí bylo 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Brno dnes rozzáří světelné instalace a videomappingy. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemu na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat ode dneška až do soboty vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit. Sport. Hokejisté pražské Sparty budou hrát v předehrávce 7. kola Tip Sport Extraligy o první domácí výhru v tomto ročníku. Po 4 porážkách z 5 posledních utkání přivítají České Budějovice. Zápas začne v 18:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 se k Brnu směrem z Prahy táhne dlouhá kolona kamionů, rozdělená na několik částí. První potkáte momentálně za Velkou Bíteší kolem 160. kilometru, pak místy jedou i kamiony plynulé, místy zastavují. A od exitu 178 Rosice se zpomaluje, chvílemi i výrazněji i v levém pruhu osobním autem do zúžení u D2, je to teď asi na půl hodiny. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně spozorněte za zdicemi, na 32. kilometru se brzdí až do zastavení kolona, potom do omezení u exitu 34 Žebrák zabere asi 20 minut. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se za Loděnicí v kopci plní pravý a stoupací pruh kamiony z 8. kilometru, v levém pruhu se zpomaluje a osobní auta jedou různě pomalu na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech ještě asi půl hodiny. Kolona na okruhu zůstává i opačným směrem na letiště od Vestce do omezení za Lochkovem. Hodně plný je taky východní okruh od Černého mostu k Průmyslové a na severu metropole pořád zůstává plná Liberecká do centra až dolů k Bulovce, je to na 30 minut. Kolony jsou taky přes Libeň všemi směry. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 36 minut zamíříme pomalu také k basketbalu, protože se rozjela sezona nejvyšší basketbalové soutěže mužů a vlastně nabízí po té fúzi Nymburka se Slaví jeden takový nový staronový tým, dá se říct, a pak se taky budeme bavit o jednom nováčkovi této soutěže. Tak možná začneme přímo tedy v Praze.
1: Slavia Praha era NBK je ten tým a jeho název, na který se narážel, tedy spojení Slavia a Nymburka. Zatím vítězný tým ve všech čtyřech dosavadních zápasech, včera zdolání Olomoucka 88-62. V dalších zápasech Děčín vyhrál nad Brnem 86-78, Brno zatím bez vítězství. Ostrava zdolala Hradec Králové 89-82. Písek podlehl Pardubicím, které také mají 4 zápasy, 4 výhry 82-92 a Ústí nad Labem zdolalo Opavu 86-76.
0: Z tohoto pohledu tedy je to jednoznačně Slavia Praha era NBK a Pardubice 100%. Pak jsou tam ty týmy Písek, Ústí, Děčín, Ostrava, bilance 3 výhry, 1 prohra. No a pak, jak si zmiňovali, tam Brno, které má 0, a ještě jeden ten tým, a to je ten Navrátilec.
1: A ještě jeden tým, a to je Plzeň. V dramatickém souboji celku ze dna včera plzeňští podlehli USK Praha 81-84, přestože si po většinu utkání udržovali mírný náskok.
0: Nejlepším střelcem domácích byl z 19 body Juraj Páleník.
1: A 15 bodů zaznamenal Jiří Pajdar.
0: Nejprve asistenta trenéra Západočechu Martina Davida pozval k mikrofonu reporter Vladislav Janouškovec.
2: Tak jak velké je to zklamání teď bezprostředně po zápase, který jste dlouho měli skvěle rozehraný?
3: Zklamání. Já jsem na začátku sezóny byl optimista, že budeme konkurenceschopní. Dostali jsme dvakrát šílenou bídu, tak jsem začal čekat jenom to nejhorší a vlastně dvakrát z toho byl skvělý výsledek. Na jednu stranu můžeme říct, že je to paráda, že dokážeme hrát. Na druhou stranu je to vlastně už podruhý, co jsme se dostali do koncovky doma a nedotáhli jsme to, což je hrozná škoda. No? Takže vlastně zklamání teď převládá. A je taková naštvanost. Já vím, že to je neskušenost, ale uděláme poslední čtvrtině hrozně taktický chyb, který bychom neměli dělat a vlastně zápas, který máme v rukách 37 minut, pustíme. Chápu, že ty kluci jsou mladí, ale jsou chyby, které by se dělat neměly. No.
2: Co bylo klíčovým okamžikem? Bylo to zranění Michala Svojanovského, kapitána, který do té doby nastřílel 12 bodů?
3: Určitě jo, my jsme vlastně bez Svojdy pak šli do rotace jenom 6 hráčů nebo 7 a ještě pak se nám vyfouloval Kojzy, který měl problémy s faulama, takže pak už kluci nemohli a soupeř to točil v 11. Tu rotaci má mnohem širší, takže na to jsme vlastně v závěru asi dojeli, protože prostě ta únava na naší straně byla znát a ty naši hráči měli mnohem víc odehraných minut než soupeř.
2: Takže na čem teď je třeba pracovat? Na tom, jak zvládat lépe koncovky?
3: Já si myslím, že sebevědomí nám tohle dodá, že je to pro nás strašně důležité, že jsme schopni hrát, ale teď je potřeba pod tímhletím zápasovým tlakem se dál rozvíjet a být schopný zvládat tady ty infarktové koncovky, protože těch bude spoustu a my nemůžeme celou sezónu bojovat a furt prohrávat, takže je potřeba, aby kluci si to na to podívali, posunuli to a příště ty stejné chyby už neopakovali a pak můžeme pomýšlet někdy v budoucnu na nějaký výhry, které snad přijdou.
2: Basketbalisté plzeňského týmu Lokobaly má

0: moc nevnímat a hrát, jako bych hrál normálně, ale trošičku to cítit bylo, ale snažil jsem se hrát normálně, jako bych hrál vždycky.
1: Je to samozřejmě asi velké zklamání, ale ten výkon na druhou stranu musí být příslibem do dalšího průběhu sezony.
0: Určitě ano. A myslím, že diváci se mají na co těšit. Příští zápasy budou ještě lepší a já v to věřím.
1: Věříte v to, jaké to pro vás je ten skok o patro výše ze druhé nejvyšší soutěže mezi elitu? Jak už jste si stihl zvyknout za ty 4 zápasy?
0: Tak postupně si zvykám, ale myslím, že možná i na té hře trošičku je to čím dál tím víc vidět a zvykáme si, ale myslím, že to bude dobrý.
1: Říká rozehrávač plzeňské Lokomotivy Jiří Pajdar, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: dlouhý. Tohle byl Divokej byl v našem vysílání. My jsme dneska s Martinem Chrvátem, který se taky rád věnuje tenisu, myslím pouze jednou mluvili o těch asijských turnajích, do kterých zasáhli nebo zasáhnou čeští tenisti, tenistky, ale jeden ten duel vlastně jsme zmínili, že je rozehraný a už je dohraný.
1: Byl rozehraný, takže Jiří Lehečka vyhrál úvodní sadu nad Belgičanem Berksem, potom zápas přerušený. Nakonec se ještě hráli sady dvě, Jiří Lehečka vítězem po setech 6-3, 6-7 a 6-3 postupuje přes Berkse do dalšího kola. Naopak tohle bylo v Tokiu, naopak v Pekingu už vypadl Tomáš Macháč, který se jako šťastný poražený z kvalifikace dostal do hlavní soutěže, jenomže tam podlehl Slovákovi Molčanovi 3-6 a 2-6.
0: Ještě dnes tedy českého času odpoledne zasáhne do turnaje v Pekingu Jakub Benčík a ty si tady vlastně zmiňoval, já jsem si to dohledával, tu humornou věc, která se týkala jejich posledního vzájemného střetnutí v Madridu.
1: To bylo v Rotterdamu, přišla situace, kdy vlastně tam na tvrdém povrchu byla výměna stran a Alexander Bublik, takový povídavý hráč, si tam povídal s hlavní

0: rozhodčím a naznačoval, jak se ten tenis mění. Vždyť tady ten kluk, ukazoval na menšíka, ten ani není v nejlepší desítce. Co to je takovýhle zázrak v podstatě, protože poukazoval na to, jak menšík hraje skvěle. No, menšík tehdy porazil Bublika, tuším, že 2x6-4, potom ho ještě zdolal v tabu zmíněném Madridu, ale je to v podstatě jedna z těch památných historek a památných průpovídek Bublika, tak uvidíme, jestli i tentokrát, co se týče Bublika, bude muset menšík v tom zápase řešit nějaké podání spodem.
1: Dobře, tak já občas, když pamatuju některé výstupy tenistů, tak je asi dobře, že v tomhle případě někdo z nich nevybublal.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům. Samozřejmě, pokud už pracujete takhle ve čtvrtek 1. října, tak už spíš krásné dopoledne, možná už myslíte na to, co si dáte k obědu. Nicméně, my s Martinem Charvátem ještě pár témat máme a myslím, že teď to následující souvisí asi s tím hodně sledovaným repre blokem fotbalistů.
1: Začnu od jinut, ale vrátíme se k tomu. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno. Týdny bude chybět i pražské Slávy, píše ČTK. Jenom připomínám, že v 7 hodin a 50 minut jsme mluvili s Janem Kameníkem, asistentem trenéra Michala Bílka u fotbalové 21, který naznačoval, že Pavel Kačor bude velmi pravděpodobně chybět reprezentaci i v barážovém zápase. Tedy kdybychom měli konkretizovat ty týdny, tak velmi pravděpodobně by Kačor neměl být k dispozici přibližně 4 až 6 týdnů hrubým odhadem, ale doufejme, že to samozřejmě bude blíže těm 4 a třeba snad i při ideální rekonvalescenci méně.
0: No vlastně ten jeho přínos včera v tom druhém poločase, kdy i přihrál na rozhodující gol Lukáše Maška, byl velmi výrazný a dá se mluvit možná, že byl dost výrazný, podobně jako je teď výrazný v reprezentaci Ačkové Adam Hložek, který zažívá takové obrození, byť to tedy z výsledkového hlediska nevychází české repre.
1: Ano, Santi Denia má své nároky, snaží se měnit některé věci v české fotbalové reprezentaci, ale zase připomeňme, že ta pod ním prohrála jak s Chorvatskem 1-3, tak s Anglií 0-2.
0: Španěl například vede hráče k postupné rozehrávce bez přehnaného nakopávání.
2: Já si myslím, že všichni z toho máme dobrý pocit. Myslím si, že jsou tam vidět věci, které trénujeme, které chceme, aby se v tom zápase objevily. Odvážná výstavba od Golmana, která prostě třeba tady dřív chyběla.
3: Vyprávěl nováček v reprezentaci Matěj Radosta a nezapomněl připomenout snahu o konstruktivní rozehrávku. Několik světlých momentů už čeští fotbalisté ukázali proti Chorvatsku i Anglii.
4: Pracujeme na tom pár dní, na tom novém systému. A už se tam objevují ty věci, které tam chceme a v některých situacích nám to jde prostě, bych řekl, jako fungovalo fantasticky, vyjeli jsme ze spoustu situací.
3: Těší Štěpána Chaloupka a pomáhali k tomu i golmani, kteří se výrazně zapojují. A brankář z PSV Eindhoven Matěj Kovář se podobných věcí nebojí.
5: Mám to rád, hrám něco podobného v klubu a jsem golman, který má rád ten balón a myslím si, že když můžu pomoct těm klukům nějak přetísnit tu řadu, tak je to vždycky výhoda pro celé to mužstvo.
3: Podobné rozehrávky odzadu ale vyžadují přesnost, dobrý pohyb a technickou bezchybnost. A Češi se chybám nevyhnuli. Z nepřesností přišly chyby i inkasované góly.
6: Ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby jsme začali čím dál víc vnímat, v jakých jsme prostorách, ve kterých chceme hrát. Aby ta naše kvalita individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
3: Věří reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Po pražských prohrách s Chorvatskem a Anglií teď v Lize národů nastoupí čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa, Španělům. Mirko Vasič, Radiožurnál.

Vysílání radiožurnálu Sport začíná a pokračuje v 9 hodin a 54 minut. Za chvíli vám na radiožurnálu Sport nabídneme také desítku Pavla Horváta s Mirkem Vasičem, naším dalším reportérem.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Sokolové žádají po policii vrácení zabavených milionů, o které je podle auditu připravila bývalá zaměstnankyně. Německo s platností ode dneška snížilo daň z pohonných hmot. Řidiči by mohli ušetřit v přepočtu až 4 koruny na litr. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zajistili si baráž o postup na mistrovství Evropy. Kolona je na dálnici D5 z Prahy do Plzně před omezením u Žebráku a bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píšou v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Kolding čelí podezření, že si na své účty neoprávněně převedla víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie. Dosud je ale Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení i pomalý postup advokátů. Advokáta České obce Sokolské, vysvětluje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
2: První místostarostka Sokola Kamila Šolcová říká, že kromě žádosti o vrácení peněz podají taky oficiální stížnost. Úlevy kvůli drahým palivům zavádí kromě Česka i Německo. Ode dneška tam platí snížená daň na pohonné hmoty. Litr benzínu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva má trvat do konce roku. Stát vyjde v přepočtu na 80 miliard korun.
5: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
6: Kancléř Friedrich Merz už před 2 týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Ostravu dnes křižuje Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida si tak připomínají nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a prezidenta.
7: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky procestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
8: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
7: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
9: Sport. Hokejista Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému vstupu Koloráda do nového ročníku NHL. Avalanche před svými fanoušky poradili s Los Angeles Kings 8-4. Úvodní zápas sezóny nevyšel brankáři Danielu Vladařovi, byl u domácí porážky 0-7 s Pittsburghem. New Yorkští Islanders ti prohráli v Torontu 1-2 a Ondřej Palát nebodoval. Čeští fotbalisté do 21 let postoupili do baráže účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině si zajistili výhrou 1-0 nad Bulharskem. Rozhodující gól dal v Hradci Králové útočník Lukáš Mašek a zapsal tak svou pátou trefu v kvalifikaci.
10: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili, ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme se zatím víc my.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D6 za Kněžovsí a nehoda na D1 za Tasovem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za sjezdem na Kněževes na kilometru 57,5, leží tam v levém pruhu sražený divočák. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Tasov na kilometru 159,5, na dřívějším konci kolony najelo osobní auto ze zadu pod kamion. Dojeli teď první hasiči, míří další záchranáři, tvoří se kolona, udržujte záchranou uličku. Dál potom směrem na Brno další část kolony za sjezdem na Domašov ze 170. kilometru znovu kamiony pravým pruhem až do Brna k D2. Osobní auta už jedou kolem Popůvek plynule, jen místy zpomalují, provoz slábne. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice popojíždí kolona ze 31. kilometru do zúžení u exitu 34 Žebrák až 20 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se za loděnicí řadí kamiony už na 9. kilometru, pravým a stoupacím pruhem se táhnou k Pražskému okruhu, na něm je potom silný provoz od D5 k Ořechu ve všech pruzích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
12: Krásný den, milí posluchači, je tu desítka Pavla Horváta. Vítám Pavla.
13: Dobrý den.
12: A vítám taky Mirka Vasiče, který dneska je naším kolegou, expertem. Mirko, vítej.
14: Hezký den.
12: Tak já připomenu, že Mirka s Pavlem, když slyšíte o mikrofonu, tak to většinou bývá krásný zážitek.
15: Kliment může rozhodnout, Kliment se rozbíhá, zadrobil z cíl.
16: Gól! Gól! Češi vítězí po penaltách. Obrovská radost české fotbalové reprezentace.
17: Cítil jsem úplně tlak.
12: Tohle už Jan Kliment, já jsem to pouštěl na desíce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
13: No já přemýšlím, takhle, já si myslím, že takhle ty chlapi všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě. Takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvaný, protože to vidím trošku jako jinak, ale když v nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi o pět řad pod náma, no.
14: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam i dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo, to nešlo.
12: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď před sebou máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český nároďák a právě proto máme dneska speciální desítku, do které můžete volat, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál, číslo znáte 221 552 222.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
12: Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v desítce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2, byl tam Pavel Horvát, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
13: Ano.
12: Bohužel český hosté komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice, co myslíš?
13: No, já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance, je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Schulz měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil a pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
14: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gól na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Schulze, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Golman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama a netrefil, no, prostě Kane to není.
13: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
12: My zůstaneme ještě u Pavla Schulze, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
17: Ano, dobré, ano, ahoj.
12: Tak Pavel Schulz, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutovky v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděl jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
17: No, tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře celá do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu a ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl se střihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Schulz byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát. No.
13: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Slyšíme se?
17: Ano,
13: dobrý, dobrý. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku, samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor. Jo. Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
12: Luis Kelly,
13: který tam hráli ve prostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
12: Michala Sadílka
13: a vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
17: No, říkáš to asi dobře, já si myslím, že nám přesně chybí, takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat, je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby, to je jasný, ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát, nebo chtít hrát, jako hrajou Španěle, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou, ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se boje jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak ten to zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty se mě ptal na to srovnání španělských, středových a, nebo pardon, chorvatských a anglických. Mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takové obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla. Jediný, kdo se o něco snažil, za mě byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
13: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě je, to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě protože vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper, pardon,
14: Vuškovič.
13: Jo, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči, přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis, jo. Tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli, no.
17: No, já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat vzhledem k tomuhle tomu. Ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to donekonečna obehrává. Takže zkusit to.
14: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu. Já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets. A když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhleho borce i na defenzivního?
17: No jako prostě protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme, my ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži, prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce. Protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a vychovat si ho.
13: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý a jestli právě teďka není ten pravý čas do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21. samozřejmě má svoji kvalifikaci, Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor teďka, implementovaný do toho háčka a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit, no.
12: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neozkoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
17: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. Ambroš, je to Ambroš, že jo, správně.
12: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambroš.
17: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn a podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda já jsem velký odpůrce tyhle ty ligy národů, nebo jak se to jmenuje, protože to uměle přidává klukům zápasy, jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák. Ale dobrý přátelák je potřeba toho využít právě, proto tam tyhle kluky dát.
13: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů. Samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těchto zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopnej sám sebe ohodnotit?
17: No, tak takhle to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak, kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
12: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Deny, protože on do angažmá vstoupil dvěma soutěžními programy. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že dvakrát na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do pátého zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam nadéle a prostě vidět, co dokáže?
17: Takhle, pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo. I když říkám, pro mě jsou to spíš přátelské zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
13: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
17: Ano, nashle.
12: Krásně je přejeme.
17: Díky, ahoj.
12: Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé, budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám věděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a samozřejmě tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
13: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, nejle Pepik nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. On i ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda se, si můžu přeskočit k těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trénoval španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalový, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči, teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobné, ale jako já bych to asi chtěl takhle. No.
14: No ono hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku, Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně. A na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam. A angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
13: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů, a ty prostě měli překladatele, logicky, protože japonština, no, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči, nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny. No.
12: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchesteru City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil léta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo
14: tohle není žádná jako ztráta respektu, ne, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky, já toho člověka jako chápu, celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, no. Ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, ať jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte. Jo, to není ztráta respektu.
12: Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
13: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky má,
12: no, jasně.
13: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky.
12: No, ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu, ono občas známe to před tu veřejností, každé malé zaváhání trošku může třeba ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
13: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
12: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl. No, za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
14: A on teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
12: on
14: na
12: to nějaké, Mirko,
14: De La Fuente.
12: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase Vámos Česko, takže nevím přesně, jak úplně kam směřujem jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to Esperanto, že jo? Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale my teď si poslechneme...
13: Z vážný hudby, já to vím, neboj.
12: Ale my jsme, Pavel oslovil Tomáše Janotku, trenéra, ano, který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje českou repe, a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
18: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým od týmu, tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne, je vlastně vtisknutí toho vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky, a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních, a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
12: To je vlastně zajímavé, Václav, tedy Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no, anebo jestli myslel tenhle zářivo-říjnový plus listopadový.
13: No, tak je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky, ale máš tu přípravu dlouhou. Samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, že tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný. Jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šulc tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý. Samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval. Ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby a s těma toho, jako myslím si, možná dneska už můžeš začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle, a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a ne jen tak ledajakej. No,
14: no a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy delší dovolenou, ale je vidět, že pokud je to kontinuální sezóna, ano, je to jejich práce, tomu jako každý rozumí, nic jiného nedělají, ale prostě na každého tohle dolehne.
13: Hmm. Ne, i to je, my jsme tady měli Tomáše Holeše a ten to vlastně potvrdil, že prostě sám bojoval ze sebou, že ty kluci samozřejmě už nějaký zkušenosti s přípravama mají, některý víc, některý míň, ale troufnu si říct, že každý už cítí, že jako seš nadupanej, anebo že se prostě necítíš. No.
12: A teď je jenom ten fakt, bavíme se o tom vtisknutí nějaké tváře tomu týmu, od Santiho Denny pochopitelně hodně se vyzdvihovala ta snaha hrát míč, vážit si ho, a teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči, ostatní Angličané, a ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili, poté co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balon a mohli jim dát víc golu, a Chorvati sešněrovali doma 4-1 to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom mě jde o to, že se snažíš hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě jako 6-7 inkasovaným gólům, no, aby si z toho nezalek.
13: Tak je lepší ho nemít ten balon, no. Ale
12: já nevím.
13: Tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon. Já bych to fakt popsal po několikátý, fakt vlastně ty máš balón a přijdeš o něj a pak ho 2 minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po 2 minutách už jsi prostě zadejchanej, jo, a do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. Ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcují v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol, vys třeba první gol Anglie.
12: No a vlastně i Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku. Mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
13: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těch věcí. No.
12: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly, na tom srazu ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve 2. minutě. Takže pak v sobotu pozor. Volali nám sem nějací posluchači 221-552-222. Nebojte se, my vám to vezmeme. Dneska máme speciální desítku, ve které rozebíráme právě českou fotbalovou reprezentaci v rámci toho dlouhého srazu. Když teď nikdo nevolá, tak já bych pustil, dáme si takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku, po zápase s Českem, a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo a nakonec ho opravdu mají.
19: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
12: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mýlku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety, Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany. To je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0, a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11-10 potvrdit tu roli superfavoritu, a sám nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech, a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gordona, který teda byl nejlepším hráčem zápasu. Určitě. A rozhodnul to v podstatě.
13: Určitě. Já k té přesilovce samozřejmě, ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě o těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře, a pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou, a u Angličanů to tak vypadalo. Bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý, a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů a musíš na to mít jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
12: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili?
13: No, tak je, doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
20: Jsem na drátě, zdravím všechny.
13: Jsi na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná. A teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma, zabíral mu Patrik Šik místo?
20: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka, vlastně ten měl tu pozici úplně jistou, toho hroťáka, tu devítky, a vlastně když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podhrotového hráče, s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrává jako zády k bráně, že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
13: No a jenom to doplním zase otázkou. Ty jsi zmínil Tomáše Chorýho, nastoupil Dan Vašulín. Samozřejmě logicky i pro něj to byla velmi těžká pozice, ale máme někoho podobného, jako je Hložek?
20: No tak já tam trošku vidím Sejka, kterýho jsem jako poměrně dosledoval, byl samozřejmě v jedné

0: tvrdák vepředu, to kladivo, a neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno, a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku, neměl by dostat pauzu?
1: No, nevím, já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli vlastně máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, mistrovství světa bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta deka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo. Takže a kdyby z toho dal gól, tak začnem říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe. Takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého nemá hrát. Rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
0: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
1: Já děkuju, užívejte, krásný den. Desítka Pavla Horváta.
0: Téma týdne. Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele Mirko.
2: A jako proti Ezemu.
0: Proti Ezemu. Fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace, toho vyjádření, říkal, že máme tři výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, tak spíš si budeš myslet, že jsme neschopní
3: točit. Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii, a vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli, a ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srdníček byl jednička, a ještě tam byl další golman, a my jsme hráli ty pozápasový hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4, a my jsme taky nemohli dát gól.
0: Láďa Majer tam byl ještě.
3: Láďa Majer
2: A Jaromír Blažek.
3: A Blaže. Jo. A my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly, a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z 5 dal 3 góly, a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytili tak, že už tam byl. Když já jsem kopal do míče, tak on už tam jako skákal, prostě čet to, a přesně to chápu, jako že tohle se může stát na tom tréninku, a vůbec nezávidím jako trenérům, který musí rozhodnout, kdo půjde do té brány v našem nároďáku, protože to je asi jako nejtěžší otázka vůbec, která v tom našem týmu je.
2: Tomuhle se říkalo, že tě přečetlo jak včerejší noviny.
3: Jako večerku, kdo bude vědět vydání večerník Praha, že jo, tak se říkalo, že jsem tě přečet jako večerku. No.
0: Dobře, my jsme tady v jiném médiu, audio médiu, tak voláte, to jsme rádi, protože se vás rádi poslechneme, další z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, telefonu Robert, Řezník, zdraví Řezníka, jak já s oblibou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože

0: myslím si, že dneska je to strašně ožehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj takový můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho češství, nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo, vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká golmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru, a teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že golmani mají tady takovou péči, jako nikde na světě. Čerpáme, máme golmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už nám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší, a popřádím hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty golmany, pro ten tým, a já podporuju ten systém, který pan Denia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těch zápasů, že konečně to není nuda, a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
1: Rozumíme. Jo? Dobře. Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Jo. Mějte se hezky.
0: Přesně, přesně. Mějte se hezky, ať se daří, chlapi. A děkuju za vás.
1: Děkujeme vám.
2: No ne, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze tří dobrých golmanů, ale prostě někdo bude zklamaný, jako jo. Vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš trojka třeba. To je prostě jako, když jsi dvojka, tak je to lepší, ale ta trojka už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
3: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, že to je zajímavá věc.
2: Jo, je to zvláštní, já se tady vůbec nebudu srovnávat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
1: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě, což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku, a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny 3 brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci, a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony jako třeba teďkon s tou Anglií, a bylo na místě ho vyměnit. A nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zesadit. A já doufám, že ta pozice zůstane tak i nadále, že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistý, ale když tam je takováhle konkurence a přetlak, že je jedině dobře, když prostě se občas objeví na té lajně v tom zápase někdo jiný, který momentálně prostě má lepší formu.
1: Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za zavolání, mějte se prýma. Tak připomenu jenom, že Česko bude cestovat do Španělska, kde ho 3. října čeká v Ovědu tým mistrů světa, tak a pak až si odechnou, tak je bude čekat ve Wembley Anglie.
2: Na odfrknutí.
1: Hodně štěstí přes na odfrknutí.
3: Vyběhání.
1: A jenom ale, připomínám.
2: Tak já ještě tohle uzavřu. Myslím si, že vždycky ten barák se staví prostě od základu. Jo? Vím, že důležitá je střecha, ale musíš mít základ a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět. Myslím si, že tam už to máme ty základy položený. Tak.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát, takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
2: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl být, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér
1: Jorge Ježíš, no řekni.
2: No, je trenér Ježíš jako do toho šáhnul. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký. A je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš. Samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce. A
1: při tom zápase v Norsku.
2: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, a Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou. No.
3: Tady mi to přijde, že to jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit, to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům. A
1: jemu se to stalo třeba i v Manchester United.
3: Ano, a když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct, prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
2: Jo, je to tak, no, já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje. No. A to asi teďka začal cítit on, a proto to takhle zapíchne.
1: Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, 4., že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal: stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště. V reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušku i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu, a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
2: To je to, co říkal Miro, jo, tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek, a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let jako a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavěj v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to jde a na tréninku jako seš takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítějí kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
3: V rozhlasovém prostředí autorská sluchota, slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě slova.
1: Ještě bychom potřebovali vysoutěžit dva lístky, protože to je poslední desítka takhle vlastně ještě nějaký čas před tou naší živou v Šeříkovce v Plzni. Budeme tam 5. října, máme ještě dvě vstupenky a vlastně můžeme to stáhnout k Ronaldovi. Který rok se váže k tomu největšímu úspěchu Ronalda s portugalskou reprezentací, kdy vyhráli mistrovství Evropy? Kdy vyhrál Ronaldo s portugalskou reprezentací mistrovství Evropy? 2-2-1, 5-5, 2-2-2-2, zavolejte nám, ještě nějaký čas bývá, soutěžíme o dva lístky do plzeňské Šeříkovky na desítku Pavla Horváta, kde nás poctí návštěvou opět Antonín Panenka a taky bývalý sudí Pavel Královec. Pochopitelně budeme se bavit taky o nároďáku, protože myslím, že i ty zkušenosti rozhodčího z té mezinárodní úrovně můžou být zajímavé. Ostatně osobnost toho rozhodčího, který pískal v Edenu, Umut Meller, je docela známá, protože to je ten pán, který v prosinci 23 dostal od tehdejšího prezidenta Ankara Gyči pěstí po zápase a mimochodem byl čtvrtým sudím při tom utkání, které vy dva jste komentovali a připomínal jsem ho tady na začátku, Česko-Dánsko. Tak, volá nám tady posluchač, doufám, do soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
6: Ahoj, tady Tomáš.
1: Tomáši, povídejte.
6: 2024?
1: To nevyhráli, tak nikdo nevolá, zkuste to ještě jednou. Bylo to před 10 lety, tak co to bylo za rok?
6: Takže to bylo 2016.
1: No, výborně. Ne, tak já jsem si říkal, z jakého roku voláte, ale výborně. Gratuluju, moc se těším v Šeříkovce.
6: Super, děkuju moc.
1: Dobře, mějte se prýma, zavoláme. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Je to kousek a myslím, že Tomáš i tak zněl, že by chtěl přijít, jo. Tak jsem ho tam chtěl dostat. Přijem,
2: já jsem jenom v rychlosti, teda já jsem včera byl na křtu knížky Pavla Královce a samozřejmě jsem pár jich ulovil a už včera večer jsem si lehnul a přečet jsem půlku té knížky a myslím si, že se máme na co těšit.
1: Jo, a bude otevřený?
2: Jako ta kniha.
1: Tak to jsem zvědavý. No já myslím, že tam hlavní roli taky můžou se hrát diváci, kteří se ptají, kteří budou mít mikrofon a můžou se zeptat na něco, co by třeba si ani redaktor Radiožurnálu Sport nedovolil.
3: No ukázat. Na rozhodčí speciálně.
1: Ano, na ty rozhodčí speciálně, tak se těžme, myslím, že to bude velmi zajímavá živá desítka a věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět, během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
2: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
1: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku, ty jsi tam komentoval někdy?
3: Marně nad tím se myšlím, jenom poháry, třeba no. Slavia ve Villarealu.
1: Třeba Slavia ve Villarealu, tam to bylo jak?
3: Tam to bylo 2-2.
1: No, tak 2-2 to je hezký výsledek, ne?
2: To je bod.
1: To je bod, dobře. Pavle, děkujeme, hezký den přejeme.
3: Naslyšenou.
7: Žurnál 11 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
8: Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Ruští agenti údajně usilují o život kritika Kremlu Garyho Kasparova, uvádí to americké tajné služby. Čeští fotbalisté trénují naposledy v Praze před odletem do Španělska na Ligu národů. Kolona se po nehodě tvoří na dálnici D1 z Prahy na Brno za Tasovem a bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Chystáme podrobnosti v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Většina případů se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škol a České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další tři roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
9: Jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
8: Vládě dětský ombudsman doporučil zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Postavil se proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí už 16-letí. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje. Před Putinem se ale nehodlá skrývat. O plánovaných ruských útocích informoval i nezávislý portál Moskva Times. Podle něj chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Iliu Ponomarjova. Světelný festival Prototyp večera rozsvítí centrum Brna. Z Vodujemu na Žlutém kopci se letos přesouvá přímo do kostelů, parku nebo na nádvoří v centru města. Začátek je vždy v 19 hodin a festival nabízí 20 různých lokalit. Upřesňuje mluvčí Jana Janoušková.
10: Od Zeleného trhu, Biskupského dvora přes Dominikánské, Moravské náměstí až třeba Janáčkovo divadlo nebo třeba Spielberg. 7 instalací pak je součástí i placené trasy, například audiovizuální show v kostele svatého Jakuba, díla na krajském úřadě, na Spielbergu nebo třeba v tělocvičně pod Hradem. A většina programů zůstává zdarma.
11: Sport. Čeští fotbalisté mají v Praze za zavřenými dveřmi závěrečný trénink před zítřejším přesunem do Španělska. Nováček v reprezentaci Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připravuje s národním týmem na svůj první zápas v českém dresu. 23-letý útočník skotských Rangers by mohl dostat příležitost už v sobotu v Lize národů v Ovědu proti úřadujícím světovým šampionům Španělům. Sám Nadery věří, že by mu styl hry pod koučem Denyou mohl vyhovovat.
12: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
11: Fotbalisté Argentiny vstoupili do éry bez Lionela Messiho jednoznačným vítězstvím 4-0 v přípravném duelu s Bolívií. Skóre otevřel v 19. minutě Martinez, na kterého pak navázal o 10 minut později pas.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 za Tasovem, v Praze na magistrále i na trase Kolín-Čáslav. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 153 Tasov po pojíždí kolona zhruba 20 minut. K nehodě na kilometru 159,5 tam najelo auto pod kamion, projíždí se levým pruhem. Dál potom na D1 z Prahy do Brna za Domašovem se kolem kilometru 171 tvoří první část kolony kamionů v pravém pruhu. Místy roztrhaná, pokračuje do omezení u D2. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se kamiony řadí za loděnicí na 9. kilometru, plní pravý i stoupací pruh, vlečou se na Pražský okruh, kde se to potom sune směrem na D1 zase oběma pruhy od D5 k Ořechu. V Praze na magistrále na 5. květnu ve směru z centra na D1 opatrně za nájezdem z Budějovické brzdí se a vybočuje kousek před sjezdem na jižní spojku, řeší tam hromadnou nehodu.
14: Pětou v sobě v levém pruhu, policie na místě.
13: Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou se tvoří kolony obousměrně. Směrem na Čáslav už kousek za posledním sjezdem na Kolín je to na 20 i víc minut. Směrem na Kolín je fronta od odbočky na Hlízov asi na 10 minut a příčina je v křižovatce na Kaňk. Po nehodě kyvadlový provoz.
14: Přímo v té křižovatce dvě osobní auta s nákladním, vyzekli tam i nafta po Onimoty.
13: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů. A bude taky větrno, na Českomoravské vrchovině a severu Čech čekejte zpočátku vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
15: 11 hodin, 6 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, je tu nový měsíc, říjen, ale jak jsme sami slyšeli, tak počasí nadále zůstává letní, tak třeba i přeje sportu, tak buďme za to rádi. Pojďme na tenis, deblová světová jednička Kateřina Siňaková začala vítězně ve dvouhře turnaj v Pekingu, v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila Polku Magdu Linetovou ve dvou setech, naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál se Slovákem Molčanem v úvodní kole 3-6 a 2-6. Do něj se, připomeňme, dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. No a Tomáš Macháč bohužel od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů. Teď už skupina Offspring. Příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
16: a Karel Janů.

0: 11 hodin 9 minut, čtvrtek 1. října, jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport, tedy jediné čistě sportovní rádio v Česku, a pojďme na cyklokros, protože českým závodníkům začíná v sobotu domácí sezóna. První závod Janev Cupu se pojede v jihočeském Chýnově. Na startu by neměl chybět ani obhájce mistrovského titulu, stále teprve 19-letý Krištof Bažant z Plavů na Jablonecku. Rozhovor s ním natáčel Pavel Petr.
1: Na úvod povídání se vrátím samozřejmě ještě k lednu. Titul mistra republiky v cyklokrosu, jak moc velkou motivací ten titul je do té další práce, do té další části kariéry?
2: Ten titul je určitě velká vzpruha, vlastně potvrzení toho, že co dělám, má nějaký smysl i z toho vlastně dlouhodobějšího hlediska, a motivuje mě to vlastně v posunu jak na tom tuzemském, tak na tom zahraničním poli, kde bych se primárně chtěl v té letošní sezóně ukázat v co nejlepším světle, právě v tom dresu mistra republiky.
1: Vím, že jste se i rozmýšlel, kolik času třeba věnovat cyklokrosu a kolik dalším disciplínám. Ten titul ukázal, že ten cyklokros dá, bude mít to pevné místo v kalendáři.
2: Pro letošní sezónu to určitě na 100% rozhodlo, že ten cyklokros bude tou hlavní disciplínou. Příští rok vlastně s tím, že budu měnit klubovou příslušnost, tak se mi do toho, řekněme, trošku víc zamíchá ta silniční cyklistika, ale ten výhled mám teď pořád takový, že ten cyklokros bych chtěl podržet jako v těch předešlých letech, třeba jako Michal Boroš, právě na té první příčce v těch prioritách.
1: Než se dostaneme k té cyklokrosové sezóně, nabité jste měl také léto, tak jaké bylo, co se podařilo, z čeho jste měl největší radost?
2: Já jsem měl radost asi z toho, že se mi podařilo objet i etapové závody poměrně kvalitní na silnici, tam vlastně závod míru 23 let, tam byly i výsledky, které mi udělaly osobně radost. Dojel jsem dvakrát v top 20. Asi to takhle nezní zase tolik, ale na to, že to byl můj první etapový závod, tak to byla velká vzpruha a byl jsem rád za to, že jsem si byl schopný držet jako prvoročák poměrně dobré výsledkové skóre na horských kolech, na českých pohárech, kde to byly nějaké ty pódiové umístění. Takže i když se ta vlastně letní sezona nesla vlastně ve jménu spíše přípravy, tak i ta spokojenost toho výkonu tam nějaká byla.
1: Když vás tak poslouchám, stačil jste si vůbec odpočinout a zregenerovat?
2: Určitě těch závodů tam vůbec nebylo tolik jako třeba v předešlých letech, a bylo to i právě kvůli tomu, že to moje závodní nasazení v zimě bude o dost větší, takže aby potom to tělo zvládlo zregenerovat a nebylo dlouhodobě v nějakém stresu či únavě, tak právě proto jsem to takhle pojmul. Právě že těch závodů v zimě bude hodně, ke 30.
1: Kde všude vás mohou příznivci cyklokrosu vidět?
2: Budou to určitě závody tuzemského poháru Janev Cupu, potom to budou světové poháry pro muže do 23 let. Mám v plánu objet i nějaké v vozovkách velké světové poháry, kde startuje elitní kategorie společně s vlastně 23káři, a nějaké ty závody v Beneluxu, které mají v cyklokrosu velkou prestiž a takzvaně se to počítá. Tam bych těch startů měl mít taky pár a právě ten výčet už je poměrně dlouhý, tak v součtu to dává, jak jsem říkal, asi k těm 30 závodům.
1: Jak velkou výzvou jsou domácí světové poháry, protože v Ostravě se pojede za, řekněme, umělého osvětlení, pak přijde samozřejmě Tábor.
2: Já bych řekl, že Ostrava a Tábor jsou vlastně domácí vrcholy sezóny, společně potom tedy s mistrovství republiky. Určitě to bude šance se ukázat právě před domácím publikem. Troufnu si říct, že ta sledovanost bude poměrně velká, právě kvůli tomu, jak jsi říkal, že v Ostravě to bude něco jako v Digimu noční závod, a to bych řekl, že tomu českému cyklokrosu jenom přidá.
1: Když to stojíte na prahu té cyklokrosové sezóny, jaké ambice si dáváte?
2: Cíl bude určitě udržet si pevné zdraví. To bych vytyčil jako ten první cíl, aby ta celá sezóna proběhla bez nějakých nemocí, které mě třeba brzdily v těch minulých sezónách. A potom bude určitě výzva obhájit mistrovský titul v Mladé Boleslavi.
0: S úřadujícím mistrem republiky v cyklokrosu Krištofem Bažantem natáčel před startem nové sezóny Pavel Petr.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Po 9 letech se pojede v seriálu Mistrovství světa Formule 1 závod v Malajzii, který nahradí v dubnu zrušenou velkou cenu Bahrajnu. Na trati v Sepangu bude hájit vedením šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Stáhnout jeho náskok 66 bodů bude chtít určitě vítěz posledního podniku v Azerbajdžánu a týmový kolega George Russell. Program v Malajzii zahájí 2 páteční tréninky, po sobotním 3. se pojede od 10 hodin našeho času kvalifikace a hlavní závod potom odstartuje v neděli o hodinu dříve.

0: Vsetín se na jedno odpoledne změnil z hokejového města na město fotbalové. Tamní klub totiž přivítal v třetím kole domácího poháru prvoligové Bohemians. Valašský tým hrál proti soupeři z nejvyšší soutěže po 60 letech. Překvapit favorita ale nedokázal a prohrál nakonec jasně 0-5.
1: Kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík je v klubu od roku 2013 a zažil s ním cestu z krajského přeboru do třetí ligy. Pohárový zápas proti Bohemians Praha přesto jasně považuje za dosud největší v kariéře.
2: Můj stoprocentně, co se týče prostě zahrát si takhle proti v mužském fotbalu proti v podstatě první lize, kor Bohemka, jako myslím si, že to se nepoštěstí každému.
1: Vsetínskou prohru 0-5 sledoval zaplněný stadion. Přesné číslo návštěvnosti pořadatelé nezveřejnili. Pro valašské fotbalisty šlo o výjimečnou událost, protože ve městě dlouhodobě dominuje hokej. V něm získal Vsetín 6 titulů a v současnosti hraje na špici první ligy.
2: Já osobně nechodím na hokej, nesleduju hokej, ale je fakt, že to tak asi tady jako trošičku vnímáme. Jednak určitě, když se podíváte na nějakou ligovou návštěvnost, se tady pohybuje okolo nějakých, já nevím, 200, takže ten fotbal je tady fakt na nějaké druhé, možná třetí koleji za nějakými jinými sporty. Takže jako je to takové složitější, co se týče nějakého zázemí a tak dále. Teď hrajeme tady v nějakém takzvaném azylu. Má být údajně ve výstavbě stadion, který má být hotový 27. Těžko vědět, bude, nebude.
1: Upozorňuje Dulík na to, že fotbalisté Vsetína tuto sezónu hrají kvůli rekonstrukci domácího stadionu v nedaleké Lhotě u Vsetína, kde přivítali taky Bohemians. Stoper vysvětluje, proč v předchozí odpovědi mluvil o rekonstrukci stadionu se značnou nedůvěrou.
2: Ono je to teď takové, dalo by se říct, myslím si, že to ještě ani nepřipomíná staveniště. Je to nějaká rekonstrukce v podstatě bývalého stadionu na Ohradě, co máme nějaké informace, měla by se dokončovat nějaká projektová fáze, ale že by vyloženě už se, jak se říká, koplo do země, si myslím, že určitě ne.
1: Na druhou stranu ale Dulík připouští, že vesnické hřiště bylo v pohárovém duelu s Bohemians pro domácí výhodné.
2: Není úplně v podstatě ideální pro technické hráče, takže to trošičku si myslím, ten rozdíl těch dvou tříd jako snižoval, ale šlo vidět, že prostě jsou zkušení, bylo to tam v podstatě jako poznat. Ale myslím si, že kdyby jsme hráli na nějakém větším hřišti, rovném hřišti, krásný terén, tak si myslím, že ten rozdíl byl ještě markantnější.
1: Uvědomuje si kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík. Ze Lhoty u Vsetína David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Každý den s vámi.
5: 11:30. Jana Utendorfská a zprávy.
6: Nafta dnes v Česku zlevnila až o 3 koruny za litr. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát maximálně 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejméně do konce října. Policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. V rámci operací pod názvem Korunt objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Uvedla to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku. Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty bylo dopoledne přihlášených ještě 36 poslanců z původních 60. Hlasovat by se mohlo večer. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se z jednání omluvil do 17 hodin na 30 minut. Na celý jednací den pak omluvy poslali další 4 ministři. A z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Rozsáhlá amnestie je plánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích tvoří Poláci. Varšava se proto připravuje na jejich deportace.
0: Sport.
6: Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus se nechal v neděli Ronalda při výhře v Norsku na lavičce. Na předzápasové tiskové konferenci v Malmé kouč oznámil, že mezi náhradníky by měl Ronaldo být i dnes večer v Kodani.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Prahou a Tasovem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno opatrně už za průhonicemi, nejdřív na kilometru 7,5 zabírají levý pruh silničáři, pracují ve středovém pásu a jen o kousek dál se u sjezdu na okruh na 9. kilometru dojíždí do kolony. Ta se sune za nájezd z okruhu na 12. kilometr, kde se srazila motorka s autem. Chvíli se jelo jenom středním pruhem, před momentem uvolnili i pravý, zdržení až půl hodiny by se teď mělo krátit. Na D1 z Prahy do Brna pak i od exitu 153 Tasov se sune kolona až 30 minut na kilometr 159,5. Tam po havárii osobního auta a kamionu pouští provoz levým pruhem, chvílemi kvůli úklidu i pozastavují. A nakonec před Brnem na D1 z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu poprvé za 9 kříži na 171. kilometru, vlečou se do zúžení u D2. Podobně na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona kamionů postává za loděnicí z 9. kilometru v pravém a stoupacím pruhu až na Pražský okruh, kde se to potom táhne oběma pruhy od D5 k Ořechu. A ještě silnice 38 hned za výjezdem z Kolína na Čáslav, popojíždí tam kolona 15 až 20 minut k nehodě v křižovatce na Kaňk, z druhé strany jenom fronta kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude pak přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová asociace České republiky se omluvila za to, že před středečním zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy hráčů do 21 let proti Bulharsku při hymnách byla na velkoplošné obrazovce zobrazena nesprávná vlajka soupeře. Média upozornila na to, že pořadatelé v Hradci Králové při slavnostním okamžiku na tabuli pustili vlajku Maďarska, která má taky bílý, červený a zelený pruh, ale v jiném pořadí než vlajka bulharská. Připomeňme, že česká 21 vyhrála ten zápas 1-0, což znamená, že si zajistila druhé místo ve skupině B a tím pádem účast v baráži o postup na mistrovství Evropy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 42 minut, čtvrtek 1. října i dnes v naší rubrice Stalo se dnes na Radiožurnálu Sport si připomeneme okamžiky a osobnosti, které změnily sport. Dnes se o to postaráme s Mirkou Vasičem. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dnes je to přesně, Miro, 49 let od posledního zápasu jednoho z nejslavnějších fotbalistů historie, tedy Pelého.
1: 1. října 1977 Giant Stadium v americkém New Jersey zaplnilo přes 75 tisíc lidí. Proti sobě stojí New York Cosmos a brazilský Santos. A to jsou jediné dva kluby, za které Pelé během profesionální kariéry hrál. Byl to jeho rozlučkový zápas. První poločas nastoupí za Cosmos, druhý za Santos.
0: No a ještě jednou skóruje 3 minuty před přestávkou, se postaví k přímému kopu a vyrovnává na 1-1. Je to vůbec poslední gól jeho profesionální kariéry. O přestávce převlékne dres a posledních 45 minut odehraje za Santos, tedy za klub, ve kterém jako 15-letý začínal s velkým fotbalem.
1: Když zápas skončí, Pelého spoluhráči zvednou nad ramena, nad stadionem se rozprší a déšť novináře inspiruje k příznačným titulkům, teď cituji, jako by se při Pelého loučení rozplakalo i nebe. Ona totiž končí kariéra, která začala o víc než 20 let dříve.
0: Edson Arantes do Nascimento vyrůstal v Brazílii, fotbal hrál od malička a v 15 letech se dostal do Santosu. O rok později už reprezentoval Brazílii, no a v 17 letech v roce 1958 přijel na mistrovství světa do Švédska. Ve čtvrtfinále rozhodl zápas s Walesem, v semifinále nastřílel hat-trick Francii, no a ve finále proti domácím Švédům přidal další 2 góly. Brazílie vyhrála 5-2 a Pelé se stal nejmladším mistrem světa v historii.
1: V roce 1962 se stal podruhé mistrem světa. Připomeňme, že tedy většinu turnaje neodehrál a na tom turnaji ve finále porazila Brazílie, tehdy Československo s Josefem Masopustem například. Ale zpátky k Pelému. V roce 1969 vstřelil na Marákána svůj 1000. gól. No a o rok později přišel 3. světový titul. Ve finále proti Itálii Pelé otevřel skóre hlavou. Brazílie vyhrál 4-1, Pelé se stal tedy po 3. mistrem světa, no a dodnes zůstává jediným fotbalistou, kterému se to podařilo.
0: Po letech v Santosu odešel do Spojených států amerických, v dresu New Yorku Cosmos pomáhal dostat fotbal do většího povědomí amerického publika.
1: A potom tedy přišel ten už zmiňovaný 1. říjen 1977 a poslední zápas, můžeme říct, velmi legendárního fotbalisty. Pelé zemřel 29. prosince 2022 ve 82 letech po boji s rakovinou tlustého střeva.
0: A teď jsme ho v naší rubrice Stalo se dnes připomněli s Mirkou Vasičem. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Zatím bez bodu jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santiho Deni prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španělský trenér ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy. A i tam bude poznávat hráče Denia, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
1: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, který jsem v životě trénoval.
2: Oceňuje Hložkův přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií. A Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům. Na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území. Karabec to má nabité na ránu. Gól!
3: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí. Hložek pálí.
4: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
2: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
5: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
2: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
5: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se podíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Česku padly rekordní pokuty za kartelovou dohodu. Výrobci kabelů mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun.
3: Aktuálně je to skutečně rekordní pokuta.
2: Žena v Americe přežila popravu smrtící injekcí. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování.
4: Zažila jsem v Tennessee 5 poprav a nic ohledně té dnešní nebylo standardní a běžné. Vůbec nic.
2: Hokejista Nečas na úvod sezóny zámořské NHL asistoval u výhry Koloráda. Vladař Philadelphia 7x inkasoval. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Tasovem. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 1. října. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal 4 výrobce a prodejce kabelů. Za kartelové dohody dostali pokutu skoro 2 miliardy korun. Firmy se údajně domlouvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která tvoří podstatnou část ceny výrobku. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Vlasta Gajdošíková.
6: Součástí kartelů bylo podle antimonopolního úřadu celkem 6 firem. Uložené pokuty se liší podle toho, jak dlouho se na nezákonných dohodách firmy podílely a taky podle výše jejich tržeb. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismian z Velkého Meziříčí. 910 milionů korun je pro firmu NKT z Kladna. Tyto dvě sankce jsou nejvyšší, jaké kdy úřad jednotlivé firmě uložil. Další dvě společnosti by měly zaplatit pokuty v řádu desítek bilionů a dvě firmy vyvázly bez trestu. Jedna protože je v insolvenci a druhá protože jednání úřadu oznámila. Vyjádření dotčených firem zjišťujeme. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, pokračuje už třetí den. A ve sněmovně je reportérka Jana Čermáková.
7: U řečnického pultu se od rána střídají převážně opoziční poslanci. Do diskuze se jich teď hlásí ještě 21. Opozice dál kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Mluvila o tom například poslankyně Starostů Eliška Olšáková.
8: Je v době ekonomického růstu, nízké inflace a nízké míry nezaměstnanosti hazardem s naší budoucností.
7: Poslankyně vládního hnutí ANO Zuzana Ožanová považuje schůzi k vyslovení nedůvěry pár dnů před volbami za opoziční předvolební hru.
9: Příští týden máme volby, nejenom ty komunální, ale do 1/3 Senátu. Já chápu, že chcete povzbudit své voliče.
7: Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich ale jen 92. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek a upozornil na to server aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
10: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů. Pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
11: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
10: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
12: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
10: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
13: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
10: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila, žena přežila dokonce dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil.
15: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela. This is an enormous dose of a sedative. Něco takového se nikdy v minulosti nestalo a pravidla s tím nepočítají. Podle svědků popravy byla žena i po druhé smrtící injekci zcela jasně naživu. Pajková dostala trest smrti za brutální vraždu spáchanou v roce 1995 a na jeho vykonání čekala přes 30 let. Její právníci se i na poslední chvíli snažili vykonání rozsudku zastavit s poukazem na to, že žena trpí psychickými poruchami a v dětství byla obětí sexuálního zneužívání. Americký nejvyšší soud ale nakonec provedení popravy státu Tennessee povolil. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ve Francii protestují studenti středních škol. Na některých místech zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí. Studenti se stěžují na přeplněné třídy. Školní budovy jsou podle nich ve špatném stavu a chybějí také učitelé.
16: Podle maturantky Fadíly z Licea v Sándení u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffrey násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Stát od dneška reguluje ceny pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje každý den ministerstvo financí. Vláda také snížila spotřební daň na naftu. Opatření budou platit nejméně měsíc a mají mírnit dopady krize na Blízkém východě.
17: Vezu materiál, že jo, každý den někam na stavbu, takže neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
18: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje i marže pro pumpaře. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
19: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
18: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
2: Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. V Česku mají na mamografické vyšetření nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale nechodí.
20: Mamografie byla v pořádku.
21: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
20: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
21: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
22: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
21: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Sport.
10: Hokejový útočník Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému vstupu Koloráda do nového ročníku zámořské NHL. Los Angeles si z haly Avalanche odvezli porážku 4-8. Gólman Philadelphia Daniel Vladař neodvrátil prohru s Pittsburghem 0-7. Spartančtí hokejisté budou večer usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítá od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 4. české Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z 5 posledních duelů vyhrála jediný, pokračuje kapitán Filip Chlapík.
23: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme gola a jak kdyby se zbořil svět. Hrajeme za Spartu. Já si myslím, že tam ty emoce musí být a když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě na sebe.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od exitu 153 TASO vsunou kamiony v pravém pruhu ze 155. i osobní auta, ta asi 25 minut na kilometr 159,5. Po tragické nehodě osobního auta a kamionu průjezdný jenom levý pruh. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem čekejte kolonu kamionů ze 170. kilometru pravým pruhem k D2. Na D1 za Prahou směr Brno se už po nehodě na 12. kilometru jede plynule, zabraný jenom odstavný pruh, ale fronta se posunula před Šmejkalku, ze 17. kilometru je to na čtvrt hodiny. A Pražský okruh je teď ucpaný směrem na letiště od sjezdu z D1, kolona postává do omezení před Jesenicí na 80. kilometru, se tam v zúžení zasekly dva kamiony, chvíli to stálo, teď je průjezdný aspoň levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude pak přibývat další oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
0: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 1. října, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Závod mistrovství světa superbajků se příští rok v Mostě uskuteční na začátku června. Oproti letošku se tak termín akce posunul o 3 týdny blíž k prázdninám. Na severu Čech se uskuteční 6. závod 12-dílného seriálu. Předběžný kalendář dnes zveřejnil promotér šampionátu na svém webu. Na severu Čech se od 4. do 6. června poprvé uskuteční i závod mistrovství světa žen, který se oficiálně koná od roku 2024.
5: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: Brian Adams dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 12 hodin a 14 minut. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci. Pětinásobný držitel zlatého míče odjel den před zápasem Ligy národů s Dánskem z přípravného kempu národního týmu ve švédském Malmö a později večer svůj odchod potvrdil na svém instagramovém účtu. Víc informací k tomu přidá Tereza Cedidlová, která téma sledovala. Přeju hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak ten odchod z reprezentace Cristiano Ronaldo vysvětlil?
1: Ronaldo napsal, že se rozhodl odejít po tiskové konferenci reprezentačního trenéra Jorge Jesuse a po rozhovoru s předsedou portugalského fotbalového svazu. Zároveň ale naznačil, že skutečné důvody jsou hlubší. Na Instagramu napsal, že celou pravdu o svém odchodu řekne Portugalcům, až přijde správný čas. Napětí mezi Ronaldem a trenérem se začalo řešit po nedělním zápase s Norskem. Ronaldo si v něm nezahrál ani minutu a po závěrečném hvizdu nešel se spoluhráči ani pozdravit fanoušky. 41-letý fotbalista tak poprvé po 18 letech zůstal během zápasu portugalské reprezentace jen na lavičce. Jesus pak připustil, že nejlepšího reprezentačního střelce naštvalo, že nehrál. Zároveň ale tvrdil, že mezi nimi žádný zásadní konflikt není. Později však uznal, že byla chyba poslat bývalou hvězdu Manchesteru United nebo Realu Madrid k dlouhé rozcvičce a pak ji nenasadit. Připustil ale také, že tým není jen Ronaldo, ale je to 23 hráčů. O Ronaldově odchodu mluvil na radiožurnálu Sport dnes i fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký a je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš, samozřejmě to dusno kolem.
1: Ještě bych ale zmínila, že to Ronaldo neoznámil jako definitivní konec reprezentační kariéry, takže je možné, že v červeno-zelených portugalských barvách ještě někdy v budoucnu nastoupí.
0: No a je to první takovýto případ, kdy fotbalová hvězda opustí reprezentaci kvůli neschodám s trenérem?
1: Není. Podobný případ se stal například německému útočníkovi Kevinu Kuranimu v roce 2008 bez vysvětlení opustil stadion během kvalifikačního zápasu s Ruskem. Trenér Joachim Löw ho před utkáním nezařadil do nominace a Kuraný proto o poločase odešel z tribuny, aniž by to někomu oznámil a k týmu se nevrátil ani po utkání. Trenér ho následně z reprezentace definitivně vyřadil. Kuraný se sice později omluvil a incident označil za největší chybu své kariéry. Rozhodnutí trenéra to už ale nezměnilo.
0: No a jedna hvězda odchází z reprezentace za poměrně dramatických okolností, druhá se naopak chystá na velkou, velkolepou rozlučku. Lionel Messi oznámil konec reprezentační kariéry v srpnu. Tak připomeňme, kdy ho čeká poslední zápas.
1: Ano, modrobílý dres číslem 10 obleče Messi naposledy v úterý. V Buenos Aires nastoupí v přípravném utkání proti Beninu na stadionu Monumental pro 80 tisíc lidí. I přesto, že nejde o žádného slavného soupeře, na Messiho reprezentační rozlučku se vstupenky vyprodaly za necelé 2 hodiny. A o tom, že to bude velkolepá akce, svědčí i to, že její součástí bude i slavnostní předání čestného doktorátu. Ten osminásobný držitel zlatého míče a kapitán mistrů světa z roku 2022 převezme od univerzity v Buenos Aires, která jeho kariéru označila za, cituji, příklad výjimečnosti, vytrvalosti, pokory a etického jednání.
0: Takže doktor Lionel Messi, odteď budeme říkat ve vysílání radiožurnálu Sport o něm, ale i o Cristianu Ronaldovi jsem mluvil s Terezou Cedidlovou. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

Mike Oldfield, Roger Chapman ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 12 hodin a 22 minut. Pojďme ještě navázat na to téma, které jste mohli na jiném čistě sportovním rádiu v Česku slyšet před chviličkou. Liga národů UEFA dnes nabízí další zápasy v lize A, Dánové proti Portugalcům od 20 hodin a 45 minut a ve stejný čas se začnou hrát i další duely. Německo nastoupí proti Srbsku, Řekové vyzvou Nizozemce a Velšané rozehrají svůj duel proti Norům. V lize B potom taky ve 20 hodin a 45 minut Irsko nastoupí proti Rakousku a Izrael bude hrát s Kosovem. No a ještě náhled do Dčka, Malta s Gibraltarem. No a jediný zápas, který dnes v lize národů UEFA začne o něco dříve, a to už v 18 hodin našeho času, to je zápas mezi Azerbajdžánem a Lichtenštejnskem.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je půl jedné. A zprávy má Jana Utendorfská.
3: Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově VZP a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Zadrželi 3 lidi a propustili je na svobodu. Nikoho zatím neobvinili. Jedním z nich byl i Honěk. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Radiožurnál k dispozici. Podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. Později spáchala sebevraždu. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné. A na noční obloze bude velmi dobře vidět Saturn. Astronomové ho označují kvůli jeho prstencům za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. Pozorovat ji budou moci majitelé hvězdářských dalekohledů, ale také návštěvníci hvězdáren. Podle astronoma Petra Horálka nastane ideální období už za několik dní a bude trvat až do prosince.
1: Sport.
3: Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let ve vítězném kvalifikačním zápase s Bulharskem, kde si Češi zajistili účast v baráži, si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze. Hráče Slávie čeká několikatýdenní pauza. Trenér 21 Michal Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na pražském okruhu u Jesenice a kolony na D1 před Šmejkalkou i u Tasova. Na pražském okruhu stále problém ve směru na letiště. Kolona většinu času bez pohybu od sjezdu z D1 až do omezení před sjezdem na Jesenici na 80. kilometru se porouchal kamion v pravém pruhu a další větší vozidla se vedle něj do levého nevejdou. Zdržení dlouhé i přes půl hodiny, kamiony ještě mnohem víc. Na D1 za Prahou směr Brno po dřívější už dořešené nehodě na 12. kilometru se teď kolona posunula, dojíždí se za nájezdem od Říčan na 14. Do zúžení na Šmejkalce na 24. je to kolem 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna u exitu 153 Tasov zastavují kamiony, o kousek dál na 155. i osobní auta v levém pruhu a popojíždějí kolem 20 minut na kilometr 159,5. Po tragické nehodě auta a kamionu je tam průjezdný jenom levý pruh. A o kus dál na D1 směr Brno za Domašovem počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu ze 174. kilometru až kde dvojce osobní auta v levém pruhu čeká fronta jenom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A dlouhé zdržení čekejte na D1 Brno Ostrava kolem sjezdu na Bělotín. Je tam omezení v obou směrech, kolona směrem na Ostravu kolem 15:15, směrem na Brno až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a bude taky větrno na Českomoravské vrchovině a severu Čech. Čekejte zpočátku vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Alanis Morissette ve 12 hodin a 38 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA ze sezony 97-98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordních 12,25 milionů dolarů, víc než čtvrt miliardy korun. Uvedla to online aukční síň Jupiter. Bílý dres s číslem 23 z třetího duelu v finále Jordanova Chicago proti Utahu se tak stal nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii. Jeho hodnota překonala cenu Jordanova trikotu z prvního duelu té stejné série, který se v roce 2022 v Sotheby's vydražil za tehdy rekordních 10 milionů dolarů. Připomeňme, Michael Jordan v dresu Chicago získal 6 titulů během 8 let. Poslední mistrovská série z roku 1998 se i díky dokumentu Netflixu z roku 2020 stala známá právě jako ten Last Dance, tedy poslední tanec. Po ní se v Bulls rozpadla slavná dynastie, kde vedle Michaela Jordana hrál třeba taky Scottie Pippen. Teď už Aneta Langerová.

0: chrám.
1: Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková ukončila profesionální kariéru před víc než 4 lety, ale i tak stále patří mezi širší špičku českých oštěpařek. Teď si navíc mohla odškrtnout další velkou výzvu. Společně s víc než 4000 běžců zvládla na konci září 10-kilometrovou vzdálenost při tradičním závodu Běchovice Praha. A už na jaře mluvila o respektu členité trati.
2: Jako desítkou jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom moje BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší. No. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: A co světová rekordmanka v oštěpu slíbila, to splnila. To, že se stále udržuje ve formě, potvrdila třeba i v létě na atletických závodech v Kolíně, kde hodila oštěpem 54 metrů a 29 cm a výrazně tak posunula veteránský světový rekord v kategorii nad 45 let. Mimochodem tam vyhrála její svěřenkyně a letošní česká jednička Nikol Tabačková. Další závodní start pak přišel pro Špotákovou při 130. ročníku Běchovic.
2: Já myslím, že je to na mě vidět, no, jako byli drsný, no, jako na mě moc velký teplo asi a je to trápení, ale jako splnila jsem svůj cíl a hezký, no, prostě máme to za sebou a jsem ráda, že jsem tady na tom jubilejním ročníku byla, protože jsem s ním byla spjatá i různými komentáři k tomu a tak jsem řekla, že ráda poběžím a to jsem taky slíbila. Já vždycky, když něco řeknu, tak to pak musím splnit a jsem ráda, že to vyšlo. No.
3: Říkala Barbora Špotáková těsně po doběhu v cílovém prostoru u gymnázia na Pražačce s tím, že bych stále nedílnou součástí jejího života, přestože se věnovala vrhačské disciplíně.
2: Já ráda běhám, ale do těch 5 kilometrů, no, pak už to je na mě moc, ale super, super a klobouk dolů teda všem, co to běží rychle, no, protože já jsem i místama šla, se přiznám. Je to naše legenda a tu musí každý, kdo aspoň trochu běhá, jednou běžet. Já to mám za sebou.
3: Usmívala se po dalším ročníku nejstaršího silničního běžeckého závodu v Evropě Barbora Špotáková. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: McCartney, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás i ve 12 hodin 48 minut. Na našem čistě sportovním rádiu vám každý všední den, většinou po 17. hodině odpoledne, nabízíme rozhovory se zajímavými osobnostmi a tentokrát nebude výjimka. Zavítáme do tenisového prostředí. Vítězka poháru Billie Jean Kingové Sara Bejlek sice do zápasů v čínském Shenzhenu nezasáhla, i tak ale platí, že zažívá ve 20 letech průlomový rok na profesionálním okruhu s velkým posunem ve světovém žebříčku. Vděčí za to i své pracovitosti mimo kurt a taky o tom jsme si povídali s trenérem talentované české hráčky Jakubem Kahounem.
1: Pro ní ta práce daleko víc bude spočívat před a po, to znamená běhání, cvičení, vnitřní svaly, vnitřní korpus, rehabilitace, a to pochopila. Hele, taky se vyvíjí v 15, když se míře, že bude hodinu a půl před tréninkem začínat, tak bych řekla, že se zbláznil, nevěděla už, o čem to je, no ale pak to viděla. A nejvíc táhnout ty příklady. Já jsem mi říkal před 3-4 lety na nějakým prvním Grand Slamu, pěj se na Djokoviče, teď jde natrénovat, on už tady je v tom gymu. A ne, že zvedá činky. Prostě sedí v tureckém sedu, někdo mu tlačí na jeho sebe a on si vždycky telefonuje, povídá. A myslím, za hodinu a on tam furt je, akorát mu někdo tahá gumou ruku. Jako, jo. A to prostě musíš vidět, abys tomu věřil.
0: Vypráví tenisový trenér Jakub Kahoun, který se podílí na vzestupu talentované české tenistky Sary Bejlek. Celý rozhovor vám nabídneme po 17. hodině. Teď už Ed Sheeran, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Při autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se podle policie nestal trestný čin. Na ukrajinskou metropoli dnes cílila už stovka dronů, země se potýká s výpadky proudu. Fotbalisté Německa se pokusí na třetí pokus pod vedením kouče Kloppa poprvé vyhrát. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy popojíždí kolony v obou směrech před omezením u Bělotína. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc podstoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prismian. To je nejvyšší sankce, jakou kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat. Podle Nejschleba se společnosti více než 10 let domlouvali na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
3: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
1: Rusko pokračuje v každodenních útocích na Kyjev. Na ukrajinskou metropoli dnes mířila už asi stovka proudových dronů. Kvůli úderům na ukrajinskou energetiku se země znovu potýká s dlouhými výpadky elektřiny.
4: V Kyjevě ruské proudové drony zasáhly obytný dům a školu. Děti byly v době vzdušného poplachu v krytu. Dopoledne ruský dron zasáhl jižní most v Kyjevě, kterým vede i trasa metra, a jedna ze souprav mostem v době útoku právě projížděla. Strojvedoucí ale ducha přítomně zvýšil rychlost a nebezpečí ujel, uvedla televize Pátý kanál. Rusko útočilo i na Oděsu, kde jeden z proudových ruských dronů narazil do podnikatelského centra. Dva lidé byli zranění, uvedly oděské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval o tom, že ukrajinské drony zasáhly objekt v Černém moři, tedy zřejmě loď, a dále ropnou infrastrukturu v Samarské oblasti a startovací zařízení i sklady dronů v Orelské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ostravští gymnazisté přečítají texty Václava Havla cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek nedožitých 90. narozenin dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta. Studenti zamíří i k věznici, kde Havel jako odsouzený strávil rok a půl.
5: Dlouho nebylo tolik důvodů k naději, že všechno dobře dopadne.
6: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigerida čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
7: Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy.
6: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
8: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jako jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
6: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští fotbalisté mají za sebou v Praze poslední trénink před zítřejším odletem do Španělska, kde v sobotu čeká další utkání Ligy národů. Dnes v elitní divizi vyzvou Němci od 25:40 Srby v Mnichově a budou na třetí pokus usilovat o premiérovou výhru pod koučem Kloppem, protože na úvod remizovali v Nizozemsku a pak prohráli s Řeckem. Pokračuje právě německý trenér Jürgen Klopp.
10: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou. Takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
9: V dalších zápasech se Řecko představí proti Nizozemsku, Wales proti Norsku, Dánsko proti Portugalsku, ale už bez Cristiana Ronalda.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: D1 z Prahy do Brna, trvající potíže hned v několika úsecích. První zdržení čekejte kousek za nájezdem od Říčan zhruba z 13. kilometru. Fronta se sune půl hodiny do zúžení na Šmejkalce. Následně fronta kamionů před sjezdem na Tasov z kilometru 153 osobní auta zastavují až o kus dál. Příčinou přibližně 20-minutového zdržení je odklízení následků tragického střetu osobního auta s kamionem na kilometru 159,5. Průjezdný stále pouze levý pruh. A D1 do Třetice, příjezd do Brna od Prahy, nesouvislá fronta nákladních souprav z kilometru 175. Délka se ale dost často mění. Vlečou se tradičně až do omezení u D2. V osobním autě naberete jen kratší zdržení v okolí Kývalky, pak i na samotném průtahu Brnem. D1 z Brna do Ostravy a kolony kvůli omezení u sjezdu na Bělotín. Okolo kilometru 310 v obou směrech uzavřeli vždy jeden pruh. Ztratíte v obou případech minimálně 20 minut, jak od Brna, tak od Ostravy. A silnice 14 na trase z Náchoda do Trutnova je za Dolní Radechovou v obou směrech uzavřená. U odbočky na Slavíkov zasahují u střetu nákladního a osobního vozidla. Objízdná trasa vhodná pouze pro osobní dopravu vede přes Horní Rybníky a Končiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 13 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů. Ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec, 23-letý kapitán pražské Sparty, musel kvůli zraněnému kotníku vynuceně střídat v úterním domácím zápase s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. Karabec je tak druhým Spartanem, který se během nynějšího srazu zranil. Ještě před úvodním duelem s Chorvatskem z kádru vypadl Matěj Ryneš. Levý obránce si přivodil zdravotní problémy na tréninku.
2: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: To byli Foo Fighters v odpoledním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve 13 hodin a 11 minut. Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nepotkávají jen na sportovištích nebo na stupních vítězů pravidelně, ale taky v obci Lány na Kladensku u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jen čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovu jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejed, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
3: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman. Oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
4: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát no, samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
3: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
5: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Nový Krpálek a to, tak já jen tady vidím rád.
3: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Texas Summer Sun v odpoledním radiožurnálu Sport je 13 hodin a 18 minut. Jedna nepříjemná událost se stala včera při zápasu české mládežnické reprezentace s Bulharskem na stadionu v Hradci Králové. Svítila na velkoplošné obrazovce místo bulharské vlajky, totiž vlajka maďarská. To samozřejmě nezůstalo bez odezvy na sociálních sítích a víc už k tomu v naší pravidelné rubrice hitů sociálních sítí přidá Tereza Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Byla to opravdu kuriózní situace, protože se záměna stala v době, kdy na stadionu zněla bulharská státní hymna. Česká fotbalová asociace se k tomu vyjádřila až o den později, tedy dnes dopoledne, kdy se veřejně omluvila. Čeští fanoušci na to na síti X ale reagovali různě. Někteří psali kriticky, že je to strašný trapas a ostuda. Jiní to komentovali, ale s typicky českou ironií. Cituji třeba jeden z příspěvků: konečně zase naše reprezentace obletí svět a lidi jsou opět nespokojení. Nicméně balkánské fanoušky i média to pobouřilo, a to i přesto, že jejich hráči, kteří stáli k obrazovce zády, si toho vůbec nevšimli. Podle podporovatelů Bulharska byl přístup domácích urážlivý, naráželi i na to, že se k tomu dlouho vedení českého fotbalu nevyjadřovalo. Někteří Bulhaři pak psali, že by měli pro Čechy vymyslet odplatu a taky jim někdy v budoucnu vyměnit vlajky. Zaujalo to ale i maďarské příznivce fotbalu. Podle jejich příspěvků na síti X je celá ta kauza překvapila, protože by je předem vůbec nenapadlo, že to byl zápas, o který by se měli zajímat.
0: Na sociálních sítích se taky řeší samozřejmě konec Cristiana Ronalda v portugalské reprezentaci, tak jaké reakce na tuhle událost tě zaujaly?
1: Na Instagramu mě zaujal jeden příspěvek, který Ronalda srovnává s fiktivní postavou Homelandera z komiksové série o superhrdinech pro dospělé The Boys. Jen přiblížím, že Homelander je tak trochu satirická parodie na postavu Supermana. Stejně jako on má nadlidskou sílu a rychlost, má schopnost létat a je téměř nezranitelný. Zároveň je ale psychopatický a narcistický a zneužívá své schopnosti k osobnímu prospěchu. Autor v tom zmíněném příspěvku na Instagramu dal pod sebe právě fotku portugalského fotbalisty, který sedí na tiskové konferenci a zamračeně se dívá na reprezentačního trenéra Jesuse a pod ní fotku velmi podobně tvářícího se Homelandera. Autor zmiňuje třeba, že si Ronaldo stejně jako fiktivní postava obarvil vlasy na blond a uhladil si je dozadu a nezapomíná ani na oslavu Ronalda po jeho gólu v zápase s Walesem, která byla podle něj tak trochu narcistická. Už v minulosti se k tomuto srovnání vyjádřil i samotný herec, který stvárňuje postavu Homelandera, Anthony Starr, který napsal, že se cítí díky Ronaldovi viděn a že si jejich vzájemné srovnání užívá.
0: Tolik hity sociálních sítí a Tereza Cedidlová, moc děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšek pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál je půl druhé. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Policie nezjistila trestný čin. 13. července se poslanec za motoristy střetl s nemocničním vozem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle mluvčí Evy Kropáčové nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí chce zavřít porodnici, novorozenecké oddělení i dětská lůžka. Péči o rodičky a malé pacienty by převzala nemocnice v Novém Jičíně. Návrh dostalo město včera. Radnice s ním zásadně nesouhlasí. A pražská Vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily více než 400 knih, včetně příběhu Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná i malířovo nadšení pro motocykly, vzducholodě a českou krajinu. Sport. Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z jeho poslední vyhrané finálové série NBA se vydražil za rekordní sumu. Jeden ze zájemců za bílý trikot s číslem 23 ze třetího duelu boje o titul proti Utahu zaplatil v online aukci více než 12 milionů dolarů, přepočtu tedy přes 260 milionů korun. Dres se tak stal nejdražším basketbalovým památečným předmětem v historii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení nejen před Šmejkalkou a Býteší. Ve směru z Prahy do Brna čekejte hned několik komplikací. Nejprve za nájezdem od Říčan zhruba z 12. kilometru hodně pomalý provoz. Přes půl hodiny zabere cesta do zúžení na Šmejkalce. Kousek za exitem 153 Tasov vzniká fronta kamionů. Osobní auta zastavují okolo stého 54. kilometru a 20 minut po pojíždí až k místu nehody na kilometr 159,5. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. A pozor, v koloně na stém 56,5, teď je drobnější nehoda v levém pruhu. Před Brnem od Prahy pak obvyklá kolona nákladních souprav před Ostrovačicemi z kilometru 176. D1 a východ Moravy. Dlouhé zdržení čekejte kvůli omezení u sjezdu na Bělotín. Na 310. kilometru pracují v obou směrech silničáři. Průjezdné jen levé pruhy. Jak od Brna, tak od Ostravy naberete 15 až 20 minut navíc. D11 z Prahy do Hradce. První část kolony od sjezdu na Lysou z 18. kilometru. 20 minut se sune k nehodě na 20,5. Tam průjezdný levý pruh. A o kus dál přímo v omezení před Chlumcem na 58,5. kilometru blokuje pravý pruh osobní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekejte polojasno až jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté naposledy trénovali v Praze před zítřejším přesunem na jih Evropy. Ve španělském Oviedu se v sobotu střetnou v Lize národů s úřadujícími světovými šampiony v přímém přenosu radiožurnálu Sport. S národním týmem už ale neodcestuje kapitán pražské Sparty Adam Karabec, který se při porážce s Anglií 0-2 zranil a duel v Edenu nedohrál. Jaké zápasy jsou na programu dnes, povíme na úvod sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. V elitní divizi třeba Němci vyzvou v Mnichově od 25-40 Srby a budou se snažit na třetí pokus pod koučem Klopem poprvé zvítězit. Na úvod soutěže totiž remizovali v Nizozemsku a pak prohráli s Řeckem. Pokračuje německý trenér Jürgen Klopp.
2: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou. Takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
0: V dalších utkáních se Řecko představí proti Nizozemsku, Wales proti Norsku a Dánsko proti Portugalsku. To nastoupí už bez Cristiana Ronalda. 41-letý kanonýr před zápasem opustil mužstvo, protože trenér Jorge Jesus na tiskové konferenci řekl, že reprezentační rekordman v počtu branek, stejně jako v neděli proti Norsku, nebude v základní sestavě. V nižších úrovních fotbalové ligy národů se utká Irsko s Rakouskem, Izrael s Kosovem, Azerbajdžán s Lichtenštejnskem a Malta s Gibraltarem.
1: Fotbalová Sparta po prohrách se Sláví a v Hradci Králové řešila pozici kouče Briana Priského. Sportovní ředitel Tomáš Rosický to řekl klubovému webu. Druhé pražské S Slavia teď bude několik týdnů postrádat mládežnického reprezentanta Pavla Kačora, který se od Lvíčat odpojil. Záložník si totiž při výhře 21 nad Bulharskem v kvalifikaci mistrovství Evropy vykloubil rameno, kterému museli v nemocnici poté srovnat v narkóze.
0: Hokejový brankář Daniel Vladař má za sebou nepovedený úvodní duel nového ročníku NHL. S 38 střel dostal 7 gólů a Philadelphia podlehla v pensylvánském derby Pittsburghu 0-7. Colorado přispěl k triumfu 8-4 nad Los Angeles jednou asistencí Martin Nečas. Ondřej Palát v dresu New Yorkských Islanders nebodoval a jeho tým prohrál v Torontu 1-2.
1: Spartančtí hokejisté budou večer usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítá od 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z 5 posledních duelů vyhrála jediný, pokračuje kapitán Filip Chlapík.
3: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a jak kdyby se zbořil svět.
4: Hrajeme za Spartu. Já si myslím, že tam ty emoce musí být a když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
0: Tenista Jiří Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když jeho zápas prvního kola s Belgičanem Zizou Bergsem byl kvůli dešti rozdělený do 2 dnů. Český deviskapový reprezentant nakonec vyhrál po setech 6-3, 6-7 a 6-3 a jeho příštím soupeřem bude Francouz Hugo Humbert. Kateřina Siňaková postoupila na podniku v Pekingu do druhého kola po triumfu nad Polkou Linetovou 6-4 a 6-3. Po hodině a půl si tak vybojovala duel se světovou sedmičkou Jelenou Svitolinovou z Ukrajiny.
1: V čínské metropole naopak dohrál její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu tenista Tomáš Macháč. Ten prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v úvodním kole, do kterého se dostal jako lucky loser, a to navzdory vyřazení v kvalifikaci. Od srpnového návratu po zranění Macháč prohrál 5 ze 6 zápasů. Dnes se ještě na společném turnaji v Pekingu představí Jakub Menšík, a to proti Alexandru Bublikovi z Kazachstánu.
0: Velkou Pardubickou nakonec poběží v neděli 11. října v přímém přenosu radiožurnálu Sport jen 10 koní. Organizátoři nemůžou pro hlavní dostih počítat s 9letým ryzákem Zaratem, který je zraněný. Méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993.
1: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaily na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě potom o konci kariéry Prskavec přemýšlel.
5: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
1: Florbalisté Mladé Boleslavy budou v domácím prostředí odvracet vyřazení ve čtvrtfinále Poháru mistrů. Po úvodní porážce ve Švýcarsku 4-6 totiž budou čeští šampiony hostit Thurgau od 18:30. Mezi čtyři nejlepší kluby už postoupil Tatran Střešovice nebo také švédský a finský mistr, tedy Storvreta a Nokian.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Jakub Kanta. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, 13 hodin 45 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Českou fotbalovou reprezentaci čeká po letech zase souboj s úřadujícími mistry světa. V sobotu se v Oviedu střetnou s domácími Španěly. Jaké to je narazit na vítěze posledního světového šampionátu, to velmi dobře ví i bývalý obránce Michal Kadlec, který to zažil dvakrát v roce 2011, taky to bylo shodou okolností proti Španělsku. Přejeme hezký den.
1: Hezké odpoledne, zdravím vás.
0: Michale, pojďme si nejdřív i zvukově společně připomenout ten zápas, který jste odehráli v březnu 2011 a bylo to tenkrát v Granadě.
2: Jaroslav Plašil pálí z dálky a dává gól! Jaroslav Plašil zaskakuje teď Ikera Casillase dokonalým způsobem. Z obrovské dálky v polovině 29. minuty senzačně dostává český celek do vedení. Tak tedy první střela na branku a gól.
0: Tak přiznám se, že tenhle gól si velmi dobře pamatuju i já. Takhle náš kolega reportér Jaroslav Plašil prožil, když se záložník Jaroslav Plašil trefil. Jak na to vzpomínáte vy?
1: No tak já taky, teď krásná vzpomínka, vlastně ten komentář, já jsem ho samozřejmě na hřišti neslyšel, ale pouštěli jsme si to potom, takže my na něho vzpomínáme jenom v tom nejlepším, právě bylo to asi překvapivě hodně, ale zase kdo nevystřelí, nedá branku a Jarda Plašil to vzal na sebe a to bylo takové, všichni si pamatuju, že říkali, ne, hlavně nestřílej a on vystřelil a dal vlastně krásnou branku a trošku jsme Španěli vlastně v tom zaskočili tenkrát.
0: Michale, Španělé pak tedy ve druhém poločase utkání dvěma góly Davida Vy během tří minut otočili, vyhráli 2-1, tak dalo se z toho duelu podle vás tenkrát vytěžit víc?
1: Tak, samozřejmě, když vedete, dalo vždycky, jo, ale já si pamatuju právě David Villa, už nevím teda s kým, ale vlastně, jak se šlo do kabín o poločase, tak se tam dohadovali, hádali se, šlo vidět, že jim to nechutnalo, že prohrávali 1-0 a že byli nervózní, že to podle mě oni nečekali, ale pak nás zamkli a říkám, tam vlastně to bylo vidět, že jsou úplně někde jinde a my jsme se snažili, my jsme se bránili vlastně vším, co jsme mohli a bohužel škoda, myslím, že jsme si možná ten bod za tu bojovnost a za to všechno, co jsme tam odvedli a že jsme ji vedli, zasloužili, ale já si myslím, že potom, když si to vezmete celkově ten zápas, tak Španělé vlastně zaslouženě vyhráli 2-1, ale vzpomínky jsou samozřejmě na to krásné.
0: Michal Kadlec s námi ve spojení v odpoledním radiožurnálu Sport. Doma jste pak v říjnu 2011 proti Španělům nedokázali ani jednou vystřelit na bránu. Ten zápas jste prohráli 0-2, tak když si to celé nějakým způsobem shrneme, jaké to pro vás bylo tenkrát zahrát si s aktuálními mistry světa? Označil byste to jako svátek?
1: Tak jako svátek samozřejmě, ale zahrát, už jste to pojmenoval, moc hraním fotbalu pro nás to nebylo.

0: tenkrát, jo, spíš jsme se bránili a oni tenkrát měli vlastně výborné fotbalisty, jo, takže Xavi, že jo, Iniesta, dvě, a jmenoval se to, jo, říkám tam, i když vystřídali, tak hráli vlastně pořád takový ty krátké přihrávky, nedalo se to moc vlastně napadnout ani jako bránit, dejme tomu 2-0, ještě byl dobrý výsledek, ale nedostali jsme se moc ani do zakončení a bylo to opravdu tenkrát složité, jo, a už tenkrát šlo vidět, že ten španělský fotbal je někde jinde než ten náš a vidíme to bohužel i dneska. A tak to prostě bylo a říkám, my jsme se snažili tím, co jsme maximálně mohli, ale určitě to nestačilo a to jsou takové zápasy, že možná vyhrajete nebo možná remizujete jeden z x zápasů, ale zrovna ten se nám, myslím, že se to hrálo na Spartě nepodařil a tam jsme zasloužili prohráli.
1: No a pojďme logicky, Michale, se posunout o 15 let tedy do současnosti, když už jste to naznačil, že ta konfrontace tenkrát nebyla vůbec snadná s mistry světa, tak změnilo se od té doby vlastně něco? Můžou Češi proti mistrům světa uspět a pokud ano, tak jak?
0: Tak změnilo se to samozřejmě hodně. Ten fotbal šel zase trošku jiným směrem dopředu. Jo, i když Španělé vlastně udávají, dejme tomu, ten trend, je to vidět jak to evropského, tak to světového fotbalu. Kdybych to měl říct, co se týče české reprezentace, tak se změnilo to, že máme zahraničního trenéra, španělského trenéra, což vlastně nikdy nebylo, takže to je určitě taková zajímavá konfrontace, pikantnost tohle duelu. A když to vezmeme teď aktuálně, tak samozřejmě se změnil i nějak herní styl České republiky, že někde určitě v hlavách nebo na videích ten vzor typ Španělska je a teď samozřejmě musíme nebo uvidíme, jakým způsobem jsme schopni se k tomu přiblížit, protože určitě nemáme tak kvalitní hráče jako Španělé, ale myslím si, že když půjdeme touhletou cestou, která je správně nastavená, tak se třeba tady tomu fotbalu někdy přiblížíme.
1: S Michalem Kadlecem si povídám ve čtvrtečním radiožurnálu Sporta, kdybych vás poprosil ještě podrobně nějakým způsobem vlastně říct váš dojem z toho, jak se teď čeští fotbalisté pod novým španělským trenérem Deniu prezentují. Je mi jasné, že to jsou jenom dva zápasy, z toho ten druhý proti Angličanům nějakých 70 minut o 10. Ten vzorek pořád není velký, ale jste s tím zatím spokojený, jak to vypadá?
0: Tak já jsem s tím zatím spokojený, protože vlastně, když to vezmu, my razíme podobnou cestu teď ve Slovácku. Chtěli jsme taky na to takhle navázat, hrát vlastně ze zadu, nepanikařit, nehrát dlouhé balony, jiný taktický záměry, vlastně i jiný věci tam dávat do fotbalu, než jenom dlouhý balón, bojovnost a tak dále. Takže šlo vidět, že musel teprve teda přijít španělský trenér, my máme českého trenéra, který taky vlastně myslí podobně a chceme hrát takovýhle fotbal a víme všichni, že to není hned, jo? Že to prostě nějaký čas potřebuje. Tam vlastně Denia má akorát nevýhodu v tom, že není klubový trenér, takže ty kluky tam nemá každý den, ale má je tam prostě jednou za měsíc, jo? Ne-li jednou potom dvakrát za půl roku. Takže se to samozřejmě složitěji trénuje, ale já si myslím, kdo sledoval nároďák, tak se mu to musí líbit a víme, že ten český fotbal potřebuje změnu, že ten svět nebo ten světový fotbal nám utíká v tomhle tom a proč to nevyzkoušet zrovna teď proti tady těmhle nejlepším vlastně zemím na světě, jo, a uvidíme tu konfrontaci, co nám vlastně k tomu ještě chybí a mně se to líbí, ale chce to určitě nějaký čas, já si myslím, že teď ten čas vlastně té Ligy národů je, pak samozřejmě nás čeká kvalifikace na evropský šampionát, ale já si myslím, že tak, jak je to nastavené, tak je to správně a teď to chce, aby to veřejnost vlastně vnímala a aby se i ta kultura vlastně v tom českém fotbale začala pomalu měnit.
1: To říká Michal Kadlec v odpoledním radiožurnálu Sporta, kdyby třeba, nechci to samozřejmě přivolávat, ale kdyby se stalo, že Češi z té těžké skupiny Ligy národů se Španělskem, Anglií a Chorvatskem nezískají ani bod a stát se to opravdu může. Že teď jsou tam ty dva zápasy venku, tak nemůže to podle vás, Michale, ohrozit důvěru v nového kouče?
0: Tak za mě by to právě nemělo. Za mě by se to vedení mělo hned na začátku za něho postavit, protože víme, že to není hned. Jo? Každý by samozřejmě tu změnu chtěl hned a chtěli bychom hrát jako Španělé, nebo jako Angličani, nebo dejme tomu jako Chorvati, ale to prostě tak nefunguje. To chce práci, to chce právě i udělat tu chybu, jo? Protože vlastně potom z té chyby se ti kluci vlastně učí a vlastně příště se ji vyvarují. A o tom to vlastně je, že to je nějaký proces učení a já si myslím, že jsme dřív na to nebyli až tak zvyklí. jo, nebo český fotbal, že jsme to přece jenom měli všechno postavené na tom týmovém duchu, to je dneska samozřejmě taky, ale spíš na té bojovnosti, na druhé míči a tak dále, ale viděli jsme, že ten světový fotbal se vyvíjí jiným směrem a teď se snažíme na to zareagovat, jo, takže já si myslím, že už jsem říkal předtím, že je to správně. A teď je tomu dát jenom ten čas a já si myslím, že i vedení českého nároďáku nebo prostě celkově asociace by se měl za trenéra postavit a teď mu v tom pomoct, aby vlastně tady v tom směru a tady v té jeho práci, kterého začal, mohl pokračovat.
1: To říká Michal Kadlec v odpoledním radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za váš čas a ať se vám daří. Mějte se hezky.
0: Taky, díky, hezký den.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Evropská unie schválila zpřísnění migrační politiky. Tenista Jiří Lehečka postoupil v Tokiu do druhého kola. V Pekingu jde dál Kateřina Siňaková. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolony před Šmejkalkou i před Bíteší. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy nebyla podle policie trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
3: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Filip Turek se k tomu zatím nevyjádřil. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění.
4: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava Kůty zase vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Předseda představenstva příbramské nemocnice Petr Honěk končí ve funkci, odvolali ho středočeští radní. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a v asi 10 farmaceutických společnostech kvůli podezření z korupce. Zadrželi a následně propustili 3 lidi. Jedním z nich byl právě někdejší manažer VZP Petr Honěk. Pokračuje náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví Pavel Pavlík z ODS.
5: Provoz příbramské nemocnice zůstává zachován v plném rozsahu a celá tato událost se provozu nemocnice nijak nedotýká. V příštím týdnu proběhne jednání představenstva nemocnice, které navrhne další postup týkající se statutárních orgánů.
1: Honěk do pozice nastoupil na začátku září, potvrdil, že v nemocnici končí. Situace ho prý mrzí, ale je to podle něj rozhodnutí vlastníka nemocnice. Jediným jejím akcionářem je Středočeský kraj.
6: Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém turnaji v Tokiu ve druhém kole. Belgičana Zizu Berg se v úvodním zápase, který byl kvůli dešti rozložen do 2 dnů, porazil po setech 6-3, 6-7 a 6-3. Jeho dalším soupeřem bude Francouz Umber. Naopak v Pekingu vypadl v prvním kole Tomáš Macháč. Slovákovi Alexi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. Naopak jeho spoluhráčka ze zlatého olympijského mixu v Paříži Kateřina Siňáková si na podniku v čínském hlavním městě poradila s Polkou Linetovou 6-4 a 6-3 a příště se utká se světovou sedmičkou Svitolinovou z Ukrajiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení od Průhonic, Popovic i Tasova. Na D1 za Prahou směr Brno se poprvé brzdí u Průhonic na 6. kilometru. Příčinou byl zcela ucpaný okruh směr letiště mezi D1 a Jesenicí. Z 80. kilometru už se podařilo porouchaný kamion odtáhnout. Dlouhá kolona se dává do pohybu. D1 dál na Brno a fronta před Popovicemi zhruba z 13. kilometru. Odtud k omezení na Šmejkalce ztratíte přes půl hodiny. Na trase k Brnu třetí potíž před Velkou Bíteší. Na kilometru 159,5 stále odklízí následky tragické nehody kamionu a osobního auta. Na místě těžká technika Jeřáb, dá se projet s opatrností pouze levým pruhem. Na D1 z Brna do Ostravy trvá zdržení před výrazným omezením u Bělotína. Na kilometru 310 v obou směrech pracují silničáři a ze tří pruhů se projíždí pouze jedním, a to levým. Od Ostravy kolona až na půl hodiny, od Brna o půlku kratší. A na D11 z Prahy do Hradce zastavují kamiony už před sjezdem na Lysou na 17. kilometru. Osobní auta hned za exitem 18. Vše se pak pomalu, téměř 20 minut, sune k nehodě na 20. a půltém. Blokovaný je tam pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, během odpoledne čekejte přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
8: 14 hodin 5 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. České fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii vypadl záložník Adam Karabec, 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zraněnému kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkáním v Edenu s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. Nový španělský trenér českého mužstva Santi Denia zatím dodatečně náhradníka nepovolal.
2: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: 14 hodin, 10 minut, příjemné čtvrteční odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. To byla skupina Liquido a jejich single Narkotik. 7 medailí z mistrovství světa a 7 i z evropského šampionátu. Jako celek může česká reprezentace vodních slalomářů letošní sezonu hodnotit jen v tom nejlepším, ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na sezonu budou chtít spíš zapomenout, anebo se z ní poučit. Patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let Jiří Prskavec.
1: Zlatého olympijského vítěze Jiří Prskavec.
2: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
3: Ono to vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený, a to mě tak jako na tom bolí nejvíc a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předvedl, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
2: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
4: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiře vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehké a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně. Ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
2: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
3: Moc se tam těším, protože prý je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
2: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
3: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
2: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec, Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Phil Collins dohrává, je 14 hodin 18 minut, příjemný čtvrtek 1. října, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. 7. kolo hokejové Tip Sport Extraligy dnes nabízí jeden jediný zápas, nabídneme vám ho samozřejmě na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu od 18 hodin a 30 minut se začne hrát v Libeňské hale. Pražská Sparta proti českým Budějovicím, to zítra ten program hokejové Tip Sport Extraligy bude přeci jenom o dost výživnější, hned 6 zápasů, všechno to odstartuje v 17 hodin v Třinci, vedoucí tým tabulky bude v tom zítřejším 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti, která trvá od jeho vstupu do sezony. O půl hodiny později se přidají taky ve Vítkovicích, kam přijedou hráči Karlových Varů. No a v 18 hodin to už to pořad s mikrofonem za hokejem vypukne na Radiožurnálu Sport naplno. Přidají se další 4 stadiony. Kladno nastoupí proti Mountfieldu Hradec Králové, brněnská Kometa bude hostit Mladou Boleslav, Liberec Olomouc a pardubičtí hokejisté nastoupí proti Plzni.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendorská a zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153 miliardy 900 milionů korun. Maximální cena nafty u čerpacích stanic zítra klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzinu se sníží o 22 haléřů na 45 korun a 92 haléřů za litr. Stanovilo to dnes ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od dneška. Opatření má zatím platit do konce října. Po zavedení regulovaných cen dnes nafta u čerpacích stanic výrazně zlevnila. Na řadě míst i o 3 koruny. U benzinu byl pokles méně výrazný. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliardy 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. A Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok. Oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívaly. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Sport. Česká mužská fotbalová reprezentace se v nadcházejících zápasech Ligy národů ve Španělsku a v Anglii bude muset obejít bez záložníka Adama Karabce. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat už v úterním domácím prohraném utkání s Anglií a nestihne se dát do pořádku. Španělský trenér českého národního týmu Santi Denia zatím náhradníka nepovolal.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Průhonicemi, dlouhé před Šmejkalkou a omezení u Bělotína. Na D1 za Prahou směrem do Brna trvá silnější provoz od Průhonice z 6. kilometru, pomaleji se pak pokračuje na okruh směr letiště. Na D1 následně zpomalíte těsně za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. Odtud na rekonstruovanou Šmejkalku budete popojíždět více než 40 minut. A jedeme po D1 dál směr Brno, potíže trvají před Býteší na kilometru 159. U těžké nehody kamionu a osobního auta stále zasahuje jeřáb. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona od sjezdu na Tasov z tého 53. se vleče bezmála půl hodiny. A na příjezdu do Brna nabírají zdržení převážně kamiony, posouvají se pravým pruhem před Ostrovačicemi z kilometru 175. D1 v okolí sjezdu na Bělotín. Fronty na 15 až 20 minut z obou stran. Příčinou je omezení na kilometru 310 a jak od Ostravy, tak od Brna průjezdný vždy pouze za levý pruh. A na D1 zpět k Praze směrem z Brna vjedete do kolony za Popovicemi okolo 14. kilometru. Na 12. a 5. zasahují u nehody se zraněním. Blokovaný je tam pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 6. Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Skupina Journey dohrává ve 14 hodin 38 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, nejlepší domácí cyklokrosařka Kristýna Zemanová skončila v českém týmu VIF Cycling a bude hájit barvy belgických stájí Crelan Corendon a Phoenix Premier. Tak můžeme připomenout, že do druhé jmenované belgické stáje nedávno podepsala taky nejlepší česká juniorská cyklistka Barbora Bukovská. Teď už skupina Coldplay, příjemný poslech.

0: nejvyšší basketbalové soutěži se opět pravidelně objevuje jméno Bálint. Naposledy to bylo před 2 lety, teď už stabilní reprezentant a aktuálně rozehrávač německého Bambergu Richard. No a v české lize letos debitoval jeho mladší bratr Michal, pro kterého je úspěch staršího sourozence velkou motivací.
1: Pro mě je obrovská inspirace, když se můžu vás podívat, jaký to je být tím profesionálním hráčem. Vidím všechny ty věci okolo. Brácha je asi trošku rychlejší oproti mně. Určitě má teda větší úspěšnost, no. Třeba v stříborových střelách, kdy teďka poslední sezónu měl povím nějakých 40% za 3. Nejvyšší německé lize, co za mě hodně dobré. Ale tak já věřím, že budu následovat jeho kroky a třeba se taky dostanu do tak dobré pozice, v jaké on.
2: Přeje si basketbalista Michal Bálint, který ve 20 letech v týmu Olomoucka teprve dostává první minuty v nejvyšší soutěži. A z tribuny to pravidelně sleduje jeho otec, bývalý ligový hráč a dlouholetý úspěšný trenér Peter Bálint, který přirozeně oba dva své syny může porovnat nejlépe.
3: Tak oni jsou rozdílní, no Ríša je střelec a dostal tu příležitost teda velice brzo. Tím, že byl v nároďacích, tak měl tu mezinárodní zkušenost a v podstatě nastupoval už jako dorostenec v té nejvyšší soutěži a měl roli. Je Ríša trošku rychlejší, je samozřejmě vyšší, hraje na jiné pozici. U toho Míšu, tam myslím, že ten výborný

0: se posouvat dál a dál.
1: Vždycky je co říct, ale já jsem v klidu, já už jsem si na to zvyk prostě. Ten basketbal nepřežívám, snažím se vnímat věci, které ty kluci hrají, jestli starší nebo mladší, a pak jim jenom občas něco k tomu říct, řeknu po zápase. Tak já už nemám ty emoce v tom zápase.
2: Rady ale Petr Bálint Michalovi ani Richardovi zpravidla nedával jako hlavní trenér, a to záměrně. Pokud to šlo, této roli se vyhnul. I když nyní přece jen vede Michala v první lize v týmu Žabovřesek, kde z Olomoucka hostuje. Sám ale chce sbírat co nejvíce minut v nejvyšší soutěži.
0: Většinou ty kluby říkají, že jo, dám prostě mladším a pak to tak nedopadne nakonec, ale tady mi teda zatím trenér dává nějaký ten prostor a doufám, že to bude tím víc a víc, já mu dokážu, že na to vlastně mám. Doufám, že to bude pro mě prospěšné a budu jakoby dostávat další ty minuty právě v Olomoucku, že budou dát prostor těm mladším hráčům.
2: Přeje si Michal Bálint. V aktuální sezóně nastoupil do všech 4 zápasů Olomoucka s průměrem přes 9 minut na hřišti a v posledním utkání zaznamenal 4 body proti favoritovi z pražské Slávie. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

tomto týdnu si připomínáme 100 let od první sportovní reportáže Československého rozhlasu. V naší encyklopedii tak můžete slyšet různé osobnosti vysílání a

0: Dnes společně s Adamem Procházkou se zaměříme na 60. až 80. léta minulého století. Adam, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Jedním z velmi uznávaných sportovních komentátorů tohoto období byl Václav Svoboda. Posluchačům přinášel informace třeba z 5letních a 2 zimních olympijských her a jeho hlas měli fanoušci spojený především s fotbalem.
2: Nejraději člověk samozřejmě vzpomíná na to, když přibližuje posluchačům vítězství našich reprezentantů. Tak mou takovou nejmilejší a nejpříjemnější reportáží byla reportáž z finále mistrovství Evropy v Kopané, Československo, Německá spolková republika, kdy českoslovenští fotbalisté v Bělehradě poprvé v historii získali titul mistrů Evropy.
3: Pivárník by měl odcentroval do pokutového území, ale tam už jsou jen hráči Německé spolkové republiky. Máme šanci, nebezpečná situace, celá veliká, ještě má.
1: A byl to právě Václav Svoboda, který se radoval po první brance ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976.
0: Další výraznou postavou československého sportovního vysílání byl Stanislav Zikmund. Jeho hlas zazněl z éteru poprvé z přátelského hokejového utkání mezi Československem a Švédskem, když musel tenkrát nečekaně zaskočit za kolegu.
4: Večer 17. prosince 1954 jsem tedy překročil poprvé práh rozhlasové kabiny na Staré Štvanici v Praze. Reportáž vyšla i ona druhá z odvetného utkání o den později a to už jsem prakticky u mikrofonu zůstal.
1: No a v roce 1959 potom Stanislav Zikmund vysílal i ze světového šampionátu v Praze.
5: Dewsbury se pokusil vysílit, nevysílit. Už je tady Kolonka a Kolonka jede teď sám na brankáře Bela. Má tady vedle sebe ještě staršího, proč si vysílit, tady ti starší jde úplně sám. Teď se chytáš za hlavu, to už je pozdě. Už jsme ztratili Kotouč a usledujeme rychlý proti útok Kanaďanů. Berencom ve spolupráci s Kounekrem.
0: To je možná můj oblíbený úryvek z komentáře Stanislava Zikmunda, opravdu velmi kritický. Každopádně to bylo tedy mistrovství světa v hokeji v roce 1959. No a věděli byste teď, že v naší nesoutěžní otázce, jak tehdy vlastně dopadla československá reprezentace na domácím šampionátu?
6: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Československo, vedené kapitánem Karlem Guttem, tehdy skončilo třetí za šampiony z Kanady a stříbrným Sovětským svazem.
0: A ještě se dnes v naší encyklopedii zastavíme u Karla Maliny. Ten popisoval posluchačům řadu úspěchů československých reprezentantů. V rozhlase začínal jako stenotypista, když napsací stroj nebo těsnopisem zaznamenával texty reportáží.
1: Později ale barvitě přibližoval výjimečnou cestu československých fotbalistů na mistrovství světa v Chile nebo zlaté úspěchy gymnastky Věry Čáslavské na olympiádě v Mexiku. A pak taky mluvil o tom, jaké problémy se spojením občas řešili sportovní reportéři.
7: To je to nejhorší, když přijedeš do té země a teď ti najdou linky. Nemůžeš prostě udělat reportáž, ať děláš, co děláš. A tady v tom Portugalsku, tam to vypadalo beznadějně. Ale přeci jenom se tam objevil nějaký zaměstnanec, nějaký kopáč, bych řekl, který tomu moc nerozuměl té technice, vzal si lopatu, krumpáč, začal tam kolem nás kroužit, kolem mě, já tam byl sám tenkrát. Za první poločas ani čuk, ve druhém poločase kopáč zatul, vzal lopatu, vyškrábal tam něco kolem toho mikrofonu, nebo kolem toho spojení, kolem toho kabelu. Takže to spojilo to dohromady a vysílali jsme.
0: Takhle vzpomínal Karel Malina na rok 1966 a kvalifikační utkání československé fotbalové reprezentace v Portugalsku o postup na mistrovství světa. Tak doba se změnila, je tu se mnou zástupce nastupující generace, tak pamatuje Adam Procházka už nějaké takovéhle technické problémy?
1: Pamatuju si občas technické problémy, ale nikdy kolem mě neběhal nikdo s krumpáčem a s lopatou.
0: Za to jsme samozřejmě moc rádi. Adam Procházka, díky moc.
1: Slyšenou.

0: fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěly.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utenbrovská a aktuální zprávy.
2: Deficit státního rozpočtu na konci září stoupl na 194 miliardy korun. Italský prezident podepsal dekret zakazující nošení burek a nikábů ve školách. Vodní slalomář Jiří Prskavec bude pokračovat v profesionální kariéře. Kolonu čekejte na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna, a to k nehodě na kilometru 12,5. A zítra bude většinou polojasno, jen na západě velká oblačnost, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliardy. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
2: Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví z nedbalosti. Policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. V rámci operací pod názvem Korund objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Zadrželi taky hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů. Uvedla to mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Obvinění si vyslechli tři cizinci. Kriminalisté stíhají i tři právnické osoby. Část trestné činnosti se podle policie odehrávala v Polsku. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
4: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku
5: ghett. Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Radiožurnál. Sport.
6: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě. Na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále a právě potom o konci kariéry přemýšlel.
7: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
6: Českým fotbalistům bude v zápasech Ligy národů ve Španělsku a Anglii chybět Adam Karabec. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. 23-letý záložník a kapitán Sparty si v úterním utkání s Anglií poranil kotník. Karabec je druhým Spartanem, který se během současného srazu zranil.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení od Popovic i při Čmejkalkou. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte kolonu od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Zhruba čtvrt hodiny pojedete do místa dřívější nehody na 12.5. Následky před několika minutami přesunuli z pravého do odstavného pruhu. O mnoho horší situace panuje na D1 z Prahy do Brna. Poprvé zastavíte těsně za sjezdem na okruh na 10. kilometru a do zúžení na Šmejkalku se budete sunout téměř 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna před Býteší na kilometru 159,5 pokračují s odklízením následků tragického střetu kamionu s osobním autem. Průjezdný pouze levý pruh, kolona od sjezdu na Tasov ze stého 53. na 25 minut. A D1 přímo v Brně od Prahy nejprve kamiony za Ostrovačicemi, poté na průtahu městem nehoda těsně za sjezdem na Mikulov. Na kilometru 194,5 v pravém a připojovacím pruhu nabouraný kamion a osobní auto. Do zastavení se brzdí za výstavištěm na kilometru 193. A D11 z Prahy do Hradce kamiony už před sjezdem na Lysou z 16. osobní auta z 18. kilometru. Vše se pak více než 20 minut sune k nehodě na 20.5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a mohou se tam objevit i slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy.
9: 15 hodin 6 minut, čtvrtek 1. října, jsme moc rádi, že dál trávíte svůj čas ve společnosti Radiožurnálu Sport. Matyáš Vacek bohužel nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů ve Slovinsku. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, které si přivodil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Kanadě v Montrealu. Svaz o tom informoval na svém webu. Evropský šampionát v Lublani začne v pátek, potrvá až do středy.
0: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Zpěvačka Adele v 15 hodin a 10 minut, krásný čtvrtek 1. října všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Jen 10 koní se letos postaví na start nejprestižnějšího českého dostihu, tedy Velké Pardubické. Jde přitom o nejnižší počet od roku 1993, kdy startovalo ještě o jednoho koně méně. Startovní čísla k závodu, který se pojede 11. října, se losovala dnes. Víc už k letošnímu ročníku přidá Tereza Cedidlová. Přeju hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Terezo, proč letos na startu uvidíme tak málo koní?
1: Podle bývalé žokejky Barbory Málkové je to dobou, která velkým překážkovým dostihům vůbec nepřeje, jak popsala ve vysílání radiožurnálu Sport.
2: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jokejů. Spousta těch jokejů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
1: Podle ní je ta situace smutná, ale vidí v ní i pár pozitiv, třeba to, že koně budou mít větší prostor na skoky a taky menší riziko kolizí. Jinak ale podle ní je nízký počet koní problémem celé překážkové scény, nejen Velké Pardubické. Doufá proto, že se časem něco změní, aby jezdců neubývalo a nehrozila tak častá zranění. Problém nízkého počtu startujících koní okomentoval i ředitel pardubického závodiště Jaroslav Miller. Podle něj ten výsledný počet ovlivnilo i počasí v Pardubicích v posledních týdnech, kvůli kterému bylo náročnější připravit trať tak, aby byla v ideálním stavu, což mohlo některé závodníky odradit.
0: Problém při nominaci může být nejenom zranění jezdců, ale i koní, což ukázala i dnešní startovní listina, je to tak?
1: Ano, původně se počítalo s 11 koňmi, dnes ale jeden kůň ze startu vypadl. 9letý Ryzák Zarate, vítěz květnové kvalifikace, se zranil při přípravě. Jeho trenér Vladimír Lempochner uvedl, že je v pořádku a v kariéře bude pokračovat. Letos ale podle něj už závodit nebude, aby neriskoval další zranění. Na startu naopak budou dva vítězové Velké Pardubické z minulosti. Vítěz z roku 2024 Godfrey a z roku 2023 Sakamiro. Právě 13-letý Sakamiro je nejstarším koněm v letošním poli a povede ho jediná žena mezi jezdci, Lenka Neprašová, pro kterou půjde o druhý start ve Velké Pardubické.
0: Říká Tereza Cedidlová, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: V seriálu Radiožurnálu Sport po Leně Krevicovi se vracíme k významným momentům naší sportovní historie. Tu vám totiž jako český a dříve československý rozhlas přibližujeme v přímých přenosech už 100 let. Teď se ale vrátíme v uvozovkách jen o 28 let zpátky do února 1998. Češi tehdy získali olympijské hokejové zlato v Naganu. V brzkých ranních hodinách jste tehdy mohli slyšet od našich reportérů Aleše Procházky a Miroslava Augustina, jak se daří národnímu týmu.
2: Tak tedy dobré ráno vám doma z haly Big Head v Nagánu. Zda vám uděláme radost, nejsme schopni se zárukou říci, ale budeme se o to snažit a hlavně věříme, že totéž udělají také čeští reprezentanti. Bez dlouhého otálení, abychom si nemuseli vysvětlovat význam tohoto zápasu, o kterém i každé předškolní dítě už asi ví své, sestavy obou týmů. Kanada.
3: Sportovní svátek si ve vysílání Českého rozhlasu pravidelně zaslouží tu největší pozornost. A jelikož byl hokejový turnaj v Naganu už před začátkem nálepkován jako turnaj století, mohli jste slyšet zápasy české reprezentace s těmi nejlepšími soupeři v přímých přenosech.
2: Česká republika vede 1-0 v 9. minutě poslední třetiny, autorem gólu obránce Petr Svoboda.
4: Dík vám, dnes ví miliardy lidí, co to je Česká republika. Ale ještě jednu jinou máte zásluhu. Vy jste se zasloužili o to, že v naší zemi byla a několik dní ještě bude dobrá nálada.
3: Zaznělo od tehdejšího prezidenta Václava Havla v jedné z mnoha reportáží, které Český rozhlas nabízel během hokejové horečky při a po olympijských hrách v Naganu. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorovská a zprávy.
1: Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat. Ve věku 96 let zemřela bývalá prezidentka bosenských Srbů Biljana Plavšičová. Radikální nacionalistka přezdívaná císařovna stála v době války v Bosně a Hercegovině 2 roky v čele Republiky Srbské. Za její roli v konfliktu a zločiny proti lidskosti Mezinárodní trestní tribunál odsoudil na 11 let. Po uplynutí 2/3 trestu byla podmínečně propuštěna. A techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firm Správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než 1 000 000 korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu. Sport. Cyklista Matias Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy ve slovinské Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Kvůli velkému otoku mu lékaři doporučili se závoděním počkat. Cyklistický svaz o tom informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra závodem žen do 23 let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení před Šmejkalkou i Velkou Bíteší. D1 za Prahou směrem do Brna a kolona od nájezdu z Říčan z 12. kilometru 40 minut zabere cesta do omezení na Šmejkalce. A plnit už se začínají i náhradní trasy Stará Benešovská 603, nejprve za Jesenicí, pak před Hlubočinkou, dál i před omezením u Kamenice. 107 na Popovice zatím v celku plynule průjezdná. Horší je to v okolí Petříkova od Modletic i na obou příjezdech do Měchovic, jak od Říčan, tak od Strančic, a hodně plný i pak celý průtah městem. Na D1 dál směrem k Brnu trvá dlouhé zdržení před nehodou u Bíteše na kilometru 159,5. Tam stále zasahuje těžká technika s Jeřábem, vyprošťují havarovaná vozidla a projíždí se stále jen levým pruhem. Kolona od sjezdu na Tasov ze stého 53. je na více než půl hodiny. A před Brnem už se fronta kamionů krátí, aktuálně se sunou za Ostrovačicemi z kilometru 179, souvisle až do zúžení u D2. Osobní auta brzdí chvílemi v okolí Popůvek, výrazněji pak až přímo na průtahu městem za výstavištěm na kilometru 193. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti a uklidnění větru čekejte teploty jen kolem 6. Zítra pak bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté se připravují na další zápas Ligy mistrů. V sobotu nastoupí v Oviedu proti domácímu Španělsku, které letos vyhrálo světový šampionát. Souboj na stadionu čerstvých mistrů světa Španělů, to už Češi jednou v historii zažili, tak si to teď společně můžeme připomenout.
1: Jaroslav Plašil pálí z dálky a dává gól! Jaroslav Plašil zaskakuje teď Ikera Casillase dokonalým způsobem.
2: Takhle náš reportér Jaroslav Plašil v březnu 2011 popisoval, když se jeho jmenovec v utkání evropské kvalifikace trefil.
1: Z obrovské dálky senzačně dostává český celek do vedení. Tak tedy první střela na branku a gól.
3: Podle mě ten balon moc neviděl, no, a šťastně to tam zapadlo. No.
4: Ale zase, kdo nevystřelí, nedá branku a Jarda Plašil to vzal na sebe.
2: Navázal na střelce s odstupem 15 let ve vysílání radiožurnálu Sport obránce tehdejší reprezentace Michal Kadlec.
4: Všichni si pamatuju, že říkali, ne, hlavně nestřílej a on vystřelil a dal vlastně krásnou branku a trošku jsme Španěli vlastně v tom zaskočili tenkrát.
2: Jenže obrovskému tlaku španělské taktiky s krátkými přihrávkami zvané tiki-taka se čeští fotbalisté neubránili a po dvou gólech Davida Vy prohráli v Granadě 1-2.
3: Ty síly ubývaly s tím, jak jsme hráli furt bez balónu a pak jsme vlastně byli zahlcený, tak ten balón jsme dostali a měli jsme s ním něco udělat, takže to nebylo jednoduchý, ale my jsme to věděli a trenér nás na to připravoval, že to prostě jinak nebude.
2: Říkal po zápase Jan Rezek, který na trávníku mimo Vy nebo Casillase narazil na další obrovské hvězdy a tehdy čerstvé mistry světa, Xaviho, Iniestu, Alonza, Ramose, Piquého nebo Busquetse, vzpomíná Michal Kadlec.
4: Prostě to bylo vidět, že jsou úplně někde jinde a my jsme se bránili vlastně vším, co jsme mohli a bohužel jo, a už tenkrát šlo vidět, že ten španělský fotbal je někde jinde než ten náš a vidíme to bohužel i dneska.
2: Ano, ostatně i teď jsou fotbalisté Španělska posledními mistry světa a Češi se na jejich půdě pokusí o zázrak.
4: Samozřejmě se změnil i nějak herní styl České republiky. Někde určitě v hlavách nebo na videích ten vzor typ Španělska je a určitě nemáme tak kvalitní hráče jako Španělé, ale myslím si, že když půjdeme touhleto cestou, která je správně nastavená, tak se třeba tady tomu fotbalu někdy přiblížíme.
2: Říká bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec s tím, že španělský trenér českých fotbalistů Santi Denia by měl mít důvěru, i kdyby dál v Lize národů sbíral místo bodů jen uznání za snahu o víc kombinační hru. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Anna Šindelářová obsadila 6. místo ve skýtu na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v brokových disciplínách v Aténách společně s reprezentačními kolegyněmi Barborou Šumovou a Martinou Kučerovou získala bronz v týmové soutěži.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 48 minut Liam Gallagher na Radiožurnálu Sport. My už jsme dnes mluvili o tom, jak fotbalista Cristiano Ronaldo tak trošku natruc opustil reprezentační kemp. Web a Bola si ale všiml, že podle pravidel portugalského národního týmu takové gesto může znamenat, že Ronaldovi hrozí i zákaz startu. Podrobnosti má Adam Procházka. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Adame, tak než se dostaneme k tomu možnému trestu, prosím v rychlosti posluchačům připomeň, o co jde.
1: Ronaldo to je ikona portugalského fotbalu, ale je mu taky 41 let. Poslední utkání v Lize národů v Norsku strávil jenom na lavičce. V soutěžním duelu se mu to tedy stalo v reprezentaci poprvé po 18 letech. Trenér Jorge Jesus přitom Ronalda poslal během utkání na rozcvičení, ale do hry ho pak nepustil. Ronaldo na Instagramu napsal, co vedlo k jeho odchodu z kempu. Za prvé tisková konference.

0: trenéra Jezuše, který vysvětloval důvody nenasazení Ronalda, a za druhé pak rozhovor s předsedou portugalského svazu.
1: A teď už pojďme tedy k tomu, jaké následky z toho pro Ronalda vyplývají. A
0: portugalský web A Bola zmiňuje článek číslo 160 z interních pravidel portugalského svazu. Cituji: hráč, který opustí nebo se bezdůvodně nedostaví na trénink, zápas nebo jinou aktivitu národního týmu, je potrestán zákazem činnosti na 1 až 6 měsíců. Zároveň dostane takový fotbalista pokutu v přepočtu až 25 tisíc korun, ale na základě veřejně dostupných příjmů Ronalda jsem vypočítal, že to je pro něj otázka zhruba 2 minut. O něco větší problém je samozřejmě ta druhá věc, tedy možný zákaz startu.
1: Tak ta pokuta, to by asi Cristiano Ronaldo přežil. Každopádně, mohl by tohle být Ronaldův konec v národním týmu?
0: Samozřejmě, teoreticky možné to je. Konec konců Ronaldo už před začátkem Ligy národů prozradil, že po letošním mistrovství světa, kde Portugalci skončili ve čtvrtfinále, zvažoval konec reprezentační kariéry. Teď se k tomu tedy přidává ta aktuální kauza. Pokud by to skutečně byl konec Ronalda v národním týmu, byl by to hodně hořký konec na to, že právě Ronaldo dovedl svou zemi před 10 lety k vůbec prvnímu triumfu na mistrovství Evropy a taky je to nejlepší střelec nejenom Portugalska, ale i historie reprezentačního fotbalu.
1: Říká Adam Procházka, moc díky.
0: Naslyšenou.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředí. Ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za téměř 25 miliard korun. Policie ve Francii použila na protestech středoškoláků slzný plyn. Cyklista Matias Vacek nebude startovat na evropském šampionátu v Lublani. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona mezi Okruhem a Šmejkalkou. A zítra bude většinou polojasno, jen na západě velká oblačnost. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek a upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
4: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
5: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
4: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
6: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
4: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
7: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
4: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem. Policie nezjistila trestný čin. 13. července se poslanec za motoristy střetl s nemocničním vozem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Týkat se bude obou účastníků srážky. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Filip Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Protesty středoškoláků ve Francii přerostly v potyčky s policií. Ta zadržela už stovky lidí, někde použila i slzný plyn. Studenti od začátku týdne upozorňují na časté rušení hodin, nedostatek učitelů a schátralé budovy.
8: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffré vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Technici razí průzkumnou štolu na plánované středočeské části dálnice D3. Jde o úsek mezi Václavicemi a Boračicemi na Benešovsku. Štola bude 838 metrů dlouhá a razit se bude takzvanou rakouskou tunelovací metodou, říká generální ředitel ředitelství silnice dálnice Radek Mátl.
9: Ta průzkumná štola je důležitá pro to, abychom dokázali co nejlépe zpracovat zadávací dokumentaci stavby, vlastně budoucímu zhotoviteli dát co nejvíce informací, zvláště tam, kde to prostředí je velmi komplikované, a to je přesně zde. Je zde prostě historický masiv, to je velmi složitý, dá se očekávat, že tady jsou řada různých puklin, nesrovnalostí, velkých přechodů.
2: Středočeskou dálnici D3, která bude dlouhá 58 kilometrů, chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět v roce 2028.
3: Sport.
10: Česká cyklistika přišla před mistrovstvím světa Evropy, před mistrovstvím Evropy v Lublani o Matyase Vacka. Ten si při pádu na světovém šampionátu v Montrealu zlomil nos a kvůli velkému otoku nemůže závodit. Cyklistický svaz o jeho neúčasti informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra a potrvá do středy. Spartianští hokejisté budou usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a předhrávce 7. kola přivítá od 18 hodin přímém přenosu radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z pěti posledních duelů vyhrála jediný. Pokračuje kapitán Filip Chlapík.
11: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a jak kdyby se zbořil svět.
12: Hrajeme za Spartu, já si myslím, že tam ty emoce musí být a když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 zdržení od okruhu před Mirošovicemi navíc překážka. D1 z Prahy do Brna a neměná situace před omezením na Šmejkalce. Dlouhá kolona od okruhu z 10. kilometru téměř na 50 minut. Na 20. kilometru teď navíc čerstvá potíž. V prostředním pruhu zastavil porouchaný kamion. Projíždí se tak levým a odbočovacím. Zaplněné i všechny náhradní trasy. Stará Benešovská 603 v několika úsecích. 107 v klesání před Popovicemi i oba příjezdy do Mnichovic. Na D1 dál směr Brno se lepší situace před Býteší na kilometru 159,5 už odklidily následky tragické nehody do odstavného pruhu. Opět se tak jede levým i pravým. Dlouhá kolona se začíná dávat do pohybu. Zatím stále čekejte zhruba 20-minutové zdržení z exitu 153 Tasov. Před Brnem fronta kamionů od Ostrovačic z kilometru 179. Nesouvisle se posouvají až do zúžení u D2. Osobní auta brzdí v okolí Kývalky i na samotném průtahu městem za výstavištěm. AD1 stále hodně ucpaná u Bělotína na kilometru 310 silničáři v obou směrech. Projíždí se vždy jen levým pruhem. Od Ostravy ztratíte až půl hodiny, od Brna o polovinu méně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a mohou se tam objevit i slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen do 21. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
14: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítám Pavla.
15: Dobrý den.
14: A vítám taky Mirka Vasiče, který dneska je naším kolegou, expertem. Mirko, vítej.
16: Hezký den.
14: Tak já připomenu, že Mirka s Pavlem, když slyšíte u mikrofonu, tak to většinou bývá krásný zážitek.
17: Kliment může rozhodnout, Kliment se rozbíhá, zadrobil z cíl. Gól! Gól! Češi vítězí po penaltách, obrovská radost české fotbalové reprezentace.
18: Cítil jsem úplně tlak.
14: Tohle už je jen Kliment, já jsem to pouštěl na Desítce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
15: No já přemýšlím, takhle, já si myslím, že takhle ty chlapy všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě, takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvanej, protože to vidím trošku jako jinak, ale když v nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi o pět řad pod náma, no.
16: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam mi dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo, to nešlo.
14: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď před sebou máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český nároďák a právě proto máme dneska speciální desítku, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál.
3: Téma týdne.
14: Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v desíce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2, byl tam Pavel Horváth, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
16: Ano.
14: Bohužel český hosté komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice. Co myslíš?
15: No, já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance. Je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Šulc měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná trošku, možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil a pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
16: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gól na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Šulce, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Golman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama a netrefil, no, prostě Kane to není.
15: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
14: My zůstaneme ještě u Pavla Šulce, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
18: Ano, dobré, ano, ahoj.
14: Tak Pavel Šulc, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutovky v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděli jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
18: Tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře docela do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu. Ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl v sestřihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Šulc byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát. No.
15: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku, samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor, jo. Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
14: Luis Kelly,
15: který tam hráli ve prostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
14: Michala Sadílka.
15: A vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
18: No, Říkáš to asi dobře, já si myslím, že nám přesně chybí, takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat, je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby, to je jasný. Ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát, nebo chtít hrát, jako hrajou Španělé, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou. Ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se bojí jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak ten to zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty ses mě ptal na to srovnání španělských, středových a, nebo pardon, chorvatských a anglických. Mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takový obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla. Jediný, kdo se o něco snažil, za mě byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
15: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě protože vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper, pardon, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči, přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis, jo, tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli, no.
18: Já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat vzhledem k tomuhle tomu. Ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to do nekonečna obehrává. Takže zkusit to.
16: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu, já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets, a když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhleho borce i na defenzivního?
18: No jako prostě, protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme, my ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži, prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý, talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce, protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a vychovat si ho.
15: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý, a jestli právě teďka není ten pravý čas do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21. samozřejmě má svoji kvalifikaci. Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor, teďka implementovaný do toho háčka, a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit. No.
14: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neoskoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
18: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. Ambroš, je to Ambroš, že jo? Správně.
14: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambros.
18: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn. A podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda, já jsem velký odpůrce tyhle ty Ligy národů, nebo jak se to jmenuje, protože to uměle přidává klukům zápasy, jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák, ale dobrý přátelák, je potřeba toho využít právě, proto tam tyhle kluky dát.
15: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů, samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27-letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těch zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopnej sám sebe ohodnotit?
18: No, tak to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak, kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
14: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Denie, protože on do angažmá vstoupil dvěma soutěžními programy. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že dvakrát na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do pátého zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam nadéle a prostě vidět, co dokáže?
18: Takhle, pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo, i když říkám, pro mě jsou to spíš přátelské zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě, a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
15: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
18: Ano, nashle.
14: Krásně přejeme.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé. Budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám věděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a saře tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
15: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, nejle Pepi k nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. On je ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda si můžu přeskočit těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trénoval španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalovej, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči, teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobný, ale jako já bych to asi chtěl takhle, no.
16: No ono hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět, a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku. Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně. A na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam a angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
15: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů a ty prostě měli překladatele logicky, protože japonština, jo, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči, nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny, no.
14: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchester City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil léta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo
16: tohle není žádná jako ztráta respektu, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky. Já toho člověka jako chápu, celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, no. Ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, ať jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte.
15: Jo,
16: to není ztráta respektu.
14: Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
15: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky, má.
14: No jasně.
15: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky.
14: No teď se ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu ono občas známe to před tu veřejností, každé malé zaváhání trošku může třeba jasně, ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
15: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
14: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl. No za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
16: Ale teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
14: on je
16: na
14: to nějaké,
16: Mirko, De La Fuente.
14: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase vámos Česko, takže nevím přesně, jako úplně kam směřujem jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to esperanto, že jo? Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale my teď si poslechneme...
15: Z vážné hudby, já to vím, neboj.
14: Ale my jsme, Pavel, oslovil Tomáše Janotku, trenéra, ano, který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje českou repe, a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
19: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým od týmu. Tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne, je vlastně vtisknutí toho vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky, a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních, a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
14: To je vlastně zajímavé, Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no, anebo jestli myslel tenhle zářivo-říjnový plus listopadový.
15: No, tak je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky máš tu přípravu dlouhou. Samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, že tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný, jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šulc tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý, samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval, ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby a s těma toho, jako myslím si, možná dneska už můžeš začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle, a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a ne jen tak ledajakej, no.
16: No a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy delší dovolenou, ale je vidět, že pokud je to kontinuální sezóna, ano, je to jejich práce, tomu jako každý rozumí, nic jiného nedělají, ale prostě na každého tohle dolehne.
15: Hmm. Ne, i to je, my jsme tady měli Tomáše Holeše a ten to vlastně potvrdil, že prostě sám bojoval ze sebou, že ty kluci samozřejmě už nějaký zkušenosti s přípravama mají, některý víc, některý míň, ale troufnu si říct, že každý už cítí, že jako seš nadupanej, anebo že se prostě necítíš, no.
14: A teď je jenom ten fakt, bavíme se o tom vtisknutí nějaké tváře tomu týmu. Od Santiho Denny pochopitelně hodně se vyzdvihovala ta snaha hrát míč, vážit si ho, a teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči, ostatní Angličané, a ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili, poté co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balon a mohli jim dát víc golu, a Chorvati sešněrovali doma 4-1 to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom mě jde o to, že se snažíš hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě jako 6-7 inkasovaným gólům, aby si z toho nezalek.
15: Tak je lepší ho nemít ten balon, no. Ale
14: já nevím.
15: Tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon, já bych to fakt popsal po několikátý, fakt vlastně ty máš balon a přijdeš o něj a pak ho 2 minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po 2 minutách už jsi prostě zadejchanej, jo, a do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. Ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcujou v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol vys třeba první gol Anglie.
14: No a vlastně i Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku. Mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
15: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těchto těch věcí. No.
14: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly na tom srazu, ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve 2. minutě. Takže pak v sobotu pozor.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Dáme se takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku, po zápase s Českem, a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo a nakonec ho opravdu mají.
20: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
14: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mílku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety, Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany. To je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0, a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11-10 potvrdit tu roli superfavoritu, a sám i nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech, a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gorna, který teda byl nejlepším hráčem zápasu. Určitě. A rozhodnul to v podstatě.
15: Určitě. Já k té přesilovce samozřejmě, ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě od těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře, a pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou. A u Angličanů to tak vypadalo, bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý, a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů a musíš na to mít jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
14: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili?
15: No, tak doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
0: Jsem na drátě, zdravím všechny.
15: Jsi na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná. A teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma, zabíral mu Patrik Šik místo?
0: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka, vlastně ten měl tu pozici úplně jistou toho hroťáka, tu devítky, a vlastně když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podvrtového hráče, s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrává jako zády k bráně, že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale v těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
15: No a jenom to doplním zase otázkou, ty jsi zmínil Tomáše Chorýho, nastoupil Dan Vašulín, samozřejmě logicky i pro něj to byla velmi těžká pozice, ale máme někoho podobného, jako je Hložek?
0: No tak já tam trošku vidím Sejka, kterýho jsem jako poměrně dosledoval, byl samozřejmě v 21. tam byl stěžejní hráč Honzy Suchopárka a ten jako se tomu přibližuje, ale ono hrát prostě tuhle tu pozici v Olomouci a prostě nebo někde ve světovém klubu, v evropském klubu je prostě strašný rozdíl a tady nám něco stačí na hráče ligový, ale to, jaká je mezinárodní úroveň, tak je o něco dál a tam prostě ty hráči podle mě potřebují získat ty zahraniční ostruhy a hrát ty nejlepší soutěže nebo minimálně evropský poháry.
14: No, když jsem viděl vlastně výkon Lukáše Maška, ten jeho gol proti Bulharsku v 21, tak si říkám, že snad doroste do té role, že bude takový ten český tvrdák vepředu, to kladivo, a neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno, a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku, neměl by dostat pauzu?
0: No, nevím já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, mistrovství světa bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta deka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo. Takže a kdyby z toho dal gól, tak začneme říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe. Takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého nemá hrát. Rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
14: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
0: Já děkuju, užívejte, krásný den.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele Mirko.
16: Proti Ezemu.
14: Fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace, toho vyjádření, říkal, že máme tři výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, tak spíš si budeš myslet, že jsme neschopni
15: dočíst. Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, že já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii. A vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli, a ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srdníček byl jednička, a ještě tam byl další golman. A my jsme hráli ty pozápasový hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4, a my jsme taky nemohli dát golman.
14: Láďa Majer tam byl ještě.
15: Láďa Majer a...
16: No. A Jaromír Blažek.
15: A Bláže. Jo, a my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z 5 dal 3 góly a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytili tak, že už tam byl, když já jsem

0: já s oblíbou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože myslím si, že dneska je to strašně ožehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj takový můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho čeští, nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo, vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká golmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru, a teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že golmani mají tady takovou péči, jako nikde na světě. Čerpáme, máme golmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už nám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší a popřádím hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty golmany, pro ten tým, a já podporuju ten systém, který pan Benia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těchto zápasů, že konečně to není nuda a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
1: Rozumíme. Jo? Dobře, Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Mějte se hezky.
0: Přesně, mějte se hezky a ať se daří, chlapi, a děkuju za vás.
1: Děkujeme vám.
2: No, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze tří dobrých golmanů, ale prostě někdo bude zklamaný, jako jo. Vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš trojka třeba. To je prostě jako, když jsi dvojka, tak je to lepší, ale ta trojka už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
3: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, no, že to je zajímavá věc.
2: Jo, je to zvláštní, já jako, nevím, já se tady vůbec nebudu srovnávat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
1: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě, což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny 3 brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci, a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony, jako třeba teďkon s tou Anglií, a bylo na místě ho vyměnit. A nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zasadit. A já doufám, že ta pozice zůstane takhle i nadále, že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistý, ale když tam je takováhle konkurence a přetlak, že je jedině dobře, když prostě se občas objeví na té lajně v tom zápase někdo jiný, který momentálně prostě má lepší formu.
1: Děkuji. Děkujeme za zavolání, mějte se prima. Tak připomenu jenom, že Česko bude cestovat do Španělska, kde ho 3. října čeká v Ovědu

0: mistru světa, tak a pak až si odechnou, tak je bude čekat ve Wembley Anglie.
1: Na odfrknutí.
0: Hodně štěstí přesně na odfrknutí.
2: Vyběhání.
0: A já připomínám.
3: Tak já ještě tohle uzavřu. Myslím si, že vždycky ten barák se staví prostě od základu. Jo? Vím, že důležitá je střecha, ale musíš mít základ a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale... musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět, myslím si, že tam už to máme ty základy položený.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát. Takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
3: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl být, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér
0: Jorge Ježíš, no řekni.
3: No, je trenér Ježíš jako do toho šáhnul. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký. A je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš. Samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce a
0: při tom zápase v Norsku.
3: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou, no.
2: Tady mi to přijde, že jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům.
0: A jemu se to stalo třeba i v Manchester United. Už
2: ano, a když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct, prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
3: Jo, je to tak, no, já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje, no. A to asi teďka začal cítit von a proto to takhle zapíš.
0: No. Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, čtvrtého, že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal: stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště. V reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušku i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu, a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
3: To je to, co říkal Miro, jo, tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let jako a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavějí v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to jde a na tréninku jako seš takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítěj kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
2: V rozhlasovém prostředí autorská sluchota, slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě hezký slova.
0: Hezký. Věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
3: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
0: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku ty jsi tam komentoval někdy?
2: Nad tím se myslím, jenom poháry, třeba no. Slavia ve Villarrealu.
0: Třeba Slavia ve Villarrealu, tam to bylo jak?
2: Tam to bylo 2-2.
0: No, tak 2-2, to je hezký výsledek, ne?
3: To je bod.
0: To je bod. Dobře. Pavle, děkujeme, hezký den.
3: Naslyšenou. Přejeme.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Nový šéf hasičů plánuje zásahové týmy specializované na požáry nebo tornáda. Vláda ode dneška reguluje ceny pohonných hmot, benzín i nafta zítra mírně zlevní. Českým fotbalistům bude proti Španělsku a Anglii chybět zraněný Adam Karabec. Na dálnici D1 směrem do Brna popojíždí dlouhé kolony od okruhu a pak od 9 křížů. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nový ředitel hasičů Martin Legner chce vytvořit speciální týmy pro rozsáhlé mimořádné události, například požáry, tornáda nebo třeba větrné smrště. Připravené k akci by měly být v polovině příštího roku. Týmů bude 5 a každý bude mít na starosti jinou část Česka. Podle nového šéfa hasičů Legnera tak mají být na místě a schopné se zapojit do akce zhruba do 3 hodin od povolání.
4: Budou jasně definováni lidi, kteří budou mít tu svoji strukturu, protože ono to není jenom o tom velení. To velení bude dělat jeden člověk, ale on k sobě potřebuje ten aparát, který mu dělá ten support, analýzu, nasazení těch lidí, zajišťuje týl, komunikuje s médií například. Takže ono se to nezdá, ale ono je to poměrně široký penzum lidí, ale na všecko by měli být odborníci.
3: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Ceny pohonných hmot zítra klesnou, litr nafty bude oproti dnešku levnější o 14 halířů, čerpací stanice ho budou moct prodávat maximálně za 48,58. Litr benzinu zlevní na 45,92, to je o 22 halířů míň než dnes. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce října. Německo snížilo o půlnoci daň z pohonných hmot, sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun. Litr benzínu a nafty u německých čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny.
5: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
6: Kancléř Friedrich Merz už před dvěma týdny prohlásil, že takzvaný tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Havlína, Radiožurnál.
3: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu v některých provozech, proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, o jakého dodavatele ani komponenty jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině.
7: Sport. Česká reprezentace přišla před dalšími zápasy Ligy národů o Adama Karabce. Kapitán Sparty si při úterní porážce s Anglií poranil kotník a trenér Santi Denia zatím náhradníka nepovolal. Češi zítra odletí do Španělska. Liga národů pokračuje už dnes. Německo přivítá od 8:45 Srbsko a pod trenérem Jürgenem Kloppem bude na třetí pokus usilovat o první výhru. Německý kouč spoléhá taky na domácí fanoušky.
8: Srbský styl hry se moc neliší od toho řeckého. Jsou to vesměs zkušení hráči se specifickou jižanskou mentalitou. Takže trochu provokatéři. Taky na to určitě musíme být připraveni. Srbský fotbal sice nezažívá nejlepší období v historii, ale na hřišti bojují jeden za druhého. Jejich hluboký obranný blok pro nás v momentálním rozpoložení bude velká výzva.
7: Dál se utkají Řecko s Nizozemskem, Wales s Norskem a Dánsko s Portugalskem. To už bez Cristiano Ronaldo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 mezi Prahou a Brnem trvají dvě velmi dlouhá zdržení. První na výjezdu z metropole, kolona z 11. kilometru se sune více než 40 minut do zúžení na Šmejkalce. Před Mirošovicemi na 20. kilometru navíc stále v prostředním pruhu nepojízdný kamion. Po druhé to už o velký kus dál k Brnu zastavíte těsně za sjezdem na Domašov na kilometru 168. Zdržení se týká jak kamionu, tak osobních aut v levém pruhu. Vše se pak nesouvisle posouvá až do omezení u D2. A D1 do Třetice omezení u Bělotína působí potíže v obou směrech. Na kilometru 310 se projíždí vždy jen levým pruhem. Ani tam se zdržení nekrátí. Od Ostravy i od Brna naberete okolo 20 minut navíc. D11 z Prahy do Hradce i tam stále za Lysou na 20,5 kilometru zasahují u nehody kamionu. Projedete levým pruhem v koloně ze 14. strávíte hodně přes 20 minut. A naskok do Prahy na začátku Strahovského tunelu směrem na Břevnov blokovali levý pruh následky střetu dvou osobních aut. Už je sice odtáhli, kolona ovšem velice dlouhá. Z jižní spojky od sjezdu na Pankrác ztratíte půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
8: Posloucháte Radiožurnál Sport, pěkný čtvrtek. Jak jste mohli slyšet ve zprávách z české fotbalové reprezentace, vypadl záložník Adam Karabec. Kapitán Sparty má po úterním utkání s Angličany poraněný kotník a na zbylé dva duely Ligy národů se nestihne dát do pořádku. Španělský trenér národního týmu Santi Denia zatím za Karabce náhradníka nepovolal. Češi během této reprepauzy budou hrát ještě v sobotu v Oviedu proti Španělsku a v úterý v Londýně proti Anglii. Oba zápasy vám nabídneme z místa v přímých přenosech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.
8: 17 hodin a 7 minut je čas pro odpolední rozhovor a tentokrát míříme do tenisového prostředí. Budeme mluvit o kariéře Sáry Bejlek, která se i přes menší postavu 163 cm dokázala prosadit na profesionálním okruhu. Teď aktuálně je v nejlepší světové třicítce. Letos Bejlek vyhrála svůj první turnaj WTA, konkrétně v Abu Zabí. Ještě víc si ale váží semifinále tisícovky v Cincinnati, kde byla v semifinále. I díky výhře nad tehdejší světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sáru Bejlek mohou motivovat i bývalé tenistky s podobnou výškou. O pár centimetrů větší grandslamová šampionka a světová jednička v singlu Němka Kerbrová, nebo třeba současná kapitánka poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová. O tom, ale taky o úplných začátcích si s trenérem 20-leté hráčky i někdejším fotbalovým funkcionářem Jakubem Kahounem povídal reportér Jaroslav Plašil.
10: Jakub Kahoun, tenisový trenér. Proč vlastně jste tenisový trenér? Protože vy jste hrál slušně na republikové úrovni tenis, tak jak jste se dostal vůbec k tomu?
11: No tak nějak jsem v 25, už se mi nechtělo nějak pokračovat na té své regionální úrovni a objíždět ligy. To bylo takový jediný, čím se dalo uživit, že jo, tenkrát. No a nějak jsem se pomaličku etabloval to tenkrát do role trenéra. To mělo svůj vývoj přes Baník, že jo, nějakým způsobem návrat k tenisu do areálu OAS Zaříčany a tam přijela Sára s tátou, no, tak pak už to asi víte, no.
10: Jak byla velká tehdy Sára, jaký máte první dojem z ní?
11: To vám ukážu pak fotky, protože máme nějaký fotky, když jsem jim předával cenu, když bylo 8-9 v rámci nějakých těch baby. No, malá, byla malá, ale jako tenkrát mě uhranula v podstatě jedinou věcí, že byla šikovná, tak to viděl každý, ale tenkrát my jsme nějak dohráli, oni přes Prahu vždycky jezdili, tak jsme si pinkli třeba jednou za měsíc tenkrát a my jsme si s tátou dali jako večeři a víno a ona šla na zeď. Jako sama od sebe se zvedla a šla na zeď, já si říkám, pozor, to je jako zajímavý, ne, že jí táta řekl, běž si ještě za pinka. Tak to bylo takový zajímavý, jak to vlastně bylo moje první uvědomění si jí.
10: Takže jste ji nevnímal ani nějak úderově, ale tou vlastností, že si šla sama od sebe ještě zatrénovat?
11: Ale šikovná byla. To jako vnímání kurtu, což jí naučil táta, ku podivu, přestože to nebyl tenisový trenér, tak to jako vnímání kurtu a takové věci, jakoby timingy, to jí naučil podle mě jako výborně, možná to byl, určitě to byl talent, ale on ho určitě rozvinul. Takže to bych neřekl, že to bylo jediný, ale to zapálení mě jako zaujalo. Šikovná byla, ale zaujalo mě tohle.
10: Když jste s ní začal spolupracovat od té doby, bylo tam nějaké naťukávání, řekněme, nebo něco takového?
11: Tak já jsem dělal svoji oázu, nebo svoji
10: Říčany.
11: Svoje Říčany, který jsem jako vlastně vedl i hotel a kongresový centrum a restauraci a tenis k tomu. Bylo to tak, že jako vždycky 2-3-4 roky to řídil v podstatě táta všecko společně jako s prostějovským klubem. A nějakým způsobem, jako vždycky šli kolem, tak nebo na turnaj přes Prahu, tak se zastavili den, pak jsme zase zahráli, něco jsme si řekli. A vlastně to bylo na systému náhody. No a pak se to někdy okolo 14-15 let jako zlomilo. No.
10: To bylo tím, že tatínek Sáry si asi vybral vás, protože vám věřil z nějakého důvodu?
11: Tak to bylo složitý, ten proces vlastně byl složitý. Já si osobně myslím, že si mě spíš byla Sára než tatínek.
10: A
11: no, protože Sára někdy věřilo tomu, že jsem mi říkal ve 14, v 15, já teď nevím přesně, řekl ve 14, že si prostě myslím, že bohužel v tomhle okamžiku už prostě pro ní není volba, protože tam v té době už ty holky nebyly a já jsem říkal, že není nic lepšího, než prostě v Praze sparingovat tenkrát s Terkou Martincovou a s Maky Vondroušovou, že to jí dá víc než všechno ostatní. No a ona tomu nějakým způsobem věřila a jako by si to vlastně i doma prosadila, takže vlastně ze začátku táta, ale pak spíš ona teda.
10: Takže Jakub Kahoun, trenér Sáry Bejlek, přivítal Sáru v Praze. Jaké to bylo? Dívka školního věku z malého městečka u Znojma Hrušovany nad Jevišovkou najednou v Praze.
11: Pro ní to muselo být těžší než pro mě, jo. Tak jako pro mě to bylo v podstatě další dítě do rodiny, což akceptovala moje paní, i když taky to bylo ze začátku boj, samozřejmě logicky, jakoby. Ale pak jsme se jako společně s paní rozhodli, že když tak bude chtít, takže tu možnost má. Máme dvougenerační dům, kde prostě měla svůj byt zrekonstruovaný a buď s náma chtěla být, nebo nechtěla být. A trošičku to připomínalo to, když jdou prostě třeba kluci hrát hokej do Švédska, do Finska, bydlejí v rodinách, který je berou ne úplně za svoje, ale jako pomáhají, vychovávají. Takže i tak jsme to vlastně v té chvíli vzali my. A jakoby pro ní to byl samozřejmě skok, dejme tomu z Hrušova na Prostějova, ale zase ne takovej, protože stejně, kde se v 15 pohybuješ, na tenise a doma, to je úplně ve finále jedno, jsi na turnaji, pak trénuješ, jedeš domů, kam by v 16 chodila nějaký Václavák, co by tam dělala, jako, je taková změna to zase nebylo, buď to byla Štvanice, Sparta tenkrát, to jsme střídali, trošku Říčany a doma, a to je ve finále jakoby jedno, jako kde seš. Samozřejmě bylo to náročné pro mě, protože že jsem ji vozil, že jo. To je prostě denně do 18 let čekáš na kondici, na masáž, že já jsem vedl v 8 z domova, aby ona tam byla o hodinu dřív a všechno a vlastně jsem jí až vez domů, takže ne, že bych po tréninku to zbalil, jel jsem, ale jako zase ještě jsem 2,5 hodiny tam někde seděl a pil kafe a, jako a čekal, jo. V tom to bylo náročné, to se brutálně změnilo v 18, když zašla řídit a to se úplně převrátil ten svět.
10: Vypráví Jakub Kahoun, trenér 20-leté české tenistky Sáry Bejlek a v rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.

0: Na Radiožurnálu Sport si stále povídáme s Jakubem Kahounem, trenérem Sáry Bejlek, české tenistky. Když ta Sára už s vámi pracovala, tak zajímali jste se nějak o to, jestli ještě třeba nějak vyroste, nebo jestli už jste pracovali s tím, že už ty bohužel parametry budou takové, jaké jsou?
1: Tak doufali jsme, že vyroste, ale ten předpoklad jako velký nebyl. Jako jo, že táta malý, máma malá, v té rodině dědové, babičky nejsou žádný obři. Jako, já jsem vždycky pracovně říkal, si vnitřně jsem si říkal, když bude mít nad 165, to bude zázrak. No a skončilo to nějakých 162-3 podle toho, kdo ji měří. Tak to prostě je a nemá cenu se zabývat věcmi, které nemůžu ovlivnit. No.
0: Musí být o to výjimečnější v něčem, aby to vynahradila dneska. To jsou všechno nebo z velké části velké holky, co proti ní stojí na kurtu.
1: To se jako nabízí, musí se líp pohybovat, jako to je jakoby jasný. Ale jako ty příklady jsou, že jich není tolik, jako v chlapském tenise, jejich míň, že jo, ale v těch holkách jako jsou. Vidíte dneska Paoliny, jako na nevěsí vítězku nebo finalistku Grand Slamu, čtvrtou hráčku světa. Ano, extrémně se pohybuješ té hru, tak musíš mít něco jakoby navíc, to je jako jasný. Sára kromě toho, že se fantasticky pohybuje, to je jasný, má nějaký takový cit pro hru, tak má vlastně, já tomu pracovně říkám klukovi, že tak má koule, jo. To prostě jsou věci, které se nenaučíš, které buď v sobě máš genama, výchovou a můžeš s tím pracovat trošku, to zlepšovat nebo to, ale jako ten princip, že jsi odvážný a máš koule, jako buď to v sobě máš nebo nemáš, jo. To tak jako je podle mě. Takže tato kombinace musí prostě těch tří věcí, co jsme teď řekli, tak musí vyrovnat tu vejšku, budu říkat.
0: Jsou nějaké hráčky, kterým by se měla nebo chtěla přibližovat Sára Bejlek, podobné třeba výškou? Sára Bejlek, připomínám, měří 163 cm.
1: Trošku jsem to měl jako mezi dvě. Jedna má je Kerber, která nebyla až tak malá, ale levačka, takže na tu se hodně díváme. No a ono to teď zní blbě, ale je to tak jako na báru, jo. Protože Pauline hraje jiný systém, tato jako tak blokuje všecko a Bára hrála vlastně, uměla jako vlastně všechno a toto Sára jako vlastně taky umí všechno, umí bránit, umí útočit, umí na síti, jo, dobře běhá, je takový správný hajzl, jo, jakoby, takže ta je jakoby i mentálně, jako je to trošku nahoru dolů a to ona má taky, jo, takže tak jako, já bych řekl, mentálně to vidím trošičku a tenisuje do té Báry a levačkovsky do té Kerber.
0: Když jste na začátku říkal, jak Sára Bejlek, když byla malá, šla si sama od sebe zatrénovat na zeď, tak má to v sobě pořád neustálou pracovitost?
1: Pracant je, ale já prostě jsem přesvědčený o tom, že pro ní je důležitější pracovat mimo ten kurt, že za mě nemá potřebu hrát 3-4 hodiny. Já si myslím, že ona to jakoby tak cítí ten míč, tak to umí, že ten drill pro ní není až tak důležitý. Nějaký základ mít musí samozřejmě. Jo. Že pro ní ta práce daleko víc bude spočívat před a po, to znamená běhání, cvičení, vnitřní svaly, vnitřní korpus, rehabilitace, jako víc. A to pochopila. Ale taky se vyvíjí v 15, když jsem říkal, že bude hodinu a půl před tréninkem začínat, tak mi říkal, že jsi se zbláznil, jako nevěděla už, o čem to je. Pak to viděla a nejvíc stáhnu ty příklady. Já jsem mi říkal před 3-4 lety na nějakým prvním grandslamu, když se na Djokoviče, teď jde natrénovat, on už tady je v tom gymu. A ne, že zvedá činky. Prostě sedí v tureckém sedu, někdo mu tlačí nohy od sebe a on si vždycky telefonuje, povídá. A myslím, za hodinu on tam furt je, akorát mu někdo tahá gumou ruku. Jako, to prostě musíš vidět, abys tomu uvěřil. To, že když někdo říká, to jako jasně, to se tak říká. A když to vidíš, takže jako musí pracovat tady v tom, ten tenis taky, že se pořád učí jej 20 let. Ono to je hrozně zkreslující, jo, protože všichni berou jako, že už tam nějakým způsobem patří a jí jako 20, jo, a už je tam už, já nevím, 13. 14. Grand Slam jako kvaldu, jo. Takže ona tam jakoby patří už relativně dlouho, ale pořád má čas se zlepšovat. Tam není jako, že to už všechno umí, to určitě ne.
0: Tolik zatím Jakub Kahoun, trenér tenistky Sáry Bejlek v rozhovoru. Budeme pokračovat za chvíli. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Jakubem Kahounem, trenérem Sáry Bejlek. Sára teď zažívá takovou první komplexní sezonu, protože se dostane na všechny velké turnaje. Pozorujete nějakou změnu, protože třeba ne každý to zvládne, to tělo to třeba nedá, nebo jsou tam jiné limity?
1: Vlastně říkám, že už tam patří od 18, jo, protože v 18 už byla ve čtvrtfinále, v 16 Madridu, už byla 110, pak byla zraněná víc, že já si myslím, za mě už tam vlastně patří 2 roky. To, že tam není, věc druhá, jo, a můžeš říct, že patří, nepatří, když není fit, tak tam nepatří, jako jo, ono to, ale tenisově už myslím, že tam patřila. Tak změnu prožívám, zajímavé v tom, že po dlouhé době 4-5 měsíců, nechci to vůbec zakřiknout, jako zdravá, úplně zdravá, s bolízkama, který má každý profesionální sportovec, a jsou určitě věci, které prostě jako nenahradíš. Jí zas tak až nevadilo, když třeba chvíličku nehrála, tak jí dlouho netrvá se do toho dostat, ale dostával se tam na turnajích jakoby nižší úrovně, jo, ono je něco jiného nehrát měsíc zápas a přijet na 70 nebo 25, kde vlastně ty první kola by si nějakým způsobem měl vyhrát a pak se jako do toho trošičku dostaneš. Teď třeba letos začínala a přijala, já nevím, do Říma na trávy a těžký losy a vlastně neměl ten čas se jako rozehrát, jako no vlastně zjistit, že to znova vlastně umí, když to zjednoduším. Takže změna je tady v tom, že je díl zdravá a to je začátek každý nějaký kvality a úspěchu. No.
0: Jaké to jsou pro vás emoce, když se jí povede dostat na nějakou tu dobrou vlnu, rozehrát se a pak porazit velké hráčky, nejenom postavu, ale velká jména jako Kýsová, Sabalenková?
1: Já tím, že ji znám opravdu jako strašně dobře, tak já skoro 9x10 ráno, když vidím na snídani, tak jako skoro vím, jak ten den bude vypadat, jo. Někdy je veselá, já vím, že to není pravda, jo, jakoby už ji tak znám, že to, a poznám to i na rozehrávce, jo. Někdy ona neskazí míč a stejně to není ono a někdy za mě je to nic moc a on říká, dobrý, jdeme. Takže to, je to příjemný, no a emoce, no tak jako, já už těch emocí mám jako za ten svůj, ani ne svůj sportovní, ale ten fotbalový tenisový život za sebou tolik, že to se mnou až tak nic nedělá. Musím teda říct, že Sabalenka to byl jako pro mě takým vrchol jako nějakýho. To srovnávám s tím, když jsme vyhráli v Olomouci s Baníkem, udělali jsme tím titul. Jako, tak to jsou takový dva emoční, kdy jako tam mě to jako, tam mě to nebudu říkat dojalo, to ne, ale jako tak jsem mi říkal, tak to je jako dobrý.
0: Na závěr, jenom dělám jim taková neoblíbená, ale kde vidíte Sáru, kam by mohla patřit, nebo kde by měla být se svou hrou, se svým talentem?
1: Říkám to jakoby dlouho, když se mě na to někdo ptá historicky, ale i lidi okolo tenisu, nejenom jak můžu říkat novináři, že bude do stovky, jsem byl přesvědčený. To bych řekl, že to bude, teď mluvím o tom, že nebude zraněná 3 roky, jo? Že bude do stovky, jsem na to byl 100%. Že bude mezi 50 a 80, a těch myslím jako dlouhodobě, za to bych dal už dneska taky ruku do ohně. No a co bude pod 50 níž, tam už je spousta vlivů, který se nedají predikovat, a to, ale když budu za sebe, když bude zdravá, pracovitá, pořád to bude stejný, tak si myslím, že top 20 by mohla být, top 10 už je těžký, ale zase, když vidím, že tam je Paulini, nevidím důvod, že by tam nemohla, nevím, pravidelně nakouknout. Jo, takže já bych řekl, že bude top 20 dalších 10 let, tak to budu brát jako fantazii a tomu věřím teda.
0: Tak to byl Jakub Kahoun, trenér tenistky Sáry Bejlek, která zažívá průlomovou sezonu na ženském profesionálním okruhu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
3: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
3: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
5: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
3: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
6: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
3: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
7: 17 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
8: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtým největším od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. V Rumburku lidi protestují proti zamýšlenému zrušení dětského oddělení a jednotky intenzivní péče v tamní nemocnici. Krajská zdravotní počítá s tím, že je zavře na konci roku. Na Lužickém náměstí je taky reportérka Daniela Pilařová.
9: Na Lužickém náměstí se sešlo několik stovek lidí, více než polovina jeho aktuálně zaplněná. Na transparentech tu stojí třeba Zachráníme naší nemocnici nebo Horečka nepočká na ráno. Je tady také možné podepsat petici proti utlumování péče v tomto zdravotnickém zařízení. Podle krajské zdravotní je zavření dětského oddělení a jednotky intenzivní péče jediná cesta, jak provoz nemocnice udržet, a zítra se chystá jednat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o zajištění dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Z Rumburku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
8: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil seniory, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci a přispívají k aktivnímu stárnutí. Poděkoval jim za to, že pomáhají ostatním a zároveň dělají to, co je baví a dává jim smysl. Setkání se zúčastnilo 25 seniorů, včetně Ludmily Bartákové, která 17. listopadu oslaví své narozeniny. A nové satelitní snímky služby Google Maps odhalily rozsah zkázy v pásmu Gazy. Je přes podepsané příměří z loňska, Izrael pokračuje v útocích na toto území. Podle britského Guardianu jsou nejnovější snímky z letošního června. Ukazují další ničení domů, podniků, mešit i infrastruktury. A taky, že většina volného prostoru v Gaze je plná provizorních chatrčí nebo stanů. V nich žijí víc než 2 miliony lidí.
2: Sport.
8: Nejlepší česká cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová mění tým, po dvou letech končí ve VIF Cycling a nově bude jezdit za belgický cyklokrosový Crelan Corendon a silniční Phoenix Premier Tech. Informovala o tom agentura, která Zemanovou zastupuje.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 kolona před Šmejkalkou, Brnem i v okolí Bělotína. D1 z Prahy do Brna a trvající až 40-minutové zdržení před Šmejkalkou. Kolona už spíše nesouvislá, začíná za sjezdem na okruh na 11. kilometru. Nepojízdný kamion, který před Mirošovicemi na 20. kilometru blokoval prostřední pruh, už se před několika minutami podařilo odtáhnout. D1 dál na trase k Brnu a za Domašovem pomalu se krátící fronta v obou pruzích. Aktuálně se brzdí na stém 72. kilometru a vše se jako obvykle rozjíždí až v omezení u D2. D1 za Přerovem, respektive u Bělotína, a omezení na kilometru 310 platí pro oba směry, jede se vždy pouze levým pruhem, zdržení 15 až 20 minut jak od Ostravy, tak od Brna. D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 5. kilometru na okruh směr D1 k Ořechu, je to stále na půl hodiny. Přímo v metropoli naberete zdržení před Europarkem na obou spojkách, na jižní od Spořilova na Štěrboholské od Běchovic. A pokračuje i regulace vjezdu do tunelu na městském okruhu. Počkáte si tak například v Nové Povltavské před Blankou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, v 17 hodin 37 minut je 1. října. Pro Cristiana Ronalda má číslo 7 na fotbalovém dresu obrovský význam. Vždyť má i obchodní značku CR7, ale krátce poté, co opustil portugalskou reprezentaci, oblékne dres národního týmu se 7 na zádech po 18 letech někdo jiný. V utkání Ligy národů v Dánsku ji bude mít křídelník Galatasaray Istanbul Rafael Leao. Vyplývá to z oficiálních soupisech týmů pro zápas v Kodani, které Evropská fotbalová unie UEFA už dopoledne zveřejnila. Jako sportovní fanoušci jste tu zprávu asi už zaregistrovali, ale pokud ne, tak Ronaldo opustil portugalskou repre včera večer, protože byl při nedělní výhře 2-1 v Norsku jen na lavičce náhradníků a trenér Jorge Jesus s ním v základní jedenáctce nepočítal ani proti Dánsku. Ronaldo odletěl v předvečer zápasu soukromým letadlem do Madridu a za národní tým už zřejmě nenastoupí, což je smutný konec reprezentační kariéry pro Ronalda, protože za Portugalsko odehrál 234 mezistátních zápasů a vstřelil v nich 146 branek.

0: Pěkný čtvrtek v 17 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Česká cyklistická reprezentace bude na mistrovství Evropy v Lublani bez Matiase Vacka. Z jakého důvodu nebude na nadcházejícím evropském šampionátu startovat, to už řekne v dnešním třetím sportovním přehledu Lukáš Antoš. Vítej.
1: Hezký den. Český reprezentant si při pádu v nedělním závodě světového šampionátu v Montrealu zlomil nos. Následně vyšetření navíc ukázalo, že je nos výrazně oteklý a lékaři mu proto doporučili se závoděním počkat. Cyklistický svaz o Vackově neúčasti informoval na svém webu. Evropský šampionát začne zítra v 9 hodin dopoledne závody žen do 23 let. Program potrvá do středy.
0: Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
2: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu, dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho, kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
1: Fotbalová Liga národů pokračuje dnes dalšími zápasy elitní divize. Německo od 20 hodin a 45 minut přivítá v Mnichově Srbsko a na třetí pokus bude usilovat o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Řecko nastoupí proti Nizozemsku, Wales proti Norsku a Dánsko vyzve Portugalsko, kterému bude chybět Cristiano Ronaldo.
0: Spartianští hokejisté budou usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tipsport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola sezony přivítá od 18:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 4. České Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z 5 posledních duelů vyhrála jediný. Pokračuje kapitán týmu Filip Chlapík.
3: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a jak kdyby se zbořil svět.
4: Hrajeme za Spartu. Já si myslím, že tam ty emoce musí být a jako když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
1: Hokejistům Kladna bude v pátečním extraligovém zápase proti Hradci Králové chybět útočník Niko Ojameky. Disciplinární komise ho potrestala zákazem startu v jednom utkání za faul na třineckého Patrika Kocha. Ojameky ho v úterním zápase zasáhl do oblasti hlavy a krku a od rozhodčího dostal trest do konce utkání.
0: Velkou Pardubickou poběží letos jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Z původní startovní listiny vypadl kvůli zranění 9letý Zaraté, vítěz květnové kvalifikace. Startovní čísla si účastníci vylosovali dnes na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Na startu budou i dva bývalí vítězové, šampion z roku 2023 Sakamiro dostal a o rok mladší vítěz Godfrey. Velká Pardubická se poběží v neděli 11. října. Nejtěžší překážkový závod ve střední Evropě vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
1: Olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě potom o konci kariéry přemýšlel.
5: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
0: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj v Pekingu do druhého kola. Kazachstánce Bublika porazil 2-0 na sety. V Číně naopak skončil hned v prvním kole Tomáš Macháč, Slovákovi Molčanovi podlehl 3-6 a 2-6. Mezi ženami naopak uspěla v prvním kole Kateřina Siniaková, která porazila Polku Linetovou, a to 2-0 na sety.
1: Basketbalistka Julie Pospíšilová si poprvé zahraje Evropskou ligu. S francouzským týmem Flams Carolo postoupila z kvalifikace

Tady je Radiožurnál Sport, 17 hodin, skoro 50 minut, zhruba za 40 minut, tak začne dnešní jediný hokejový zápas Tipsport Extraligy Sparta České Budějovice. Toto utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport i s komentářem olympijského vítěze z Nagana a našeho milého experta Martina Procházky. Ještě abychom doplnili do sportovního nebo ke sportovnímu přehledu tenisovou informaci z asijského turnaje, ale z jiného turnaje, než je ten v Pekingu, tak Jiří Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, kde porazil Belgičana Bergse ve dvou setech, respektive ve třech setech 6-3, 6-3. V tom třetím setu, v tom druhém prohrál 6-7. Teď ještě jiné téma na Radiožurnálu Sport. Českým cyklokrosařům začíná v sobotu domácí sezona. První závod Janev Cupu se pojede v jihočeském Chýnově. Na startu by neměl chybět ani obhájce mistrovského titulu 19-letý Krištof Bažant z Plavů na Jablonecku. Rozhovor s ním natáčel Pavel Petr, který se vrátil

0: vrátil do ledna, a to k titulu mistra republiky.
1: Jak moc velkou motivací ten titul je do té další práce, do té další části kariéry?
2: Ten titul je určitě velká vzpruha, vlastně potvrzení toho, že co dělám, má nějaký smysl i z toho vlastně dlouhodobějšího hlediska, a motivuje mě to vlastně v posunu jak na tom tuzemském, tak na tom zahraničním poli, kde bych se primárně chtěl v té letošní sezóně ukázat v co nejlepším světle, právě v tom dresu mistra republiky.
1: Vím, že jste se i rozmýšlel, kolik času třeba věnovat cyklokrosu a kolik dalším disciplínám. Ten titul ukázal, že ten cyklokros dá, bude mít to pevné místo v kalendáři.
2: Pro letošní sezónu to určitě na 100% rozhodlo, že ten cyklokros bude tou hlavní disciplínou. Příští rok vlastně s tím, že budu měnit klubovou příslušnost, tak se mi do toho, řekněme, trošku víc zamíchá ta silniční cyklistika, ale ten výhled mám teď pořád takový, že ten cyklokros bych chtěl podržet jako v těch předešlých letech, třeba jako Michal Boroš, právě na té první příčce v těch prioritách.
1: Než se dostaneme k té cyklokrosové sezóně, nabité jste měl také léto, tak jaké bylo, co se podařilo, z čeho jste měl největší radost?
2: Já jsem měl radost asi z toho, že se mi podařilo objet i etapové závody poměrně kvalitní na silnici, tam vlastně závod míru 23 let, tam byly i výsledky, které mi udělaly osobně radost. Dojel jsem dvakrát v top 20. Asi to takhle nezní zase tolik, ale na to, že to byl můj první etapový závod, tak to byla velká vzpruha a byl jsem rád za to, že jsem si byl schopný držet jako prvoročák poměrně dobré výsledkové skóre na horských kolech, na českých pohárech, kde to byly nějaké ty pódiové umístění. Takže i když se ta vlastně letní sezona nesla vlastně ve jménu spíše přípravy, tak i ta spokojenost toho výkonu tam nějaká byla.
1: Když vás tak poslouchám, stačil jste si vůbec odpočinout a zregenerovat?
2: Určitě těch závodů tam vůbec nebylo tolik jako třeba v předešlých letech a bylo to i právě kvůli tomu, že to moje závodní nasazení v zimě bude o dost větší, takže aby potom to tělo zvládlo zregenerovat a nebylo dlouhodobě v nějakém stresu či únavě, tak právě proto jsem to takhle pojmul. Právě že těch závodů v zimě bude hodně ke 30.
1: Kde všude vás mohou příznivci cyklokrosu vidět?
2: Budou to určitě závody tuzemského poháru Janev Cupu, potom to budou světové poháry pro muže do 23 let. Mám v plánu objet i nějaké v vozovkách velké světové poháry, kde startuje elitní kategorie společně s vlastně 23káři a nějaké ty závody v Beneluxu, které mají v cyklokrosu velkou prestiž a takzvaně se to počítá. Tam bych těch startů měl mít taky pár a právě ten výčet už je poměrně dlouhý, tak v součtu to dává, jak jsem říkal, asi k těm 30 závodům.
1: Jak velkou výzvou jsou domácí světové poháry, protože v Ostravě se pojede za, řekněme, umělého osvětlení, pak přijde samozřejmě Tábor.
2: Já bych řekl, že Ostrava a Tábor jsou vlastně domácí vrcholy sezóny, společně potom tedy s mistrovství republiky. Určitě to bude šance se ukázat právě před domácím publikem. Troufnu si říct, že ta sledovanost bude poměrně velká, právě kvůli tomu, jak jsi říkal, že v Ostravě to bude něco jako v Digimu noční závod a to bych řekl, že tomu českému cyklokrosu jenom přidá.
1: Když to festujete na Prahu té cyklokrosové sezóny, jaké ambice si dáváte?
2: Cíl bude určitě udržet si pevné zdraví. To bych vytyčil jako ten první cíl, aby ta celá sezóna proběhla bez nějakých nemocí, které mě třeba brzdily v těch minulých sezónách. A potom bude určitě výzva obhájit mistrovský titul v Mladé Boleslavi.
0: S úřadujícím mistrem republiky v cyklokrosu Krištofem Bažantem natáčel před startem nové sezony kolega reportér Pavel Petr. Posloucháte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 1. října 17 hodin skoro 55 minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Poslanci by měli každou chvíli hlasovat o nedůvěře vládě. Koalice opoziční pokus zřejmě ustojí.
3: Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň.
2: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel, včetně zřizování uprchlických center ve třetích zemích.
4: Potřebujeme prostě způsob, jak nelegální migranty rychle dostat z Evropy.
2: Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Karabec. Na dálnici D11 po pojíždí od sjezdu na městec kolona směrem do Hradce. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů. Je čtvrtek 1. října, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci jednají třetí den o nedůvěře vládě. Opozice ji chce kabinetu vyslovit hlavně kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Adéla Burešová.
5: Hlasovat by se mohlo začít tak zhruba do půl hodiny. O slovo se teď hlásí ještě 5 poslanců. Dopoledne mluvili hlavně ti opoziční. Bývalý premiér Petr Fiala z ODS vyjmenoval důvody, proč má kabinet důvěru ztratit.
6: Rostoucí rozdíl mezi sliby a účty domácnosti, rozpočtový plán, premiérův střet zájmu.
5: Doplnil ještě rostoucí ceny paliv nebo nízké výdaje na obranu. Kabinet pak na plénu hájil předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
7: Může česká vláda za blokádu Hormuzského průplavu? Nemůže. Může česká vláda za válku na Ukrajině? Také nemůže.
5: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlasů, přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý pobodal spolužák. Útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska tak má druhou oběť. Přímo na místě zemřela jedna z učitelek. Další informace má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová.
8: Smrt žačky oznámil poslancům předseda parlamentu Richard Raši a sněmovna pak držela minutu ticha. 13-letý žák útočil v úterý přímo v budově školy po první vyučovací hodině. Napadl dvě učitelky a spolužačku. Policie chlapce krátce na to zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv ale zatím nezveřejnila. Podle serveru Aktuality.sk žačka už před útokem upozorňovala na problémové a rizikové chování svého spolužáka. Škola navíc několik dní před tragédií podala trestní oznámení kvůli nespecifikovanému incidentu. Postup policistů teď prověřuje policejní inspekce. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Škoda Auto omezila výrobu kvůli problémům s dodávkami součástek. V některých provozech společnost snižuje počet směn. Radiožurnálu to bez podrobností potvrdil mluvčí společnosti. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi a důvodem je nedostatek kabelových komponentů z Ukrajiny. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu nařízení, které dnes finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo v Africe.
9: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Ruský dron zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o včerejším útoku informovali dnes a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun výzkumný reaktor nezasáhl a ani ho nepoškodil.
10: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Kartel výrobců a prodejců kabelů dostal rekordní pokutu od antimonopolního úřadu, dohromady skoro 2 miliardy korun. Podle úřadu se firmy domlouvaly na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
12: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba podílelo celkem 6 firem. Dvě pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejeschleb.
13: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
12: Firmy NKT a Prismian kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
14: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
12: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
2: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko, reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července Turek řídil v Praze auto, které se srazilo s nemocničním vozem na převoz krve. Turek po nehodě oznámil, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Po 10 letech končí hudební festival Metronom Prague podle organizátorů kvůli nízké návštěvnosti. Pořádání akce komplikovaly i stížnosti na rušení nočního klidu.
15: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
16: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
15: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové současná doba velkým překážkovým závodům nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popsala proč.
18: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
17: Za necelou půl hodinu začne extraligový zápas Sparty s Českými Budějovicemi. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce se dojíždí do kolony těsně za sjezdem na Městec na 50. kilometru. V omezení na 54. a pultém z pravého pruhu odtahují nepojízdné osobní auto. Zdržíte se téměř půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna trvá zhruba půlhodinové zdržení před Šmejkalkou. Brzdí se před Popovicemi okolo 13. kilometru. Před Brnem se řadí jak nákladní soupravy, tak osobní auta v levém pruhu před Ostrovačicemi na kilometru 170.
19: 7. Vše se nesouvisle sune až do zúžení UD2. A D1 u Bělotína před omezením na 310. kilometru už jen kratší fronty v obou směrech. Od Brna i od Ostravy naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy.
21: Posloucháte Radiožurnál Sport, čtvrtek 18 hodin 10 minut, za necelých 20 minut tedy začne hokejový zápas typ Sport Extraligy Sparta České Budějovice i s komentářem Martina Procházky v našem přímém přenosu. Do té doby jiné informace, třeba fotbalové, italský superpohár se po posledních 4 ročnících v Saudské Arábii vrací domů. Souboj ligového mistra Interu Milán s vítězem poháru Láciem Řím se bude hrát 22. prosince v Miláně. Superpohár se taky vrací ke starému formátu jednoho zápasu místo turnaje 4 týmů, který se konal v posledních 3 letech v Riádu. Posloucháte Radiožurnál Sport 1. října. Přejeme vám pěkný zbytek dne.
20: Radiožurnál Sport
11: a Pavel Tilšar.

0: ZZ Top a bývala z Vegas ve čtvrt na 7 1. října. Posloucháte Radiožurnál Sport. Za 15 minut už se přesuneme po našich linkách z Pražský Vinohrad do O2 Areny, kde se bude hrát hokejový zápas Sparta České Budějovice. Nabídneme vám ho v přímém přenosu, ve kterém uslyšíte kromě reportéra Kristiana Švedy taky našeho experta olympijského vítěze z Nagána Martina Procházku. Dnes je 1. října, v rubrice Stalo se dnes si i v našem vysílání připomínáme okamžiky a osobnosti, které změnily v dobrém, ale nikdy taky ve zlém podobu sportu. Dnes to bude dobré, dnes je to přesně 49 let od posledního zápasu jednoho z nejslavnějších fotbalistů historie, tedy Brazilce Pelého. Připomeneme si ho s kolegou Lukášem Antošem. Hezký večer.
1: Dobrý večer. 1. října 1977. Giant Stadium v americkém New Jersey zaplnilo přes 75 tisíc lidí. Proti sobě stojí New York Cosmos a brazilský Santos. Jediné dva kluby, za které Pelé během profesionální kariéry hrál. První poločas nastoupí za Santos, druhý za Kosmos.
0: A ještě jednou skóruje. 3 minuty před přestávkou se postaví k přímému kopu a vyrovná na 1-1. Je to poslední gól jeho profesionální kariéry. O přestávce převlékne dres a posledních 45 minut odehraje za Kosmos. Když zápas skončí, Pelého spoluhráči zvednou nad ramena. Nad stadionem se rozprší a déšť novináře inspiruje k příznačným titulkům, jako by se při Pelého loučení rozplakalo i nebe. Končí kariéra, která začala o více než 20 let dřív.
1: Edson Arantes do Nascimento vyrůstal v Brazílii. Fotbal hrál od malička a v 15 letech se dostal do Santosu. O rok později už reprezentoval Brazílii a v 17 letech v roce 1958 přijel na mistrovství světa do Švédska. Ve čtvrtfinále rozhodl zápas s Walesem. Ve semifinále nastřílel hattrick Francii a ve finále proti domácím Švédům přidal další 2 góly. Brazílie vyhrála 5-2 a Pelé se stal nejmladším mistrem světa v historii.
0: V roce 1962 se stal podruhé mistrem světa, i když většinu turnaje kvůli zranění neodehrál. To je ten pro nás dost známý turnaj, protože ve finále Brazilci porazili Čechoslováky v Chile. V roce 1969 pak vstřelil Pelé na Maracaná svůj 1000. gól kariéry. A o rok později přichází 3. světový titul. Ve finále proti Itálii Pelé otevřel skóre hlavou. Brazílie vyhrála 4-1 a Pelé se stal tedy po 3. mistrem světa. A dodnes zůstává jediným fotbalistou, kterému se právě tohle podařilo.
1: Po letech Santosu odešel do Spojených států. V dresu New York Cosmos pomáhal dostat fotbal do většího podvědomí amerického publika. A potom přišel 1. říjen 1977 a poslední zápas legendárního fotbalisty. Pelé zemřel 29. prosince 2022 ve 82 letech po boji s rakovinou tlustého střeva.
0: Na jednoho z nejlepších fotbalistů historie, tedy Brazilce Pelého, jsme zavzpomínali s Lukášem Antošem. Díky, hezký večer.
1: Mějte hezký večer.

Klezní Green Day na radiožurnálu Sport, 18 hodin 22 minut, za necelých 10 minut tedy už budeme živě v O2 aréně, kde budou hokejisté Sparty hostit v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy České Budějovice. Přímo v Libeňské hale je i náš expert, olympijský vítěz z Nagana, Martin Procházka. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let v kvalifikačním zápase s Bulharskem, ve kterém si Češi zajistili účast v baráži o evropský šampionát v příštím roce. Si Kačor vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnávali v narkóze, a 2 týdny bude chybět i Slávy. Tak i takovou zprávu přinesl čtvrtek 1. října. Je 18 hodin 22 minut. Pěkný večer.

Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil Vacek při nedělním pádu během silničního závodu na mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát silničních cyklistů začne ve Slovinsku v pátek a potrvá do středy. Česko budou reprezentovat 20 závodníků. Na Radiožurnálu Sport vás o tom budeme informovat. Za chvíli ale už hokej. Sparta České Budějovice. Hezký večer. Lili,

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 18 hodin 29 minut, čtvrtek 1. října roku 2026. Hokejová Sparta dál čeká na první vítězství v sezóně Tipsport Extraligy na domácím ledě. Dnes se to pokusí změnit v předehrávce 7. kola proti Českým Budějovicím. Přímo v O2 aréně jsou reportér Kristián Šveda a náš hokejový expert Martin Procházka. Pánové, je to vaše.
1: Krásný večer.
2: Hezký večer.
1: Krásný večer z pražské O2 arény. Vítejte u přímého přenosu z utkání 7. kola hokejové Tipsport Extraligy Pražská Sparta. Přivítá motor České Budějovice. Když se podíváme na tabulku, tak Sparta je 9. Má zatím 7 bodů. Hokejisté Českých Budějovic, tí jsou 4. a mají bodů 10. Asi jedno z největších témat před tímto zápasem je, že pražská Sparta ještě nevyhrála doma.
2: Je to tak. Sparta se doma ty dva zápasy protrápila. A nedaří se jí hlavně v ofenzívě, produktivita její je velmi špatná, poslední zápasy s Karlovými Varami nedali vlastně ani jednu branku, takže je vidět, že mají na čem pracovat. Na druhou stranu, během všech těch zápasů, tak Sparta nastříhala 17 branek a České Budějovice pouhých 15 branek, ale mají o 3 body více, takže taky žádná velká produktivita z její strany. Uvidíme, jak to dnešní utkání bude, protože, jak jsem říkám, byl jsem tam minulé utkání tady s Karlovými Varami a byl výsledek 0-1 pro Vary, tak doufám, že v dnešní utkání bude padat více branek a já v to věřím a těším se na to.
1: I pro přímý přenos Radiožurnálu Sport by to bylo samozřejmě hezké, bylo by to živé. Když se podíváme na sestavy, tak ať už na straně pražské Sparty, tak na straně motoru České Budějovice dvě mladé zajímavosti. Debut si dnes v dresu pražské Sparty odbyde teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek a na straně motoru České Budějovice 18-letý obránce Václav Nedorost. Dostali, jak možná znáte ze zámořské NHL, taková ta kolečka před rozbruslením, že jako první šli tito dva mladíci na led, dvakrát vystřelili, udělali takovou objížďku kolem útočného pásma a až potom na ledovou plochu přišel zbytek týmu. Jak se na ně těšíš, Martine?
2: No tak těším, doufám, že uvidíme na ledě, že opravdu nejsou jenom jakoby napsaní jako sedmí obránci, ale že dostanou i prostor. Vidíme, jak oba dva téři budou hodně vytěžovat. Je to samozřejmě skvělý, 18 let, 16 let. Na toho 16 letého samozřejmě jsem hodně zvědavý.
1: Nás čeká vstup do zpráv. Utkání začne za malou chvíli, teď ještě slavnostní ceremoniál a nástup rozhodčích na ledovou plochu. Zápas můžete v přímém přenosu poslouchat za pár minut na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál. To bylo vstupy do zpravodajství, pojďme se dostat zpátky ještě k těm mladíkům. Mě to zaujalo a souhlasím vlastně, Martine, s tím, že by bylo fajn, kdyby nedostali jen nějakých pár minut, jako respektive kdyby bylo by fajn, kdyby se dostali na plochu.
2: Tak. Ano, takhle. To já nepřekládám asi, že dostanu nějaký velký čas na ledě, ale prostě, aby se tam ukázali, aby byli na ledě, aby chodili třeba prostě podle těch svých nějakých těch pětek, nebo trenéři určí. Přece jenom Matyáš Michálek, 16 let, je to perfektní, je to úžasný, že takovýhle hráč je a že ho mají samozřejmě připraveného ve Spartě. No a na druhé straně Václav Nedorost, 18 let, to taky není moc, ještě má to všechno před sebou, takže je to skvělý, myslím, že to oba budou pamatovat. Debut v O2 aréně, co více si přát, myslím, že tady bude zase skvělá atmosféra, co je asi možnost vidět na tribunách, myslím, že tady opravdu bude zase skoro zaplněno. Minule bylo asi 13 000 diváků, takže fantastická atmosféra. Doufám, že to dneska bude podobné a že tyhle ty dva mladí talentovaní kluci si to prostě budou pamatovat.
1: Koukáme se s Martinem Procházkou i na arénu, kdy právě teď nastupují hokejisté Sparty na led. Ti českobudějovičtí už jsou připraveni na modré čáře, tak aby se pozdravili se svým soupeřem. Právě teď nastupují tady hokejisté. Ta hala je docela slušně zaplněná. Když si představíte O2 arénu, tak je otevřený i ten vrchní prstenec, vlastně všechna ta patra, byť za brankou, kde teď je Jakub Kovář, gólman Sparty, tak tam místa prázdná jsou, nicméně zbytek plný je, takže i tak by se dalo čekat 12-13 tisíc lidí. Hlavním rozhodčím Jan Jaroš a Matěj Sýkora. A pojďme se ještě rychle předtím, než tento zápas začne, s Martinem Procházkou dostat i ke zbytku sestav. Hodně se řešila formace, první formace pražské Sparty a ten zbytek, co Sparta má, protože přeci jen Filip Chlapík jako kapitán je vlastně i nejproduktivnější hráč Sparty, má 7 bodů za 2 góly, 5 nahrávek, i Michal Špaček, Jiří Sekáč, těm se daří, ale co třeba Matěj Blimo?
2: Matěj Blimo tomu se nedaří, ten zatím je trošku sezóny prostě není v očekávání těch výkonů, asi od něho očekávali jak trenéři, tak samozřejmě i fanoušci, má 1 gól a 2 asistence za vlastně 6 zápasů, což je málo a tohle to asi je za očekávání. Mě překvapuje na druhou stranu i další hráč Tomáš Hika, který hraje ve čtvrtém útoku. Trenéři Sparty vlastně nezměnili sestavu oproti Hradci Královému, kde hráli. Ta sestava je naprosto stejná a Tomášíka hraje prostě ve čtvrté, ve třetím útoku a má jednu asistenci za celý šest zápasů. Takže to je hráč, který za mě by měl mít také mnohem více bodů.
1: Jsem zvědavý na to, jak se povede třeba navázat ostatním formacím pražské Sparty na ty výkony z minulých zápasů. Zahajovací pěti už jsou na ledě, tak pojďme na tu spartianskou brance. Jakub Kovář, obrana Pisik Krejčík a útok Chlapík Špaček. Sekáč na straně motoru České Budějovice v brance. Klouček, obránci Štencl, Vráblík a útok Ulesen, Bulíř, Lantošínik, Ulesen, tento Dán je společně se Štenclem, jsou nejproduktivnější hokejisti motoru. Ulesen má 3 góly, 2 nahrávky, Štencl 2 góly a 3 nahrávky. Vše je připraveno, začíná utkání mezi Spartou a Českými Budějovicemi vazováním, po kterém okamžitě nahazují hokejisté Sparty kotouč do útočného pásma a spěchají za ním u levého mantinelu. To byl Špaček. Přihrávka backendem před bránu, kde ale neměl nikoho ze spoluhráčů Mark Pisik, a tak okamžitě musí Spartané zpátky. Chlapík se řítí za kotoučem na pravé straně, protečovaná rána, kterou sbírají. Špaček dává na modrou čáru, tam je Pisik. Pálí od modré čáry, kde je kotouč? Někde mezi těli hokejisty bránících z motoru České Budějovice, ale nezvládli ho odpálit pryč. Chlapík na modré čáře už dává přihrávku na pravou stranu. Protečovaná rána, možná od brusí se odrazila. Ještě se Sparta snaží dostat kotouč do brány. Začala velkým tlakem. Chlapík pálí z levého kruhu. Rána orazítkovala zadní mantinel, ale další nahození už je necelá minuta pryč a Sparta stále drží útočné pásmo. Přihrávka na Krejčíka na modrou čáru. Ten jen nahodil za branku, tam se snaží českobudějovický obránce Štencl zastavit ten kotouč. Nakonec ho zastavil, takže natlačil ho na hrazení. Přijíždí mu tam pomoc Vráblík a vyhození nakonec až na zakázané uvolnění. První minuta je pryč 0-0, ale velký tlak Sparty.
2: Velký tlak Sparty a úplně stejný jako v utkání s Karlovými Varami. Vary prostě první dvě tři střídání také byly v takovém obložení vlastně spartianských hráčů. Spartianský první útok skvěle vstoupil do utkání. Dneska je to úplně obdobné. Měli tam dobré nahození kotouče, dobrý tlak do branky, ale nedali z toho branku. Uvidíme, jak teďka se to bude Sparta se s ním vypořádá, uvidíme dál, protože budeme se, že to uklidní, tak to bude těžké potom se to z doma dostat.
1: Devin Shore vyhrál vazování, Matěj Blimel střílel z levého kruhu do boční sítě branky, ale Sparta stále pokračuje v útočném pásmu. Přihrávka na modrou čáru. Nahození, které golman nakonec vyrazil před sebe a nakonec neuklidil do lapačky, a tak musí českobudějovičtí znovu vyhodit a bude to další zakázané uvolnění. Ano, už se píská. Zdálo se mi, že Milan Klouček měl trochu problém s tou skákavou střelou. Nakonec ji neukryl.
2: No, ní neukryl, ale on nejdřív ten kotouč, jak to se mu vytečoval, a potom obránce se snažil ten kotouč mu tam právě přehrnout k němu, aby pokryl ten kotouč. V tomu do toho spartianský útočník sáhnul a proto znova Spartané zase byli na kotouči. Takže tam byla i špatná komunikace mezi obráncem a brankářem Kloučkem.
1: Druhá minuta zápasu 0-0 mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Vazování nakonec teď už úspěšnější pro hokejisty Českých Budějovic, kteří vyhodili nikoliv už na zakázané uvolnění do středního pásma, můžou vystřídat, poslat na let čerstvou pětku hokejistů. Jenže o kotouč přišli, Spartané ho okamžitě nahodili do útočného pásma, tam Milan Klouček vyjel za svou branku, zastavil ho u mantinelu a předal svým spoluhráčům, kteří míří dopředu. Ordoš byl v pásmu dřív než jeho spoluhráč, respektive nebyl v pásmu dřív než jeho spoluhráč, je to offside.
2: Je to offside, tam byla se klasická ta klíčka od Hocha na modré čáře. Hoch tam jako levák nejdřív naznačil, že pek mantelu, a potom to strhnul v tom vraj. Ordoš už byl najetý do útočného pásma a proto tam bylo chvilku dříve.
1: Za brankou Jakuba Kováře je i několik fanoušků Českých Budějovic. Samozřejmě ten kotel není tak plný jako kotel na straně Sparty. Teď je rychlá situace, kterou se snažil vyřešit Ondřej Najman. To se mu nepovedlo a českobudějovičtí se zbavili puku. Hrabík protečovává, ještě čeká, aby mohl vjet do pásma, protože Hika tam stál postavený a nakonec to Hrabík nestihl. Je to offside. Tomáš Hika vypadlo to, že se chce co nejrychleji vrátit na modrou čáru, ale to se nepodařilo, takže začala třetí minuta, stále jsme gol neviděli a po tom úvodním tlaku je to trošku rozkouskované už teď.
2: Je teď už, ano.
1: Několik nepřesností.
2: Bylo tam to ještě to kolika špatné nahrávky od obránců, dali si to na brusle, pak to přišla ta nahrávka právě do útočného pásma a offside.
1: Vazování ve středním pásmu na pravé straně spoledu Českých Budějovic, teď na pravém obraném kruhu už jsou hokejisté tohoto jeho českého klubu. Protečovaný puk přes střední pásmo míří až za branku golmana Jakuba Kováře, tam ho získávají hokejisté ve žlutých dresech, tedy hokejisté Českých Budějovic. Na modré čáře nahození, které od možná ramene nebo masky Jakuba Kováře se odrazilo do zadního mantinelu. Teď Kovář vyjel z branky, hokejkou plácl do kotouče, jenže nebyla to úplně přesná přihrávka. Navíc Krejčík ztratil puk a tohle je velká šance Českých Budějovic. Ještě dorážka, zákrok golmana Kováře, puk končí za bránou, ale teď jsou naopak v útočném pásmu hokejisté Motoru. Další sražená rana a už musí teď Ondřej Kachyňa vyvést kotouč do středního pásma a přihrává na pravou stranu Krastenbergsovi, ten vrací do obraného pásma Motoru, ale velká šance, dobrý zákrok před malou chvílí golmana Sparty Jakuba Kováře. Protečovaný puk, teď srážka na hrazení v obraném pásmu Sparty, kotouč se vykutálal do střední třetiny, tam ho získali ale znovu Českobudějoviči a už postupují dopředu nahozením na Jakuba Kováře, který puk jen kryje do své lapačky, to říkám v začínající čtvrté minutě, ještě nějaké pošťuchování, aby to nebylo, respektive Českobudějoviči, oni chtěli dohrát tu situaci a Spartani prostě bránili svého golmana, to je hokej poměrně klasika.
2: Spartané hlavně musí teďka děkovat Jakubovi Kovářovi, který tam vytáhl dva výborné zákroky, jednou nahazení kotouč, který vlastně viděl v poslední chvíli, ramenem vytečoval a pak na ceně výborná šance Kachyni, kde opět vytáhli vypadání zákrok, takže díky němu je stále stav 0-0.
1: Spartané vyhráli buly ve svém obraném pásmu a okamžitě se snaží ho dostat do středního. Teď se Matěj Toman z Českých Budějovic ale dobře vracel na modré čáře a přibrzdil tu situaci. Ten kotouč trefil jeho brusle. Levačkou, teď rukou se snažil zahrát domácí Marek Daníček. Odpálil kotouč k mantinelu. Srážka v levém rohu, další nepřesnosti. A puk vyhazuje Martin Beránek, to je českobudějovický útočník, do středního, nakonec i do obraného pásma Sparty. A tak Pražané znovu zakládají další šanci. Daníček protečoval kotouč na modré čáře. Hra se otočila v útočné třetině, jenže tam Sparta znovu nezískala puka, je tu protiakce. Českých Budějovic. Křížem se snažil kapitán Bulíř přihrávat přes pásmo zleva doprava. Neměl tam připraveného žádného ze spoluhráčů. Teď ještě dorážka Bulíře, další rána z levého kruhu. A mimo branku Jakuba Kováře Nik Ulesen pálil rychlou pohotovou dorážkou. Je přerušeno, ale na to, jak jsme viděli za začátku ty akce Sparty, tak teď se do hry dostali Budějovice.
2: Přesně, jak říkáš, Budějovice teďka přidali, jsou nebezpečné v útočném pásmu. Teď tam přišla nahrávka spoza branky hned po první tyče. Spartané to neměli pokryté, pak to přišla následně právě zase střela a zase musel jako Kovář vytáhnout vyrážičkou výbornou střelu.
1: Znovu se hraje, začala pátá minuta, platí to nerozhodné skóre 0-0, teď nepřesnost hokejistů Motorů, kteří se vyhnali do středního pásma, musí začínat znovu. Vráblík to zkoušel přihrávkou, jenže přišel o kotouč a tak Hika pálí z pravého kruhu. Rána sražená od bruslí. Ještě backendem se snaží Spartané dostat kotouč před bránu. Tam ho získali a pokračují v kombinaci. Tomáš Hika je na pravém kruhu, vybrusil si do středního pásma. Ronald Knot je mezi modrou čárou a levým kruhem, pálí zápěstím. Ještě dorážka, další zákrok Milana Kloučka. Českobudějovičtí se ubránili této situaci. Sparta se snažila o střelu, ale další zakázání. Uvolnění a rychlé vyhození hokejistů Motoru. To je několik zakázaných uvolnění během krátké chvíle. Nevím, jestli jsem viděl nějaké takovéhle utkání.
2: Je pravda, že jak říkáš, tak hráči Motoru potom, jakmile se dostanou pod ten tlak, pod ty nahazované kotouče od modré čáry a následné dorážení, tak se s tím, jak říká, nepárají, vemu to na vidle, vyhodí to na zakázané uvolnění a aspoň se mají možnost teďka dobře postavit do vhazování.
1: Po vazování v útočném pásmu na pravé straně z pohledu Sparty se ještě kapitán Chlapík snažil zastavit kotouč, jenže to se mu nepovedlo. A tak dopředu můžou mířit Jihočeši. Už jsou v útočném pásmu, jenže tam přijel Jiří Sekáč. Kotouč si dal na čepel, odvezl ho, dává na špačka, ten je ve středovém kruhu. Sekáč už je na levé straně útočného pásma, objíždí branku Milana Kloučka, přihrávka na kruh. Zákrok českobudějovického golmana takovým ramenem nebo možná bicepsem proti té střele byl přesný a naopak teď můžou dopředu zamířit hokejisté Český Budějovic. Už míří dopředu Štěpán Hoch, který obkroužil celé pásmo. Přihrávka na modrou čáru, sražená rána z levé strany a až do ochranné sítě. Takže přerušeno, bude se hazovat. 14 minut 640 sekund je čas, který zbývá do konce první třetiny. Nerozhodné skóre 0-0.
2: Tam byla situace, kdy Jiří Sekáč dostal kotouč k levému mantinelu, nezazmatkoval, objel branku, našel tam právě chlapíka, který tam dojíždí a dával mu to na, jak se říká, na vrchol kruhu, na střelu. Ten dobře to mířil do protipohybu Kloučka, ale Klouček vytáhl zase taky skvělý zákrok ramenem.
1: Jan Ordoš společně s ním taky Jakub Por jsou v útočném pásmu a snaží se tam bránit Jakub Sirota. Ten nakonec neuspěl, až když mu přijeli pomoc spoluhráči, tak Sparta získala kotouč, vyvezla ho do střední třetiny, jenže tam o něj znovu přišla. Teď tedy taková zvláštní postrkovaná mezi špačkem a Pourem. Pour ztratil stabilitu a opuk přišel. Motor ale vyhodil jen do pásma Sparty, kde ho získali obránci Pražanů a okamžitě se snaží na Michala Řepíka do středního pásma. Ten získal puk, zpracoval si ho a hledal křížem přes pásma někoho ze spoluhráčů, nenašel ale nepřesná rozehrávka i na straně Budějovic. Kanaďan Bell ztratil puk, jenže následně nahazují kotouč i Spartané, tak aby mohli vystřídat, takže začíná útočná akce Českých Budějovic. Teď další zakázané uvolnění, protože ten puk nikdo ve středním pásmu neprotečoval, a tak můžeme i dál mluvit o tom nerozhodném stavu 0-0 s Martinem Procházkou.
2: Nemohl ani protečovat, protože ta nahrávka šla vzduchem, takže musel by tam být šikovný hráč, který by to samozřejmě ve vzduchu tečnul, protečoval to, ale to se nepovedlo. Každopádně hráči Motoru teďka chtěli rychlý přechod přes střední pásmo tou dlouhou nahrávkou a tím protečováním, jak si říkal, ta nahrávka šla ve vzduchu.
1: Veselajne na spartianské straně vyhrál boli v útočném pásmu a Kousal už míří z ostrého úhlu, vypálil zákrok Milana Kloučka, další úspěšný na straně českobudějovického golmana. Krejčík ještě rukavicí zastavil kotouč tak, aby mohli Spartané pokračovat v útočném pásmu. Srazil ho na ledovou plochu, nahazuje, ale nakonec se Motor ubránil a teď Spartané musí znovu do svého obraného pásma, do středního, přechod do útoku. Rychlá přihrávka, Pavel Kousal pálí, míjí branku Českých Budějovic, to byla ale velká šance 2-1. Možná ještě mohl přihrávat, měl tam najíždějícího spoluhráče. To se nestalo, nakonec Pavel Kousal vystřelil sám, nebyl přesný a teď na druhou stranu míří českobudějovičtí. Konkrétně je to Matěj Toman ve středním pásmu, byl ale napadaný Mašínem a napadaný tak, že Sparta získala kotouč díky svému obránci Mašínovi. Najman už se řítí dopředu do útočného pásma, byl tam proti dvěma českobudějovickým hokejistům a ti kotouč odpálili, takže Sparta to musí zkoušet ze střední třetiny znovu. Přihrávka hokejistů Českých Budějovic za svou vlastní branku, snaží se po pravé straně rozjet útočnou akci, dopředu se dral Martin Beránek a puk protečoval, nicméně tam už neměl nikoho ze spoluhráčů a tak hraje Hika. Hraje Sparta na levé straně, Krištof Hrabík nahodil.

0: pásma podal, Mantinelu ho poslal, tam nějaká nerovnost ten puk zastavila, což nehrálo ve prospěch Sparty, která musí znovu dopředu a tohle už bude offsideové postavení. Michal Špaček se tam ještě pošťuchuje s někým z hokejistů Českých Budějovic. Každopádně v první komerční přestávce se můžeme s Martinem Procházkou, olympijským vítězem, teď trochu vrátit k tomu, co jsme viděli. 11 minut 53 sekund do konce první třetiny, nerozhodné skóre mezi Spartou a Motorem 0-0.
1: Měli jsme první dvě střídání Sparty, velký tlak, velký nápor, udržení se v útočném pásmu, několik nepříjemných nahazovaných kotoučů, ale byly to jenom první dva útoky, které se na začátku utkání takhle udrželi v útočném pásmu. Postupem času hráči Motoru mně přišlo, že začali najednou jakoby si ustáli ten první tlak, začali si víc věřit, začali víc bruslit a najednou byli více v útočném pásmu a měli tam dobré dvě pozice, dvakrát tam Jakub Kovář musel vytáhnout dva výborné zákroky, ale pak ta hra už byla taková, bych řekl, vyrovnaná nahoru dolů. S tím, že oba dva týmy hrají hodně ten systém, že to jenom chtějí protečovat kotouč a je to útočného pásma. To znamená, že hrajou bez kotouče. Ať to jsou hráči Motoru, ať to jsou hráči Sparty, vidíme to velmi často. Prostě je to ano, je to účelný, je to rychlý přechod přes střední pásmo, ale nemáte kotouč na holi. Samozřejmě oba dva týmy jsou tady na ten systém připravený. Takže okamžitě, jakmile ten kotouč je protečovaný, tak jak na straně Motoru, okamžitě obránce jede pro ten kotouč, buď to vyžene rohem, tam už je hráč připravený, protečuje to a je to zase ve střední pásmu. To samé v podstatě, když jedou hráči Motoru, který to se také snaží protečovat, tak Sparta má úplně to samé. Snaží se rychle vyjet z toho útoče, z obraného pásma. A já nevím, mně se tady ten hokej moc, jakoby, když to řeknu, moc nezdá, protože jste furt bez kotouče, furt ho někde. Vy jste na kotouči, ale vlastně ho odezdáte jenom díky tomu, že se dostanete rychle do útočného, nedostanete, ten kotouč se dostane do útočného pásma, ale vy nejste, byť tam u něj ani nemáte šanci bojovat.
0: Takže a těžké v ten moment vytvořit nějakou kombinaci, dobře si přihrát, protože když jen sázíte na to, že bude hrát soupeř.
1: No, kolik jsme viděli krizové situaci, že Sparta se dostala dvakrát, se dostala útočného pásma přes modrou čáru pro nahrávce. Bylo tam situace 2-1.
0: Možná je to moc.
1: Možná třikrát, jak tam byla jednou střílel ze strany, jak se Káču byl branku, pak ten nahrával na chlapíka. Jednou tam byl, myslím, že tam byl Kousal. A na druhé straně to bylo podobné, kdy hráči Motoru se taky dostali se dvakrát. Takže za nějakých 8 minut jsme viděli dva přechody přes modrou čáru na každé straně, kde se oba týmy dostali nějakou kombinací přes modrou čáru. Jinak to všechno bylo nahoru dolů jen tak protečované nebo zakázané volný.
0: A přitom jsme několik střel viděli. Tak teď se k nám do přímého přenosu připojí i posluchači Radiožurnálu. A budeme dál moc komentovat, jak to vypadá. Jedenáct minut, 46 sekund do konce první třetiny, po komerční přestávce se znovu hraje v hazování, Spartané se dostávají do útočného pásma, snažili se obět branku zakončit, to se nepovedlo, ale teď pokračují v té kombinaci a jsou znovu v útočném pásmu. Kapitán Chlapík nahodil za bránu, tam ale dobruslel jen hostující Norcéter, snažil se odpálit kotouč, to se nepovedlo, teď mu ale ještě vypomohl Martin Beránek a nakonec se povedlo hokejistům jihočeského klubu odpálit kotouč a dokonce i tak šikovně, že to nebude zakázané uvolnění a můžou pokračovat dál. Stav 0-0 platí v pražské O2 aréně, Spartané se derou do útočné třetiny. Vražení, takový souboj, nahrazení, přerušená hra s Martinem Procházkou. Dál sledujeme, přiznám se, jestli mi utekl nějaký souboj.
1: Zakázané uvolnění to bylo, ano. Bylo tam nahození, se kotouč před černou čarou, před moc brzo, prostě nebyl hráč, zase klasicky nepřejel. Tohleto hráči si velmi často nepohlídají, myslím si, že tohleto je... ano, teďka se nakonec je to změna, rozhodčí se teďka omlouvá, protože zřejmě on, tady pod náma, to bylo pod náma vidět, on dostal při tom přejezdu přes útočnou modrou čáru, dostal do hlavy, takže se držel za hlavu, že neviděl, jestli to opravdu bylo ještě před černou čárou nebo ne, každopádně hlavní rozhodčí to upravili a hazuje se ve střední pásmu.
0: Ani já jsem se nebyl jistý, ještě, že tu mám olympijského vítěze Martina Procházku, vazování ve středním pásmu, které nakonec nevyznělo úplně dobře ve prospěch Sparty, protože českobudějovští získali kotouč, ale nakonec ho jen odevzdali. Ronald Knot, to je obránce Sparty, protečovaný puk, který končí někde mimo kluziště, 10 minut 55 sekund před koncem první třetiny, 0-0 mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Střel na branku jsme viděli několik a tím pádem i několik dobrých zákroků, ať už na straně jeho českých hokejistů, tedy hokejistů Českých Budějovic, Milana Kloučka, to je brankář, a taky Jakuba Kováře na straně domácí, teď tedy v hazování ve středním pásmu, Veselainen kotouce zamotal někde pod bruslemi hokejistů, teď jsou u mantinelu přímo před střídačkou Motoru, kdo ho získá. Nakonec jsou to Spartané, kteří ho okamžitě posílají za bránu svého soupeře, tam ale nebyl nikdo připravený z domácích hokejistů a tak další nahození. Teď srážka za Ondřej Vála zůstal na kolenou v útočném pásmu, bylo to nechtěné, ale přes něj přepadl jeden ze Spartanů, hra se nepředstavila.

0: rušuje, nebyl to chtěný zákrok, ale vypadalo to tedy všelijak. Na ledové ploše už mimochodem je Matyáš Michálek, debutant v Tipsport Extralize, který na straně Sparty nastupuje v 16 letech do nejvyšší soutěže a teď je u kotouče v pravém obraném rohu ze svého pohledu. Sparta se brání napadání Českých Budějovic. Michálek je za svou vlastní brankou, tlačí ho tam na mantinel Michal Bulíř, kapitán Českých Budějovic. Nakonec získal kotouč a je za brankou Jakuba Kováře. Kombinuje tam, napadá ho Hrabík, Michal Bulíř ale stále má kotouč na své čepeli. Přihrává na modrou čáru. Ostrá rána, kterou se snažili českobudějovičtí vyslat, pálil Vráblík, ale nakonec dobrý zákrok na straně pražské Sparty a Krištof Hrabík míří dopředu. Ještě dorážka, o kterou se snažili Spartané. Gol to není, stále platí i v 11. minutě. To nerozhodne skore 0-0, ale vidíme několik situací, které by mohly skončit brankou. Mikoel Sepala se řítil do útočného pásma, ale nakonec hra přerušená. 9 minut, 37 sekund před koncem první třetiny 0-0, Martine.
1: No, byl to Hrabík, který střílel, a Tomáška, který dojížděl do brankoviště, tak ten kotouč, který se odrazil od kloučka, tak vyletl do vzduchu a on se snažil ze vzduchu ten kotouč samozřejmě nějakým způsobem trefit, ale chybělo mu nějakých 10-15 cm na to, aby na něj dosáhl, takže on jakoby tu střelu na tu dorážku, na kterou šel, tak přejel. Samozřejmě to je těžké odhadnout, nevíte, kam ten kotouč se odrazí, ale to je právě o čem jsem já mluvil před začátkem zápasu. Sparta prostě nemá zatím jakoby takovou tu fazonu, že tady ty kotouče se k ní neodráží a proto dávají tak málo branek. Oni si vytvořili dobrou pozici, přišla střela správně na odražený kotouč, ale následně vlastně ta dorážka neměla žádný efekt.
0: A to přerušení bylo z toho důvodu, že hokejisté Českých Budějovic hráli v šesti. Takže vyloučení a první přesilovka pražské Sparty. Krejčík na modré čáře přihrává na pravou stranu na Chlapíka, ten pálí. Ještě dorážka v obraném pásmu, kde je kotouč. Nakonec odklouzal do levého rohu. Golman Klouček skončil na zádech. Sparta pokračuje v přesilovce. Krejčík je na modré čáře. Teď si mění pozici. Chlapík pálí od modré, kotouč sražený od kloučka do levého kruhu. Českobudějovičtí se zvládli osvobodit na trestnou lavici. Usedl nakonec tedy Nick Ulesen za ten počet šesti hokejistů na ledové ploše, co se samozřejmě nemůže, a tak pokračuje pražská Sparta v kombinaci. Filip Chlapík vyváží kotouč první, půl minutka z přesilové hry je pryč a nepovedlo se Spartanům dostat do pásma. Naopak na druhou stranu rychle zamířil Matěj Tomán, který opuk přišel, takže nakonec nevyřeší ve vlastním oslabení tuhle útočnou situaci a musí se rychle vracet. Takže českobudějovičtí už se zaparkovali do svého obraného pásma, ale Spartané jen tak nahodili kotouč, nemají ho ve své moci a teď to řeší znovu hokejisté Motoru. Jak to vidíš, Martine, rychlá?
1: Vím tak, že zatím mají chaos v rozjetí, rozehrávce té přesilovky. Pokud se tam dostali, tak tam byla ten moment, kdy právě se Jiří Sikáš dorážel kotouč, který byl už pod kloučkem, ale jak si říkal, odrazil se do rohu.
0: Mezi tím, co mluvil Martin Procházka, Sparta se nedostala z vlastního obraného pásma. Teď Kristian Veselainen do středního, zpátky přihrávka do svého vlastního obraného, tak to zkouší Spartané znovu. Matěj Bliml už je v útočné třetině, zaparkoval nad pravým kruhem. Přihrávka na modrou čáru, kotouč na Veselainena, který je nad levým kruhem, je tam osekáván. Tak řekl bych v pořádku osekávaný, dává přihrávku na Řepíka, ten se snažil ještě přihrát přes branku na pravý kruh. Ronald Knoc sbírá kotouč na modré čáře, rána sražena od bruslí jednoho z českobudějovických hokejistů, posledních 8 minut před sirénou, před první sirénou. Ronald Knoc pálí golfákem od modré čáry, ale kotouč minul branku, Sparta pokračuje v přesilovce, ještě 15 sekund, Ronald Knoc na pravý kruh dává přihrávku, Michal Řepík z mezi kruží, kotouč poskakuje až tak, že doskákal za branku a teď ho hokejista Český Budějovic neodpálí pryč. Ronald Knot má puk na modré čáře, dává na Veselainena, z otočky se snažili Spartané ještě vystřelit, to se nepovedlo a Nick Ulesen už je na ledě. České Budějovice přečkali hru v oslabení, Sparta se neprosadila z přesilovky, dál je tedy nerozhodné skóre mezi Spartou a Českými Budějovicemi v sedmém kole hokejové Tipsport Extraligy. Nerozhodné 0-0, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, se mnou je tu i Martin Procházka. Českých Budějovic, Klička a je to gól. Tak hned po té, co se České Budějovice ubránili té situaci, tak se té přesilovce Sparty, tak se dostali do breakové situace. Klička na pravé straně, backendová, byl to Nick Ulesen.
1: Je to tak.
0: Nick Ulesen, který udělal backendový blafák a zakončil přes golmana Jakuba Kováře, no tak netrvalo to, řekl bych, ani půl minuty a České Budějovice slaví vedení tady na ledě pražské Sparty 1-0 po rychlé breakové situaci. Mezi kruhy Nick Ulesen zamíchal s kotoučem, dal si ho ze svého pohledu na backend, Robert Lantoši mu přihrával a zakončil backendem pod Jakuba Kováře.
1: Udělal to krásně, samozřejmě využil toho zase zaváhání rozehrávky Spartianů. Tam Ronald Knot udělal zbytečnou protizvratnou kličku v rohu, dával nahrávku na spoluhráče, Dendal mu to přesně, ten kotouč ztratil. No a pak už to Budějovičí vyřešili skvěle, našli vlastně situaci, kdy Olsen byl sám před brankářem, udělal to nádherně, nejdřív si naznačil levá, pravá, vrátil se doleva a jako levá krásně dal do prázdné branky. Ani nemusel dávat kotouč nahoru, protože, jak se říká, vymíchal brankáře do prázdný.
0: Ano, Jakub Kovář ležel vlastně na břiše už v moment, kdy Nick Olsen dával kotouč z čepele právě za jeho záda. Takže fanoušci Motoru České Budějovice slaví vedení 1-0 na ledě pražské Sparty. Je tu další komerční přestávka. Martine, já se rychle vrátím i k těm minulým zápasům. Sparta prohrála s Mladou Boleslaví, prohrála i s Karlovými Vary. S Karlovými Vary ani nedala gól, následně prohrála dokonce v Hradci Králové. A teď tedy prohrává s Českými Budějovicemi 0-1, 7 minut 7 sekund před koncem první části. Co bys Spartě poradil?
1: No, to těžký teďka samozřejmě v této situaci. Oni měli přesilovku, dali akorát vlastně z toho dvě střely, jeden závar před brankou, kde tam, jak jsem říkal, Jiří Sekáč dorážel, ale ten kotouč prostě, i když šel pod kloučka, tak šel mimo branku. No a teďka vlastně při vlastní rozehrávce, kdy měli kotouč na holi, mně přijde, že ty hráči teď začali jako zase, jako dostali jsme gól a najednou teďka bude panika. A co jim poradit? No, ano, vždycky se říká zjednodušit hru, no, ale jako zjednodušit hru, to vidíme od začátku zápasu. Oni to chtějí jednoduše přejít přes střední pásmo, to je to zjednodušení hry. A teď samozřejmě bude záležet na tom, jak se jim bude dařit nějakým způsobem se dostat do útočného pásma, jak tam jít do té kombinace. Na druhou stranu oni budou muset trošku tu hru otevřít, jakoby budou se více muset snažit. No a ukázali hráči Motoru, teďka ukázali, že dokáží využít prostě sebe menší chybičky jenom. Zaváhání v rozehrávce, odskočený kotouč od hráče, no a najednou z toho byla přečístení samostatný nájezd, ta branka.
0: A Nick Olsen to samozřejmě umí, no. Takže zakončil, dal gól. Byť České Budějovice ani nemají tolik střel na branku jako Sparta, je to 12-7 ve prospěch domácích, jenže na to se nehraje, hraje se na góly a těch dali zatím Českou Budějovičtí víc, tedy konkrétně jeden. Teď se Sparta pokusí vyrovnat dopředu, už míří se Sekáč, nazuje před bránu. Milan Klouček vyrazil puk před sebe, má tam dva spoluhráče, kteří mu pomohli, vyváží kotouč podél pravé strany, protečovaná rána. Renars Krastenberg se ve středním pásmu ještě dával na Parkera Bela, ten se šplhal, drásal za kotoučem, jenže o puk přišli a Spartané mají situaci 2-1, zakončení, které likviduje Milan Klouček vyrážečkou do pravé strany a tam už Spartané nezískali kotouč, takže další situace na druhou stranu. Kanaďan Bell už je ale na ledové ploše docela dlouho, takže jen odhodil kotouč do útočné třetiny, odjíždí střídat, na led naskočila čerstvá pětka Motoru. Vyhození od Pisika do útočného pásma, není to kombinací, často je to prostě jen takové nahození a snaha prostě poté vybojovat kotouč. Teď to zkouší Sirota, Řepík, Bruslí, protečoval puk, jenže tam znovu jsou úspěšnější českobudějovičtí, byť teď je tam několik soubojů. Matěj Bliml na hrazení, spolu s ním taky Jakub Sirota, ale puk dokázal nakonec vybojovat Václav Nedorost a to je tedy 18-letý debutant na straně českobudějovického Motoru. Mluvili jsme o tom s Martinem Procházkou, že se tito dva muži dostanou na levou plochu, bylo by to krásné. Teď českobudějovičtí míří do útočného pásma na levé straně, nakonec nezakončili úplně dobře. A tak Pavel Kousal okamžitě míří dopředu za kotoučem. Bude tam druhý, protože první ke kotouči dojel obránce Roman Vráblík, jenže o něj přišel. A teď tedy 16-letý Matyáš Michálek je za brankou, snažil se obkroužit branku Českých Budějovic, co se mu nepovedlo, puk končí u modré čáry, Ronald Knot pálil ne úplně přesně a oblouček, který posílají hokejisté Motoru vzduchem až na zakázané uvolnění. 5 minut 16 sekund před koncem první třetiny, Sparta České Budějovice 0-1.
1: A mladíček Michal ukázal zase takovou tu klasickou mladíčkovskou drzost, on jako obránce od levé strany zapojil se do té rotace, šel do toho vlastně do té kombinace, pak to šel přes hráče, tam kotouč odskočil, ale ukázal, že prostě není tam jenom o to, aby jenom tak jako někde čekal na modré čáře, prostě snaží se jít do útoku.
0: Sparta vyhrála vazování v útočném pásmu, jenže Mark Pisik vybrusil s pukem až za modrou čáru, takže Spartani okamžitě museli vyklidit třetinu a pro puk se vrátit. Je to Michal Špaček, který je teď ve svém vlastním obraném pásmu, je napadaný Matějem Tomanem a nakonec hokejisté Českých Budějovic vybojovali ten kotouč, rána od modré čáry sražena do levého rohu, ale tam ho sbírají znovu Spartané ten kotouč, takže teď můžou zamířit dopředu, jenže Sekáč o něj přišel, nakonec nakonec ale zvládl vybojovat zpátky. Ve jednom hokejistovi proti čtyřech se teď vydal Krištof Hrabík a nebyl úspěšný, a tak Kotouč získal Toman, který změřoval na druhou stranu hrací plochy, jenže taky nepřesnost, a teď několik soubojů, několik napadání, střední pásmo, obrané pásmo a nepřesné přihrávky, tak to zkouší českobudějovičtí trochu uklidnit tu hru. 4 minuty 26 sekund zbývá odehrát z první třetiny. Stav mezi Spartou a Českými Budějovicemi je 0-1. Robert Lantoši je na pravém kruhu v útočném pásmu. Dostal se do docela rychlého úniku, přihrává křížem na levou stranu na Nika Ulesena. Ten je napadaný, má hokejku jen v jedné ruce. Ještě Lantoši mu dojíždí pomoct. Motor udržel Kotouč v útočné třetině, odpálil ho do pravého rohu ze svého pohledu. Ronald Knot sebral puk a snaží se pomoct Spartě tak, aby vyklouzal ten Kotouč z obraného pásma, to se povedlo. A teď v souboji ve středním pásmu končí Kotouč na střídačce pražské Sparty. Ještě jedna komerční přestávka, 3 minuty 51 sekund zbývá odehrát z první 20 minutovky. Sparta České Budějovice 0-1 v 7. kole hokejové typ Sport Extraligy.
1: Sparta má velké problémy se teďka dostat vůbec do hry. Rozehrávka, ty Kotouči, které si dávají, tak jsou nepřesné mezi obráncem, a pak jde nahrávka po mantinelu, kde Budějovičtí dobře, dobrým pohybem v podstatě okamžitě očekují hráče, takže nedají mu prostor na rozehrávku, okamžitě to vlastně buď to stáhnou zpátky. A
0: no a mluvili jsme o tom několikrát, že prostě nevidíme tolik kombinací, vidíme samé nepřesnosti, nahození, souboj, ztráta Kotouče. Jako úplně pohledný hokej to zatím není.
1: Zatím není, ale zatím je to příjemný pro hráče Motoru, no, protože oni v podstatě jakoby dobře bruslí. Sparta se snaží v fuzovkách tvořit tu hru, snaží se nějakou kombinaci nebo nějakou rozehrávku vytvořit, ale je tam spousta nepřesných nahrávek. Mně přijde, že ty hráči opravdu prostě nejsou na tom psychicky dobře, zase jsou pod tlakem, zase prohrávají domácí utkání 1-0. Teď předešle dvě utkání zvládli, minule tady nedal ani branku. Teď to taky nepadalo, měli tam nějaké dobré možnosti, nepadá to tam. Je to těžký, no, najednou jako se z toho nějakým způsobem dostat, protože opravdu na vás, jak se říká, leží deka, prostě vy nevíte, jak se z toho dostat ven. Teď ti hráči to taky jako teďka nevědí, netuší.
0: Vybaví si, jestli se pískalo, jestli fanoušci pískali v tom zápase s Karlovými Vary?
1: Myslím si, že ne, že to bylo dokonce utkání, to vlastně v podstatě bylo takový jako otevřený. Hlavně Sparta měla pak v závěru toho utkání velký tlak, oni tam 7 minut opravdu Vary tlačili, ale Dominik Frodl chytal výborně a teď zatím Milan Kouč taky za to drží motor.
0: Teď hraje Sparta s Českými Budějovicemi, prohrává 0-1 a teď dokonce i prohlála v hazování ve svém obraném pásmu a hokejisté Motoru jsou na puku, na modré čáře je to Ondřej Kachyňa, který přihrává do levé strany na Pavla Píchu. Hokejka v souboji za hákování, se mi zdálo. Ano, bude se vylučovat, je to tak, byl to háček a Sparta bude hrát v oslabení, takže Motor pár chvil po té, co se hazovalo, tak dostane k dispozici přesilovou hru.
1: Bylo to po hazování, tam Šor okamžitě, jak prohrál v hazování, tak vlastně útočník se přes něho dostal a on v tom obraném zákroku, kde stál na obou nohách, tak se snažil vlastně jako ten dá hokejku, aby nepustil hráče Český Budějovic dál, no a ten samozřejmě to udělal chytře, šel do toho takového toho pádu a bylo tam vyloučení, jasné 2 minuty hákování.
0: Pokračujeme vhazováním tedy v útočném pásmu z pohledu Motoru a teď dobrá práce na modré čáře, kde se povedlo Štenclovi zastavit docela ostrý Kotouč, ostré vyhození Sparty, a tak Motor udržel třetinu, ale teď už se to nepovede, backendem vyhodil Veselainen Kotouč, Motor musí zabruslit do svého vlastního obraného pásma. Tedy hraje přesilovou hru tady na Spartě, kde vede 1-0, českobudějovičtí to zkouší pozvolna, Tomáš Hika zůstal v útočné třetině, ale rychle se musí vracet, protože se Robertu Lantošimu už povedlo vybruslit dopředu, jenže nepřesnost na straně Motoru a tak za Kotoučem musíš Jan Štencel do své obrané třetiny, objíždí branku Milana Kloučka, přihrává na Lantošiho, stále ještě na své straně hřiště, přihrávka do levé strany, tam je Ordoš, už je na levém kruhu, zavezl Kotouč do třetiny, jenže teď dobrá práce Spartanů v oslabení a dokonce breaková situace, kterou vyřeší Spartané. Sám ujížděl na golmana Kloučka Matěj Bliml a pálil jen do výstroje golmana Motoru. Není to gol, tohle Sparta musí proměňovat, Martine.
1: No to je úplně stejně jako Karlovy Vary, tam taky Matěj Bliml dělal.
0: Já tě do toho skočím, Jiří Sekáč vybojoval Kotouč, rána z levého kruhu, další zákrok Milana Kloučka v oslabení, teď Sparta má několik šancí, Matěj Bliml nevyřešil svoji šanci, Jiří Sekáč taky ne, dva zákroky si připsal golman Českých Budějovic, 2 minuty 12 sekund do konce první třetiny a ještě půl minutka stresu Devina Šóra. Motor hraje v početní výhodě, zatím to, co se nějakých akcí týče není úplně vidět, tak teď to zkouší jeho Češi po pravé straně přechodem přes střední pásmo, jenže dobře postavený Mark Pisik podél mantinelu vyhazuje až do obraného pásma motoru České Budějovice. 10 sekund z trestu Devina Šora, který už stojí na trestné lavici. A tak se zdá, že jak přečkali hokejisté motoru svou hru v oslabení, tak by jim měli přečkat i hokejisté Sparty. Devin Šor už je zpátky na ledě a teď se dostali hokejisté motoru do pásma, jenže se tam vůbec neudrželi. Kristian Veselainen přihrává do středového kruhu, tam je Krejčík, který pálí. Další zákrok Milana Kloučka, kotouč se odrazil od jeho výstroje k pravému mantinelu. Sparta vystřídala, na ledě je Filip Chlapík, který už bruslí do třetiny, je na pravém kruhu. Tam se zastavil, přihrál nad kruh rána, kterou srazil Milan Klouček, ale Sparta pokračuje v kombinaci. Další souboj, tentokrát v levém rohu z pohledu Pražanů. Přihrávka na úroveň modré čáry, kde je připravený Krejčík. Nakonec nedostal přihrávku a s brankou je Filip Chlapík, kapitán Pražanů, nejproduktivnější hokejista zatím Sparty v této sezóně. Dává na Michaela Špačka. Ten je v pravém rohu útočného pásma ze svého pohledu. Napadal ho Martin Beránek, další ztráta, začala mezi tím poslední minuta první třetiny. Sparta prohrává s Českými Budějovicemi 0-1, jenže vidíme prostě několik nepřesností, vidíme nepřesná zakončení. Sparta měla několik příležitostí vyrovnat skóre a to se nepovedlo, takže už se i několik lidí tady na tribunách zvedá, odchází, protože bude končit první třetina. Teď další spartianská situace, dorážka před brankou, zakončení, které znovu nekončí gólem. Snažil se o to Devin Šor v brankovišti v podstatě obkroužit hokejkou golmana Kloučka. Rána od modré čáry, o kterou se pokoušel Michálek, sražená do obrané, do té ochranné sítě. Necelých 15 sekund před koncem první části, Sparta České Budějovice 0-1.
1: Když to rychle shrnu, Kristiane, vlastně Sparta měla dvě největší šance teďka v oslabení, kdy Matěj Blimel prostě jednoznačný samostatný nájezd. Nevím, jestli úplně dobře zakončený. Ta střela šla někam mezi beton a lapačku. Potom následně Jiří Sekáč střela od levého mantelu a teďka Šor, který dostává nahrávku od Řepíka, se snaží do protiboju Kukloučka, ale v poslední chvíli vlastně padá a ten kotouč mu ulíží do rohu.
0: Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve svém obraném pásmu v hazování, jenže ztratili puka tak na hození, které se odrazilo ještě do mezi kruží. Tam ho nakonec sebral Lantoši, je napadaný Devinem Šorem, napadaný nakonec sice docela úspěšně z pohledu Sparty, jenže už to nic neznamená. První třetina končí, Sparta České Budějovice v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy 0-1, skóroval Nick Ulesen ve 13. minutě po takové breakové situaci a kličce na backhand, kdy překonal golmana Jakuba Kováře s Martinem Procházkou. Ještě to pojďme rychle shrnout, protože ta situace, kdy Sparta hrála v oslabení a měla několik příležitostí, Matěj Bliml jel v podstatě v samostatném úniku, nezakončil úplně přesně, gól to nebyl. Následně Jiří Sekáč pálil na nějaké 3-4 metry z levého kruhu, taky to nebyl gól.
1: Taky ne, jsou to dvě vyložené šance. Říkám, Sparta prostě má na sobě ruku, nemůže se prosadit, nedávají ty branky. Ten měli tomu ideální dvě možnosti. Potom následně tam Šor, který to dostal nahrávku před od Řepíka, vlastně z leva do prava a on jako levák šel do protipohybu, chtěl právě Kloučka zase úplně dostat, aby mu odjel. Tak v tom, když už to jakoby měla dlouhou kejku, tak mu ten kotouč utekl do rohu a ještě vlastně v pádu spadl, takže je to těžký, je to opravdu složitý pro ně, oni nedá si jim upřít snaha, samozřejmě snaha tam je velká, o to to možná je horší, protože někdy, když se snažíte víc a prostě děláte některé věci úplně navíc, tak vlastně to potom nemá to ten efekt, který potřebujete, takže těžko teďka v této situaci radit, uvidíme, s čím Sparta přijde do druhé třetiny, myslím si, že tam bude potřeba teďka dobrá práce od trenérů, aby ti hráči věřili tomu, že to utkání jsou schopni zvládnout, i když podávají jednou, jako prohrávali s Karlovými Vary.
0: Za nějakých 17,5 minuty se znovu těšíme v přímém přenosu radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou. Sparta České Budějovice po první třetině 0-1.
2: Děkujeme i Kristianu Švedovi, stejně tak i Martinu Procházkovi za přímý přenos první třetiny hokejového zápasu Sparta České Budějovice. Jak říkal Kristian, tak i zbytek zápasu uslyšíte v přímém přenosu v našem vysílání. O přestávce si pojďme připomenout to, že čeští fotbalisté zítra odletí do španělského Ovieda ke třetímu ze čtyř zápasů v této reprezentační přestávce. Samozřejmě jde o utkání elitní skupiny Ligy národů a bude to bez záložníka Adama Karabce. Spartianský kapitán si poranil kotník v zápase s Anglií v úterý večer a ve zbytku této reprezentační přestávky nebude tedy španělskému kouči Santimu Diniovi k dispozici. Dnes se budou hrát další 4 zápasy v těch elitních skupinách Ligy národů. 20:45 výkopy všech 4. Dánsko-Portugalsko bez Cristiana Ronalda, Německo-Srbsko a Němci se budou pod koučem Jürgenem Kloppem snažit o první vítězství. Řecko-Nizozemsko a Wales-Norsko, to jsou tedy dnešní 4 zápasy v elitních skupinách Ligy národů. Pěkný čtvrteční večer.
3: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 19 hodin 14 minut. Pojďme ve čtvrtek večer potěšit i příznivce motorsportu. Automobilka Ford bude mít od roku 2028 znovu tovární tým v mistrovství světa v rally, ze kterého se stáhla před 14 lety. Americký výrobce to oznámil na úvod italské rally, která zakončí letošní sezonu. No a právě na italské rally už mají za sebou závodníci úvodní diváckou rychlostní zkoušku a tu ovládl Švéd Oliver Solberg. No právě o víkendu se rozhodne o novém světovém šampionovi v rally na dvoukilometrové trati. V té rychlostní zkoušce Švéd Solberg porazil o 0,8 sekundy dalšího jezdce Toyoty Francouze Sebastiana Ogiera. Třetí skončil se ztrátou 0,1 sekundy lídr mistrovství světa Brit Elfyn Evans s další Toyotou. 19 hodin 15 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Za nějakých 10 minut se vrátíme zpátky do O2 arény na hokejový zápas Sparta České Budějovice, které po první třetině vedou nad domácími Pražany 1-0.

19 hodin, 19 minut, dnes je 1. října roku 2026, to znamená, že za 10 dnů bude radiožurnál Sport v Pardubicích na tamní Velké Pardubické, kterou nakonec poběží jen 10 koní. Zarate je totiž zraněný, méně účastníků měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993. Startovní čísla získali účastníci z tého 36. ročníku Velké Pardubické na dnešním losování na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Velká Pardubická, 11. října roku 2026 a radiožurnál Sport na místě. Hezký večer.

Tohle byl David Koller na Radiožurnálu Sport, 19 hodin 23 minut. Po další písničce už se vrátíme zpátky do libeňské haly, kde hraje své domácí zápasy hokejová Sparta. A ta po první třetině předehrávky sedmého kola prohrává s Českými Budějovicemi 0-1. Samozřejmě jde o nejvyšší domácí hokejovou soutěž, tedy Tip Sport Extraligu. Ještě předtím připomenutí, že tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil ve dvou setech Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková. Po vítězství nad Polkou Linetovou 6-4 a 6-3 postoupila tedy do další fáze. Naopak Tomáš Macháč, ten v čínské metropoli, prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Molčanem a končí tedy na turnaji v úvodním kole. Zatím se Macháčovi po návratu od srpnového zranění příliš nedaří, protože prohrál 5 ze 6 zápasů. Dobrý večer.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 19 hodin 26 minut, 7. kolo hokejové Tip Sport Extraligy se předehrává v Praze. Domácí Sparta hostí České Budějovice. Vracíme se zpátky do O2 Areny na začátek druhé třetiny. Přímý přenos Radiožurnálu Sport, reportér Kristián Šveda a náš hokejový expert, olympijský vítěz z Nagana, Martin Procházka.
1: Ještě jednou hezký večer z pražské O2 Areny, necelá půl minutka zbývá do začátku druhé třetiny, rychle připomenu průběh té první. Sparta sice měla víc střel na branku, celkem 18, Motor České Budějovice 8, jenže Jihočechům to stačilo na vstřelení gólu, Spartě ne. Motor vede po brance Nika Ulesena 1-0.
2: Je to tak, jak říkáš. Sparta neměla špatný vstup do utkání, dobrý pohyb, první dvě pětky, okamžitě tlak na branku, dobré střelecké, ani ne střelecké, ale takový ten tlak, nahozený kotouče, pak se tlačí do branky. Motor to ustál, pak začal více brusit, více se dostal do šeho pásma a přišla ta chyba při rozehrávce Spartanů, kde si dali nepřesné kotouče mezi obránci. Potom Matěj Bliml starčil kotouč, myslím, že to byl Matěj Bliml, no a jak si říkal, Ulesen krásně vymotal, jak si říká Jakuba Kováře a branka.
1: Hned po rozehrávce rychlá akce, rychlá šance Českých Budějovic ve 21. minutě zápasu. Ještě se povedlo Motoru udržet pásmo, za kotoučem spěchá útočník Jan Ordoš a českobudějovičtí ho udrží, ne, nakonec ne, chlapík se uzmul kotouče, ujal kotouče a je v útočné třetině, už je na modré čáze, je tam sice trochu osekávaný, nakonec vystřelil, ale spíš než střela, to bylo takové nahození a tak okamžitě dopředu míří Štěpán Hoch, ten nahodil puk do útočné třetiny, ale vydal se za ním jen jeden z jeho spoluhráčů, který nakonec odjíždí střídat, takže to nebyla úplně velká šance pro Motor České Budějovice a teď to zkouší kombinačně Sparta po levé straně. Michal Řepík má puk v levém kruhu, dává ho na modrou čáru, tam je sirota. O puk si klepal, sepala, ještě střela, která je protečovaná, Devin Shore vložil do té rány svou hokejku a Robert Lantoši jde do breakové situace, zastavil se na pravém, tedy na levém kruhu, rána od modré čáry, kterou vyslal Ondřej Vála, obránce Českých Budějovic. Za brankou teď několik soubojů, protože ta Válova rána nebyla přesná. Puk nakonec mají Spartané, začala 22. minuta 0-1. Sparta České Budějovice v 7. kole hokejové Tip Sport Extraligy. Dopředu míří Matěj Bliml, který podél mantinelu za brankou Motoru poslal kotouč podél hrazení. Teď Matěj Bliml odjel střídat a za kotoučem směřují Spartané. Vytlačili se do svého obraného pásma. Je tam Ronald Knot, dává na Pavla Kousala. Ten si vybírá veselá jinak ještě rána z mezikruží. Zákrok golmana Milana Kloučka a teď od bruslí Renarse Krastenberg se odrazil kotouč, takže Sparta musela ze třetiny ven a teď za kotoučem spěchá Daníček, nestihne to, bude to zakázané uvolnění, necelé dvě minutky ze druhé třetiny jsou pryč, i dál platí to skóre 0-1.
2: Ale dobrá teďka situace, dobrý pokus Veselina, který se dostal do dobré střelecké pozice, vlastně z mezi kruhy. Okamžitě po takové té rychlé, krátké stahovačce přišla střela, kterou Klouček mi přišel až na poslední chvíli, stačil zareagovat, ale stačil skvěle, buď betonem nebo lepačkou, ten kotouč prostě nepustil do branky.
1: Hazování v útočném pásmu z pohledu Českých Budějovic, logicky po tom zakázaném uvolnění Sparty, teď přidávka nad kruhy, odkud pálil, byl to tuším Roman Vráblík, jenže ta rána nebyla přesná a tohle by měl být zákrok na vyloučení, ano, nedovolené počínání teď od Spartanů, kteří u pravého hrazení, bylo to nedovolené bránění, Martine?
2: Bylo, samozřejmě.
1: Takové vlastně postavení se do cesty, kdy Českou Budějovičtí nakonec skončili na ledové ploše. A slyšeli jste to i v našem přímém přenosu, za držení tedy nakonec byl vyloučený Dominik Mašín, obránce pražské Sparty. Je to novinka v této sezóně hokejové Tip Sport Extraligy, no, že rozhodčí mají mikrofon a můžou oznámit svůj verdikt, jenže Martin Procházka si povzdechl.
2: No ne, tak bylo tam jasné dohrání. Mašín přestal bruslit, byl na dvou nohách, objel hráče, ten samozřejmě toho trošku využil, nebyl úplně, neměl kontrolní pohyb, šel k ledu a rozhodčí okamžitě dal dvě minuty za
1: rana
2: dodržení.
1: Rána od modré čáry nepřesná, motor České Budějovice má přesilovou hru a pokračuje teď v kombinaci v levém kruhu, se snaží Mikael Sepala odpálit puk, to se mu úplně nepovedlo, teď Štenclovi málem vyklouzal kotouč ze třetiny, nakonec ho ještě tento obránce Český Budějovic skrotil a tak může motor pokračovat v kombinaci. Lantoši už je nad kruhy, pálil rychle zápěstím, trefil jen zadní hrazení, ale Štencl dostal puk zpátky. Rána teď z pravého kruhu sražená, jenže pokračuje ta kombinace Český Budějovic až teď. Vyhodili hokejisté Sparty a ve druhé třetině to mají hodně daleko, mají to na střídačku na tu vzdálenější stranu a řekneme to i ve zprávách Radiožurnálu. Jak to vypadá? 16 minut, 56 sekund před koncem druhé třetiny. A kombinace Český Budějovic. 16 minut 45 sekund do konce druhé třetiny. Sparta České Budějovice 0-1. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Švera, Radiožurnál. Pokračuje přesilovka pražské Sparty, českých Budějovic a pokračuje vyhozením pražské Sparty, tak jsem to chtěl říct. Sparťané se zatím brání docela úspěšně, minutu a 20 sekund už ukrojili z toho trestu Dominika Mašína, teď to zkouší na levé straně Krastenbergs. Dostal se do útočné třetiny, podél mantinelu nahodil za branku, puk se dostal zpátky na modrou čáru, tam je Koch přihrává na Lantošiho. Lantoši ještě nepřesně na pravý kruh, několik dorážek, taky nepřesný, Krastenberg spálí z levé strany, nepřesně trefuje zadní hrazení, trefuje to plexisklo, jenže českobudějovičtí se vyhnali z pásma a tohle bude offside, nakonec nebude, protože si toho spoluhráč Marek Hejduk všiml a tak to nebyl offside, protože nezahrál ten kotouč, jenže dopředu zamířila Sparta a to už na let mezi tím naskakuje Dominik Mašín, takže ani třetí přesilovka v tomto zápase, kterou jsme měli možnost s Martinem Procházkou sledovat, nebyla gólová, dvě početní výhody hrála Sparta, jednu České Budějovice, teď tedy ta přesilovka Českých Budějovic neskončila gólem, ale motor pokračuje v kombinaci a pokračuje u pravé strany hrazení v pravém rohu u mantinelu. Několik soubojů, několik přetlačovaných. Teď tam jsou dvě takové dvojičky, které se držely vzájemně a nakonec kotouč získali Spartané. A rychlá akce, kterou táhne Jiří Sekáč, už je na levém kruhu. Zabrzdil, čeká na nabídku, která mu nepřichází zatím a tak objíždí pásmo. Na modré čáře čeká Mark Pisik, který nedostal přihrávku od Jiřího Sekáče. Zavezl kotouč až na chlapíka za branku. Chlapík tomu se mezi těli hokejistů Český Budějovic zahákla hokejka, ale nic zásadního z toho nebude, pokračují Spartané, dostat se snaží do útočného pásma, to se teď povedlo, přihrávka nakonec nepřijde, ještě Michal Špaček přibrzdil na levém kruhu, komu přihraje, nakonec vystřelil z otočky, ta rána byla sražená do rohu, Filip Chlapík clonil před brankářem a nakonec už má docela těžké nohy a odjíždí střídat, mezi tím na druhou stranu míří hokejisté českobudějovického motoru, u pravého rohu zabrzdili a teď výborně si počínali obránci Sparty, vyhození do střední třetiny a tohle by nemělo být zakázané uvolnění, protože kotouč se ani nedostane za úroveň té brankové čáry motoru, který vyhazuje a naopak zakázané uvolnění to bude na druhé straně. Tak teď vyhození přes všechny čáry, dlouhá časová sekvence, dlouho se hrálo, každopádně i dál platí v 25. minutě ten stav mezi Spartou a Českými Budějovicemi 0-1.
2: Já jsem si všiml, Kristián, teďka situace, kdy vlastně ve středním pásmu Spartané jsou na kotouči. A místo, aby šli do kombinace, aby šli do těch krátkých nahrávek na jeho hráče, tak jenom se snaží prostrčit, protlačit kotouč do útočného pásma, což se jim vůbec nedařilo. Mně přijde, že tam prostě je nějakou taková ta panika najednou, prostě budeme to všechno tlačit do útočného pásma, ale tam by potřeba trochu klidu a být na puku, tam tudy cesta podle mě nepovede.
1: České Budějovice mají puk ve střední třetině a snaží se dostat dopředu. Hoch si prohodil, Koch hraje za jiný tým v extralize, ale Štěpán Hoch, ten hraje za České Budějovice a prohazoval křížem přes pásmo na levou stranu, kde najížděl Jakub Pour. Nakonec kotouč ale získal Michal Řepík, to je hokejista Sparty, dává na Ronalda Knota, který se snažil přihrávkou docela svižnou na Devina Šora, který přišel o hůl a teď můžou dopředu zamířit hokejisté motoru. Lantoši pálil z pravého kruhu, rána sražená od bruslí, ale pokračuje kombinace. Norcetr dává na pravou stranu a dostal ještě přihrávku zpátky někam na úroveň kruhu a pásmo neudržel, takže hokejisté motoru musí vyklidit třetinu. Mezitím se puku ujal Mašín, který přihrával a přihrával nepřesně. Je přerušeno 13 minut 30 sekund před koncem druhé třetiny. Bude to komerční přestávka? Ano. Takže můžeme to rychle zhodnotit zpátky. Martin, já jsem ti trochu skočil do té myšlenky.
2: No, že mě přijde Sparta prostě, že Tím, jak prohrává, nevěří si, ti hráči prostě se snaží nějakým způsobem ty kotouče od sebe odpalovat. Naopak velká pochvala na straně hráčů motoru, oni při tom zařazení kotouče, teďka Lantoši to bylo krásně vidět, v plné rychlosti zajede do útočného pásma, když nemůže nahrát, udělá protizvratnou kličku, počká si na hráče z druhé vlny, přijde nahrávka do té druhé vlny, jakmile tam stíží další hráči, následně přijde střela. Hrají ve větší pohodě, ano, ono to je tím, že vedete 1-0, ale prostě od začátku toho zápasu mně přijde zase, že taková je, jakoby, a to bylo ve stejném utkání s Karlovými Varami. Po tom velkém tlaku, kdy Sparta jakoby nastoupila do utkání, hodně nažavená, tak to potom opadlo a Karlovy Vary hrál se takhle stejně, dá se říct, režírovali tu hru ve druhé třetině a to se dá říct teďka i o hráčů Motor Český Budějovic. Sparta prostě panikaří, dělá všechno možné pro to, aby se dostali do útočného pásma, ale úplně bez kotouče. Naopak mně přijde ta kombinace. Mně přijde, že tady není kombinace. Není tady nějaká plynulá hra přes střední pásmo, aby ti hráči byli v jízdě, aby se dostali do útočného pásma.
1: Není ten tlak jedna z věcí, proč třeba Sparta i tak dlouho čeká na titul, že prostě ti hráči jsou pod takovou dekou.
2: Je začátek sezóny. Já myslím, že tohle by si teďka hlavně neměli vůbec připouštět. Jo. Měli by začít hrát prostě normálně jako základní část, aby se cítil dobře. Teď stejně jako by playoff, potom se titul se rozhoduje playoff. Teďka jde o základní část a oni se trápí už na začátku sezóny. Tady prostě oni se trápí tím, že nedobře vstoupili do té sezóny, že nedávají góly, hrají jim v podstatě jenom jedna první útok, ostatní se nemají šanci moc prosadit. Něco tam neklape, no.
1: Vazování ve středním pásmu, po kterém přišlo několik soubojů, nakonec se kotouč odklouzal až do útočné třetiny z pohledu Sparty, kde ho ale Pražané neudrželi a tak musí do středního pásma. Jakub Sirota podél levého mantinelu se snažil prohodit, tak prostrčit ten puk, to se povedlo. Teď ještě důrazný souboj s Bulířem, který tam podstoupil jeden ze Spartanů. Nakonec získali Pražané ten puk, jsou v pravém rohu. Klička, která úplně nevyšla, teď můžou naopak hrát hráči Motoru, ale jen vyhodili puk. Takže další pokus Spartanů o kombinaci. 12 minut a 50 sekund do konce druhé třetiny. 0-1 mezi Spartou a Českými Budějovicemi a vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z tohoto utkání 7. kola hokejové typ Sport Extraligy. Jsme tu s olympijským vítězem a naším expertem Martinem Procházkou. České Budějovice mají puk za svou vlastní brankou. Trochu uklidnili tu hru, dostřídali tak, aby tam měli čerstvou pětku hokejistů. Kombinace, která nakonec pokračuje sraženým kotoučem ve středu hřiště a breakovou situací z polidubrské Sparty rána z levého kruhu, sražená vyrážečkou golmana Milana Kloučka nahrazení, ale pokračuje Tomáš Hika, který je za bránou Motoru. Je přistrčený a tohle by mělo být vyloučení, ano. Sparta si zahraje přesilovku, hlavní rozhodčí zvedl svou pravou ruku, protože Tomáš Hika byl nedovoleně přistrčen, tak tohle třeba může být ta situace, kdyby Sparta vyrovnala.
2: Je to tak, dobrá práce od Tomáše Hiky, nejprve z pozice hráče, který má hokejku napravo od levého mantinelu. Dobře se dostal do střelecké pozice, střílel to samozřejmě dobře nad vyrážečku do horní části branky. To Milan Klouček poradil si s tím, ale pak následně, protože se k němu znova dostal, on čel do protizvratné kličky za brankou a následně na sebe navázal dva obránce a přišlo tam to jedno zahákování. Takže tady samozřejmě tohle to je zřejmě ta zvýšená snaha od Tomáše Hiky prostě se líp víc prosadit.
1: A pardon, jestli jsem si všiml dobře, tak v brance Českých Budějovic stojí už Jan Strmeň, Milan Klouček nechytá, tak je to změna, řekl bych, určitě vynucená. A teď se pojďme věnovat tomu, co se děje na ledové ploše, pak se vrátíme k té změně v brankovišti. Filip Chlapík pálí z pravého kruhu, rána sražená a pokračuje přihrávka na Krejčíka. Krejčík je na modré čáře, vybírá si Chlapíka na pravém kruhu. Znovu Krejčík u modré čáry. Chlapík napsáhl už několikrát, teď přihrává zpátky nad kruhy. Rána, kterou se snažil Michal Špaček, jenže nebyla úplně precizní, teď přetahovaná, kterou nakonec vyhraje Martin Beránek, ne. O kotouč přišel, ale ukrojil nějaké ty sekundy z trestu, který si odpikávají českobudějovičtí. Bell je na trestné lavici za hakování, takže pokračuje teď kombinace Sparty. Ještě minutku a čtvrt má přesilové hry k dispozici domácí pražský tým, který prohrává s Českými Budějovicemi 0-1. Michal Špaček kombinuje s kotoučem, Krejčík dává na pravou stranu, tam je Chlapík připravený, vyměňuje si znovu s Krejčíkem kotouč. Chlapík na pravém kruhu na svém klasickém místě dává na Michala Špačka. Chlapík, Špaček pálí od modré čáry. Rána, nepřesná rána, která orazítkovala zadní mantinel, jenže nepovedlo se teď hokejistu motoru vyhodit. Chlapík má puk nad levým kruhem. Sparta pokračuje v kombinaci. Teď další rána z pravé strany od modré čáry, jenže zablokovaná někam doholeně. Trefil ten kotouč obránce Ondřeje Válu z Českých Budějovic, který odjíždí na střídačku, má odpracováno v oslabení a na let naskočila čerstvá čtveřice na straně motoru. Sparta taky prostřídala, Řepík už je na hrací ploše ve svém obraném pásmu, dává na Matěje Blimla. Má tam společně taky Devina Šora a Kristiana Veselajnena, ten protečoval podél hrazení. Devin Šor je za brankou Českých Budějovic. Backendem se snaží dát na kruh na levou stranu, nakonec kotouč doklouzal na modrou čáru. Tam je připravený Ronald Knot, dává na Veselajnena, ten pálí od levého kruhu, trefil znovu zadní hrazení a to se zdá, že bude všechno z této přesilové hry. Sparta nevyužije početní výhodu zhruba v polovině zápasu, tedy dál platí to skóre mezi Spartou a motorem České Budějovice 0-1 a Sparta pokračuje teď v kombinaci ve svém obraném pásmu. Veselajnen dává na Matyáše Michálka, 16-letého debitanta v Tipsport Extralize. Ten vyhodil kotouč na levou stranu útočného pásma, několik srážek, teď se o takovou rychlou objížděčku branky pokusil Krištof Hrabík. Sice branku objel, ale nezakončil přesně. Pokračuje Tomáš Žika s kotoučem na své holi. Matyáš Michálek na modré čáře. Pálí rána sražená. Ještě Knot. Další pokus. Někdo ztratil rukavici a tak musí okamžitě přeci odjet střídat. To se zatím neděje a dopředu míří hokejisté motorů, kteří se chtěli takovou pozvolnou kombinací dostat dopředu. Drží útočné pásmo. O kotouč se tam zabojoval Filip Ál. Dal ho na modrou čáru. Tam je Štencel, který vypálil a propuk si velmi spolehlivě. Sáhl brankář Jakub Kovář, přeci jen nikdo mu nebránil ve výhledu proti střele Jana Štencla. 31. minuta zápasu Sparta České Budějovice 0-1.
2: Já se, Kristiane, vrátím ještě té Sparty. Nebyla úplně špatně sehraná. Hlavně ten první útok, který hrál tu první část přesilovky, se dostal do toho svého nějakého nacvičeného vzorce, dobře kombinovali, snažili se tam o té střely, ale ty střely, které šly, tak byla dvakrát střela od Michala Špačka. Jednou šla mimo, po druhé šla tak, že vlastně Michal Špaček nastřel hráče, ale on byl hráč, za mě to je hráč, který nemůže být na modrý čáře v tom deštníku jako poslední hráč. Tam prostě by měl být obránce, který rozdává kotouče útočníkům a který, když to teda nejde ze zhora, tak to musí zkombinovat někde okolo branky. A mají na to spousta šikovných hráčů, ale Sparta tak nehraje prostě. Michal Špaček se dostane jako na vrchol toho deštníku k modré čáře a on je ten, který tam odtamtaj rozdává kotouče a střílí.
1: A nakonec to dopadlo i tak, že když nepřesně přihrál na chlapíka, tak se musel jako ten poslední vracet a navázat právě jednoho z českobudějovických hráčů už vlastně v útočném pásmu z pohledu motoru a tam hasit tu situaci.
2: No, já myslím, že tohle prostě to ani takhle spadně funguje. Já bych to teda viděl tak, že pokud ano, nejde to ze zhora, kde potom ty kotouče jsou buď to stečovaný, nebo ta střela jde opravdu z vrcholu nebo od modré čáry, tak pokud není tečovaná, tak asi by brankář jako neměl být překvapený z této střely, což ani nebyl, tak to budu se snažit hrát ze spoda, jako spoza branky, nějaký chytré nahrávky, tam to zkusit prostě a potom tam jít do branky do toho tlaku a dotlačit to do té brány.
1: 31. minuta Sparta České Budějovice 0-1, motor je v útočném pásmu a snaží se teď o zakončení, dere se dopředu, Nik Ulesen je u levé strany mantinelu, dává za brankou přihrávku na Michala Bulíře, ten je tam v souboji, spadl na kolena, ale nakonec se zvedl, Štencel ještě udržel třetinu, byl dohraný Filipem Chlapíkem, ten nejde pro ránu daleko, teď dohrál Štencla, i když u něj vůbec nebyl kotouč. Za brankou Sparty má kotouč českobudějovický Bulíř. Prodral se sice pod levé strany, ale tam opuk přišel a dopředu míří Sekáč. Společně s ním taky Chlapík, je tam Michal Špaček, který je přímo před brankou, dělá kličku na backend, Michal Špaček dává gól a vyrovnává na 1-1, 8 minut 44 sekund před koncem druhé třetiny. Sparta slaví,
2: ale Sparta hlavně přešla přes modrou čáru po kombinaci, kde si dali konečně 2-3 nahrávky. Nakonec trošku ze štěstí ten kotouč se dostal, potom samozřejmě po testaci 2-1 dostal se Michal Špačkovi, který jako pravák dostává od levého, nebo z levé strany, z levé poloviny třetin dostává kotouč, udělá tu protizradnou kličku a nad beton dává branku. Ale konečně to bylo po kombinaci přes modrou čáru.
1: Ano, Martin Procházka se raduje z toho, že jsme viděli kombinaci. Já jsem taky rád, protože těch nedorazů a nepřesností, snah o přestoupení přes to pásmo bylo několik. Teď to opravdu bylo dobře vykombinované a Sparta tedy vyrovnala na 1-1. Michal Špaček tohle umí, dal si kotouč u pravé tyčky na backhand. A dokonce na kostce nad ledem svítí trest Nick Ulesen, 2 minuty. Přiznám se, že v záplavě toho, že jsme popisovali ten gól Sparty, mně tedy unikl ten zákrok, Martinu Procházkovi asi taky.
2: Mně taky, protože já jsem samozřejmě sledoval kotouč, možná tam bylo v tom souboji, kdy nevím, kdo to posouval, jestli to byl sekáč na chlapíka, nebo chlapík na sekáče, posouval ten kotouč, který potom...
1: Sekáč na chlapíka, chlapík na
2: takže,
1: Špačka.
2: Takže tam mohlo dojít k tomu, že tam mohlo dojít k sekání nebo k nějakému faulu.
1: Ano, tak začíná tedy přesilovka pražské Sparty a to by mohlo být velké nakopnutí pro Pražany, kdyby se jim povedlo hned poté, co vyrovnali na 1-1, třeba proměnit přesilovou hru. Tak Michal Špaček zatím střelcem, tedy jediné branky na straně Sparty, Nick Ulesen střelcem jediné branky Motoru, nicméně právě tento dánský útočník teď sedí na trestné lavici. Když se podívám do zápisu utkání, tak nesportovní chování Nick Ulesen. Tak něco, co nám uniklo, každopádně to, co platí, je přesilovka pro pražskou Spartu. Ve 33. minutě zápasu Spartané vyváží kotouč. Michal Řepík dává křížem přes střední pásmo přihrávku doleva, kde nakonec Sparta udržela kotouč v útočném pásmu a může začít s kombinací. Ještě minuta a půl z přesilové hry. Ronald Knot je na modré čáře. Mícha

0: Dobrá zkušená práce Štěpána Hocha, který nezazmatkoval, jen tak si vzal ten kotouč a obloučkem ho poslal do útočné třetiny. A teď navíc Sparta se musí bránit, protože přišla o kotouč a ještě tam dojížděl na pravé straně Marek Zachar, který mohl zakončovat, nakonec ho Ronald Knot ubránil, ale teď měli i českobudějovičtí svoji šanci ve vlastním oslabení. Ještě půl minutka stresu Nika Ulesena za nesportovní chování. Filip Klapík má kotouč na pravé straně kruhu. Přihrává do rohu, dává na Krejčíka. Od modré čáry se snažil pálit Mark Pisik, který zlomil hokejku při tom golfáku, při tom one timeru, jak se říká, opřel se do té rány tak ostře, že jeho hůl odletěla nad led několik metrů, musel okamžitě odjet pro novou. Sparta se mezi tím dostala do svého obraného pásma, tak aby mohla začít s kombinací znovu. Michal Špaček, přihrávka přes modrou čáru, Jiří Sekáč otočil se, backendem dává za sebe na Filipa Klapíka, ten je nad pravým kruhem. Filip Klapík vybírá si na modré čáře Krejčíka, Krejčík ještě vrací na Sekáče, dostává kotouč zpátky na Klapíka. Zakončení, o které se snažili Spartané těsně před golmanem Strmeněm, byl to Pavel Kousal, ale nezvládl trefit branku, trefil jen zadní hrazení a dopředu míří hokejista Českých Budějovic. Mezitím skončilo to jejich oslabení, přesilová hra Sparty, takže pokračujeme dál v pěti hokejistech na obou stranách. 6 minut 25 sekund zbývá odehrát ze druhé třetiny. Sparta České Budějovice 1-1 a teď kombinace jeho českých hokejistů za vlastní brankou. Neúplně přesné vyvezení kotouče a tak může dopředu Krištof Hrabík, je na levém kruhu, střílí z ostrého úhlu za krok českobudějovického golmana Strmeně, který, připomínám, vystřídal Milana Kloučka, a teď pokračuje na levé straně Bulíř. Dostává kotouč od Ulesena, přihrávka křížem přes pásmo, zakončení z toho nakonec není. A tak dopředu zamířili Spartané, zakázané uvolnění to teď taky nebude, protože si musel zahrát golman Strmeň. Přihrávka na Štencla, který zakládá další útočnou šanci Českých Budějovic. 5 minut 43 sekund před koncem druhé třetiny a českobudějovičtí jsou v útočném pásmu 1-1, zápas, který hrají právě jeho Češi tady na Spartě, ale Pražané získali kotouč a už míří dopředu. Matěj Bliml to stihne jako první, nebude to zakázané uvolnění. Souboj za brankou Českých Budějovic, ze kterého nakonec nejúspěšněji vybruslili hokejisté ve žlutých dresech, tedy hokejisté Českých Budějovic, a teď můžou se snažit o získání kotouče v útočném pásmu. U levé strany v levém rohu pokračují v kombinaci, teď rána od modré čáry Vráblíka golfákem podal mantinelu. Přihrávka zpátky na modrou čáru, pokus, který končí na zadním hrazení. Znovu se k nám připojí i Radiožurnál do vysílání Radiožurnálu Sport. Jak to tady vypadá? Necelých 5 minut do konce druhé třetiny, Sparta České Budějovice 1-1. Teď rána českobudějovických od modré čáry, která znovu jen trefila zadní hrazení, a tohle bude nedovolený zákrok a vyloučení. Na trestnou lavici půjdou hokejisté Českých Budějovic. Další přesilovka nepůjdou. Martin Procházka kroutí hlavou.
1: Já bych řekl, že to je vyloučení právě na straně Sparty, že tam došlo k podražení, že byl vyloučený spartianský hráč.
0: Ano. Ano, Martin Procházka to viděl nakonec lépe, protože mě zmátlo to, že právě hokejista Sparty skončil na ledové ploše v takovém pokleku a zdálo se mi, že byl zahákovaný právě Martinem Beránkem, ale tedy nebylo to tak, bylo to obráceně a už míří na trestnou lavici a bude to tady přesilovka pro České Budějovice, které 4 minuty 40 sekund před koncem druhé třetiny nakonec už nevedou na Spartě, je to 1-1.
1: Kriste, já bych řekl, že Sparta teďka potom samozřejmě střelem gólu, kdy konečně se jim povedlo ten přechod přes tu modrou čáru po té kombinaci, o které jsme mluvili, že pro tady ty hráče, kteří prostě to umějí ten hokej, a mluvím o tom hlavně prvním útoku, který opravdu se velmi dobře na tom kombinační, tak oni potřebují na kotouči. Takže potom v střelném branku přišlo, že Sparta najednou jakoby ožila, měla tam tu ještě možnost té přesilovky, kde tam byly dva dobré náznaky, dobrá kombinace mezi u té druhé formace, kde přišla střela z mezikruží, ale pak to zase trošičku upadlo a najednou motor, jak přišel tu přesilovku, to oslabení dobře ho odehrál, tak zase najednou ožil a najednou zase je více v útočném pásmu. Zase jako najednou motor, jako kdyby to trošku víc přidal v pohybu v bruslení a zatlačil Spartu do vlastně svého obraného pásma.
0: Nakonec zvládl vybojovat tedy i přesilovou hru, zatímco téměř plná pražská O2 Arena křičí jméno Michaela Špačka, který dal tu vyrovnávací branku, tak se už vše připravuje na to, aby začala přesilová hra Českých Budějovic. To se právě teď stalo. Lantoši po vyhraném vazování okamžitě pálí z levého kruhu. Rána sražená do levého rohu, nicméně pokračuje kombinace motoru za stavu 1-1 a přesilovce tedy, nicméně teď Spartani vyhodili.

0: je kotouč na trestné lavici za podrážení, tedy sedí Mark Pisik, obránce pražské Sparty. Prvních 20 sekund z toho trestu je pryč a motor zakládá útočnou akci ze svého pásma. 1-1 a přihrávka na Ulesena, který pálí od modré čáry a zákrok golmana Jakuba Kováře, kterého domácí hlasatel tady teď jeho jméno i zmínil, hala mu zatleskala. A zatím se nepovedlo Českým Budějovicím usadit v útočném pásmu.
1: Nepovedlo a ani o to se nesnažili. Mně přišlo, právě jakmile se dostali do útočného pásma, tak i když zavezli kotouč, jak se říká, k brankové čáře, tak hočná prahrávka na modrou čáru, jako teď v tomto případě, kdy Ulesen, jako kdyby si počkal, až mu spartanský hráč přijede schovat ten kotouč a pak skrz něho vystřelí právě, aby brankář kovář neviděl.
0: Štencel na modré čáře, to je českobudějovický obránce, po vyhraném vhazování míchá s kotoučem, dává přihrávku na Lantošiho, zpátky štencel, rána nad pravým kruhem nepřijde, nakonec to byla jen taková přihrávka po ledové ploše na Filipa Ála, přihrávka křížem přes pásmo takovým obloučkem nebyla vůbec přesná, takže pokračují hokejisté motoru z vlastní třetiny. Lantoši už je v útočném pásmu, teď tam k němu ostředujel Sepala, nakonec vybojoval kotouč a může dopředu zamířit. Michal Sepala pálí, přelomil u toho hokejku Jana Štencla, který teď si musí dojet pro hůl, nakonec to nestihne, protože brání stále tu situaci Najman ve vlastním oslabení. Štencl si lehl na ledovou plochu a zastavil tak ten pokus, o který se Spartani snažili. Tohle bylo chytře udělané od českobudějovického hokejisty, který až teď tedy odjel na střídačku, dostal hůl novou, ale zatím se ta přesilovka motoru úplně nedaří. Naopak Sparta se dostává do útočného pásma. Teď dobře nastoupili hokejisté Sparty na tu rozehrávku Českých Budějovic. Jiří Sekáč a bude vyloučený Jiří Sekáč. Ukazuje hlavní rozhodčí.
1: Ukazuje úder na hlavu.
0: Ano, Jiří Sekáč napadal tu rozehrávku a napadal to tak, že bude dokonce na videu zkoumat potenciální vyšší trest.
1: No, to byl to moment, kdy Jiří Sekáč vlastně jakoby v tom forecheckingu dojížděl budějovického hráče, který odehrál kotouč a následně přišel souboj, kdy vlastně jakoby ramenem při té rozehrávce ho trefil zřejmě do hlavy.
0: Ano, hlavní rozhodčí teď jde k videu, bude zkoumat, jestli Jiří Sekáč nedostane tedy vyšší trest, mezi tím, co na ledové ploše. Bohužel nevidím, kdo z českobudějovických leží, protože naše komentátorská kabina Radiožurnálu Sport je hodně vysoko a je to přímo pod tím mantinelem, takže úplně nevidíme na ledovou plochu. Už tam přispěchal i doktor a myslím, že Michal Bulís, je to možné, který leží na hrací ploše, teď se těžce zvedá z ledu a nakonec odjíždí po svých. Ano, je to kapitán Českých Budějovic Michal Bulíř, který byl sražený Jiřím Sekáčem. 3:02 do konce druhé třetiny. Z toho trestu Marka Pisika ještě 22 sekund zbývá. Takže přesilovka stále pokračuje, ale rozhodčí teď celou tu situaci znovu zkoumají a jak si správně všiml olympijský vítěz z Nagana, náš hokejový expert Martin Procházka, který spolukomentuje tento přímý přenos, tak to byl tedy zákrok na hlavu a Jiří Sikáč by mohl dostat vyšší trest.
1: No, mohl teďka, to je jasné, že dostane určitě 2 minuty, to by otázka, jestli opravdu rozhodčí tam najdou, že to byl náraz do hlavy, rozhodčí okamžitě signalizoval po tom odpískání, že tam byl náraz na hlavu. Nebo do hlavy. No, byla to, říkám, situace po odehrání kotouče, kdy Sekáč vyjíždí nebo dojíždí vlastně budějovického hráče a ten po té rozehrávce je uvolněný, má vlastně ty ruce, jakoby nemá je zpevněný, nebo to tělo. On odehrál, myslím, prostě jako ten kotouč a v tom přišel ten náraz, takže no, se nemohl ani nějak způsobem bránit, takže uvidíme, jak to rozhodčí rozhodnou.
0: Stále se zkoumá celá ta situace, můžu rychle připomenout průběh tohoto zápasu. Ve 13. minutě skóre otevřel Dan Nick Ulesen na straně Českých Budějovic, kdy dobře dal takovým blafákem kotouč na backhand a překonal Jakuba Kováře. Po změně stran Sparta srovnala zásluhou Michaela Špačka po kombinaci ve 32. minutě, kdy Filip Klapík s Jiřím Sekáčem právě, který teď se provinil nedovoleně, tak přihráli Michaelu Špačkovi, který z bezprostřední blízkosti branky zvládl obhodit brankáře. Můžeme se rychle vrátit i k tomu, že se střídalo na straně Českých Budějovic. Milan Klouček odstoupil po první třetině, přitom chytal výborně, nedostal gol. Ano. Takže zatím musí být nějaký zdravotní problém.
1: Určitě no, tak nevšimli jsme si ničeho, že by tam bylo došlo k nějakému zákroku, nebo že by odjížděl z ledu, že by se za něco držel, nebo že by něco bylo. Těžko říct, jestli to mohlo být třeba i zranění třeba z minulého zápasu, které se oživilo.
0: Jan Strmeň nastoupil tedy na ledovou plochu, ten chytal zápas, který hráli českobudějovičtí v těch posledních dnech na nejprve s Litvínovem a poté i na ledě Pardubic. Hlavní rozhodčí už zdá se mají jasno, teď si nasazují helmy a protože mají mikrofony, tak by měli oznámit ten trest. Tak si to poslechneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ano, úder na hlavu a trest do konce utkání pro Jiřího Sekáče.
1: No, každopádně velká ztráta teďka pro Spartu, protože Jiří Sekáč samozřejmě v tom elitním útoku odváděl svou práci, my to máme možnost teď ještě jednou. No, já prosto jednoznačně. Dohraný souboj po odehrání, ale opravdu tam bylo, zřejmě nebyl úmysl trefit budějovického hráče do hlavy, každopádně tam bylo rameno, chtěl na zřejmě do těla, do ramene, ale trefil hlavu.
0: S Martinem Procházkou jsme viděli na kostce nad ledem ten opakovaný záběr Jiří Sekáč, poté co Michal Bulíř už odehrál ten kotouč, tak ještě dojel právě českobudějovického kapitána, kterého trefil ramenem do hlavy následně. Zásah na mantinel.
1: A Michal Bulíř jde do kabiny, podporovaný, je otřesený, takže zřejmě tam opravdu to bylo čistý úder do hlavy.
0: Začíná tedy přesilovka 5-3. Nejprve ta se bude hrát 18 sekund a poté pětiminutová nebo necelá pětiminutová přesilovka Českých Budějovic. Do konce druhé třetiny zbývají zhruba 3 minuty a hokejisté Motoru vybruslili ze svého vlastního obraného pásma. Teď se usazují v útočné třetině. Přihrávka na Nika Ulesena, který je nad levým kruhem. Kombinace vyměňuje si kotou s Lantoušim. Ten dojel mezi kruhy, pálí zákrok golmana Jakuba Kováře. Ale teď si rukavicí ještě zpracoval a teď další dojetý souboj. Z trestné lavice se vracel Mark Pisik, který trefil zezadu Roberta Lantošiho, který to vůbec nečekal. Lantoši skončil na ledové ploše, ale teď hlavní rozhodčí nepískají. Pokračuje tedy přesilovka 5-4 a okamžitě dopředu míří Matěj Blimel teď po zisku kotouče. Je u levého kruhu, objíždí branku, pálí, trefil boční síť. Z mého pohledu se měl pískat ten zákrok Marka Pisika na Roberta Lantošiho, nicméně to se nestalo. Takže ještě 4 minuty z trestu, který tedy byl udělený Jiřímu Sekáčovi, vyšší trest plus dokonce utkání, souboj ve středním pásmu před střídačkou Českých Budějovic, Lantoši ve středovém kruhu. Dává přihrávku, nakonec Motor prostřídá, začaly poslední 2 minuty druhé třetiny. Sparta hraje s Českými Budějovicemi 1-1, ale brání se teď Sparta. Brání se, protože ještě 3¾ minuty bude hrát v oslabení. Teď získala kotouč za svou vlastní brankou. Je to Dominik Mašín, který vyhodil z pásma, tak ho musí Motor vyklidit. Začít znovu útočnou akcí. Lotyš Krastenberg snažil se přihrávat. Rána zablokovaná Sirotou, který si lehl do té rány, ale pokračují českobudějovičtí znovu kombinací. Přihrávka na pravou stranu útočného pásma. Kombinace dorážka rychlá před Jakubem Kovářem, který neví, kde má puk. Odrazil ho po své pravé ruce a nakonec mu spoluhráči pomohli, vyhodili přes všechny čáry. Pro kotouč musí českobudějovický golman Strmeň, ale i dál pokračuje ta početní výhoda jeho Čechů a pokračuje nepřesně ve středním pásmu. Teď ztratili hokejisté Českých Budějovic kotouč a musí s ním za svou vlastní branku. Sparta prostřídala ještě necelé 3 minuty z přesilovky a necelá minuta ze druhé třetiny zbývá odehrát. Teď je to ve středním pásmu Jakub Pour, který míchá s kotoučem, dává takové nahození, ale další úspěšné odpálení puku od Spartanů. Krištof Hrabík ještě dojíždí celou tu situaci. Zatím hodně dobře brání pražská Sparta celou tuto hru v oslabení. Štencel to zkouší přes středový kruh, dává do pravé strany. Přihrávka, kterou nakonec má adresáta Nika Ulesena, který kotouč dává zpátky na Štencla, ten je u modré čáry. Lantoši se otočil, vypálil, trefil jen holení chránič jednoho ze Spartanů, ale ještě znovu pálí. Další sražená rána do ochranné sítě, bude se vhazovat 9 sekund a 7 setin zbývá odehrát ze druhé třetiny a víc než 2 minuty z trestu pro Jiřího Sekáče. Sparta České Budějovice 1-1.
1: Spartané dobře v té čtveřici, dobře prostřídávají, dobře brání, jsou tam obětaví, blokují střely jako v tomto případě v té poslední střele od Lantošiho. Naopak hráči Motoru, jako kdyby se chtěli rychle prosadit, myslím, že tady by bylo potřeba více spíše klidní sklen pro puk, hrajete 5-minutovou přesilovku, to znamená klidně můžete být 2 minuty ve třetině.
0: Sparta vyhrála vhazování a vyhazuje kotouč, takže už se nic zásadního nestane ve druhé třetině, nicméně ta třetí začne ještě s necelými 2 minutami trestu. Jiří Sekáč byl vyloučen za úder do hlavy 5+ do konce utkání. České Budějovice zatím ty první 3 minuty přesilové hry nevyužili, ale rychlé hodnocení s Martinem Procházkou, Sparta České Budějovice 1-1 po 40 minutách.
1: Tak teď ta druhá třetina jsme viděli, samozřejmě potom po té první třetině, kdy Sparta prohrávala větší snahu na začátku, kde jim to moc nešlo, nefungovala jim rozehrávka, přechod přes střední pásmo, pak se jim povedla jedna dobrá, skvělá situace, kdy opravdu přešli, dá se říct, jednoduše po krátkých 3-4 nahrávkách až ke Špačkovi, ty dával tu první branku do Sparty, stav 1-1, pak tam bylo takové to oživení, hráli ještě následně přesilovku, neporadili si s tou přesilovkou, no pak trošku motor dorovnal tu hru, dobré bruslení, dobrý pohyb. No a ten závěr teďka se vůbec motor nepovedl, hráli 3 minuty přesilovku a vůbec v podstatě se nedostali k jediné střele, no možná k jedné takovém nahazované střele, takže jak se říkám, trochu spackaná přesilovka v závěru druhé třetiny.
0: Říká Martin Procházka, za nějakých 18 minut se znovu vrátíme k přímému přenosu radiožurnálu Sport. Sparta České Budějovice po dvou třetinách 1-1.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
3: Posloucháte radiožurnál Sport, ve čtvrtek 1. října je 20 hodin a skoro 4 minuty ještě než začne třetí třetina hokejového zápasu Tipsport Extraligy mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Zatím je stav 1-1. Tak pro vás máme v našem vysílání další sportovní informace, třeba tu, že atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 660. ročník posunout na úterý 29. června a to kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu. Informovali o tom na webu Zlaté tretry. Týmový šampionát za účasti českých reprezentantů se tedy uskuteční 18. až 20. června. 20 hodin, 4 minuty, posloucháte radiožurnál Sport, teď taky nějaká hudba. Dobrý večer.

Hokejová Sparta hraje s Českými Budějovicemi po dvou třetinách předehrávky sedmého kola Tipsport Extraligy 1-1. Přímý přenos Radiožurnálu Sport bude v našem vysílání tedy pokračovat zhruba za 10 minut. Uslyšíte znovu i olympijského vítěze z Nagana a našeho experta Martina Procházku. Teď řeč o fotbalové Spartě, ta totiž po ligových porážkách v derby se Sláví a v Hradci Králové řešila pozici trenéra Briana Priského. Uvedl to sportovní ředitel Tomáš Rosický a to v obsáhlém rozhovoru pro klubový web. Dánský kouč Priske dostal s ohledem na své kvality i nadále důvěru, to řekl tedy Tomáš Rosický, podle kterého Priske zareagoval na ty dvě prohry a od té doby se nejen výsledky, ale i herní styl týmu zlepšil. Připomeňme si, že Spartané po prohrách v derby se Sláví a v Hradci Králové dvakrát zvítězili v nejvyšší domácí soutěži, a to navíc s nulami v defenzivě, 2-0 nad Jabloncem a 3-0 v Olomouci. Fotbalová šance Liga, ta bude zpátky zase za týden. Do té doby máme před sebou ještě dva zápasy českého národního týmu v Lize národů. Už v sobotu nastoupí svěřenci kouče ze Španělska Santiago Denny v Oviedu proti domácí španělské reprezentaci. V úterý pak zakončí tuto reprezentační přestávku zápasem v Londýně ve slavném Wembley proti Anglii. Lukáš Michalík, Karel Schamberger na místě v obou zápasech budou pro vás mít přímé přenosy. Dobrý večer.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 20 hodin 12 minut, ještě zhruba 8 minut nás dělí od třetí třetiny hokejového utkání Tip Sport Extraligy mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Po 40 odehraných minutách zatím průběžný stav 1-1 mezi Pražany a Jihočechy. Anna Šindelářová, sportovní střelkyně, má za sebou nejlepší individuální výsledek na seniorských šampionátech. Teď mluvím o mistrovství Evropy v Aténách, kde dokázala Anna Šindelářová obsadit šesté místo ve skýtu v brokových disciplínách. Společně s reprezentačními kolegyněmi Barbarou Šumovou a Martinou Kučerovou pak získala bronz v týmové soutěži. Co se týká mužů, tak v kategorii mužů se žádný český reprezentant do finále nedostal. Nejblíže byl na 14. místě Jakub Tomeček. Družstvo bylo klasifikováno 9. Anna Šindelářová tedy obsadila šesté místo ve sportovní střelbě v brokových disciplínách na mistrovství Evropy v Aténách, konkrétně ve skýtu. A co se týká tedy týmové soutěže, tak se reprezentačními kolegyněmi Barborou Šumovou a Martinou Kučerovou získali bronz.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 20 hodin 17 minut, čtvrtek 1. října, za chvíli návrat do O2 arény na zápas hokejistů Sparty s Českými Budějovicemi v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy. Zatím skóre 1-1, do té doby ještě cyklistická informace, Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházejícím mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo zranění nosu, který si zlomil při nedělním pádu během silničního závodu na mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát ve Slovensku metropoli začne zítra a potrvá do středy. Česko budou reprezentovat 20 závodníků.

0: Třinec, Litvínov, Vítkovice, Karlovy Vary, Kladno, Hradec Králové, Kometa Brno, Mladá Boleslav, Liberec versus Olomouc a Pardubice versus Plzeň. To je zítřejší menu 7. kola hokejové Tipsport Extraligy. To se předehrává dnes v Praze. Sparta hostí na úvod tohoto kola České Budějovice. Za chvíli začíná třetí třetina. I v našem vysílání přímý přenos komentují reportér Kristián Šveda, náš expert Martin Procházka.
1: Ještě jednou hezký večer, obě mužstva nastupují na hrací plochu tak, aby začala právě třetí třetina tohoto utkání mezi Spartou a Českými Budějovicemi. 1-1 je skóre, které platí, ale pojďme se ještě s Martinem Procházkou vrátit k tomu, co jsme viděli v závěru té druhé třetiny. Jiří Sekáč byl vyloučen za zásah do oblasti hlavy a krku, 5+ do konce utkání. A motor České Budějovice hrál v podstatě 3 minuty, přesilovou hru, ale vůbec se nezvládlo udržet v pásmu.
2: Je to, jak to říkáš, Kristiane. Oni hráli nejdříve ještě 20 vteřin přesilovku 5-3, kde se jim vlastně nepovedlo se dostat rychle do útočného pásma, takže tam přišla jediná nahazovaná střela vlastně od Lantošiho, kdy už končila ta přesilovka 5-3 a pak následně pokračovala přesilovka, přesně jak říkáš, 5-4, kde vůbec to nefungovalo.
1: Teď znovu se k nám připojí i posluchači Radiožurnálu. Jak to tady vypadá? A právě teď. Druhá třetina je u konce, za malou chvíli začne třetí, za pár sekund s Martinem Procházkou hodnotíme to, co jsme viděli v závěru právě druhé 20 minutovky. Skóre 1-1, ale Jiří Sekáč byl vyloučený za zásah do oblasti hlavy a krku. A Českým Budějovicím se vůbec nepovedlo tu přesilovku dobře využít.
2: Dobře vůbec nevyužili. Oni se rychle snažili do zakončení, naopak místo, aby se dostali do útočného pásma. Tam nějakým způsobem, jak se říká, zaparkovali a potom se snažili kombinací uvařit soupeře, tak oni vlastně zase rychle snažili do zakončení a to se vůbec nedařilo, takže Sparta 3 minuty se krásně ubránila.
1: Začíná třetí třetina, z toho trestu pro Jiřího Sekáče zbývá ještě minuta a 49 sekund. Tak Českobudějovičtí začali sice tím, že se snažili hned vyrazit do útočného pásma. To se úplně úspěšně nepovedlo a teď to zkouší znovu středem hrací plochy. Lantoš má kotouč na levé straně, je za levým kruhem, už teď backendem hledá někoho na modré čáře. Tam ale nikdo připravený nebyl. Minutka a půl ještě z toho 5minutového trestu Jiřího Sekáče zbývá a zkouší to teď hokejisté motoru. Středem kluziště Lantoši si zbruslo se štenclem pro puk. Robert Lantoši už je v útočném pásmu. Na levém kruhu dává backendem za sebe, kde měl ještě připraveného Jana Ordoše několik dorážek. Kotouč ale sebral domácí golman Jakub Kovář do lapačky.
2: Teď jak zase úplně stejná situace. V podstatě utekla minuta nebo 48 vteřin ze tří třetiny a hráči motoru v podstatě dvě kombinace se snažili okamžitě zakončit. Naopak zase hrajete 2 minuty, máte možnost přesouvky, vůbec se nepostavit do nějakého nasyčeného vzorce, do nějaké sehrané situace. Rychlá, chtějí se snažit prostě rychle zakončovat a tady si myslím, že si to nemají dobře připravené.
1: Českobudějovičtí vyhráli v hazování, teď se snaží na pravé straně pálit Pour, trefil jen před sebou stojícího hráče pražské Sparty, ještě souboj v pravém straně a Spartané vyhazují. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos, tak na Radiožurnálu Sport ho nabízíme celý z tohoto utkání. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál. To byl tady vstup pro posluchače Radiožurnálu a teď pokračujeme na Radiožurnálu Sport ve vlastním oslabení. Míří dopředu Michal Špaček, pálí gól! Sparta vede 2-1 ve vlastním oslabení, skóruje a to byla velká, hezká průniková akce, taková breaková, byl to možná Tomáš Žíka, omlouvám se, nebyl to
2: ano,
1: Michal Špaček.
2: Ano, ne, Michal Špaček byl tady, nahrával ano. A Tomáš Žíka dává první gól sezóny. Myslím si, že by předtím jenom jednu asistenci za těch 6 zápasů, nebo za těch 5 zápasů, nebo 6, dneska dává teďka branku, ale co chci říct, obrovská chyba hráčů motoru při rozehrávce. Křížná nahrávka ve středním pásmu od levého mantelu od modré čáry šla někam na druhou modrou čáru a potom se to od někoho z hráčů motoru odrazilo od kalhot. Výborně toho Spartiáci využili. Michal Špaček okamžitě udělal protizvratnou kličku, šel do protiútoku 2-1. Výborně našel Tomáše Jejku a ten prostřel brankáře.
1: Martin Procházka to perfektně popsal, Tomáš Žika dává první gol v této sezóně, zatím měl jen asistenci v domácím utkání s Mladou Boleslaví. Tak teď tedy ve vlastním oslabení Sparta vede 2-1. Českobudějovičtí ale ještě mají necelou půl minutku v početní výhodě. Přihrávka na pravou stranu, tam je Ulesen, který pálí, rána sražená, několik hokejistů stálo před tímto dánským útočníkem a povedlo se jim srazit. Teď další souboj a bude se vylučovat znovu na straně pražské Sparty, takže ta už dlouho hraje v oslabení. Strmení teď výhoda, Jan Strmeň odjel z branky a pokračují hokejisté Českých Budějovic. Ne, tak teď už si Spartané šáhli na kotouč, jedna sekunda zbývá z trestu pro Jiřího Sekáče a teď bude další přesilovka Českých Budějovic.
2: Je to tak, byl tam souboj za brankou, za brankářem Jakubem Kovářem, kdy tam...
1: Jakub Sirota je na trestné lavici.
2: Jo, Sirota, kde tam prostě dva hráči šli po jednom budějovickém, který se snažil z té situace dostat a došlo k zahákování. Samozřejmě rozhodčí na to přímo koukal, stál od nich nějaké 3-4 metry a samozřejmě hákování tam bylo, takže tady není o čem vůbec teďka pochybovat. Každopádně Spartanci se teďka diví nebo rozčilují se, že to bylo přihrané, ale nemyslím si, že by to bylo přihrané, že to opravdu bylo zahákování.
1: Říká Martin Procházka, 2-1 vede pražská Sparta a to díky tomu, že Tomáš Žika dal první gol v této sezóně. Fanoušci v Libeňské aréně teď budou křičet jeho jméno. Nicméně jedna sekunda ve hře 5-3. Sparta vyhrála vazování, takže se ubránila tomu velkému oslabení. Nicméně teď začíná přesilovka 5-4. Hokejisté Motoru zakládají útok ze své vlastní třetiny. O kotouč přišli další nepřesnosti, sledovali jsme to. Přitom při té hře 5-4 na konci druhé třetiny, kdy to bylo nepřesné. A teď je to znovu nepřesné, další pokus ve vlastním oslabení od Sparty. Tentokrát nepřesná rána, Michal Sepala ale ještě udržel pásmo pro Spartu, která napadá. Matěj Blimo tam tlačí teď na hrací plochu, teda pardon, ne, nikoli na hrací plochu, ale na mantinel Roberta Lantošiho a dělá tam docela nepořádek, abych to tak řekl, pro České Budějovice. No a dělá to tak úspěšně, že se s Kristianem Veselainenem a taky Ronaldem Knotem dostali do svého obraného pásma. Sparta v klidu vystřídá, ukrojila minutu z této přesilové hry. Je to zatím dobře odbráněné od Sparty.
2: Určitě, každopádně skvělá práce vždycky té čtyřice. Jeden hráč napadá vysoko, dostává se do situace, kdy vlastně rozráží tu rozehrávku a ten druhý sleduje, kam ten kotouč jde a dobře to vlastně čtou tu hru a Veselainen se dostal do dobré pozice, kde opravdu střílel, ale bohužel zase pro něho vůbec netrefil branku.
1: A českobudějovičtí se ne a ne teď usadí v útočné třetině. Sparta výborně brání, vede 2-1, dostává se, řekl bych, do docela pohody i nějakého psychického rozpoložení. Teď možná přihrávka rukou, každopádně 39 sekund ještě zbývá odehrát z té přesilové hry. Jakub Sirota je na trestné lavici za hákování, bude se vazovat a to říkám 16 minut 41 sekund před koncem třetí třetiny. Sparta České Budějovice 2-1. Úspěšnější na buly jsou hokejisté Motoru, kteří ale vyhráli jen do vlastního obraného pásma a teď musí začínat znovu. Půl minutka z přesilovky ještě zbývá pro jeho český hokejový tým Banes Motor České Budějovice a ti teď vyváží hokejisté ve žlutých dresech puk zpoza vlastní branky. Dostávají se dopředu a Hoch je sražený.
2: Offside byl.
1: Byl v offsideu.
2: Opět ho udělal takovou tu klasickou krátkou klíčku. On má dobrou rychlost, ale těsně před modrou čarou, kdy vlastně spartianský obránce ho napadá, tak on musí udělat tu klíčku. Tam samozřejmě na to spoluhráči nemohou reagovat, protože oni jsou v plné rychlosti, jsou rozjetí a proto mluvili do offsideu. Tady samozřejmě tohleto, vždycky to neříkají, že nejhorší je dělat klíčku před modrou čarou, ale že vlastně spoluhráč to nemůže nějakým způsobem přečíst, nemůže zabrzdit. Lepší je zřejmě jít do té kombinace nebo nahodit spoluhráčů úplně rychlosti. Minimum jsme tam viděli těch založení při přesilovce.
1: Po vazování získali kotouč stále ještě v oslabení hrající Spartani. Matěj Blimle je hodně rychlý, nabírá docela tempo přes střední pásmo. Dostal se až do útočné třetiny, tam opuk přišel, mezitím ale už Jakub Sirota na let naskočil, ale Budějovičtí jsou stále ještě v breakové situaci, střela z levé strany a možná slyšíte pod našimi hlasy ten potlesk. Jakub Kovář, další zákrok.
2: Takže zákrok, Zachar tam dostal kotouč do velké rychlosti, dostal se do takové někdy pro brankáře nepříjemné střelecké pozice, kdy to je ano ze strany, ale je to nebezpečná střela, může propadnout. Každopádně Kuba Kovář si to dobře pohlídal, dobře si vyjel, měl pokrytej ten úhel a dobře lapačkou zakryl.
1: 15 minut 57 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. Sparta České Budějovice 2-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport ze 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Českobudějovičtí jsou v levém útočném rohu ze svého pohledu, ve své třetině útočné, tam bojují o puk, na mantinel se tam tlačí dva hokejisté Sparty, dva hokejisté Českých Budějovic, kdo bude nakonec úspěšnější. Ten kotouč je tam pod bruslemi, až teď ho získali hokejisté nakonec Pražanů, takže Sparta míří dopředu v situaci 3-3 a Filip Chlapík se snažil takovou žabičkou přihrát na Matěje Blimla, ten protečoval kotouč a Ostrá srážka, po které by chtěli domácí vyloučení Jana Ordoše, ale to se nepíská. Ordoš se okamžitě vydalo dopředu, ale přesné zakončení z toho nebylo. Filip Chlapík teď naopak zamířil, Pavel Kousal pálí z levého kruhu, tyčka! Sparta měla teď velkou šanci, Pavel Kousal trefil tyč střelou z levého kruhu a potom, když se odrazil Kotouš dopředu, tak míří dopředu českobudějovičtí a tohle by mělo být vyloučení, ano. Další vyloučení na straně pražské Sparty a bylo to docela jednoznačné nedovolené zastavení zhruba v mezikruží.
2: Určitě, byla tam dobrá kombinace hráčů Motoru, kdy přešli dobrou kombinací do útočného pásma, dali se tam dobré prohazovačky a konec ta poslední vlastně varianta, kdy hráč Českobudějovic šel už do zakončení, tak byl přidržený, rozhodčí teďka ukázali držení, takže naprosto jednoznačné, tady není o čem vůbec pochybovat.
1: Sparta hrála v první třetině jednou v oslabení, ve druhé třetině hned třikrát, z toho jedno byl ten vyšší trest pro Jiřího Sekáče. A teď tedy už druhé vyloučení ve třetí třetině. Další přesilovka pro České Budějovice. Začíná právě teď, přesně 15 minut. Zbývá odehrát ze třetí třetiny a Motor kombinuje v útočném pásmu. Lantoši dává na Štencla na modrou čáru. Vrací s Lantošimu. Teď Štencl znovu pálí golfákem od modré čáry, rána stražená do rohu. Skončila tam hokejka jednoho ze Spartanů na ledové ploše. Je to konkrétně Devin Shore, který hraje bez hole a pokračuje kombinace Motoru v útočném pásmu. Nick Ulesen dává na Jana Štencla, ten nabíjí Lantošimu, golfák z levé strany. Jakub Kovář vyrazil někam do ochranné sítě, puk nakonec se odkutálel, ale hra přerušená, bude se vazovat.
2: No, byla to situace, kdy hráči Motoru se konečně usadili v útočném pásmu. Dobře tam byli postaveni. Přišly střely od Lantošiho, která přišla, tak byla dobře mířená. Myslím si, že Kuba Kovář nestačil ještě ani zakročit, protože před ním někdo z obránců zřejmě do toho stačil strčit hůl a proto to šlo do ochrany sítě.
1: Mark Pisik je po druhé v tomto utkání na trestné lavici. České Budějovice hrají přesilovku. Teď vyhráli i v hazování a bojují o Kotouč nahozením. Teď několik úplně nepřesných, ale další kombinace už vyšla. Štencl dává na Lantošiho, ten pálil znovu ostrou tvrdou ránou z první nepřesně, respektive trefil jen před sebou slonící Spartany. Několik soubojů u mantinelu, Štencl znovu nabíjí Lantošimu, tentokrát rána zápěstím, nikoliv golfákem. Další ale zákrok Jakuba Kováře. Sparta dál drží vedení 2-1 a z trestu pro Marka Pisika zbývá ještě minuta. Pokračuje tedy početní výhoda Motoru. Kombinace za brankou Sparty. Teď se tam vyměňují dva hokejisté českobudějovických Kotouč. Přihrávka na úroveň modré čáry. Tam je Nick Ulesen, přihrává na pravou stranu, kde je připravený Filip Ahl. Vrací zpátky dánský útočník Nick Ulesen. Backendem se snažil přihrát. Jenže Spartané vypíchli Kotouč, odpálili ho přes všechny čáry a můžou pokračovat v napadání. Teď nás čeká i vstup do zpráv. 13 minut 34 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. Sparta znovu hraje v oslabení, ale vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál. A českobudějovičtí ještě 19 sekund budou hrát přesilovou hru. Teď míří do útočného pásma, ale nahozením, ne úplně přesnými kombinacemi, přihrávkami. Jakub Sirota se snaží napadat ten boj o puk. Parker Bell, to je kanadský útočník, tam přihrával backendem na jednoho ze svých spoluhráčů, jenže nepřesně. A tak Sparta ubránila tuhle přesilovou hru. Mark Pisik okamžitě z trestné lavice míří na střídačku, na let naskakuje čerstvá. Teď už z pohledu Sparty pětice a hrajeme znovu v pěti hokejistech na obou stranách. 12 minut 50 sekund do konce a teď zakázané uvolnění z pohledu pražské Sparty. Martina, jak jsi viděl tu přesilovku?
2: No, viděl jsem ji, takže začátek přesilovky vypadal dobře, že, jak jsem říkal, hráči Motoru se dostali do útočného pásma, dostali se na nějaké nacvičené situace, že byly tam střely, ale to bylo vlastně všechno, kromě těch prvních 30 vteřin, potom už zase skvělá práce té obrané čtveřice. Bylo to jedno, kdo na tom ledě byl, ta Spartan, že to oslabení prostě funguje, jsou agresivní, jsou silní, dokážou vyhazovat Kotouče a tím nedovolí prase Motoru vůbec se udržet déle v útočném pásmu.
1: Jakub Krejčík, to je obránce pražské Sparty, má teď puk v obraném pásmu, přihrává Ronaldu Knotovi za vlastní branku. Kombinace pražské Sparty, ale nepřesná rozehrávka. Teď napadal velmi pohotově, řekl bych, hostující útočník Matěj Toman. Nakonec Sparta sebrala Tomanovi ten puk, ale nebyla to úplně přesná rozehrávka, trochu bohorovná od Spartanů. Byla to taková backendová otočka za tělem, přihrávka na slepo. ale to už je pryč, teď se Spartané tlačili dopředu, tam opuk přišli a hra se otáčí dopředu, naopak míří znovu aktivní Matěj Toman z Českých Budějovic, který je trochu přidržený, ještě si tam něco vysvětluje s Jakubem Krejčíkem, zatímco je Kotouč už ve středním pásmu, teď už v útočném z pohledu pražské Sparty a Michal Špaček přihrává nakonec ven ze třetiny a dobře dobruslili hokejisté Českých Budějovic tuhle situaci. Ondřej Vála vybral si Lukase Norcétra, který protečoval ten puk, tak ne, tak to bude zakázané uvolnění a hra se vrátí před golmana Českých Budějovic Jana Strmeně. 11 minut 44 sekund před koncem třetí třetiny, Sparta České Budějovice 2-1.
2: Tady stále mluví o tom, že motor nevyužívá těch chyb spartianských hráčů, kdy se nechají zbytečně vyloučit, kdy prostě jakoby hrajete 7 minut za sebou, hrajete přesilovku, kde máte na to čas. V závěru té druhé třetiny také hráli vlastně přesilovku 5-minutovou. Prostě tohleto si myslím, že není dobře takticky odehraná přesilovka na straně motoru.
1: Zmiňuje Martin Procházka, zmiňuje to velmi správně, protože když sečteme ty tresty pro Marka Pisika na konci druhé třetiny, poté Jiřího Sekáče a ze třetí třetiny ještě Jakuba Sirety, tak to opravdu bylo třeba 7,5 minuty v přesilové hře, ze které se Českobudějovickým nepovedlo dát gól. Teď vazování v útočném pásmu, Sparta sice vyhrála, ale Devin Shore opuk hnedka přišel, takže trochu uklidnění hry, Lukas Norcétr, švédský obránce Českých Budějovic, přibrzdil a nechal své hráče rozehrát na levé straně nahození, které sbírá Parker Bell, Kanaďan v dresu motoru, přihrávka na modrou čáru, nahození před bránu a protečované do pravého rohu, kde je jen Michal Řepík, který vyhodil takovým obloučkem, Matěj Bliml se tam osekává s Lukasem Norcétrem, ale oba odjíždí střídat, žádný nedovolený zákrok z toho nebyl, hokejisté motoru teď trochu uklidňují hru, snažili se velmi precizní přihrávkou dostat do útoku, to se povedlo a jsou teď v pravém rohu, ale vyváží Kotouč Krištof Hrabík, který se zmocnil puku, dostává se dopředu za brankou, kde je Jan Strmeň, brankář Českých Budějovic a tohle se mi zdálo jako podražení, ano. Mělo by se vylučovat a nakonec ano, je to dvouminutový trest za podrážení pro České Budějovice a taky Sparta si zahraje nikoliv přestávku, protože komerční přestávka je teď, ale přesilovku.
2: Přesilovku, bylo tam jasné podražení, tam dobrý forechecking právě, jak si zmínil Krištof Hrabík, který si nahodil Kotouč, že tam dva hráči šli na ten forechecking. Došla tam rozehrávka v podstatě do levého rohu z pohledu Strmeně a následní spartianský hráč, který tam dojížděl, tak vlastně v tom souboji o ten Kotouč došlo k tomu podražení.
1: Mezi tím, co se uklízí ledová plocha, tak se rychle koukám do statistik. Střely na branku Sparta České Budějovice 28-19. Tak Sparta byť měla několik střeleckých pokusů ve hře 5-5 nebo ve svých přesilovkách, tak vlastně skórovala jen jednou, ale pak přišla jedna branka v oslabení.
2: Přišla jedna branka v oslabení a to tam měli ještě mnohem více možností v oslabení, kdy opravdu využívali toho, že hráči mu to nedobře zkombinovali, šli tam potom do těch protiútoků, by tam další střely.
1: A čekáš od Sparty, že se teď potlačí za tím golem na 3-1, protože přeci jen motor z mého pohledu se zdálo, že hrál ve velké pohodě ze začátku.
2: Ano.
1: Ale teď se dostal trochu pod deku vlastně a dorazila.
2: Dostali se sami sebou pod tu deku, protože měli možnost naopak odskočit Spartě díky těm přeslovkám, to se jim nepovedlo. Naopak dostali přeslovce, dostali gól a teď samozřejmě se budou snažit něco s tím udělat, s tím zápasem. Budou se hodně tlačit do útoku, to uvidíme, jak se snaží rychle projít přes střední pásmo, jak tam se snaží jít do toho počinku a tohle by mohla být cesta pro Spartu. Pokud dobře to ubrání, ty protiútok, nebo tu snahu toho motoru, tak se pak budou dostávat do breaků, budou se dostávat do přečistení a teď jde o to, jestli promění nějakou třetí branku, anebo to neustojí.
1: 2-1 vede pražská Sparta a začíná její dvouminutová přesilovka. Nick Ulesen je na trestné lavici a teď jsou Spartané ve středním pásmu, trochu se vyhnali z útočné třetiny a musí zakládat útočnou šanci, respektive útočnou akci ze svého vlastního pásma. Filip Chlapík, kapitán Sparty, už je ve třetině, dává na Matěje Blimla u modré čáry. Ten vrací Chlapíkovi, který objíždí branku. Přihrávka na Michala Řepíka do pravé strany. Filip Chlapík má Kotouč, po přihrávce od Řepíka Špaček pálí z první z levého kruhu. Zákrok golmana Strmeně pravým betonem. Nicméně vyražení Kotouče jen k Michalu Řepíkovi. Teď Filip Chlapík nabíjí Špačkovi. Přihrávka na modrou čáru, kombinace Krejčíka s Chlapíkem. Krejčík dává na Špačka, ten pálí, ještě dorážka backendem, kde je Kotouč. Strmeň do něj kopl levým betonem a jeho spoluhráči mu pomohli, odrazili ten kotouč přes všechny čáry, Sparta se musí dostat dopředu znovu a tentokrát to byl offside a bude se vazovat ve středním pásmu. Sparťani si to neuhlídali.
2: Neuhlídali se offside, ale se vrátím té přesouvce, kdy Sparťané dobře ten celý ten spartianský útok s Jakubem Krejčíkem, který byl na modré čáře, teďka správně, jak má být. On má být ten, co ty rozdává kotouče doleva doprava. Přišla tam výborná jedna křičná nahrávka na Michala Špača, který střílel, jak se říkal, strmeň vykopl betonem, ale tady ta střela mu vůbec nesedla. Nepovedla se, on samozřejmě nechtěl střílet takhle po ledě. Tady on, jsme zvyklí od něho tu střelu, protože ji má mířou dobře pod horní tyč. Teď mu to vůbec nesedlo.
1: První minuta z přesilovky pražské Sparty je pryč, začíná ta druhá, rychlý přechod do útočné třetiny Devin Shore, společně s ním je tam taky Kristian Veselainen, který má kotouč na levé straně. Ronald Knot u modré čáry kombinuje s kotoučem, dává na Veselainena, ten si dělá prostor, přihrává přes pásmo na pravou stranu, jenže nepřesná přihrávka a teď dobře Matěj Toman zakombinoval s kotoučem, vyhodil ho obloučkem na stranu kluziště, kde je golman pražské Sparty Jakub Kovář a Pavel Kousal si musel pro puk zbruslit. 9 minut do konce třetí třetiny, Sparta České Budějovice 2-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a taky přesilovku pražské Sparty. Ronald Knot už je v útočném pásmu, Sparta má puk. Přihrávka na Veselainena nad levý kruh. Rána golfákem od modré čáry je sražená. Tomáš Žika se k puku nedostal, mezitím si Nick Ulesen už na trestné lavici stoupil tak, aby mohl naskočit na ledovou plochu a to se právě teď děje. Končí přesilová hra pražské Sparty, takže i dál platí, že Sparta žádnou z přesilovek nevyužila. Přihrávka, která letí do prostoru nad pravý kruh, střela Sparty, zákrok golmana Českých Budějovic Jana Strmeně. Tak i dál platí to skóre 2-1.
2: No, byl to nakonec Matěj Blimel, který tu střelu poslal nějaké 2 metry od modré čáry. Já bych řekl, to by spíš byla střela taková, jako jenom pokus buď spoza obránce, jestli to propadne nebo ne, anebo spíše udržet útočné pásmo, aby se trošku uklidnila ta hra teďka a měla Sparta možnost hrát vlastně v útočném pásmu po vhazování.
1: 8 minut 34 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. Sparta vyhrála v hazování v útočném pásmu. Teď dobrá teč, o kterou se snažili Sparťané před brankou, stáli tam ve dvou. Nakonec to gólem neskončilo a můžou jít dopředu českobudějovští hokejisté. Na levém kruhu ještě dojíždějí ke gólmanu Kovářovi, který měl tam útočícího hráče v brankovišti, zdálo se mi.
2: Ano.
1: A ještě ho dost, jak bych to tak řekl, osprchoval tím ledem, že dobruslil. To musí být hodně nepříjemné pro golmana, no, když hráč před tebou, Martine, vlastně zastaví a nahrne ti ten sníh. Jako...
2: Jasně, v tomto případě, ale v tom byl jako nevinně, když to řeknu, budoucí hráč. On šel na dlouhou nahrávku, hráči motoru šli do situace nějakých jakoby 3-2, takže tam šla dlouhá nahrávka, v tom vlastně jakoby spartianský hráč tu nahrávku zbrzdil a on musel zabrzdit to, že vjel až do golmana, to samozřejmě se stane, ale tady určitě nebyla ta sprcha, jak se říká, cílená, nebyla nějakým způsobem chtěná.
1: Vazování ve středním pásmu úspěšnější pro hokejisty motoru České Budějovice a tak to zkouší kombinací po levé straně přímo před střídačkou Sparty se teď dopředu prodírá Marek Zachar, napadá tu akci, po které se snažili Spartané vyhodit kotouč, nakonec vyhazují takovým obloučkem a bude to zakázané uvolnění, nakonec ano, byť se tedy českobudějovští úplně naplno nehnali pro to, aby dojeli kotouč, ale je to logické, dostanou k dispozici vazování před golmanem Kovářem.
2: Se teď vůbec nepochopil tu situaci Sepala, který má kotouč na holi, nikde okolo nikdo. A on to veme na vidle, na backendem, je to zase zakázané uvolnění, úplně zbytečně. Tam je potřeba přece zvednout hlavu, začít bruslit a jít do rozehrávky.
1: Taky mě to překvapilo, každopádně je z toho tedy zakázané uvolnění a vhazování před golmanem Kovářem. Po jeho pravé ruce českobudějovičtí mají puk a dohání jednobrankové manko. Prohrávají tady na ledě v pražské O2 aréně s domácí Spartou 1-2. A Sparta se dere dopředu, podél pravého razení odvádí teď Sepala docela dobrou práci, pomáhá mu ještě Krištof Hrabík. Je tam i Tomáš Hika. Proti ním jsou postaveni jednak Václav Nedorost, debutant v Tip Sport Extralize, 18-letý hokejista Českých Budějovic. Nakonec se puk odrazil na modrou čáru. Jan Strmeň vyrazil střelu od modré. Pavel Kousal ještě dojížděl ten kotouč. Nicméně žádný velký vzruch, protože Spartané pospíchají za svým kotoučem do obraného pásma, protože českobudějovištího vyhodili ten kotouč a bojují o něj. Rána od modré čáry, která nakonec přijde od českobudějovických. Vráblík pálil z první nepřesně. Ale štence libojoval kotouč, nabíjí poudový gól! tak České Budějovice nakonec vyrovnávají rána golfákem a Jakub Pour slaví vyrovnání na 2-2 necelých 7 minut před koncem třetí třetiny.
2: Byl tam asi nedůraz ze strany Sparty. V podstatě motor se dostal hrozně jednoduše k tomu kotouči, kde po té rozehrávce, kdy měli kotouč na holích, tak ho vlastně dali hráču motoru, přišel tam potom střela kombinace vlastně po situaci, kdy jednoduchá nahrávka na vrchol kruhu nebo do těch mezikruhů, ale docela z velké dálky nahrávka, střela z voleje a tady Kuba Kovář si na ní nesáhl, prostě nedosáhl ten kotouč, šlo to přesně mezi levý beton a lapačku, výborná prudká střela.
1: Omlouvám se, byl to Švéd Filip Aal, on měl zastrčený ten dres za kalhoty, takže jsem neviděl jeho číslo. Každopádně to podstatné je, že Filip Aal tedy vyrovnal na 2-2. Teď se Sparta ale dere okamžitě po vazování do útočného pásma. Rychlá střela Filipa Chlapíka zápěstím minula branku. Nicméně Sparta pokračuje v kombinaci a dere se znovu dopředu. Filip Chlapík je za brankou, přijíždí tam taky Pavel Kousal. Teď bojují o kotouč, který je někde pod bruslemi Ondřeje Vály. A Rána, která končí gólem. Devin Shore dává gól na 3-2, tak teď to byla blesku rychlá odpověď pražské Sparty. Vybojovaný kotouč za brankou Českých Budějovic. Přihrávka na levý kruh, kde stál Devin Shore. Z první vystřelil, vlní se sítě, to gól Sparta vede 3-2.
2: Je to tak, trefil to výborně, ale už tam byla první situace, kdy Filip Chlapík okamžitě pohazoval střední pásmu, se dostal do dobré střelecké pozice opravy mantelu jako levák, měl tu hokejku danou vlastně jakoby na osu blíž, netrefil to, pak tam přišla následně druhá akce, dobrý forechecking, jak už si zmiňoval Kristiane, a výborně byl poslaný Šor, on byl připraven na tu střelu, jenom to dostat přesně mezi, jako jak se říká, mezi nohy, to dostal, šel to z voleje, trefil to výborně, strmice se přesouval a mu to trefil, myslím, že pod vyrážečku zase mezi levý beton a vyrážečku.
1: Nesmírně precizní rána Devina Shora znamená, že Sparta vede nad Českými Budějovicemi 2-2 a teď se motor znovu dere do útočného pásma. Přetlačovaná na zadním hrazení za brankou Jakuba Kováře. 6 minut 20 sekund do konce třetí třetiny. Otočka na modré čáře, pardon, nakonec střela, která trefila zadní hrazení a Českobudějovišti udrží pásmo, ano, je to tak, a nahození, které teď Michal Sepala tak srazil možná pravým holením chráničem na ledovou plochu, ale nevyhodil. A teď další kombinace pražské Sparty, která už by měla být do středního pásma, to se sice stalo, jenže tam kotouč sebral Vráblík a znovu mají kotouč teď hokejisté Českých Budějovic. Tím míří dopředu, spěchá za kotoučem Parker Bell, u zadního hrazení je přetlačovaný, ale puk má znovu Sparta a teď je to Kousal, společně s ním taky Veselainen. Pavel Kousal se dostává do útočného pásma, přihrává na Kristiana Veselainena, to je finský hokejista, v dresu pražské Sparty je u levého mantinelu v rohu, tam bojuje o kotouč, nakonec ho vybojoval a puk se odrazil k Pavlu Kousalovi po přihrávce od Tomáše Hiky, Kousal vypálil, jenže nepřesně, kotouč trefil jen to zadní plexisklo a teď do breaku jdou Českobudějovičtí, samostatný únik a Jakub Kovář chytá proti Štěpánu Hochovi, který dělal kličku na levou stranu, kde má vyrážečku golman Sparty, ale výborný zákrok.
2: Výborný zákrok, Sparty. Ale taky výborná serná situace. Český Budějovic, dlouhá nahrávka, ve vzduchu ji ho

0: Michal Špaček ve druhé třetině vyrovnával na 1-1. Tomáš říká, ve vlastním oslabení z kraje třetiny třetí poslal Spartu do vedení 2-1. Filip Ál následně vyrovnával na 2-2, ale netrvalo to, řekl bych, ani půl minuty a Devin Shore poslal Spartu do vedení 3-2. Takže Ulesen a Ál jsou střelci na straně Českých Budějovic. Sparta, Špaček, Hika, Shore. Velmi aktivní je taky Filip Chlapík, který přihrával Špačkovi na tu první branku. Další asistence mají Ondřej Najman, Pavel Kousal, Jiří Sekáč. A Jiří Sekáč, připomínáme to, byl vyloučen na 5 minut plus do konce utkání v závěru druhé třetiny. Teď zbývá 5 minut 11 sekund ze třetiny třetí, Sparta České Budějovice 3-2 a motor je v útočném pásmu povazování. Okamžitě se snažil Jakub Pour pálit z levého kruhu, to se sice povedlo, ale rána byla sražená a teď dopředu spěchá Spartan Matěj Bliml, který o puk přišel a získal ho hostující Ordoš. Nabízí zpátky na Poura, který je v souboji s Ronaldem Knotem v pravém útočném rohu z pohledu motoru. Kombinace, která není bůh ví jak přesná a je tam několik nedorazů, několik soubojů, bude se vylučovat.
1: Nedovolené
0: bránění na Matěje Blimla a Sparta si zahraje přesilovku.
2: Já jsem tu minutku přemýšlel teďka, když se o tom...
0: Ano, vracíme se k nejlepšímu hráči utkání.
2: Já bych řekl, že na straně Sparty, že za to dnešní utkání, že by se asi měl zasloužit nejlepšího hráče Michal Špaček. Jenom kvůli tomu, že dával tu branku, ale potom vlastně vypracoval tu situaci 2 na 1 v tom oslabení, kde skvěle předložil ten kotouč Tomáš Hujkovi. A celkově mi přijde, že je na tom ledě hodně vidět, že stále je při těch přesouvkách velmi nebezpečný a Sparta konečně dala 3 branky na domácí hřišti a on byl u těch dvou.
0: Lukas Norcetr, švédský obránce, je na trestné lavici za nedovolené bránění. Začíná přesilovka pražské Sparty, která vede 3-2 nad Českými Budějovicemi a teď se snažila o přihrávku křížem přes pásmo. Ta sice vyšla, ale už to neskončilo zakončením a je tu break Českých Budějovic ve vlastním oslabení. Michal Špaček, výborný návrat. Teď o tom Martin Procházka mluvil, že se mu Michal Špaček líbí a teď tedy útočník Sparty, střelec první branky, rozjíždí další situaci. Dává na pravý kruh. Sparta se drží v pásmu. Chlapík ještě vracel na pravý kruh, kde je Matěj Bliml. Přihrávka na modrou čáru. Krejčík kombinuje se na pravé straně s Blimlem. Je tam taky Chlapík a přijíždí mu Řepík na pomoc. Kombinace, která je velmi pozvolná. Přihrávka na Jakuba Krejčíka k modré čáře. Ten vrací Chlapíkovi. Oslovuje Michala Řepíka za brankou. Českobudějoviští se snaží šáhnout do té přihrávky. To se nakonec sice povedlo Ondřeji Kachyňovi a nakonec i tak, že vyhazují českobudějovičtí 3 minuty 47 sekund před koncem třetí třetiny. Ještě minuta z trestu Švéda Norcetra. Sparta hraje přesilovku. A teď míří dopředu, přihrávka křížem přes pásmo Devin Shore. Protečovaná rána a zákrok golmana Strmeně a ještě souboj, za který by mělo přijít asi další vyloučení. Martin Procházka ukazuje na mě dva prsty, dvojka, protože Spartané dohrávali, myslím, že Pavel Kousal dojížděl tu situaci a velmi, velmi nedovoleně, respektive nevybíravě, to je to slovo, které jsem hledal, ho českobudějovičtí dohráli a jasné vyloučení.
2: Naprostý nesmysl. Tady Kousal ten absolutně nebyl v žádném ohrožení brankáře, on tam jenom vlastně projížděl a v tom jeden z hráčů, Štencel to byl, který tam prostě neudržel nervy a dal mu Krošček úplně nesmyslně, že už dávno byla přerušená hra. Rozhodčí už pískal a přijde tam Krošček. A teď je situace, že Sparta hraje 51 vteřin, se to 5-6, 5-3.
0: A vy prohráváte 2-3 na ledě v pražské utvaraně. Potřebujete dát gól, váš brankář má kotouč v lapačce a místo toho, abyste to v klidu dohráli z toho trestu pro Švéda Norcetra, zbývalo 51 sekund, tak místo toho budete ještě další 2 minuty mít trest.
2: No, záleží, jestli je tam ta výhoda teďka situace 5-3. Teďka pokud tam dobře to Spartané sehrají, tak mají velkou šanci odskočit už o 2 góly a pak si myslím, že by byli už schopni to utkání nějakým způsobem dohrát a doudržet. Samozřejmě, pokud se jim nepovede třeba teďka této přestavce nebo i ten následné 5-4 tu branku dát, tak pořád jim hrozí to, že ten stav může skončit klidně šel se remízou.
0: 5-3, necelou minutu. To je přesilovka, kterou bude hrát pražská Sparta. Ze třetí části zbývá odehrát 3,5 minuty. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sportsmetu s olympijským vítězem, naším expertem Martinem Procházkou. Sparta vyhrála buly a má kotouč. Ronald Knot je nad levým kruhem. Přihrává na pravou stranu na Chlapíka. Chlapík je nad pravým kruhem. Nabíjí Knotovi. Chlapík pálí nakonec po přihrávce. Ještě dorážka břevno, které trefil Michal Špaček. Trošku reklamuje, jestli to nebyla vnitřní tyčka. Mně se zdálo, že ne, ale hra pokračuje dál. Hodně zatažení jsou hokejisté Českých Budějovic. Chlapík skáče do té střely, Rybičku, a

0: Teď hodně odkrytá situace, Michal Špaček, další tyčka. Michal Špaček trefil dvě břevna během 10 sekund. Neuvěřitelná šance pražské Sparty. Pokračuje znovu tlak. Michal Špaček má kotouš na pravém kruhu. Nabíjí chlapíkovi, který je mezi kruží, ještě si vybírá svého spoluhráče na pravé straně. Sražená rána do ochranné sítě. Tak to jsem, Martine, možná ještě nikdy neviděl.
1: Já jsem teďka viděl Michala Špačka, jak se rozčiluje sám na sebe. Dvakrát měl opravdu odkrytou branku. Dobře to sehráli Spartané, dobře si tam vytvořili ty pozice. Samozřejmě odražený kotouč zpoza branky, přesně na hůl Michalu Špačkovi.
0: Bylo to břevno.
1: No, bylo to tyčka, no, ano. A ta druhá situace při té střele, kde to byla čistá střela, tam skvěle zase byl, posledně dostal do dobrou pozici a trefil znova úplně to stejné místo.
0: Teď Sparta vyhrála vazování necelé 3 minuty před koncem třetí třetiny a kombinuje v útočném pásmu. Stále hraje 5-3 přesilovku. Ronald Knot pálí od modré čáry. Rána zblokovaná, sražená. Místo toho, aby Spartané kombinovali, tak to zkoušeli střelou. Další pokus, který končí na zadním hrazení. Pražané pokračují v kombinaci. Je to Michal Zepík, vybruslil až k modré čáře. Dává na Michaela Špačka na levý kruh. Ten kombinuje za Michal s kotoučem. Vybírá si Michala Zepíka, dává na kapitána Chlapíka, ale ten vrátil jen Zepíkovi. Zepík objel celé pásmo, dává na Ronalda Knota, obránce, který je u modré čáry. Zpátky přihrávka na Zepíka, ten znovu obkroužil třetinu. Přihrávka na Michaela Špačka, ten dává křížem na pravý kruh, ale nemá tam nikoho v nabídce. Už je to 5-4 přesilovka. Švéd Norcetr se vrátil na ledovou plochu. Sparta pokračuje v kombinaci, tak jsem to zakřikl, protože teď hokejisté Motoru ubránili celou tu situaci a z trestu pro Jana Štencla už zbývá jen 20 sekund. Sparta nevyužila zatím ani přesilovku 5-3, ani 5-4, ale vede nad Motorem České Budějovice 3-2. Jsou tu poslední 2 minuty třetí třetiny. Teď postup do útočného pásma. Rána z ostrého úhlu, kterou kryje brankář Český Budějovice Jan Strmeň. Ne, nepíská se. Ano, nakonec ano. Hra přerušená, ale nebylo to úplně přesvědčivé. Martin Procházka ukazuje na kostku nad ledem, která ukázala nápis 11672. To je návštěva pražské O2 Areny, tedy 5500, možná 6000 chybí do vyprodání. Pěkná atmosféra, ale rychle se pojďme ještě vrátit.
1: Jo, byly tam situace, jak jsme dělali, rozhodovalo to, ta situace 5-3, tam byly dobré pozice, tam měli Sparta dát tu branku, dali 2 tyčky, samozřejmě to je o tom, trefíte to, netrefíte to, Michal Špaček se pak na sebe rozčoval. Pak ta následně, ta přesouka 5-4, tam už to bylo vidět, že už to bylo takový utrápený, že už tam ty kotouče nešly přesně na hůl, opět to tam jako lítalo vedle a nakonec se dá říct, že už teďka chybí 4 vteřiny dokonce oslabení Budějovic a už to ubrání.
0: 38 střel na branku, 23. To je ten poměr Sparta České Budějovice. A skóre 3-2. Minuta 36 sekund do konce třetí třetiny. Vazování po pravé ruce golmana Strmeně. Sparta vyhrála, ale bude se buli opakovat. Čárovému rozhodčímu se tam něco nezdálo, takže čas se vrátí na ten původní a bude se vazování opakovat tedy znovu. Devin Shore, který předtím vyhrál buli, tak ho vyhrál i teď znovu. Jenže Tomáš Žíka nezvládl zachytit tu přihrávku. Mezitím se Jan Štencl vrací na ledovou plochu. Obě mužstva jsou v plném počtu a poslední minutka a půl tohoto. Nebudu říkat utkání, řeknu základní hrací doby, protože samozřejmě v hokeji není nikdy nic jisté. A teď českobudějovičtí kombinují, ale kombinují tak, že jen vyhodili kotouč na zakázané uvolnění. Minutu a 16 sekund před koncem základní hrací doby. 3-2 vede Sparta.
1: Teďka chyba, rozehrávka naopak, aby právě byla jednoznačná, že půjde do útočného pásma, že bude možnost, aby brankář Strmeň mohl jít z branky, aby tam mohl se naskočit 6. hráč. Tak si dají nepřesnou nahrávku úplně nějaké o 3 metry dopředu a Sparta se úplně naprosto lehce dostala díky špatné rozehrávce hráčů Motoru do útočného pásma.
0: Vazování na pravém útočném kruhu z pohledu pražské Sparty, které nakonec končí soubojem u pravého mantinelu. Teď tam Toman dost nevybíravě bouchal tak hokejkou do toho souboje, ale nepřerušuje se. Toman nakonec získává kotouč a dává ho na levou stranu. Tam je Martin Beránek, už uniká dopředu. Poslední minutu mají českobudějovičtí na to, aby vyrovnali. Teď jsou v útočném pásmu a už nemají brankáře mezi třemi tyčemi, takže začíná powerplay 6-5. Na straně Českých Budějovic Jan Strmeň je na střídačce a posledních 45 sekund Nikolesen pálí od modré čáry, těsně vedle branky, kombinace Českých Budějovic, ale dál v útočném pásmu nahození, které ještě doráží Nikolesen. Znovu míjí branku a teď musí českobudějovičtí spěchat za kotoučem do levého rohu, kde ho Ronald Knot drží přimáčknutý nahrazení. Českobudějovičtí ten puk nakonec dokázali získat, tak ne. A teď to vypadá na gol do prázdné branky pro Filipa Chlapíka, který ujíždí sám a trefuje odkrytou klec. Filip Chlapík dává gol na 4-2, 20 sekund před koncem zápasu a Sparta vede. Zdá se, že vyhraje první
1: zápas. No vyhraje první zápas, přesně
0: říkáš. První zápas doma Tip Sport Extralize v této sezóně. Připomínám, že prohrála první souboj s hokejisty Mladé Boleslavy na svém ledě 3-5 a poté s Karlovými Vary 0-1. Teď tedy vede nad Českými Budějovicemi 4-2.
1: Dobrou práci tam odváděl Ronald Knot v tom rohu, kdy opravdu tam měli hráči motorový hru, to jednoho hráče navíc. Skvěle tam ten Knot za prvé jak držel, tak potom v poslední chvíli, kdy už to vypadalo, že ho ztratí, tak ho dobře rozehrál. Šla nahrávka k mantinelu a potom následně dlouhá nahrávka na Filipa Chlapíka. No a ten už to měl jednoduché, to už bylo jasné, že to pravděpodobně trefí, protože byl na modré čáře a dával gol do prázdné brány.
0: Čas 59:39, Filip Chlapík dává na 4-2 do prázdné branky a Sparta tedy oslaví zisk 3 bodů na svém vlastním ledě. Ještě to zkouší českobudějovičtí únikem do útočného pásma, tam se ale puku zmocnil Mark Pisik, tlačí ho nahrazení. Pomalu končí tento zápas, právě teď zní O2 arénou siréna pražská. Sparta poráží České Budějovice 4-2. Patrik Augusta, trenér pražské Sparty, poprvé dovedl svůj tým k vítězství na svém ledě v této sezóně. Martin Procházka spolukomentoval tento přenos. Pojďme rychle zhodnotit, co se nakonec tedy Spartě povedlo změnit.
1: Ve třetí třetině já bych řekl, že byla aktivnější, dobře ubránila hlavně přesilovky motoru, kde už jsme to zmiňovali dohromady vlastně s tou pětiminutovou přesilovkou na konci druhé třetiny. To ubránili, naopak potom dali gól vlastně v oslabení. A to asi bylo to rozhodující, v čem Sparta potom v té třetí třetině vynikala a to utkání nakonec strhla na svou stranu. Měli tam ještě několik dobrých pozic, trefili v závěru dvě tyčky, takže samozřejmě Sparta asi si zaslouženě tohleto utkání, nebo tu výhru si zasloužila, naopak na straně motorů, oni si sami za to můžou, protože hráli snad 20 minut přesilovku, nedali žádnou branku.
0: Teď jsem se tě na to chtěl zeptat, jak je možné, že nevyužili tolik přesilových her a je to vlastně, můžou být naštvaní sami na sebe.
1: Přesně tak, jak říkáš.
0: Nikulesen dával gol na 1-0 pro České Budějovice, Michal Špaček vyrovnával na 1-1 a poté padaly branky ve třetině. Třetí Tomážika dával na 2-1 z pohledu pražské Sparty, Filip Ahl vyrovnával na 2-2, ale Devin Shore s Filipem Chlapíkem nakonec rozhodli o tom, že Sparta poráží České Budějovice v 7. kole hokejové Tip Sport Extraligy 4-2 a s Martinem Procházkou vám přejeme hezký zbytek večera.
1: Hezký večer.
2: Hezký večer i do O2 arény. Kristianu Švedovi a Martinu Procházkovi děkujeme za přímý přenos z předehrávky 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy. Sparta tedy poprvé v sezóně uspěla za 3 body doma, porazila České Budějovice 4-2. 7. kolo bude pokračovat zítra odpoledne a v podvečer pro vás budeme mít bohatý pořad s mikrofonem za sportem. Hned 6 zápasů. V 17 hodin začne utkání Třince s Litvínovem, v 17:30 zápas Vítkovice Karlovy Vary a pak od 18 hodin jsou na programu 4 duely Kladno, Hradec Králové, Kometa Brno, Mladá Boleslav, Liberec Olomouc a Pardubice Plzeň. Zkrátka vyplatí se poslouchat Radiožurnál Sport a o nic podstatného nejen z hokejové Tip Sport Extraligy nepřijdete. Po hokeji teď zase v našem vysílání. Na chvíli hudba, hezký večer.
3: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.

Tohle byly Coldplay na Radiožurnálu Sport. Je čtvrtek 1. října, 21 hodin 5 minut a hokejisté Sparty mají za sebou první domácí vítězství v této sezóně Tipsport Extraligy. V předehrávce 7. kola Pražané udolali České Budějovice 4-2. Ten rozhodující gól, respektive gól na 4-2, dal až kapitán Filip Chlapík do prázdné branky. Takže to byl velký boj v O2 aréně. Sparta nakonec odešla jako vítěz a dostala se na aktuální čtvrté místo tabulky, má stejný počet bodů jako 5. České Budějovice, tedy 10, ale aktuálně lepší skóre. 7. kolo tedy bude pokračovat 6 zápasy zítra, teď ale jiný sport na Radiožurnálu Sport a basketbal. Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k velmi cennému vítězství, a to nad Realem Madrid 102-98. Satoranského bilance 9 bodů, 5 asistencí a 3 doskoky. Takže povedený večer pro Tomáše Satoranského. Ve fotbalové lize národů se v té elitní skupině nebo v elitních skupinách už hrají 4 zápasy, všechny jsou okolo 20. minuty. Portugalsko už bez Cristiana Ronalda vede v Dánsku 1-0, když jediný gól dal obránce Cancelu. V zápasech Německo-Srbsko a Řecko-Nizozemsko zatím branky nepadají a Norsko jako hostující tým vede ve Walesu 1-0 po trefě záložníka Boba.

0: Tohle byly Linkin Park na radiožurnálu Sport, 21 hodin 10 minut. Děkujeme, že nás posloucháte i ve čtvrtek 1. října. Řečtí fotbalisté vedou nad Nizozemskem v jedné z letních skupin Ligy národů 1-0. Před chvílí dali úvodní gol zápasu. Dánsko prohrává s Portugalskem 0-1 22. minuta, Wales s Norskem 0-1 v 25. a Německo hraje se Srbskem ve 24. minutě. Zatím 0-0. Připomeňme, že Němci ještě před, respektive pod novým koučem Jürgenem Kloppem nezvítězili, což platí i o českých fotbalistech, kteří budou hrát třetí zápas Ligy národů v sobotu v Oviedu proti domácímu Španělsku, které letos vyhrálo světový šampionát. Souboj na stadionu čerstvých mistrů světa Španělů, to už Češi jednou v historii zažili, tak si to teď můžeme připomenout.
1: Jaroslav Plašil pálí z dálky a dává gól! Jaroslav Plašil zaskakuje teď Ikera Casillase dokonalým způsobem.
2: Takhle náš reportér Jaroslav Plašil v březnu 2011 popisoval, když se jeho jmenovec v utkání evropské kvalifikace trefil.
1: Z obrovské dálky senzačně dostává český celek do vedení, tak tedy první střela na branku a gól.
3: Podle mě ten balón moc neviděl, no, a šťastně to tam zapadlo. No.
4: Ale zase, kdo nevystřelí, nedá branku a Jarda Plašil to vzal na sebe.
2: Navázal na střelce s odstupem 15 let ve vysílání radiožurnálu Sport obránce tehdejší reprezentace Michal Kadlec.
4: Všichni si pamatuju, že říkali, ne, hlavně nestřílej a on vystřelil a dal vlastně krásnou branku a trošku jsme Španěli vlastně v tom zaskočili tenkrát.
2: Jenže obrovskému tlaku španělské taktiky s krátkými přihrávkami zvané tiki-taka se čeští fotbalisté neubránili a po dvou gólech Davida Vy prohráli v Granadě 1-2.
3: Ty síly ubývaly s tím, jak jsme hráli furt bez balónu a pak jsme vlastně byli zahlcený, tak ten balón jsme dostali a měli jsme s ním něco udělat, takže to nebylo jednoduchý, ale my jsme to věděli a trenér nás na to připravoval, že to prostě jinak nebude.
2: Říkal po zápase Jan Rezek, který na trávníku mimo Vy nebo Casillase narazil na další obrovské hvězdy a tehdy čerstvé mistry světa Xaviho, Iniestu, Alonza, Ramose, Piquého nebo Busquetse, vzpomíná Michal Kadlec.
4: Prostě to bylo vidět, že jsou úplně někde jinde a my jsme se snažili, my jsme se bránili vlastně vším, co jsme mohli a bohužel jo, a už tenkrát šlo vidět, že ten španělský fotbal je někde jinde než ten náš a vidíme to bohužel i dneska.
2: Ano, ostatně i teď jsou fotbalisté Španělska posledními mistry světa a Češi se na jejich půdě pokusí o zázrak.
4: Samozřejmě se změnil i nějak herní styl České republiky. Někde určitě v hlavách nebo na videích ten vzor typ Španělska je a určitě nemáme tak kvalitní hráče jako Španělé, ale myslím si, že když půjdeme touhletou cestou, která je správně nastavená, tak se třeba tady tomu fotbalu někdy přiblížíme.
2: Říká bývalý reprezentační obránce Michal Kadlec s tím, že španělský trenér českých fotbalistů Santi Denia by měl mít důvěru, i kdyby dál v Lize národů sbíral místo bodů jen uznání za snahu o víc kombinační hru. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát tedy v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport i utkání národního týmu v úterý v Londýně ve Wembley proti domácí Anglii. Pochopitelně uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě od kolegů reportérů Lukáše Michalíka a Karla Schamberga. Připomeňme, že u toho nebude záložník Adam Karabec a spartianský kapitán si v tom posledním zápase Ligy národů doma z Anglii poranil kotník a od reprezentace se odpojil. Zatím Santi Denia, nový kouč národního týmu, náhradníka nepovolal. Třeba povolá, uslyšíte o tom ze zítřejšího tréninku české reprezentace. Dobrý večer.

Takhle zní finská metalová skupina Nightwish ve vysílání radiožurnálu Sport 21 hodin 19 minut, čtvrtek 1. října, a už 3 góly padly ve fotbalovém utkání elitní skupiny Ligy národů mezi Dánskem a Portugalskem. Portugalci dali 2, po Cancelovi se trefil ještě Ramuš, ale předtím skoroval Damsgaard, takže je to teď 1-2 z pohledu Dánska po půl hodině zápasu. Německo-Srbsko stále 1-0, Řecko-Nizozemsko 1-0 a Wales-Norsko 0-1. Ve všech zápasech je čas lehce po 30. minutě. No a když je řeč o Norsku, tak hvězdní fotbalista Erling Haaland zažaloval leteckou společnost Norwegian Air Shuttle za neoprávněné využívání jeho osobnostních práv. Společnost potvrdila přijetí žaloby, ale obvinění označila, že těžko pochopitelné a politování hodné. Podle informací norského listu Verdensgang se případ bude projednávat u soudu v Oslu 9. října. Jde o to, že ta norská letecká společnost využila, dá se říct, Haalandovi rysy a jeho ikonický účes, jeho culík, což už vlastně taky neplatí, protože Erling Haaland se po hodně úspěšné mistrovství světa, kde dovedl Norsko až do čtvrtfinále světového šampionátu, nechal ostříhat.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 21 hodin, skoro 24 minut. Hokejisté Sparty poprvé v aktuálním ročníku nejvyšší domácí soutěže zvítězili doma v předehrávce 7. kola Tip Sport Extraligy. Porazili České Budějovice 4-2 po gólech Špačka, Hiky, Šora a Chlapíka, který skoroval do prázdné branky za Jihočechy. Dali góly Ulesen a Al. Další zápasy na programu zítra v pořadu s mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu Sport. Teď jiné téma, 7 medailí z mistrovství světa a 7 i z evropského šampionátu. Jako celek může česká reprezentace vodních slalomářů letošní sezonu hodnotit jen v tom nejlepším, ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na sezonu budou chtít spíš zapomenout nebo se z ní poučit. Patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let, a to Jiří Prskavec.
1: Zlatého olympijského vítěze Jiří Prskavec.
2: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten, a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
3: Ono to vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený, a to mě tak jako na tom bolí nejvíc, a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předvedl, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
2: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
4: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiře vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehké a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně. Ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
2: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
3: Moc se tam těším, protože prý je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
2: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
3: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
2: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívaly. Talenem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Estonská vláda nechce umožnit export zboží zemi, která ničí přístavní, skladovací a vývozní kapacity Ukrajiny. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. A brněnské ulice ode dneška rozzářily světelné instalace a videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesunul z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků a taky na nádvoří v centru města. Na procházky rozsvíceným centrem Brna je možné se vydat ještě zítra a v sobotu vždy od 19 hodin. Sport. Hokejisti Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražani uspěli doma až na třetí pokus v této sezóně. O jejich vítězství rozhodl ve třetí třetině Devin Shore. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylé zápasy 7. kola se budou hrát zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Brna a nehoda u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 se uklidňuje situace u Brna ve směru z Prahy. Před rozestavěnou dálniční křižovatkou na kilometru 195 už je jen asi kilometrová kolona. Jde především o kamiony v pravém pruhu. Osobní auta jedou rychleji levým pruhem a je to asi na pět minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Jaroměře opatrně u sjezdu na Smířice. Na kilometru 104 stojí porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Uherského Brodu pozor na nehodu za Kunovicemi. Před Podolím havarovala dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. A na silnici 50 ze Slavkova do Uherského Hradiště nehoda před Bučovicemi. A v křižovatce na Letonice srážka auta s motorkou a kratší zdržení je tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 6. Zítra pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru pak začne ta oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Na pláži v písku leželo srdce.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je čtvrtek 1. října 21 hodin 37 minut. Myslím, že jsme během této fotbalové reprezentační přestávky ještě dost v našem vysílání neakcentovali to, jak se daří řeckým fotbalistům, což nejsou pravidelní účastníci evropských nebo světových šampionátů, byť asi jako čeští fanoušci máme moc dobře v paměti, byť už to je 22 let, to, že Řekové vyhráli mistrovství Evropy a na cestě zatím titulem porazili v semifinále české reprezentanty. Každopádně Řekové v aktuální repre přestávce vyhráli nad v Srbském na jeho stadionu, vyhráli taky v Německu 1-0, nový tým, řekněme Jürgena Kloppa, zdolali 1-0 a teď po prvním poločase Řekové vedou nad Nizozemskem 2-0, když skórovali za domácí tým Ioannidis a Masuras, takže Řecko-Nizozemsko po první poločase 2-0, jde samozřejmě o zápasy elitní skupiny Ligy národů. Ve stejné skupině Německo vede nad Srbskem 1-0, Dánsko prohrává s Portugalskem 1-2 a Wales vyrovnal utkání s Norskem po prvním poločase, je to 1-1.

0: Tady je Radiožurnál Sport, 21 hodin 41 minut, dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, ta ukončila profesionální kariéru už před více než 4 lety, ale i tak stále patří mezi širší špičku českých oštěpařek. Teď se navíc mohla odškrtnout další velkou výzvu, společně s více než 4000 běžců zvládla na konci září 10-kilometrovou vzdálenost při tradičním závodu Běchovice Praha. A už na jaře mluvila Barbora Špotáková o respektu členité trati.
1: Jako desítku už jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou tahneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší. No. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
2: A co světová rekordmanka v oštěpu slíbila, to splnila. To, že se stále udržuje ve formě, potvrdila třeba i v létě na atletických závodech v Kolíně, kde hodila oštěpem 54 metrů a 29 centimetrů a výrazně tak posunula veteránský světový rekord v kategorii nad 45 let. Mimochodem tam vyhrála její svěřenkyně a letošní česká jednička Nikol Tabačková. Další závodní start pak přišel pro Špotákovou při 130. ročníku Běchovic.
1: Já myslím, že je to na mě vidět, no, jako byli drsný, no, jako na mě moc velký teplo asi a je to trápení, ale jako splnila jsem svůj cíl a hezký, no, prostě máme to za sebou a jsem ráda, že jsem tady na tom jubilejním ročníku byla, protože jsem s ním byla spjatá i různými komentáři k tomu a tak jsem řekla, že ráda poběžím a to jsem taky slíbila. Já vždycky, když něco řeknu, tak to pak musím splnit a jsem ráda, že to vyšlo.
2: Říkala Barbora Špotáková těsně po doběhu v cílovém prostoru u gymnázia na Pražačce s tím, že bych stále nedílnou součástí jejího života, přestože se věnovala vrhačské disciplíně.
1: Já ráda běhám, ale do těch 5 kilometrů, no, pak už to je na mě moc, ale super, super a klobouk dolů teda všem, co to běží rychle, no, protože já jsem i místama šla, se přiznám. Je to naše legenda a tu musí každý, kdo aspoň trochu běhá, jednou běžet. Já to mám za sebou.
2: Usmívala se po dalším ročníku nejstaršího silničního běžeckého závodu v Evropě Barbora Špotáková. Jakub Marek, Radiožurnál.

Byli talent na Radiožurnálu Sport, 21 hodin 47 minut, Sparta 4, České Budějovice 2. To je výsledek 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy, samozřejmě předehrávka tohoto kola, které se bude dohrávat 6 zápasy zítra. V evropském poháru basketbalistek se v této sezóně představí 4 české týmy, Žabiny Brno, KP Brno, Brandýs nad Labem a SB Eš Ostrava. Basketbalistky Chomutova nerozšířily ten počet českých týmů v evropském poháru, protože

21.52, posloucháte Radiožurnál Sport, ten čas značí to, že už se hrají druhé poločasy ve čtyřech fotbalových zápasech ve dvou skupinách elitní ligy národů. V jedné skupině Dánsko, Portugalsko, Wales a Norsko dnes proti sobě stojí Dánové a Portugalci a Portugalci vedou 2 minuty po přestávce v Dánsku 2-1. Portugalci už bez Cristiana Ronalda, který kvůli neschodám s trenérem Jorgem Jesusem opustil národní tým. Wales otočil skóre zápasu s Norskem poté, co prohrával 0-1, tak ještě do poločasu dokázal vyrovnat a aktuálně už vede nad Norskem 2-1. Ten rozdílový gól dal obránce Nottinghamu Nico Williams. Navíc Norové dohrávají bez jednoho vyloučeného hráče. V další skupině je Německo, Srbsko, Řecko a Nizozemsko. Němci vedou nad Srbskem 1-0 v 50. minutě a Řekové nad Nizozemskem 2-0 ve 48. minutě. Pokud by Řekové vyhráli i dnes, tak by byli po třech zápasech elitní skupiny Ligy národů 100%. Teď jiný sport. Na Radiožurnálu Sport v nejvyšší basketbalové soutěži se opět pravidelně objevuje jméno Bálint. Naposledy to byl před 2 lety, teď už

0: stabilní reprezentant a aktuální rozehrávač německého Bambergu Richard. V české lize letos debutoval jeho mladší bratr Michal, pro kterého je úspěch staršího sourozence velkou motivací.
1: Pro mě je obrovská inspirace, když se můžu vás podívat, jaký to je být tím profesionálním hráčem. Vidím všechny ty věci okolo. Brácha je asi trošku rychlejší oproti mně. Určitě má teda větší úspěšnost, no. Třeba v tříbodových střelách, kdy teďka poslední sezónu měl pojem nějakých 40% za tři. Nejvyšší německé lize, co za mě hodně dobré. Ale tak já věřím, že budu následovat jeho kroky a třeba se taky dostanu tak dobré pozice, v jaké on.
2: Přeje si basketbalista Michal Bálint, který ve 20 letech v týmu Olomoucka teprve dostává první minuty v nejvyšší soutěži. A z tribuny to pravidelně sleduje jeho otec, bývalý ligový hráč a dlouholetý úspěšný trenér Peter Bálint, který přirozeně oba dva své syny může porovnat nejlépe.
3: Tak oni jsou rozdílní, no Ríša je střelec a dostal tu příležitost teda velice brzo. Tím, že byl v nároďacích, tak měl tu mezinárodní zkušenost a v podstatě nastupoval už jako dorostenec té nejvyšší soutěži a měl roli. Je Ríše trošku rychlejší, je samozřejmě vyšší, hraje na jiné pozici. U toho Míšu, tam myslím, že ten vývoj je trošku pomalejší, on nikdy v národacích nebyl, ale myslím si, že tam potenciál je. Pokud se ten potenciál rozvine, tak si myslím, že taky může být celkem platným hráčem tady v nejvyšší soutěži. Samozřejmě asi to nebude to, co Ríša, asi to nebude mužský nároďák, asi to nebude někde zahraničí, ale může být platným hráčem. Ale je otázka, jak tomu přistupí, jak to bude bavit.
2: Pohled otce je pro oba bratry Bálintovi velmi podstatný, zejména pro Michala, který je na začátku své seniorské kariéry.
1: Tak většinou to prostě probereme nějak, řekne nám, co si on o tom myslí. A jako ne, že by nám úplně jak moc radil, že přesně říká, co máme dělat, ale prostě řekne nám ten jeho pohled. A my se potom začneme zlepšit a snažíme se posouvat dál a dál.
3: Vždycky je co říct, ale já jsem v klidu, já už jsem si na to zvyk prostě. Ten basketbal nepřežívám, snažím se vnímat věci, které ty kluci hrají, jestli starší nebo mladší, a pak jim jenom občas něco k tomu říct, řeknu po zápase. Tak já už nemám ty emoce v tom zápase.
2: Rady ale Peter Bálint Michalovi ani Richardovi zpravidla nedával jako hlavní trenér, a to záměrně. Pokud to šlo, této roli se vyhnul. I když nyní přece jen vede Michala v první lize v týmu Žabovřesek, kde z Olomoucka hostuje. Sám ale chce sbírat co nejvíce minut v nejvyšší soutěži.
1: Většinou ty kluby říkají, že jo, dáme prostě mladším a pak to tak nedopadne nakonec. Ale tady mi teda zatím trenér dává nějaký ten prostor a doufám, že to bude tím víc a víc. Já mu dokážu, že na to vlastně mám. Doufám, že to bude pro mě prospěšné a budu jakoby dostávat další ty minuty právě v Olomoucku, že budou dát prostě těm mladším hráčům.
2: Přeje si Michal Bálint. V aktuální sezóně nastoupil do všech 4 zápasů Olomoucka s průměrem přes 9 minut na hřišti a v posledním utkání zaznamenal 4 body proti favoritovi z pražské Slávie. Adam Kudet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. Hokejisti Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma. České Budějovice porazili 4-2. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přeháňky a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
1: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a taky začátek topné sezóny.
4: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
5: Mamografie byla v pořádku.
6: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
7: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
6: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
6: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál. Sport.
1: Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
9: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
1: Zítra pokračuje 7. kolo zbývajícími zápasy a my je odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici u Svitav a nebezpečí na D7 za Kladnem. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned u nájezdu na dálnici na kilometru 201 se osobní auto střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy velmi opatrně za nájezdem od Kladna. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 čekejte omezení na výjezdu z Brna směrem do Prahy. U nájezdu od výstaviště na kilometru 190 právě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Volný je pouze levý pruh, kolona se ale netvoří. A na D1 se pracuje také u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je tam zúžení do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
11: Radiožurnál Sport posloucháte ve 22 hodin a 6 minut ve čtvrtek 1. října. Jsme za to moc rádi. Vypadá to, že na třetí pokus by fotbalisté Německa mohli poprvé uspět pod novým koučem Jürgenem Kloppem, protože v 63. minutě zápasu Ligy národů vedou Němci nad Srbskem 2-0. Ten poslední německý gól dal ofenzivní hráč Liverpoolu Florian Wirtz. Dánům se podařilo po hodině hry vyrovnat zápas s Portugalskem. V 61. minutě je to 2-2. Řecko Nizozemsko ve stejný čas 2-1, to znamená, že Nizozemci dali gól na 2-1 na trefy Ioannidise a Masura se odpověděl kapitán Liverpoolu Van Dijk, dnes tedy střelecký den hráčů tohoto anglického celku a Wales stále vede nad Norskem 2-1 v 64. minutě. Připomeňme si, že Češi odletí zítra do Španělska a v sobotu odehrají třetí zápas v letní skupině Ligy národů v Oviedu právě proti domácí reprezentaci.
2: Radiožurnál Sport a Pavel Tilšar.
11: V našem vysílání je teď čas pro náš pravidelný rozhovor a tentokrát míříme do tenisového prostředí. Budeme mluvit o kariéře Sáry Bejlek, která se i přes menší postavu 163 cm dokázala prosadit na profesionálním okruhu. Teď aktuálně je v nejlepší světové třicítce. Letos vyhrála svůj první turnaj na okruhu WTA, konkrétně v Abu Zabí. Ještě víc si ale váží semifinále tisícovky v Cincinnati, kde byla tedy v semifinále i díky výhře nad tehdejší světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sáru Bejlek můžou motivovat i bývalé tenistky s podobnou výškou, o pár centimetrů větší grandslamová šampionka a světová jednička v singlu Němka Kerbrová, nebo třeba současná kapitánka vítězného týmu poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová. O tom, ale taky o úplných začátcích si s trenérem 20-leté hráčky i někdejším fotbalovým funkcionářem Jakubem Kahounem povídal reportér Jaroslav Plašil.
12: Jakub Kahoun, tenisový trenér. Proč vlastně jste tenisový trenér, protože vy jste hrál slušně na republikové úrovni tenis, tak jak jste se dostal vůbec k tomu?
13: No tak nějak jsem v 25, už se mi nechtělo nějak pokračovat na té své regionální úrovni a objíždět ligy. To bylo takový jediný, čím se dalo uživit, že jo, tenkrát. No a nějak jsem se pomaličku etabloval to tenkrát do role trenéra. To mělo svůj vývoj přes Baník, že jo, nějakým způsobem návrat k tenisu do areálu OAS Zaříčany a tam přijela Sára s tátou, no, tak pak už to asi víte, no.
12: Jak byla velká tehdy Sára, jaký máte první dojem z ní?
13: To vám ukážu pak fotky, protože máme nějaký fotky, když jsem jim předával cenu, když bylo 8-9 v rámci nějakých těch baby. No, malá, byla malá, ale jako tenkrát mě uhranulo v podstatě jedinou věcí, že byla šikovná, tak to viděl každý, ale tenkrát my jsme nějak dohráli, oni přes Prahu vždycky jezdili, tak jsme si pinkli třeba jednou za měsíc tenkrát. A my jsme si s tátou dali jako večeři a víno a ona šla na zeď. Jako sama od sebe se zvedla a šla na zeď. Já si říkám, pozor, to je jako zajímavý, ne, že jí táta řekl, běž si ještě zapinka. Tak to bylo takový zajímavý, jak to vlastně bylo moje první uvědomění si jí.
12: Takže jste ji nevnímal ani nějak úderově, ale tou vlastností, že si šla sama od sebe ještě zatrénovat?
13: Ale šikovná byla. To jako vnímání kurtu, což jí naučil táta, ku podivu, přestože to nebyl tenisový trenér, tak to jako vnímání kurtu a takové věci, jakoby timingy, to jí naučil podle mě jako výborně, možná to byl, určitě to byl talent, ale on ho určitě rozvinul. Takže to bych neřekl, že to bylo jediný, ale to zapálení mě jako zaujalo. Šikovná byla, ale zaujalo mě tohle.
12: Když jste s ní začal spolupracovat od té doby, bylo tam nějaké naťukávání, řekněme, nebo něco takového?
13: Tak já jsem dělal svoji oázu, nebo svoji
12: Říčany.
13: Svoje Říčany, který jsem jako vlastně vedl i hotel a kongresový centrum a restauraci a tenis k tomu. Bylo to tak, že jako vždycky 2-3-4 roky to řídil v podstatě táta všecko společně jako s prostějovským klubem. A nějakým způsobem, jako vždycky šli kolem, tak nebo na turnaj přes Prahu, tak se zastavili den, dva jsme zase zahráli, něco jsme si řekli a vlastně to bylo na systému náhody. No a pak se to někdy okolo 14-15 let jako zlomilo. No.
12: To bylo tím, že tatínek Sáry si asi vybral vás, protože vám věřil z nějakého důvodu?
13: Tak to bylo složitý, ten proces vlastně byl složitý. Já si osobně myslím, že si mě spíš byla Sára než tatínek. No, protože Sára někdy věřila tomu, že jsem mi říkal ve 14, v 15, já teď nevím přesně, řekl mi ve 14, že si prostě myslím, že bohužel v tomhle okamžiku už prostě pro ní není volba, protože tam v té době už ty holky nebyly. A já jsem říkal, že není nic lepšího, než prostě v Praze sparingovat tenkrát s Terkou Martincovou a s Maky Vondroušovou, že to jí dá víc než všechno ostatní. No a ona tomu nějakým způsobem věřila a jako by si to vlastně i doma prosadila, takže vlastně ze začátku táta, ale pak spíš ona teda.
12: Takže Jakub Kahoun, trenér Sáry Bejlek, přivítal Sáru v Praze. Jaké to bylo? Dívka školního věku z malého městečka u Znojma, Hrušovany nad Jevišovkou, najednou v Praze.
13: Pro ní to muselo být těžší než pro mě, jo. Tak jako pro mě to bylo v podstatě další dítě do rodiny, což akceptovala moje paní, i když taky to bylo ze začátku boj, samozřejmě logicky, jakoby. Ale pak jsme se jako společně s paní rozhodli, že když tak bude chtít, takže tu možnost má. Máme dvougenerační dům, kde prostě měla svůj byt zrekonstruovaný a buď s náma chtěla být, nebo nechtěla být. A trošičku to připomínalo to, když jdou prostě třeba kluci hrát hokej do Švédska, do Finska, bydlejí v rodinách, který je berou ne úplně za svoje, ale jako pomáhají, vychovávají. Takže i tak jsme to vlastně v té chvíli vzali my. A jakoby pro ní to byl samozřejmě skok, dejme tomu z Hrušova na Prostějova, ale zase ne takovej, protože stejně, kde se v 15 pohybuješ, na tenise a doma, to je úplně ve finále jedno, jsi na turnaji, pak trénuješ, jedeš domů, kam by v 16 chodila na nějaký Václavák, co by tam dělala, jako, je taková změna to zase nebylo, buď to byla Štvanice, Sparta tenkrát, to jsme střídali, trošku Říčany a doma, a to je ve finále jakoby jedno, jako kde seš. Samozřejmě bylo to náročné pro mě, protože jsi mi vozil, že jo? Jo, to je prostě denně do 18 let, čekáš na kondici, na masáž, že já jsem vedl v 8 z domova, aby ona tam byla o hodinu dřív a všechno a vlastně jsem jí až vez domů, takže ne, že bych po tréninku to zbalil, jel jsem, ale jako zase ještě jsem 2,5 hodiny tam někde seděl a pil kafe a, jako a čekal, jo? V tom to bylo náročné, tož se brutálně změnilo v 18, když zašla řídit a to se úplně převrátil ten svět.
12: Vypráví Jakub Kahoun, trenér 20-leté české tenistky Sáry Bejlek a v rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.

0: Na Radiožurnálu Sport si stále povídáme s Jakubem Kahounem, trenérem Sáry Bejlek, české tenistky. Když ta Sára už s vámi pracovala, tak zajímali jste se nějak o to, jestli ještě třeba nějak vyroste, nebo jestli už jste pracovali s tím, že už ty bohužel parametry budou takové, jaké jsou?
1: Tak doufali jsme, že vyroste, ale ten předpoklad jako velký nebyl, jako jo, protože táta malý, máma malá, v té rodině dědové, babičky nejsou žádný obři. Jako já jsem vždycky pracovně říkal si, no vnitřně jsem si říkal, když bude mít nad 165, to bude zázrak, no a skončilo to nějakých 162-3 podle toho, kdo ji měří. Tak to prostě je a nemá cenu se zabývat věcmi, které nemůžu ovlivnit. No.
0: Musí být o to výjimečnější v něčem, aby to vynahradila dneska. To jsou všechno nebo z velké části velké holky, co proti ní stojí na kurtu.
1: To se jako nabízí, musí se líp pohybovat, jako to je jakoby jasný. Ale jako ty příklady jsou, že jich není tolik, jako v chlapském tenise, jejich míň, že jo, ale v těch holkách jako jsou. Vidíte dneska Paolini, jako na nevěsí vítězku nebo finalistku Grand Slamu, čtvrtou hráčku světa. Ano, extrémně se pohybuje, čte hru, tak musíš mít něco jakoby navíc, to je jako jasný. Sára kromě toho, že se fantasticky pohybuje, to je jasný, má nějaký cit pro hru, tak má vlastně, já tomu pracovně říkám klukovi, že tak má koule, jo. To prostě jsou věci, které se nenaučíš, který buď v sobě máš genama, výchovou a můžeš s tím pracovat trošku, to zlepšovat nebo to, ale jako ten princip, že jsi odvážný a máš koule, se jako buď to v sobě máš nebo nemáš, jo. To tak jako je podle mě. Takže tato kombinace musí prostě těch tří věcí, co jsme teď řekli, tak musí vyrovnat tu vejšku, budu říkat.
0: Jsou nějaké hráčky, kterým by se měla nebo chtěla přibližovat Sára Bejlek, podobné třeba výškou? Sára Bejlek, připomínám, měří 163 cm.
1: Trošku jsem to měl jako mezi dvě. Jedna má je Kerber, která nebyla až tak malá, ale levačka, takže na tu se hodně díváme. No a ono to teď zní blbě, ale je to tak jako na báru, jo. Protože Pauline hraje jiný systém, tato jako tak blokuje všecko a Bára hrála vlastně, uměla jako vlastně všechno. A toto Sára jako vlastně taky umí všechno, umí bránit, umí útočit, umí na síti, jo, dobře běhá, je takový správný hajzl, jo, jakoby, takže ta je jakoby i mentálně, jako je to trošku nahoru dolů a to ona má taky, jo, takže tak jako, já bych řekl, mentálně to vidím trošičku a tenisuje do té Báry a levačkovsky do té Kerber.
0: Když jste na začátku říkal, jak Sára Bejlek, když byla malá, šla si sama od sebe zatrénovat na zeď, tak má to v sobě pořád neustálou pracovitost?
1: Pracant je, ale já prostě jsem přesvědčený o tom, že pro ní je důležitější pracovat mimo ten kurt, protože za mě nemá potřebu hrát 3-4 hodiny denně. Já si myslím, že ona to jakoby tak cítí ten míč, tak to umí, že ten drill pro ní není až tak důležitý. Nějaký základ mít musí samozřejmě. Jo. Že pro ní ta práce daleko víc bude spočívat před a po, to znamená běhání, cvičení, vnitřní svaly, vnitřní korpus, rehabilitace, jako víc. A to pochopila. Hele, taky se vyvíjí v 15, když jsem jí řekl, že bude hodinu a půl před tréninkem začínat, tak mi říkal, že jsi se zbláznil, jako nevěděla už, o čem to je. Pak to viděla a nejvíc táhnutý příklady. Já jsem jí říkal před 3-4 lety na nějakým prvním Grand Slamu, pěje se na Djokoviče, teď jde natrénovat, on už tady je v tom gymu. A ne, že zvedá činky. Prostě sedí v tureckém sedu, někdo mu tlačí na jeho sebe a on si vždycky telefonuje, povídá. A myslím, za hodinu on tam furt je, akorát mu někdo tahá gumou ruku. Jako, to prostě musíš vidět, abys tomu věřil. To, že když někdo říká, to jako jasně, jasně, to se tak říká. A když to vidíš, takže jako musí pracovat tady v tom, ten tenis taky, že se pořád učí jej 20 let. Ono to je hrozně zkreslující, jo, protože všichni berou jako, že už tam nějakým způsobem patří a jí jako 20, jo, a už je tam už, já nevím, 13. 14. Grand Slam jako kvaldu, jo. Takže ona tam jakoby patří už relativně dlouho, ale pořád má čas se zlepšovat. Tam není jako, že to už všechno umí, to určitě ne.
0: Tolik zatím Jakub Kahoun, trenér tenistky Sáry Bejlek v rozhovoru. Budeme pokračovat za chvíli.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Jakubem Kahounem, trenérem Sáry Bejlek. Sára teď zažívá takovou první komplexní sezonu, protože se dostane na všechny velké turnaje. Pozorujete nějakou změnu, protože třeba ne každý to zvládne, to tělo to třeba nedá, nebo jsou tam jiné limity?
1: Vlastně říkám, že už tam patří od 18, jo, protože v 18 už byla ve čtvrtfinále, v 16 Madridu, už byla 110, pak byla zraněná víc, že já si myslím, za mě už tam vlastně patří 2 roky. To, že tam není, je věc druhá, jo, a můžeš říct, že patří, nepatří, když není fit, tak tam nepatří, jako jo, ono to, tak, to, ale tenisově už myslím, že tam patřila. Tak změnu prožívám, zajímavé v tom, že po dlouhé době 4-5 měsíců, nechci to vůbec zakřiknout, jako zdravá, úplně zdravá, s bolízkama, který má každý profesionální sportovec, a jsou určitě věci, které prostě jako nenahradíš. Jí zas tak až nevadilo, když třeba chvíličku nehrála, tak jí dlouho netrvá. Se do toho dostat, ale dostávala se tam na turnajích jakoby nižší úrovně, jo, ono je něco jiného nehrát měsíc zápas a přijet na 70 nebo 25, kde vlastně ty první kola by si nějakým způsobem měl vyhrát a pak se jako do toho trošičku dostaneš. Teď třeba letos začínala a přijala, já nevím, do Říma na trávy a těžký losy a vlastně neměla ten čas se jako rozehrát, jako no vlastně zjistit, že to znova vlastně umí, když to zjednoduším. Takže změna je tady v tom, že je díl zdravá a to je začátek každý nějaký kvality a úspěchu. No.
0: Jaké to jsou pro vás emoce, když se jí povede dostat na nějakou tu dobrou vlnu, rozehrát se a pak porazit velké hráčky, nejenom postavu, ale velká jména jako Kýsová, Sabalenková?
1: Já tím, že ji znám opravdu jako strašně dobře, tak já skoro 9x10 ráno, když vidím na snídani, tak jako skoro vím, jak ten den bude vypadat, jo. Někdy je veselá, já vím, že to není pravda, jo, jako by už ji tak znám, že to, a poznám to i na rozehrávce, jo. Někdy ona neskazí míč a stejně to není ono a někdy za mě je to nic moc a on říká, dobrý, jdeme. Takže to, je to příjemný, no a emoce, no tak jako, já už těch emocí mám jako za ten svůj, ani ne svůj sportovní, ale ten fotbalový tenisový život za sebou tolik, že to se mnou až tak nic nedělá. Musím teda říct, že Sabalenka to byl jako pro mě takový vrchol jako nějakýho. To srovnávám s tím, když jsme vyhráli v Olomouci s Baníkem, udělali jsme tím titul. Jako, tak to jsou takový dva emoční, kdy jako tam mě to jako, tam mě to, nebudu říkat dojalo, to ne, ale jako tak jsem mi říkal, tak to je jako dobrý.
0: Na závěr, jenom dělám jim taková neoblíbená, ale kde vidíte Sáru, kam by mohla patřit, nebo kde by měla být se svou hrou, se svým talentem?
1: Říkám to jakoby dlouho, když se mě na to někdo ptá historicky, ale i lidi okolo tenisu, nejenom jak můžu říkat novináři, že bude do stovky, jsem byl přesvědčený. To bych řekl, že to bude, teď mluvím o tom, že nebude zraněná 3 roky, jo? Že bude do stovky, jsem na to byl 100%. Že bude mezi 50 a 80, a těch myslím jako dlouhodobě, za to bych dal už dneska taky ruku do ohně. No a co bude pod 50 níž, tam už je spousta vlivů, který se nedají predikovat, a to, ale když budu za sebe, když bude zdravá, pracovitá, pořád to bude stejný, tak si myslím, že top 20 by mohla být, top 10 už je těžký, ale zase, když vidím, že tam je Paulini, nevidím důvod, proč by tam nemohla, nevím, pravidelně nakouknout. Jo, takže já bych řekl, že bude top 20 dalších 10 let, tak to budu brát jako fantazii a tomu věřím teda.
0: Tak to byl Jakub Kahoun, trenér tenistky Sáry Bejlek, která zažívá průlomovou sezonu na ženském profesionálním okruhu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin 29 minut, za chvíli zprávy v 10:30. Do té doby ještě výsledky aktuálních fotbalových zápasů elitní ligy národů. Dánsko-Portugalsko 2-3, 84. minuta, Německo-Srbsko 2-0 v 87. minutě, Řecko-Nizozemsko 2-1 v 85. Wales-Norsko 2-1 v 87. minutě. Je čtvrtek, 1. října, posloucháte Radiožurnál Sport, dobrý večer.
1: A Radiožurnál je s vámi i teď v 10:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýše za 48,58, to je o 14 haléřů míň než dnes. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45,92 korun, cena oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možnosti zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích, informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. Celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu. Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale skrývat nehodlá. A letiště Václava Havla otevírá výstavu fotek prvního českého prezidenta. Vybrané snímky předních českých fotografů připomínají v prostorech terminálu 2 historické události i osobní okamžiky z života Václava Havla. Snímky vybral za společnost Czech Photo Dan Materna. 90. výročí od narození Václava Havla připomenou na pražském dopravním letišti ještě další dvě výstavy. Sport. Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli finančním problémům propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. FIS chce část ztrát nahradit pořádáním dalších závodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na dálnici u Svitav. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nebezpečnou situaci za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion, na vozovce se pohybuje řidič.
5: Řidič stojí asi 50 metrů před tím kamionem a mává tam takovou červenou lampu. Je to velmi nebezpečný.
4: Na D1 pak opatrně i na výjezdu z Brna směrem na Prahu. U nájezdu od výstaviště na kilometru 190 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Je to bez kolony, vozidla z exitu ale výjíždějí přímo do levého pruhu. Na D35 vyšetřují nehodu u Svitav ve směru do Hradce Králové. U nájezdu na dálnici na kilometru 201 se osobní auto střetlo s cyklistou. Je to s opatrností průjezdné. Na nehodu pozor i na silnici 44 ze Šumperku do Jeseníku. Mezi Rapotínem a Velkými Losinami v lokalitě Terezín zasahují hasiči. Či po srážce auta se srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin 37 minut, je čtvrtek 1. října. V hokejové Tip Sport Extralize se předehrávalo 7. kolo této sezony a Sparta vyhrála nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané poprvé v aktuálním ročníku zvítězili na domácím ledě. V tabulce se posunuli na 4. místo. Jihočeši jsou pátí, oba dva týmy mají 10 bodů, ale to všechno se může měnit, tedy alespoň to postavení v tabulce zítra, protože se bude dohrávat 6 zápasů 7. kola. Je tu poslední dnešní sportovní přehled a ve studiu Krištof Kousal. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartanský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a přijde tak o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
2: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu, dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho, kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
1: Ve Španělsku nastoupí národní tým v sobotu, v Anglii potom v úterý. Obě utkání vám nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
0: Němečtí fotbalisté ve třetím utkání elitní skupiny Ligy národů poprvé zvítězili. To tedy první výhra Němců pod trenérem Jürgenem Kloppem. Německo porazilo Srbsko v Mnichově 2-0. Wales zdolal Norsko 2-1. Řecko hraje s Nizozemskem ve čtvrté minutě nastavení zápasu 2-2. Řekové přišli o vedení 2-0 a Dánsko prohrává s Portugalskem ve třetí minutě nastavení 2-4.
1: Cyklista Matyáš Vacek nebude startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant si při nedělním závodě na světovém šampionátu v Montrealu zlomil při pádu nos. Další vyšetření ukázalo, že je nos stále výrazně oteklý a lékaři mu proto doporučili se závodem ním počkat. Informoval o tom Český svaz cyklistiky na svém webu. Mistrovství Evropy začne zítra, závody do 23 let.
0: Jen 10 koní se letos postaví na start Velké Pardubické. Je to nejméně od roku 1993, kdy jich závodilo ještě o jednoho méně. Startovní čísla pro dostih, který se poběží za 10 dnů, se losovala dnes. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové velkým překážkovým závodům současná doba příliš nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popsala proč.
3: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
0: Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv k výhře 102-98 nad Reálem Madrid, a to v evropské lize. Český rozehrávač zaznamenal 9 bodů, 5 asistencí a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole soutěže připsal druhé vítězství, naopak Reál prohrál po třetí.
1: Nejlepší česká cyklokrosařka posledních let Kristýna Zemanová mění tým. Po 2 letech končí ve VIV Cycling a nově bude jezdit za belgický cyklokrosový Crelan Corendon a silniční Fenix Premier Tech. Informovala o tom agentura, která Zemanovou zastupuje.
0: Automobilový jezdec Oliver Solberg vyhrál úvodní rychlostní zkoušku italské rally, která rozhodne o novém mistrovi světa. Švéd porazil o 0,8 sekundy Francouze Ogiera. Třetí skončil vedoucí muž šampionátu Brit Evans. Solberg na něj před závěrečným podnikem sezony ztrácel 21 bodů. V pátek čeká jezdce dalších 6 rychlostních zkoušek.
1: Automobilka Ford se po 14 letech vrátí s továrním týmem do mistrovství světa v rally. Americký výrobce bude znovu závodit od roku 2028 a o rok později chce představit nový závodní speciál. Ford v posledních letech ve světovém šampionátu zastupoval pouze soukromý tým M-Sport. Návrat automobilka oznámila před závěrečnou italskou rally.
0: V Itálii zůstáváme, budeme se věnovat fotbalu ve sportovním přehledu. Tamní superpohár se po 4 ročnících v Saudské Arábii vrací právě do Itálie. Ligový mistr Inter Milan se 22. prosince utká s vítězem poháru Láciem Řím, a to v Miláně. Soutěž se zároveň vrací k původnímu formátu jednoho zápasu. V posledních 3 letech se hrál finálový turnaj 4 týmů v Riádu.
1: A atletický meeting Zlatá tretra v Ostravě se příští rok uskuteční o týden později, než bylo původně v plánu. 66. ročník se bude konat v úterý 29. června. Organizátoři termín změnili kvůli posunu mistrovství Evropy družstev v Istanbulu a informovali o tom na webu Zlaté tretry.
0: To říká na závěr sportovního přehledu Krištof Kousal. Díky, hezký večer.
1: Díky, naslyšenou. Cause you don't care.

Tohle byl Joe Cocker na Radiožurnálu Sport, 22 hodin 45 minut i bez Cristiana Ronalda. Portugalští fotbalisté v Lize národů zvítězili, a to v Dánsku 4-2. Německo porazilo Srbsko 2-0, Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Wales zdolal Norsko 2-1. Norové hráli celý druhý poločas bez jednoho vyloučeného hráče. Češi budou hrát další zápas v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska. Nebude u toho záložník Adam Karabec, ale taky Španělé počítají ztráty. Chybí mistr Evropy i mistr světa Nico Williams, křídelník Atletika Bilbao. Na Radiožurnálu Sport si připomínáme v tomto týdnu to, že je to 100 let od prvního přímého sportovního rozhlasového přenosu z fotbalového zápasu z Letné mezi tehdy pražskou Sláví, která hrála na Letné své domácí zápasy, a maďarskou budapešťskou Hungárií. Tak si za chvíli připomeneme nějaké další známé hlasy z historie sportovního vysílání v Českém rozhlase. Dobrý večer.

0: Rolling Stones a písnička Like Rolling Stones na radiožurnálu Sport, 22 hodin 51 minut. V sobotu to bude přesně 100 let od prvního přímého sportovního rozhlasového přenosu ze sportovního utkání v Československu. Tehdy z Letné vysílal Josef Laufer, který působil jako funkcionář Slávie, ze zápasu Slávia Praha versus maďarský tým Hungária Budapešť. U této příležitosti si kromě Josefa Laufera připomínáme další známé sportovní, řekněme, hlasy z historie českého rozhlasu a dnes se zaměříme na 60. až 80. léta minulého století. Jedním z velmi uznávaných sportovních komentátorů tohoto období byl Václav Svoboda. Posluchačům přinášel informace třeba z pětiletních a dvou zimních olympijských her a jeho hlas měli fanoušci spojený především s fotbalem.
1: Nejraději člověk samozřejmě vzpomíná na to, když přibližuje posluchačům vítězství našich reprezentantů. Tak mou takovou nejmilejší a nejpříjemnější reportáží byla reportáž z finále mistrovství Evropy v Kopané, Československo, Německá spolková republika, kdy českoslovenští fotbalisté v Bělehradě poprvé v historii získali titul mistrů Evropy.
2: Pivárník by měl odcentroval do pokutového území, ale tam už jsou jen hráči Německé spolkové republiky. Máme šanci, nebezpečná situace, celá veliká ještě.
0: Byl to právě Václav Svoboda, který se radoval po první brance ve finále mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976. Tak jistě víte, Čechoslováci pak celý turnaj díky legendární penaltě Antonína Panenky vyhráli. Další výraznou postavou československého sportovního vysílání byl Stanislav Sigmund. Jeho hlas zazněl z éteru poprvé z přátelského hokejového utkání mezi Československem a Švédskem, když musel nečekaně zaskočit za kolegu.
3: Večer 17. prosince 1954 jsem tedy překročil poprvé práh rozhlasové kabiny na Staré Štvanici v Praze. Reportáž vyšla i ona druhá z odvetného utkání o den později a to už jsem prakticky u mikrofonu zůstal.
0: A v roce 1959 pak Stanislav Sigmund vysílal i ze světového šampionátu v Praze.
4: Dewsbury se pokusil vysílit, nevysílí. Už je tady Kolonka a Kolonka jede ty sám na brankáře Bela. Má tady vedle sebe ještě staršího. Proč si vysílí tady ty starší jde úplně sám? Teď se chytáš za hlavu, to už je pozdě. Už jsme ztratili Kotouč a už sledujeme rychlý protiútok Kanaďanů. Berenson ve spolupráci s Kounekrem.
0: Tak to byl emotivní úryvek z komentáře Stanislava Sigmunda z mistrovství světa v hokeji v roce 1959. Věděli byste v naší nesoutěžní otázce, jak tehdy dopadla

0: československá reprezentace na domácím šampionátu?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Českoslovenští hokejisté tehdy vedení kapitánem Karlem Gutem skončili třetí za mistry světa z Kanady a stříbrným Sovětským svazem. A ještě se dnes v naší encyklopedii zastavíme u Karla Maliny. Ten popisoval posluchačům řadu úspěchů československých reprezentantů. V rozhlase začínal jako stenotypista, když na psací stroj nebo těsnopisem zaznamenával texty reportáží. Později barvitě přibližoval výjimečnou cestu československých fotbalistů na mistrovství světa v Chile nebo zlaté úspěchy gymnastky Věry Čáslavské na olympiádě v Mexiku. A pak taky mluvil o tom, jaké problémy se spojením občas řešili sportovní reportéři.
2: To je to nejhorší. Když přijedeš do té země a teď ti najdou linky, nemůžeš prostě udělat reportáž, ať děláš, co děláš. A tady v tom Portugalsku, tam to vypadalo beznadějně. Ale přeci jenom se tam objevil nějaký zaměstnanec, nějaký kopáč, bych řekl, který tomu moc nerozuměl té technice, vzal si lopatu, krumpáč, začal tam kolem nás kroužit, kolem mě, já tam byl sám tenkrát. Za první poločas ani čuk, ve druhém poločase kopáč zatnul, vzal lopatu, vyškrábal tam něco kolem toho mikrofonu, nebo kolem toho spojení, kolem toho kabelu. Takže to spojilo to dohromady a vysílali jsme.
0: Vzpomínal Karel Malina na rok 1966 a kvalifikační utkání československé fotbalové reprezentace v Portugalsku o postup na mistrovství světa.

0: Ozzy Osbourne nám ještě zaspíval před 23. hodinou v první říjnový den roku 2026, ve kterém jste slyšeli třeba přímý přenos z hokejového zápasu, ve kterém Sparta porazila České Budějovice 4-2. Sedmé kolo se bude dohrávat zítra. Nabídneme vám pořád s mikrofonem za hokejem. Dnes už hezký večer.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
2: Zatím není jasné, kdo zavinil nehodu poslance Filipa Turka, řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj se musí počkat na výsledek přestupkového řízení. Vývoz neíránské ropy z Hormuzského průlivu se podle agentury AFP vrátil na úroveň před válkou. Hokejisté Sparty porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-2. A zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole jezdu nad lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. A pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
2: Kvůli nákaze vyhlásila škola minulý týden ředitelské volno. Všechny budovy, včetně školních kuchyní, se dezinfikovaly. Výuka začala znovu včera. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle agentury AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Irán. Konflikt v regionu začal po americko-izraelských úderech na Islámskou republiku. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firm z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
5: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což podtrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
6: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
7: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
6: Si uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Hokejisté Sparty porazili v předehrávce sedmého kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-2 a poprvé v této sezóně vyhráli doma. A Pražané uspěli až ve třetím utkání před vlastními fanoušky. Rozhodující gól dal ve třetí třetině Devin Shore. Sparta je po výhře v tabulce čtvrtá, České Budějovice páté. Další zápasy sedmého kola jsou na programu zítra. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní nejméně od roku 1993. Dostih se uskuteční 11. října. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové velkým překážkovým závodům současná doba nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
8: bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou a podle řidičů se tam pohybuje posádka, tak opatrně. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Olomouce ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272,5 havarovalo osobní auto. Je v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy na kilometrech 2,5 a 3 silničáři opravují svodidla. V obou případech jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech, má být hotová až ráno, omezení má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Vítám Pavla.
11: Dobrý den.
10: A vítám taky Mirka Vasiče, který dneska je naším kolegou, expertem. Mirko, vítej.
12: Hezký den.
10: Tak já připomenu, že Mirka s Pavlem, když slyšíte o mikrofonu, tak to většinou bývá krásný zážitek.
13: Kliment může rozhodnout, Kliment se rozbíhá, zadrobil z cíl, je... Gól! Gól! Češi vítězí po penaltách, obrovská radost české fotbalové reprezentace.
14: Cítil jsem úplně tlak.
10: Tohle už je Jan Kliment, já jsem to pouštěl na Desítce živě a musím říct, že vždycky to mělo teda parádní grády.
11: No já přemýšlím, takhle já si myslím, že takhle ty chlapi všichni řvou i v tom hledišti, že jo? Protože my jsme v podstatě jako v tomhle případě, když hraje nároďák, tak můžeme být jako regulérní fanoušci podle mě, takže jako sice se snažím být objektivní, ale když dostane někdo červenou kartu, tak samozřejmě jsem naštvaný, protože to vidím trošku jako jinak, ale když nároďák skóruje nebo se jim daří, no tak logicky se projeví to fanouškovství a podle mě křičíme stejně jako chlapi o pět řad pod náma, no.
12: Se prostě utrhnete, no. To se stává a třeba ta baráž, tam i dvakrát došel hlas, protože i člověk do toho prostě vletí a jak je v tom emotivním zápalu, teď má pocit, že musí přehlušit celé ty tribuny a tím pádem ještě přidáváte víc a víc a ono na konci zápasu už se mi občas stalo, že jsem i klepal do Pavla, ať chvilku mluví, protože jsem potřeboval polknout nebo se napít, protože to prostě mizelo. To nešlo.
10: Ale jako je z toho slyšet, že to je přirozené a to je ideální, protože asi si myslím, že někdy do toho komentátoři dávají trošku jako něco navíc, ale krásně jste to kluci tehdy komentovali, byl to březen 2026, Česi tehdy postoupili pod Miroslavem Koupkem na mistrovství světa, na ten mundial už zase nějakým způsobem jsme spíš asi raději zapomněli, nezdařil se, to je fakt, ale teď před sebou máme zase další dva těžké zápasy v rámci Ligy národů, my Češi, český nároďák a právě proto máme dneska speciální desítku, je to vlastně obdoba té pondělní, ale je to takový reprezentační speciál.
3: Téma týdne.
10: Tématem týdne může být i ten zápas, který komentoval Mirko Vasič, to byl zápas s Chorvatskem, ale přece jenom blíž nám je ten zápas s Anglií, který jsme ještě neměli šanci v Desítce rozebrat. S Angličany to bylo tedy 0-2, byl tam Pavel Horváth, Lukáš Michalík komentoval s tebou.
11: Ano.
10: Bohužel český gol jste komentovat nemohli, ale přece jenom si myslím, že mohl přijít dřív, než bychom čekali. Bohužel nepřišel, ale Pavel Šulc tam měl dvě zajímavé pozice, co myslíš?
11: No já jsem, musím říct, ještě teďka dneska koukal na nějaký highlighty a hodně mi naštvalo, že vlastně v těch highlightech, které jsou na oficiálních stránkách UEFA, nejsou ty naše šance, je tam jenom ta červená karta a vlastně šance a góly Anglie. Trošku mi to nadzvedlo, protože si myslím, že byť jsme samozřejmě byli outsideri, ten zápas jsme prohráli a jako nezvládli, tak tohle to je trošku zkreslující a myslím si, že Pavel Šulc měl obrovskou šanci. Trošku si myslím, že kdyby byl před 4-5 rokama, že by spadnul a byla by možná trošku, možná červená karta tam při tom prvním úniku, protože tam ho evidentně anglický stoper minimálně přibrzdil. A pak ta druhá šance, kdy mohl se rozhodnout, jestli nahraje Adamu Hloškovi nebo zakončí sám, tak to trvalo tak dlouho, že vlastně z toho pak nic nebylo, ale byly to velké šance, takže samozřejmě nějaký náznak těch útočných akcí tam byl, ale logicky i vzhledem k té červené kartě prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo.
12: No, ukázal se tam trošku takový rozdíl, nechci říct ve štěstí, ale když potom Harry Kane dal gól na 2-0, tak to prostě dostal skrz hranáče, skrz jeho nohy a vedle nohy Kováře. A když jsem si pak pouštěl ještě zpětně ten průnik Pavla Schulze, který byl nakonec zablokovaný, tak on zkoušel něco podobného. On chtěl počkat na pohyb toho obránce. Gólman taky čekal, že to bude obstřelovat tak nějak, když to připodobním k české lize po Haraslínovsku. A on to chtěl dát do protipohybu mezi nohama. A netrefil, no, prostě Kane to není.
11: No, je to, myslím si, tohle je velký téma, i dneska to bude pro mě velký téma, kvalita hráčů, prostě samozřejmě my v tuhle chvíli máme nějaký, teď bez urážky ke klukům našim, nějaký materiál, nějaký stupeň té kvality a teď se setkáváme prostě tady v těch zápasech vlastně s nejlepší světovou kvalitou.
10: My zůstaneme ještě u Pavla Schulze, to může být teď téma na úvod, protože i to vyloučení komentoval trenér Anglie Thomas Tuchel, že bylo klíčové pro celý ten zápas, ostatně tak to asi řekne každý. Měli bychom být ve spojení s bývalým kapitánem české fotbalové reprezentace, účastníkem mistrovství světa i Eura v roce 1996, tudíž držitelem stříbrné medaile, Václavem Němečkem. Dobrý den, Václave, slyšíme se?
14: Ano, dobré, ano, ahoj.
10: Tak Pavel Schulz, já jsem to psal Pavlu Horvátovi, že mi to připomnělo, že odehrál takový zápas blbec, jako když tehdy na Spartě nedal za Plzeň 3 tutovky v závěru v ligovém klání v únoru 22. Jak jste viděli jeho výkon, co ho ovlivnilo podle vás?
14: Tak je to pravda, já jsem teda neslyšel až teďka rozhovor naposledy s tou poslední šancí a úplně to tomu odpovídá. Já myslím, že jsme vstoupili dobře docela do toho zápasu. Překvapivě i Angličani dělali velké chyby vzadu. Ty chyby dělali už proti Španělsku, jak jsem viděl v sestřihu. Dalo se toho využít, bohužel jsme to nedotáhli do konce a to, že jsme to nedotáhli, si myslím, to ovlivnilo docela dost. A pak mě přišlo, že Pavel Schulz byl trošku frustrovaný, no, že šel do těch soubojů obranejch trošku zbytečně. Mně to teda přišlo nejdřív, že to byla taková ta klasická žlutá, já jsem byl nahoře zrovna na tribuně, takže jsem to neviděl podrobně v těch záběrech a pak doma na opakovačce, prostě dneska se za to ta červená může dát.
11: Václav, ahoj, my jsme spolu už mluvili, tak tě zdravím ještě jednou. Já jenom mám takovou jako konkrétnější otázku, samozřejmě chápu, že jak jsem zmiňoval, že ten level našich hráčů je malinko jiný. Ty jsi hrál středního záložníka, já jsem se o to taky pokoušel, tak jenom tě poprosím o názor, jo. Já srovnání Modrič, Kovačič a teďka Anderson a
10: Luis Kelly,
11: který tam hráli veprostřed. Samozřejmě jdeme nějakou španělskou cestou, ale i ty španělský středáci, teď řeknu příklad, z 10 míčů 8krát vlastně jsou schopní hrát dopředu. A my máme na téhle pozici Lukáše Červa a
10: Michala Sadílka.
11: A vlastně je ten poměr v podstatě obrácený. Co si myslíš, že rozhoduje o tom, že to takhle je?
14: No, říkáš to asi dobře, já si myslím, že nám přesně chybí, takhle o kvalitě se nebudeme diskutovat, je to prostě daný tím, jaký máme hráče, kde hrajou, za jaký kluby, to je jasný. Ale za mě dobře, že se o to pokoušíme teda, ale ano, nemůžeme za každou cenu podle mě hrát, nebo chtít hrát, jako hrajou Španěle, když nemáme úplně tu kvalitu španělskou, ale přesně jak říkáš, mohli bychom tam třeba dát aspoň jednoho kluka doprostřed, který umí tu průnikovku, který se nebojí zkazit. Mně to přijde, že hodně ty kluci se bojí jako pokazit přihrávku, aby se neřeklo, aha, tak ten to zkazil, aby to prostě nebylo na něm. A to teda takhle, musím říct, ty se směptal na to srovnání španělských středových chorvatských a anglických. Mně třeba fotbalově se ty Chorvati líbí víc, musím říct. Jako ty Angličani mě trošku zklamali, jasně ten zápas se zkazil tou červenou kartou, ale pak to bylo takový obehrávání úplně bez ničeho. Právě ta průnikovka třeba i z té Anglie mě tam chyběla,
15: Jediný, kdo se o něco snažil za mě, byl Gordon. Jinak jsem byl docela zklamaný.
11: Jasný, tak ta kreativita, si myslím, že Modrič, Kovačič prostě to je top světového fotbalu. Na druhou stranu, právě proto, že vlastně se to učíme, tak já bych čekal, když se podíváme, já vím, že to je i o těch spoluhráčích samozřejmě, ale je vlastně to, že ty středáci opravdu si chodí až k těm stoperům a přestože třeba Guardiol a druhý stoper, pardon,
12: Vuškovič.
11: Jo, ten vlastně taky to jsou fantastický hráči, přesto, když ten Kovačič nebo ten Modrič si pro ten balon přijde, tak ho okamžitě dostává a tyhle ty hráči mu dělají vlastně servis, jo, tak jestli my tady máme vůbec takovýho hráče, já teďka mě napadá prostě Macek, který ve Spartě tohleto plní, ale samozřejmě je otázka, jestli Sadílek s Červem jsou ty praví hráči na to, aby jsme tenhle fotbal hráli, no.
15: Já si myslím, že prostě nemůžeme hrát jako Španěle, jako Chorvati, musíme hrát svoji cestu. Ano, je to dobrý tam zapojit tyhle ty prvky, aby jsme se jenom nezbavovali balonu, protože proč? Protože pak jsme utahaný, protože pořád běháme bez balonu, takže je potřeba se na ten balon dostat vzhledem k tomuhle tomu. Ale potřebujeme do toho dát právě i tu českou chytrost, trošku myšlenku a já si myslím, že je nutný dát přesně nějakou tu průnikovku třeba na Adama Hoška, který mě se teda velmi líbil. Jsem rád, že po zranění je zpátky v té formě, jakou vždycky ukazoval, takže stavit na tomhle, nebát se průnikovka a zakončení. Mně se nelíbí, teda musím říct, když se to do nekonečna obehrává. Takže zkusit to. Mm-hmm.
12: Dobrý den, pane Němečku, ještě ode mě, Mirko Vasič. Ta španělská hra je hodně postavená i na, řekněme, defenzivním záložníkovi, který ale umí hrát dopředu. Já vím, že to je trošku dokola, ale přece jenom Sadílek a Červ, to není typ hráče, jako je Rodri a Busquets. A když se bavíme o tom, že tady třeba nemáme tak úplně kreativního toho středního záložníka, tak jak je možné, že si někdo najde takovéhle borce i na defenzivního?
15: No jako prostě, protože to je o té kvalitě, no, my ho nemáme, my ho musíme vychovat, my musíme zkusit ho najít v mládeži, prostě já jsem to říkal už před lety, já bych dokonce klidně obětoval jednu kvalifikaci, aby jsme tam zařadili mladý, talentovaný hráče, který mají tyhle ty předpoklady, ale myslím si, že by to bylo asi moc odvážný tah, nikomu se do tohohle nechce, protože pořád to jakoby lepíme, když to řeknu. A takovýho hráče to opravdu je těžký jako najít a no. Vychovat si ho.
11: No, já si myslím, teď to řekl jako takhle možná natvrdo, ale ono vlastně možná to k tomu stejně směřuje, protože ta podpora teďka ať už vlastně jako hráčů nebo lidí kolem fotbalu je veliká, přestože výsledky se nám nepovedly, tak samozřejmě všichni tam vidíme nějaký takový ty maličkosti, který jsou dobrý a jestli právě teďka není ten pravej čas, do toho opravdu, já nechci říznout, ale vím, že 21. samozřejmě má svoji kvalifikaci. Hugo Sochůrek prostě si myslím, že je ten hráč, který třeba by se mohl na téhle pozici trošku pohybovat, takže já si myslím, že k tomu určitě dojde, že tyhle ty kluci budou, pozor, teďka implementovaný do toho háčka a já si myslím, že ta doba prostě by se měla přiblížit, no.
10: Já bych se jenom zeptal Václava, jak na ně působí to zařazení, právě ta implementace některých těch hráčů, o kterých bychom to třeba nečekali, nebo u kterých bychom to nečekali, jako je Sláma nebo Radosta, co z vašeho pohledu předvedli. Samozřejmě bavíme se stále o tom, že jsou neoskoušeni, na druhou stranu prostě už reprezentují.
15: Ne, tak tohle bylo fakt, jako to bylo fajn, ty kluci hráli dobře. I Ambroš, je to Ambroš, že jo? Právě.
10: Vy to říkáte maďarsky, on je to Ambros.
15: Pardon, tak se mu omlouvám. Ten taky hrál velmi dobře, sebevědomě na míči, to jako bylo fajn a podle mě je právě nutný využít tyhle ty zápasy, protože za mě teda já jsem velký odpůrce tyhle ty Ligy národů, nebo jak se to jmenuje, protože to uměle přidává klukům zápasy, jsou pak strašně prostě vyčerpaný, unavený, na konci sezóny praskají svaly, kolena. Za mě je to zbytečný, je to jenom, aby UEFA prostě sebrala víc peněz. Za mě je to prostě přátelák, ale dobrý přátelák je potřeba toho využít právě
14: proto tam tyhle kluky dát.
11: Já se ještě zeptám na výkony některých hráčů. Samozřejmě vím, že Jirka Sláma, který šel z Olomouce do Jablonce, tak prostě už je to 27letý hráč, který samozřejmě má za sebou nějaký, řekl bych, minimální zkušenosti s evropským fotbalem a teďka vlítne do takovýchhle zápasů. Samozřejmě my jsme taky nějak začínali. Jestli si vzpomeneš na to, jak se cítil, když jsi nastupoval do těch zápasů prvně, jak jsi to vnímal a jak jsi se cítil při zápase a po zápase a jak jsi byl schopný sám sebe ohodnotit?
14: No, tak to je tak dávno, že se už těžko vzpomíná, ale jo, to bylo vždycky náročný psychicky, jako protože kolem mě byli jako velký borci a člověk přesně nechtěl udělat, nechtěl jim to zkazit, jako jo. Takže jsem se snažil hrát co nejjednodušeji, plnit si svoje úkoly a tím to postupně prostě přišlo i taková ta jistota, protože jinak, kdyby na to člověk myslel jako pořád, tak to hrát nemůže, že jo. Takže jo, nervozita na začátku určitě, ale pomáhalo mě udělat pár prvních dobrých balonů a pak měl jsem to štěstí na ty kluky, že mě i pomohli jako vždycky.
10: Václav Němeček, bývalý kapitán národního týmu, stříbrný medailista z Eura 1996, s námi ve speciální reprezentační desítce Pavla Horváta. Ještě věc, která se týká nového trenéra Santiho Denie, protože on do angažmá vstoupil dvěma soutěžními prohrami. Je to věc, která se už stala trenérům dříve, že dvakrát na úvod angažmá prohráli, dokonce třeba Michal Bílek s Pavlem Vrbou čekali až do pátého zápasu na lavice reprezentace na úvodní vítězství. Nicméně ta atmosféra právě kolem nového španělského kouče nároďáku je taková jako pozitivní, což je hezké, protože dříve kolem nároďáku panovala negativní atmosféra, ale otázka zní, jak to vidíte v té lize národů, přece jenom 6 těžkých zápasů, kdyby se prohrálo všech 6 zápasů, má se nějak měnit kurz, nebo opravdu jste zastáncem toho nechat ho tam na déle a prostě vidět, co dokáže?
14: Takhle, pojďme se podívat na ty soupeře a pojďme si říct, že každý urvaný bod bude zlatý, jako jo. I když říkám, pro mě jsou to spíš přátelský zápasy. Takže nechal bych to být, využil bych toho, aby se právě ten tým tvořil a podle mě od základu právě a využil bych přesně tyhle ty zápasy k tomu, aby jsme pak naskočili na ty kvalifikace, protože kvalifikace je to, co rozhoduje. Teď myslím Euro, mistrovství světa.
11: Venco, děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky a slyšíme se, vidíme se.
14: Ano, naschle.
10: Krásně přejeme.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Tak, Pavle, máme tady téma, které souvisí právě se Santim Deniou, chci se na to zeptat, protože on říkal po tom zápase, slyšel jsem vlastně to vyjádření hned pro Českou televizi, protože musíme říct, k tomu se dostaneme, ty tiskovky jsou až příliš dlouhé. Budu citovat, výsledek nás mrzí a jsme zklamaní, ale i tak jsme na tým a na výkon, který jsme podali, velmi hrdí. Ještě jenom řeknu svoji zkušenost ze zahraničí z houslí. Profi taky obrovská úroveň, vysoká úroveň těch zahraničních profesorů. Často jsem se setkal s tím, že jsem sám věděl, že na to nestačím, dobrý. Že to nebylo dobrý a stále tě ale oni plácali po zádech. Byla to jako taková schovývavost. Jo, že pak vystoupíš a samozřejmě tě motivují, ale jako není to dobré. Jo, a sám to cítíš. Jako k čemu tohle je?
11: Myslím si, že je to normální, že i v dnešní době ty trenéři prostě jednak veřejně nebudou kritizovat, nebo už to fakt je minimálně, že někdo to neunese a řekne otevřeně, tadyhle Pepik nám to prohrál, prostě Láďa hrál hrozně a to je to spíš obecně, dneska nám to nevyšlo, ale snažili jsme se, jsme hrdí. On i ten překlad, že jo, z té cizí řeči, já teda se, jestli můžu, přeskočím těm tiskovkám. Já si myslím, že by prostě bylo lepší, kdyby trenér mluvil španělsky prostě a byl tam regulérní nějaký španělský překladatel, který je minimálně sportovní, spíš fotbalový, aby to bylo jako dobře překládaný, protože vím, že to přeskakování v té řeči je normální, ale spíš si myslím, že to patří do té šatny. A teď to není kritika, myslím si, že i pro fanoušky by to bylo lepší. Jsem přesvědčený, že v té hráčské šatně to přeskakování ze španělštiny do angličtiny vůbec nevadí, protože ty hráči prostě ty výrazy znají a naopak si myslím, že si z toho dělají srandu i mezi sebou, jako že já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem v Plzni počítal japonsky v bagu a německy jsme počítali v bagu, prostě jo, děláš si v Teplicích, když tam byl Franta Straka, takže to prostě k tomu patří, ale myslím si, že na těch oficiálních tiskovkách by tam mělo být prostě jako ta kvalita té řeči, teď ode mě to zní prostě blbě, protože já taky anglicky mluvím jako špatně a bylo by to hodně podobný, ale jako já bych to asi chtěl takhle, no.
12: No ono hlavně tam je problém v tom, že Santi Denia nad tím přemýšlí, to je vidět, a teď loví tam to slovo, jasně, no. Zároveň loví nějak tu gramatiku, aby to dávalo smysl. Teď samozřejmě on potom používá stále stejná slova, víceméně na každou otázku on to převede do stejného směru. Je to pro něj hrozně těžké a jeden takový poznatek, tisková konference po Chorvatsku. Santi Denia na mě působil trošku jako nervózně, teď samozřejmě i v tom, s tím jazykem a podobně. A na konci, no to bylo vlastně takové kouzelné, teď se řeklo, že je konec tiskové konference, Santi Denia se tak podíval, teď si klepnul rukama do stolu a s takovou jako úlevou vstal, jo. Že už to má vlastně za sebou. Ani jemu to podle mě vnitřně není osobně moc příjemné to, že vlastně mluví anglicky, byť on s tím musí počítat, když jde samozřejmě dělat někam. A angličtina je rozšířenější než španělština, to si řekněme, ale ani pro něj osobně to nebude zrovna chvilka, kterou bych chtěl zažívat znova a znova.
11: Já samozřejmě už je to taky delší dobu, když jsem byl v Japonsku a bylo tam spoustu zahraničních trenérů a ty prostě měli překladatele logicky, protože japonština, jo, ale byli to taky, byli to Brazilci, byli to Španělové a ten překlad prostě byl z té jejich rodné řeči, nebylo to, že by mluvili prostě anglicky a Japonec to překládal jako do japonštiny, no.
10: Teď se hodně objevují i v rámci té kauze Manchester City videa s Pepem Guardiolou, pár let stará, ale on neměl, řekněme, z hlediska výslovnosti a toho projevu třeba úplně ideální angličtinu, ale dokázal velmi rychle mluvit a všechno to vlastně vyjádřit, protože tam žil leta, předtím trénoval v Německu, takže ten vlastně na tom nestrácel nic, třeba na tom respektu, který k němu chovali novináři, nebo já to takhle...
12: Tohle není žádná jako ztráta respektu, ne, to, že někdo neumí úplně dokonale anglicky, jasně, no. Já toho člověka jako chápu, celý život se pohybuje ve španělském prostředí a pak dostal takovouhle nabídku. Ano, chvíli byl předtím v arabském světě, no. Ale maličkou chvilku a potom přijdete sem a teď samozřejmě dostáváte dotazy takové, ať jdete do hloubky a tak a teď se v tom jazyce necítíte. Jo, to není ztráta respektu.
10: Já jsem se špatně vyjádřil, myslel jsem přesně pak tohle, že do té hloubky nemůže žít, ale samozřejmě jako víme, jak to je.
11: On tu kvalitu na to, aby to rozebral do hloubky má.
10: No jasně.
11: Ale prostě ta slovní zásoba v té angličtině ti logicky
10: musí chybět. No teď se ptali na svazových stránkách, je vlastně rozhovor, jak se těší na Španělsko proti De La Fuente, mu říká 12 let jsme spolu vlastně skoro žili, že jo, jsme spolu kamarádi a to je trenér mistrů světa, takže on je taky jako velká kapacita a jenom prostě na druhou stranu ono občas známe to, že to veřejností každé malé zaváhání trošku může třeba jasně, ubrat. Jasně. Já jsem to nemyslel na nás novináři, že by asi ztrácel před námi respekt, ale...
11: Tohle uzavřel, to nebyla vůbec kritika trenéra, prostě jenom jako si myslím, že by to bylo lepší pro všechny vlastně, aby on i mohl se vyjadřovat v té španělštině, kde tu slovní zásobu i v těch fotbalových věcech bude mít daleko větší.
10: Tak. Ano, tak to jsme probrali vlastně jako je téma, možná pro někoho okrajové, ale třeba to pomůže i samotnému novému trenérovi, který se snaží vtisknout české represi svůj herní styl, no za pár let třeba jo. To bych mu přál, aby se naučil tak těžký jazyk, jako je čeština.
12: A on teď říkal, že je vlastně Čech, že není Španěl. Teď před tiskovkou, když se ho ptali na to, jak se těší právě
10: on je
12: na
10: to Španělsko nějaké,
12: a
10: Mirko,
12: De La Fuente.
10: Ono je to teď nějaké propojené, ono se i ve fanzónách před Edenem řve zase vámos Česko, takže nevím přesně, jako úplně kam směřujeme jazykově, ale jak se ten svět spojuje, aby z toho za chvilku nebylo to Esperanto, že jo? Tak to Pavlovi pak třeba vysvětlím, kdyby se chtěl zeptat, ale
11: nebo
10: my teď si
11: poslechneme... Z vážné hudby, já to vím, neboj.
10: Ale my jsme, Pavel, oslovil Tomáše Janotku, trenéra, ano. Který aktuálně nemá angažmá, ale který taky sleduje českou repre a on právě mluvil o tom, jak se dá zařadit právě ty myšlenky do toho ideálního herního stylu, nebo do toho požadovaného herního stylu.
16: Myslím si, že doba na vtisknutí herního stylu je hodně odlišná a dá se říct hodně individuální tým od týmu. Tím, že se v klubu dá pracovat na dennodenní bázi a systematicky se tam dá trénovat vlastně týden od týdne, je vlastně vtisknutí toho vlastně principu hry a stylu hry určitě jednodušší a mělo by být rychlejší. Samozřejmě platí, že se nejdříve učí základní principy, ať hráči mají správné návyky, a poté přichází se postupně více k detailům, které se ladí. Myslím si, že ideální doba je třeba měsíc mít přípravné období a postupně herní styl dostávat do konkrétních utkání. Co se týče reprezentace, tak tam ten tréninkový proces ohledem na zápasy, který se střídají vlastně v krátkém sledu, je složitější a myslím si, že se tam hodně dá využívat toho času na tom reprezentačním srazu v rámci videí, ať už týmových nebo individuálních, a máte tam prostor více než na nějaké zátěžové tréninky, právě na taktické tréninky. No a myslím si, že v reprezentaci zvládnete za dva represrazy hráčům dostatečně ten svůj způsob hry a herní styl vysvětlit tak, aby ten přenos do těch utkání se vlastně postupně dostával a byl vidět.
10: To je vlastně zajímavé, Tomáš, že Janotka říkal, že dva reprezentační srazy. A teď je otázka, jestli myslel ještě ty klasické, no. Anebo jestli myslel tenhle zářivo-říjnový plus listopadový.
11: No, tak je pravda, že to, co tam říkal, že vlastně fakt jako v tom klubu taky máš tu přípravu, nebo ne, taky, ale máš tu přípravu dlouhou. Samozřejmě to zimní období, teď už se ten čas stenčuje, protože už se hraje v podstatě v prosinci a začíná se opravdu brzo, takže toho času tam tolik není, ale je pravda, že tenhle ten represras je vlastně unikátní nebo první v tom, že je takhle dlouhej, ale zase opravdu musíš koukat na to, co ty kluci mají odehraný. Jo. Teď jsme se vlastně teďka, když dostal Pavel Šust tu červenou kartu, tak ty čtyři obránci to odehráli celý. Samozřejmě Láďa Krejčí hrál první zápas, ale zase předtím tolik netrénoval. Ale Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek vlastně i Jirka Sláma vlastně to odehráli celý a hráli i ten zápas předtím, takže ty toho musí mít opravdu plný zuby a s těma toho, jako myslím si, možná dneska už můžeš začít jako něco trénovat, ale ještě včera si myslím, že toho měli plný brejle a samozřejmě je důležitá i ta regenerace, protože už nás čeká za chvíli zase další zápas a nejen tak ledajakej, no.
12: No a taky Ladislav Krejčí třeba v úvozovkách doplatil na ten neodpočinek s mistrovstvím světa, protože ve Wolverhamptonu ho taky nejdřív nestavili. Štěpán Chaloupek se taky ze začátku vlastně po tom šampionátu trochu hledal. Ti hráči dostali tedy delší dovolenou, ale je vidět, že pokud je to kontinuální sezóna, ano, je to jejich práce, tomu jako každý rozumí, nic jiného nedělají, ale prostě na každého tohle dolehne.
11: Ne, i ty, my jsme tady měli Tomáše Holeše a ten to vlastně potvrdil, že prostě sám bojoval ze sebou, že ty kluci samozřejmě už nějaký zkušenosti s přípravama mají, některý víc, některý míň, ale troufnu si říct, že každý už cítí, že jako seš nadupanej, anebo že se prostě necítíš, no.
10: A teď je jenom ten fakt, bavíme se o tom vtisknutí nějaké tváře tomu týmu. Od Santiho Denny pochopitelně hodně se vyzdvihovala ta snaha hrát míč, vážit si ho. A teď ale přijde souboj a vlastně už Chorvati naznačili, že jsou daleko silnější na míči ostatní Angličané. A ty přijde souboj se Španěli, které máme teď nasledované z těch předchozích dvou zápasů, tak Angličané ve Wembley porazili. Poté, co Angličané taky zkoušeli hrát odzadu, tak jim třikrát pak vzali balon a mohli jim dát víc gólu. A Chorvati se šněrovali doma. 4-1, to ještě byl, myslím, milosrdný výsledek. Jenom mě jde o to, že se snažíš hrát teda s balonem, ale co když pak ti to povede prostě v jako 6-7 inkasovaným gólům, no, aby si z toho nezalek.
11: No. A tě lepší ho nemít ten balon, no. Ale tak ten styl španělský je známý, ten tlak je obrovský prostě na ten balon. Já bych to fakt popsal po několikátý. Fakt vlastně ty máš balon a přijdeš o něj a pak ho dvě minuty nemáš a já nevím, každý, kdo chodí běhat třeba, abych to popsal, tak prostě když běžíš na 70% nebo na 80%, tak po dvou minutách už jsi prostě zadejchanej. Jo? A do toho, když absolvuješ nějaký jako zrychlení, který je 100% prostě, to, což může být 3-metrovej, 5-metrovej start nějakej, tak se dostaneš do situace, že pak ti ten balon přiletí a ty ho vlastně jako opravdu nechceš. Ale je otázka té kvality a té dovednosti toho hráče, jak si s tím poradí v této těžké situaci. Není to vůbec jednoduchý, protože vidíme, jak Španělé válcují v podstatě celý svět a bylo to na mistrovství světa prostě evidentní, jak v tomhle dominovali. A pak samozřejmě v té únavě přicházejí chyby i v postavení, i v tom, že chceš za každou cenu třeba ty hráči, který to úplně nemají, ale chtějí to dělat, protože trenér to chce, nebo vyžaduje to po nich to okolí, tak chceš hrát fotbal, no a samozřejmě přijde ztráta, chyba a je z toho gol, vys třeba první gol Anglie.
10: No a vlastně Karabec, když ano, tam tehdy taky ztratil proti Chorvatsku. Mimochodem 47. minuta, jo. Oba ty zápasy inkasovaný gol Česka.
11: To si myslím, že úplně s tou únavou ještě nesouvisí, protože jsou to 3 minuty po půli, ale samozřejmě může to být jako souběh těch věcí. No.
10: A ještě bacha na Španěli, Jamal, oba góly, na tom srazu ty úvodní Španělů, jak ve Wembley, tak doma ve Španělsku ve 2. minutě. Takže pak v sobotu pozor.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Dáme se takovou malou minutku angličtiny. Bude to výpověď Tomase Tuchla z tiskovky po Česku, po zápase s Českem, a týká se to vlastně i otázky novinářů, jak přistupuje k takovému vítězství, které se vlastně očekávalo, a nakonec ho opravdu mají.
17: I love sometimes these unglamorous results. Sometimes you need just leave the stadium, win 2-0, have a relaxed evening and go on to the next one. You cannot be always glamorous. You have to sometimes do the hard work with not a lot of praise. Then you go up with one man, of course, you're suddenly the heavy favorites, and that's why we didn't panic, but we needed to play with a bit more urgency. Like I said, dynamic movements on the side. That's what also builds character and shows character. If you go to Czechia play in away stadium, they have never lost back-to-back matches at home.
10: Tomáš Tuchel tady na konci říkal možná trošku mílku, že Česko nikdy na svém vlastním stadionu neprohrálo dvakrát za sebou, což samozřejmě se dříve stalo v historii před 10 lety Skotsko, Jižní Korea a 2014 v Olomouci s Rakouskem a pak v září v Praze s Američany. To je jedno, ale on říkal, že i tahle nenablízkaná vítězství, tam zaznělo to slovo glamours, někdy potřebujete i v klidu prostě 2-0, a že vlastně nejtěžší bylo pro ně v těch 11 proti 10 potvrdit tu roli superfavoritu, a sám nějak trošku tak kritizoval výkon Angličanů v té první půli, že možná nebyl tak agresivní, energický, že potřebovali to zrychlit po křídlech, a i ostatně Václav Němeček vyzdvihnul výkon Gordona, který teda byl nejlepším hráčem zápasu. Určitě. A rozhodnul to v podstatě.
11: Určitě. Já k té přesilovce samozřejmě, ono to není jednoduchý, jo. Vlastně i Lukáš Michalík se mě po zápase ptal, jestli tam nebylo nějaké podcenění. Já samozřejmě nemůžu mluvit za ty hráče, ale ze zkušenosti vím, že jakmile to dva hráči jako přestanou brát vážně a začnou vnímat to, že jako máš převahu a že to nějak jako uděláme, tak určitě to mužstvo prostě od těch 10 hráčích je aktivní, bojuje, dře, a pokud nepůjdeš naplno, tak ty šance nepřijdou. A u Angličanů to tak vypadalo, bavili jsme se i o tom, jak hráli konstruktivně anglický středáci, jak hráli chorvatský středáci, ale ono to do těch 10 prostě na těch 30 metrech není vůbec jednoduchý, a myslím si, že mi to potvrdí každý trenér i hráč, který se s tímhletím setkává nebo setkal, že tohle už je jako nejvyšší kvalita toho fotbalu, když se prosadíš do těch 10 bránících hráčů, a musíš na to mít jednak dobrý hráče a samozřejmě hráče, který jsou nastavený, že jdou naplno.
10: Můžeme přivítat ve vysílání dalšího z tvých kolegů, expertů, kamarádů, kterého jsme oslovili?
11: No, tak je, doufám, že je na drátě Luděk Zelenka.
18: Jsem na drátě, zdravím všechny.
11: Jsi na drátě. Hele, já jsem se chtěl zeptat, protože zase jsi byl útočník, je tady chvála na Adama Hloška, myslím si, že oprávněná, a teď teda takový trošku jako pro mě diskutabilní téma, zabíral mu Patrik Šik místo?
18: No, já musím říct, že jsem na tohle ve svých myšlenkách narazil taky, že jsme vlastně měli Patrika Šika a máme asi za nejlepšího českého útočníka, vlastně ten měl tu pozici úplně jistou, toho hroťáka, tu devítky, a vlastně když byl Adam Hložek k dispozici ve sezóně fyzicky připravený, tak jsme mu jako hledali pozici někde jinde, většinou na křídle nebo nějakého jako podhrotového hráče, s tím, že jsme se bavili o tom, že je to pro něj ideální pozice. A já vlastně z těch prvních dvou zápasů, který vlastně ještě jsme víceméně odehráli, že jsme byli pod tlakem v defenzivě, tak mám pocit, že jemu to na té hrušce sedí a že je prostě tam, že se cítí dobře, že umí hrát i zády k bráně a že je dostatečně silný na to, aby ty balóny uhrával. A vlastně mám pocit, že my máme hodně útočníků, včetně Tomáše Chorýho, který má tu dispozice, který ty balóny tolik neuhrává jako zády k bráně. že prostě to je fakt těžká disciplína a my tak silový hráče nemáme a ten Adam, nevím, jestli se tak vypracoval, ale v těch dvou zápasech opravdu působil, že ty míče uhrát schopný je.
11: No a jenom to doplním zase otázkou, ty jsi zmínil Tomáše Choryho, nastoupil Danva Šulín, samozřejmě logicky i pro něj to byla velmi těžká pozice, ale máme někoho podobného, jako je Hložek?
18: No tak já tam trošku vidím Sejka, kterýho jsem jako poměrně dosledoval, byl samozřejmě v 21. byl stěžejní hráč Honzy Suchopárka a ten jako se tomu přibližuje, ale ono hrát prostě tuhle tu pozici v Olomouci a prostě nebo někde ve světovém klubu, v evropském klubu je prostě strašný rozdíl a tady nám něco stačí na hráče ligový, ale to, jaká je mezinárodní úroveň, tak je o něco dál a tam prostě ty hráči podle mě potřebují získat ty zahraniční ostruhy a hrát ty nejlepší soutěže nebo minimálně evropský poháry.
10: No, když jsem viděl vlastně výkon Lukáše Maška, ten jeho gol proti Bulharsku v 21, tak si říkám, že snad doroste do té role, že bude takový ten český tvrdák vepředu, to kladivo, a neříkám to, protože Luděk má samozřejmě spojitost i s Libereckým krajem, ale chci se zeptat ještě Luďka Zelenky, posléze Pavla Mirka, co říkají na zařazování Pavla Šulce, který evidentně už na mistrovství světa nebyl v klidu, už vlastně i přiznal veřejně, že má prostě pořád nějaký zdravotní problém, který se týká třeba nějakého otoku na kosti, nemůže hrát naplno a možná i tohle se projevilo při tom nezdařeném necelém půlhodinovém vystoupení proti Anglii. Denia říkal po zápase, že na něj zase chce sázet, že ho doufá, že ho využije zase ve Wembley, tak Luďku, neměl by dostat pauzu.
18: No, nevím já, jestli prostě hráče tohohle kalibru, jestli máme na to ho nahradit. Ano, asi není ve fazóně, mistrovství světa bych hodil za hlavu, protože tam to nebylo jeho vina, tam prostě ta dyka byla na celém manšaftu, ale co se týče toho třeba zápasu s Anglií, tak sami jste rozebírali v úvodu dvě jeho šance, který nemůžu říct, že by řešil úplně špatně, jo. Takže a kdyby z toho dal gól, tak začnem říkat, jo, Pavel Šulc je zpátky a je to ten starý Pavel Šulc, který ho známe. Takže já tyhle ty drobný výkyvy, něco vyjde, něco nevyjde, nechci úplně házet jako do nějakého nemá hrát. Rozhodně v tom nároďáku má svoji pozici a asi se i počítalo s tím, že ne všichni hráči budou, nebo takhle, skoro nikdo nebude hrát všechny čtyři zápasy, takže proto je ten kádr tak široký, aby dostal šanci jiný, on samozřejmě bude stát i za červenou kartu, takže já si myslím, že máme hráče, který by třeba mohli hrát v tom daném zápase líp a něco by udělali líp, ale Pavel Šulc je pro nás furt ještě megastar.
10: Říká Luděk Zelenka, který se s námi spojil do desítky Pavla Horváta, bývalý elitní ligový útočník. Luďku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
18: Já děkuju, užívejte, krásný den.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Ještě se dostanu k tomu, že Češi opravdu nemají problém na brankářském postu, což ukázal i Matěj Kovář, který se dostal jako třetí varianta do brány, protože jsem tak nějak chytil od různých lidí, že čekali, že tam bude někdo z dvojice z Premier League, ale třeba zákrok proti Kejnově střele Mirko.
12: A proti Ezemu.
10: Proti Ezemu. Fantastický. Jenom mě zaujalo to, že Santi Denia po zápase, a teď jako to je zase trošku spíš zlehčení té situace toho vyjádření, říkal, že máme tři výtečné brankáře a že to, co předvádí na tréninku, je neuvěřitelné. Skoro nikdo jim nedokáže dát gól, tak to kdyby řekl nějaký náš trenér na Hanspalce, tak spíš si budeš myslet, že jsme neschopni
11: točit. No. Já musím říct, že nejdřív teda řeknu ten příběh, že já jsem byl na tom mistrovství Evropy v Holandsku, Belgii a vždycky takový ty pozápasový tréninky, kdy jsme hráli a ježišmarja, teď abych to nesplet, kdo tam byl, Láďa Majer určitě, Pavel Srdníček byl jednička a ještě tam byl další golman a my jsme hráli ty pozápasový hry, kdy nás bylo třeba prostě 5-5, 4-4 a my jsme taky nemohli dát golman.
10: Láďa Majer tam byl ještě.
11: Láďa Majer a... No.
12: A Jaromír Blažek.
11: A Blaže. Jo, a my jsme vlastně nemohli jim dát gól a bylo to neskutečný, že i z těch pozic, kdy prostě normálně si skóroval, tak jsme fakt nemohli dávat góly a úplně souhlasím s tím, že ty gólmani, pokud jsou to prostě top gólmani, já se teďka jenom v rychlosti odkloním Zdeněk Jánoš, když já jsem začínal v lize, tak jsem přišel do Jablonce a on přišel ze Slávy jako hvězda, že jo, a já jsem byl zvyklý takový ty jako obalovačky nebo taková ta jednoduchá střelba, která je na tréninkách někde z 16, tak jsem prostě plácnu z pěti dal 3 góly a Zdeněk Jánoš tou zkušeností a tím, jak prostě to navnímal během chvilky, jak byl dobrý, tak vlastně z 5 mi minimálně 4 střely chytil, ale chytil je tak, že už tam byl, když já jsem kopal do míče, tak on už tam jako skákal, prostě čet to a přesně to chápu, jako že tohle se může stát na tom tréninku a vůbec nezávidím jako trenérům, který musí rozhodnout, kdo půjde do té brány v našem nároďáku, protože to je asi jako nejtěžší otázka vůbec, která v tom našem týmu je.
12: Hmm. Tomuhle se říkalo, že tě přečetlo jak včerejší noviny.
11: Jako večerku, kdo bude vědět vydání večerník Praha, no. Že jo, tak se říkalo, že jsem tě přečet jako večerku. No.
10: Dobře, další z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
19: Dobrý den, telefonu Robert, Řezník, zdraví Řezníka, jak já s oblibou říkám. A musím vám zaprvé poděkovat, že se věnujete reprezentaci, protože myslím si, že dneska je to strašně ožehavé téma. Já se jenom bojím, a je to můj názor, že aby jsme nezabředli do takového toho češství, nedaří se, hned vyměníme trenéra, nedaří se měsíc, dva, zase vyměníme trenéra, jo? Vždycky se najde nějaký důvod. Je spousta kritiky na trenéra, na repre trenéra, že jak je to s tou španělštinou, angličtinou, souhlasím s tím, ať mluví ve svém rodném jazyce, zbourá se tím spousta nějakých nedorozumění. Nicméně navážu na téma, které se týká gólmanů. Ono to jsou šílené starosti, ale tak příjemné, že máme, a sám jsem něco odchytal, bohužel zranění, které jsem měl, tak mi zastavilo nějakou kariéru a teď sám mám syna, kterému je 17, čape, daří se mu, 17, bude chytat krajský přebor. Jenom chci říct, že gólmani mají tady takovou péči, jako nikde na světě. Čerpáme, máme gólmany po světě, čerpáme ze zkušeností ze světa a vracíme to. Jo, ať už nám Tondu Kinskýho, pana Lukáše Hornička a Kováře, myslím si, že tito kluci by měli každý z nich dostat šanci, co se týká reprezentačního zápasu a účinkování, ať si je trenér vyzkouší a popřádím hodně štěstí, protože ho budeme potřebovat. Jak říkal pan Němeček v předchozím hovoru, ano, jsou to svým způsobem přáteláky, ale je to nejtěžší prověrka, která může být pro ty gólmany, pro ten tým a já podporuju ten systém, který pan Benia, který prostě toho nastavil. Ti kluci jsou najednou živější, vidíme fotbal, nevidíme nakopávání míčů a baví nás to. Nás fanoušky to baví, možná, že mluvím za většinu, co tak mám nějaké recenze z těch zápasů, že konečně to není nuda a jak říkal pan Zelenka, zapomeňme na mistrovství světa, nepovedlo se to, jedeme dál, nebudeme se přece užírat minulosti, která stala za špatné chvíle.
10: Rozumíme. Dobře, Roberte, moc vám děkujeme za zavolání a samozřejmě doufáme, že nám udělají radost ty další pozice než jenom brankářské. Mějte se hezky.
19: Přesně. Mějte se hezky, ať se daří chlapi a děkuju za vás.
10: Děkujeme vám.
11: No ne, já jenom samozřejmě, já to taky vím, že je to lepší vybírat ze 3 dobrých golmanů, ale prostě někdo bude zklamaný, jako jo. Vem si, že jako chytáš Premier League nebo prostě chytáš ho v Holandsku za jeden z nejlepších týmů a jedeš na nároďák a budeš 3 třeba. To je prostě jako, když jsi 2, tak je to lepší, ale ta 3 už je, jo, oni samozřejmě dneska už můžou sedět všichni na lavičce, ale je to takový, je to prostě moc, no.
12: A dozví se to 2 hodiny před zápasem. To je nejlepší, je takhle pěkně udržet v tom napětí, to mi přijde, že to je zajímavá věc.
11: Jo, je to zvláštní, já jako, nevím, já se tady vůbec nebudu srovnat s trenérem reprezentace, ale někdy taky tu sestavu jako tajíš trošku, aby ty kluci prostě byli jako nabuzený, aby věděli, že to úplně jistý není, že jako některý ty kluci prostě bojují o tu svoji pozici. Nemyslím si, že úplně tohle je ten hlavní důvod trenéra, ale samozřejmě ty hráči prostě drží v nějakém napětí, v nějaký koncentraci. No.
10: Děláme ten pořad pro vás, tak jsme rádi, že voláte do dnešní čtvrteční desítky. Dobrý den, kdo je tam?
20: Dobrý den, Pavel Ústí. Já bych chtěl navázat na toho předešlého volajícího ohledně našich brankářů. Máme samozřejmě 3 naprosto fantastický brankáře. Momentálně Kovář přesvědčil o tom, že je teda ve výborné formě. což jsem po mistrovství světa vůbec nečekal. Já jsem chtěl jenom spíš poznámku, že tady vidím jasný progres v přístupu trenéra, že prostě nemá i na takovémhle postu ještě jasnou jedničku a já doufám, že to bude vlastně i do budoucna, protože to evidentně všechny tři brankáře drží v mnohem, ať už tomu říkáme napětí nebo konkurenci, a o to oni jsou pak lepší. A před mistrovstvím světa vlastně ten Kovář nepředváděl zdaleka takový výborný výkony jako třeba teďkon s tou Anglií a bylo na místě ho vyměnit. A nikdo to neudělal, protože si to ani netrouf jedničku zasadit. A já doufám, že ta pozice zůstane takhle i nadále. Že i když možná pro toho golmana je důležitý, že vědět, že je jednička a mít své jistě,

0: a základem je prostě defenziva. Vím, že jsme dostali prostě góly, ale musíš to postavit prostě od těch brankařů a od té defenzivy a na tom jako lze stavět, myslím si, že tam už to máme ty základy položený.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Žádný hráč, a znám to z vlastní zkušenosti, není šťastný poté, co se 20 až 30 minut rozcvičuje a pak si nezahraje. Řídím se svým názorem a nikdo ani Cristiano mi nebude mluvit do mých trenérských ideí. Jestli ho budu potřebovat, nasadím ho, když ne, tak ne. A dokonce řekl jsem mu, že bude hrát, ale je to na mě, jestli nebude hrát. Takže samozřejmě to je úplně jedno, co mu řeknu. I tohle zaznělo na tiskovce Jorge Jesuse, trenéra Portugalska, před zápasem Ligy národů v Dánsku. A po téhle tiskovce Cristiano Ronaldo napsal na svůj velmi sledovaný Instagram: tak milí fanoušci, přátelé, balím to, jedu pryč, a opustil kemp národního týmu. Pavle, tak na čí straně je míč a kdo bude na listopadovém srazu portugalské repre?
0: Tak já nemám tak sledovaný Instagram, ale už když jsem si dovolil říct, že na mistrovství světa by Ronaldo neměl být, tak jsem jako většinou lidi to jako nebrali jako dobře. Já to chápu, že Ronaldo prostě má spousty fanoušků, který ho bezmezně obdivujou. Myslím si, že ta prostě jeho nejlepší doba už je pryč a že Portugalsko má na tom postu lepší hráče. Samozřejmě ta jeho pozice, ta ikona jeho v Portugalsku a na světě vlastně je neskutečná, nezaměnitelná, jedinečná. Já jsem zvědavý, jak na ten jeho samozřejmě projev, až teda to celý odhalí, proč to všechno, nebo jak to bylo. Ale bohužel trenér
2: Ježíš, no řekni.
0: No, je trenér Ježíš jako do toho šáhnul. Myslím si, že pro něj to je strašně těžký. A je to těžký i pro všechny ty spoluhráče, protože ty to vnímáš. Samozřejmě to dusno kolem toho hráče, který možná se chová jako nebo snaží se chovat jako normálně, ale prostě já si myslím, že vedle něj seděl Dalot na lavičce a
2: při tom zápase v Norsku.
0: Že tam nějaká konverzace byla při tom zápase, Dalot se snažil vtipkovat, co jsem viděl já třeba, a Ronaldo vlastně jako jenom tak jako se vždycky podíval a koukal zase na hřiště. Je to nepříjemný pro všechny, ale to ty konce prostě jsou, no.
3: Tady mi to přijde, že to jsou dvě věci. Podle mě Ronaldo propásl okamžik, kdy se měl rozloučit, to, o čem si mluvil. Je to takové to neumění odejít. Už se to stalo několika hráčům.
2: A mu se to stalo třeba i v Manchester United. Už
3: ano, a když už tam chcete být, tak musíte respektovat pravidla toho týmu. Ať jste hvězda, jaká jste, a on prostě tohle nepřekousl. No a myslím si, že se tím trochu jako v uvozovkách stírá taková ta jeho aura, nebo nevím, jak to mám teďka správně říct, prostě ano, Ronaldo byl jeden z nejlepších fotbalistů svojí éry, jsme si úplně neoddiskutovatelně, ale tady ten závěr, už mi to přijde, že to nějak se nedaří.
0: Jo, je to tak, no, já jsem někde ještě slyšel nějaký jako portugalský rozhovor, tak jsem si to pustil asi třikrát, abych jako tomu víceméně rozuměl, a tam bylo i to, že vlastně mluví o tom, že ty cítíš, že tě potřebuje, a pak cítíš, že tě někdo nepotřebuje, no. A to asi teďka začal cítit von a proto to takhle zapíchne.
2: Ale mně přijde na tom nejvíc nepochopitelné to, že před týdnem jsme tady seděli, to bylo v ten čtvrtek ještě 23. září, nebo 23. září, 4., že byli před Ligou národů a Ronaldo říkal: stále věřím, že jsem schopný podpořit národní tým nejen góly, ale i mimo hřiště. V reprezentaci jsem, no a to je možná ono, v reprezentaci jsem vždycky cítil největší uznání fanoušků i komfortní zónu. Protože jsem si říkal, OK, je připraven být tím mentorem, na druhou stranu říkal, cítil se na komfortní zónu, a tady pan Ježíš mu to nedopřává.
0: To je to, co říkal Miro, jo, tam je hrozně důležitý, samozřejmě, já zase musím říct i z vlastní zkušenosti, že jsem to taky špatně kousal, přišel trenér Koubek a já jsem byl vlastně jako postavený do pozice nějakého jako hrajícího, víceméně nehrajícího asistenta, a jsi zvyklý, já jsem byl v Plzni jako hráč podle mě 7 let, jako, a jsi zvyklý 5 let hrát a najednou prostě jako tě odstavějí v úvozovkách. Samozřejmě já jsem si taky nepřiznával, že už je tam Patrik Hrošovský, který je fantastický, a další hráči, který prostě mě jako v úvozovkách vytlačili, jo, protože jsi zvyklý hrát a vidí, že to

0: Je a na tréninku jako se jsi takový jako normální, nic ti nepřijde výjimečného, no ale ta doba prostě nejde zastavit a čím dřív si to jako přiznáš nebo uvědomíš, no tak tím je to lepší vlastně pro všechny, protože ty hráči opravdu to cítěj kolem, jo, myslím si, že každý, kdo končil, tak mi to potvrdí, že jako máš v sobě tu myšlenku, že bys mohl hrát, ale vlastně už je to pryč. Ne?
1: V rozhlasovém prostředí autorská sluchota, slepota nebo spíš hluchota. Spojily se mi tam pěkně ty dvě slova.
2: Věřím, že i ten další zápas, který přijde, bude přece jenom zajímavý i z českého pohledu, že tam bude co rozebírat i co se týče nějakých těch pozitivních stránek, protože připomínám, že v pondělí, až tady budeme zase sedět během té další desítky, tak už budeme mít po zápase se Španělskem ve Španělsku.
0: Tak já doufám, že budeme rozebírat všech 11 hráčů.
2: Dobře, no, tak kolik jich protočí Santideny, já nevím, prý Tuchl už protočil všechny, které má na srazu, ale no, uvidíme, jak to bude. Mirko Vasič tady byl dneska tedy výjimečně, ale myslím, že se tady možná v pondělí uvidíme, nevím, jak to budeš mít, ale ve Španělsku ty jsi tam komentoval někdy?
1: Nad tím jsem šel jenom poháry, třeba no. Slavia ve Villarrealu.
2: Třeba Slavia ve Villarrealu, tam to bylo jak?
1: Tam to bylo 2-2.
2: No, tak 2-2 to je hezký výsledek, ne?
0: To je bod.
2: To je bod. Dobře. Pavle, děkujeme, hezký den. Naslyšenou. Přejeme.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Sparta porazila České Budějovice a poprvé v sezóně to hokejové Tipsport Extraligy vyhrála doma. Dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů. Je pátek 2. října, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu, motiv zatím nezveřejnila.
6: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
7: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žal, který musí i rodiče prežívat.
6: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Antimonopolní úřad udělal rekordní pokutu skoro 2 miliardy korun kartelu výrobců a prodejců kabelů. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
8: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejezchleba podílelo celkem 6 firem. 2 pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejezchleb.
9: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
8: Firmy NKT a Prismian kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
10: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
8: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
11: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
12: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech jsou částečně zredukované počty směn. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. A podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července, kdy se Turkovo auto v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný a podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
13: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
1: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za svou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Hudebník taky celoživotně bojuje za lidská práva nebo ochranu klimatu.
14: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Sport. Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 000 diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. Po utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
15: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18. na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda v autučku před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, je, že je ohromně koučovatelný. Jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat.
1: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda u Velké Býteše. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovem na kilometru 212 porouchané osobní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, už je ale označený světelnou šipkou. Na D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra a od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. V Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A nehodu vyšetřují u Velké Býteše na Brněnsku. Na silnici 602 do 9 křížů se střetlo auto s motorkou. Omezují průjezd u křižovatky na Přibyslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se uchlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, na západě a severozápadě velkou oblačnost a slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza čtvrtečních 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Výkupní ceny mléka v Česku za poslední rok klesly o více než čtvrtinu. Čím to je? Jak to dopadá na tuzemské mlékárny? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského v Česku oproti loňskému roku klesly výkupní ceny mléka o 27%. Mléka je v Evropě k dispozici víc a poptávka po něm naopak klesla. Čím to všechno je? Co se na evropském trhu s mlékem děje?
18: Bohužel tady prostě jako už v mnoha letech minulých se sloučilo spousta faktorů. Jedním z nich jsou čínská cla, protože my jsme měli docela, nebo Evropa měla poměrně dobře vybudovaný vlastně vývoz mléčných výrobků do Číny. Jenomže Čína tím, jak začala bojovat nejen s Evropou, ale i samozřejmě s Amerikou, tak na spoustu zboží uvalila cla, takže to pro ně přestalo být výhodné. Samozřejmě musíme počítat i s Hormuzským průlivem, byť se o tom hlavně mluví kvůli ohnojivům a nebo kvůli pistácím třeba.
17: Tam se vozí i mléko?
18: Tam se nevozí mléko, tam se vozí bílé sýry, protože spousta našich, dokonce i našich mlékáren, tam měla velmi dobré odbytiště na takzvané ty akavy, na ty bílé sýry balkánského typu na akavy. A to se všechno zastavilo. Dokonce se stalo asi dvěma lékárnám, že jim prostě vrátili kontejner, že prostě se to vůbec nedostalo. Takže to také má svůj, samozřejmě svůj vliv. A může být nízká poptávka, protože třeba někdo nepotřebuje už tolik tučné sýry nebo nechce. Takže samozřejmě říkám, bohužel to potravinářství, co jsou takové sinusoidy, někdy je větší poptávka a dopadá na ně ta světová situace velmi.
17: Říkáte, že to jsou sinusoidy. Vy jste v loni v létě v podcastu Českého rozhlasu Chyba systému řekla, že se do budoucna obáváte toho, že mléka bude nedostatek. Teď tedy po roce je ho naopak přebytek. Je to dočasná situace, nebo jste se netrefila v tom odhadu před rokem?
18: Já myslím, že jsem se trefila, bohužel, protože teď zase narážíme na tu situaci, protože zemědělství je živý organismus. Takže v současné době, a určitě to všichni posluchači ví, je nedostatek krmiva. Zoufale se zhání všude možně seno, aby se vůbec mohla dělat třeba siláž z kukuřice. Není krmivo. A bohužel řada chovatelů, zvláště těch menších, uvažuje o tom, že se zbaví do jiného skotu, že to všechno odveze na jatka. To znamená, že příští rok nebudou zástavové jalovice a nebude vlastně kdo by dojil. Nebo nebude dokonce hovězí maso. Já nechci strašit, ale samozřejmě může se stát i toto, protože ta sucho bohužel postihlo většinu Evropy, takže se může stát, že skutečně toho mléka bude nedostatek. Také spousta chovů se může, neříkám, že to u nás v České republice, ale třeba v zahraničí mohou ty chovy skončit díky různým tlakům, třeba i environmentálním. To je třeba případ Holandska, kde oni stále se snaží tu environmentální politiku snižovat ty stavy skotu, takže skutečně se to stát může. Nestalo se to teď je přebytek, ale bohužel nemůžeme do budoucna vyloučit, že se to nestane.
17: Ještě k těm důvodům toho přebytku. Viceprezident Hospodářské komory, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek v tomto pořadu řekl, že produkce mléka byla v posledních letech superziskový biznis. Mluvil o tom, že v těch minulých letech výrobci mléka vydělávali 3 koruny na litru. Je třeba i to důvodem toho současného přebytku, že zkrátka mlékárny navyšovaly produkci, že zemědělci se víc orientovali na produkci mléka?
18: Tak to ziskovost byla skutečně jenom u prvovýrobců a zase nutno podotknout, že jak je to jednotný organismus, tak vlastně tím, že měli třeba ziskovou užitkovost, tu mléčnou užitkovost, tak si tím třeba hradili ztráty z rostlinné výroby. Takže tam bych určitě se neřekala, jak to někdo tam říkal, že si namastili kapsu, takhle nebylo. Nemyslím si, protože jestliže než ta kráva začne dojít, tak to trvá minimálně 2 roky. Takže jestliže někdo třeba by si minulý rok řekl, tak ono to je takhle ziskový, tak já si udělám teda kravín, zaprvé to strašně těžký postavit nový kravín, a nakoupím teda ten skot, to začnu dojít, tak to rozhodně by se mu nevyplatilo, takže z tohoto hlediska určitě ne. Teďko právě mám strach, že spíš těch toho skotu bude ubývat, než přibývat.
17: Z toho, co jste říkala, chápu správně, že na mléku víc vydělávají zemědělci, pokud tedy ty ceny jsou vyšší než ti zpracovatelé?
18: Určitě, protože vlastně ten zemědělec má tu výhodu, že může zatlačit na toho mlékaře, podívejte se, buď to koupíte za tu cenu, za kterou já chci, a ty náklady, nikdo nespochybně, že ty náklady jsou skutečně vysoké v tom zemědělství. Tam taky roste všechno, cena hnojiv, cena krmiva, všechno roste. Ale ten potravinář úplně není v ideálním stavu, protože on je zase pod tlakem ze druhé strany od řetězce, který řekne, ale já ale ti to nezvednu, tu cenu, tak, jak ty bys potřeboval, aby to odpovídalo těm nákladům.
17: Pardon, tak, ale pak bych čekal, že zase ten potravinář ten tlak přenese na toho zemědělce a řekne, hele, ten řetězec to ode mě nevezme takhle draho, tak já ti ty peníze dát nemohu.
18: To se možná dostáváme k tomu důvodu, proč se mléko vyváží do zahraničí, protože tam, když je nějaký momentální nedostatek, tak oni jsou schopni samozřejmě toho českého mlékaře přeplatit, tudíž pak odchází třeba, já nevím, 25%, 30% mléka do zahraničí a zpracovává se tam. A to je právě ta nešťastná situace, která samozřejmě souvisí s jednotným trhem, s tím nemůžeme nic dělat, ale určitě by bylo by tam potřeba nějaká stabilita, protože tady tohle, když to lítá opravdu těch 25%, tak to není úplně jednoduchý pro nikoho.
17: Je reálná ta stabilita při tom, co jste popisovala před chvílí?
18: Já si myslím, že reálná je z toho hlediska, kdyby se tady skutečně začala většina zpracovávat a opravdu ty řetězce dodržely to, co říkají, nebo co proklamují, že se chtějí specializovat nebo chtějí podporovat českou produkci a českou výrobu. České mlékárny mají kapacitu na to zpracovat veškeré vyprodukované mléko v České republice, protože některé třeba jedou na jednu směnu, ale klidně můžou jít na dvě směny nebo na tři směny. Ty technologie tady máme, protože tady skutečně jsou naprosto srovnatelné se zahraničím. Takže pokud by řetězce nedovážely třeba 50% másla, ale brali máslo od českých producentů, tak si myslím, že máme tento problém vyřešen.
17: A jsou schopni čeští producenti to máslo udělat stejně levně a stejně kvalitně stejně jako ti zahraniční?
18: Stejně kvalitně určitě, stejně levně, ano, tady je úspora z rozsahu, to máte pravdu, protože třeba když si vezmu německý Goldsteig, tak ten vlastně za den má čtyřnásobnou nebo trojnásobnou kapacitu zpracování mléka než naše největší mlékárna, takže my tady vlastně nemáme žádné velké podniky, ale myslím si, že kvalitativně se dostáváme na daleko vyšší úroveň a myslím si, že i to, kdyby se tady toho vyrábělo víc, tak samozřejmě ta cena klesne, protože tam je rozpuštění těch fixních nákladů na větší počet výrobků.
17: Vy jste říkala, že se vyváží 25 až 30% mléka, přitom by se dalo zpracovat tady. Co je opravdu tím důvodem? Je to opravdu tlak řetězců, nebo kdo za to může? Protože teď jste mluvila o tom, že samozřejmě existuje úspora z rozsahu, pokud jsou v zahraničí velké firmy, které zpracovávají to mléko. Na druhé straně selským rozumem by člověk řekl, že už tou dopravou, kdy to mléko se odsud veze do Německa, potom ten hotový výrobek zase zpátky, tak ty náklady rostou. Tak v čem to je? Co jsou ty důvody?
18: A důvody jsou především to, že tam je nedostatek toho mléka. Oni prostě třeba v Německu klesla vlastně užitkovost nebo klesl počet stavu dojného skotu, takže tam i v Itálii dokonce může být nedostatek mléka, tudíž oni jsou ochotní potom zaplatit cokoliv na to, aby si naplnili ty kapacity, protože samozřejmě jakákoliv...
17: Pardon, ale potom to přece musí mít dražší a tím pádem těžko budou tady konkurovat tomu českému výrobci, ne?
18: To je další věc, kterou dokonce pan Prouza přiznal na jednom jednání, že Němci samozřejmě, pokud vyrobí to hodně, tak místo, aby si to dali na vlastní trh a snížili si cenu, tak to pošlou prakticky zadarmo k nám, takže to může být taky ten důvod, že vlastně oni to sice vyrábí dráž, ale aby se neníčili cenu na domácím trhu, tak to pošlou k nám.
17: Kdo a co může udělat pro to, aby se tady zpracovávalo víc mléka než v současnosti?
18: Já si myslím, že určitě dobré kroky dělá pan ministr Šebestián, který vlastně má pro všechny sektory vypracovanou společně s námi nebo společně vlastně s nevládními organizacemi, s jednotlivými svazy a strategie. A tam to právě je jedním z cílů je zvýšit tu naši potravinovou, nechci říkat soběstačnost, protože to někomu vadí, ale myslím si, že je to legitimní se bavit o potravinové soběstačnosti, o potravinové bezpečnosti a o potravinové suverenitě, protože těch krizí kolem je spousta, takže si myslím, že jakékoliv zvyšování je jenom na místě.
17: Pardon, dobře, říkáte, je strategie, ano, co ta strategie má přinést?
18: Je to třeba institucionální stravování, že by se tam daleko více, třeba v krajských nemocnicích, ve školních jídelnách, mělo objevovat v daleko více regionálních potravin, českých potravin. To znamená, samozřejmě znamená zvýšení spotřeby a zvýšení produkce. Takže to je určitě krok, který by k tomu mohl vést.
17: Pardon, to znamená, cestou jsou nějaké regulace, nějaké podmínky, že školní jídelny, nemocniční jídelny musí zpracovávat české výrobky? To je ten klíč?
18: Neřekla bych, že musí. A je tady prostě jenom apel na to, že jsme v Čechách, tudíž bychom měli upřednostňovat české výrobky. Je na to daná metodika, není to ani vyhláška, není to žádná zákonná norma, ale je to jakýsi apel vlastně na tyhle ty státní nebo státem nebo krajem spravované organizace, aby se na to zaměřili. Protože třeba zákon o veřejných zakázkách to umožňuje upřednostňovat konkrétně v potravinách lokální a regionální dodavatele a potraviny. A není to zase nic neobvyklého, když se podíváte do Rakouska, no tak tam to funguje naprosto dokonale. Tam, když přijdete jakékoliv instituce státní nebo krajské, nebo jak tam mají vlastně ty svoje státy, tak tam najdete jenom rakouské výrobky, tam žádné zahraniční výrobky nejsou. A myslím, že tady trošku jako pokulháváme, že mnohdy ještě na úřadech najdu třeba německá mléčka do kávy, takže si myslím, že tady je pole neorané a řekla bych, že určitě to k té zvýšené spotřebě a potom pak zvýšené poptávce po českých výrobcích mléčných určitě povede.
17: Nemohou v tom dělat víc i sami výrobci marketingem, tak aby byl větší zájem o české výrobky, nebo třeba investicemi do technologií, aby byly levnější, lepší ty výrobky?
18: Určitě ano, marketing jednoznačně. Trošku tady občas nehledíme na marketing, nebo nepovažujeme za tak důležitý. Přitom, když si zase vemu to sousední Rakousko, tak nikdo se nerodí s tím, že bude upřednostňovat. V Rakousku se také děti nerodí s tím, že si budou brát jenom ty rakouské potraviny, ale jsou k tomu systematicky vychovávány. Jak v rodině, tak ve škole, tak státem, který do toho investuje. Takže si myslím, že tady trošku ten dluh je, protože tady se to zanedbávalo poslední 4-5 let od poukazování na tom, že máme velice kvalitní a velice bezpečné, prakticky nejbezpečnější potraviny v Evropě. Takže to určitě je věc. A co se týče těch technologií, já myslím, že řada potravinářů investuje. Já myslím, že tady máme dokonce provozy, které jsou na daleko vyšší úrovni než třeba v Německu. Byť nejsou tak rozsáhlé, tak ty technologie tady určitě jsou. Máme tady velmi kvalitní výrobky, ale samozřejmě investice, to jsou peníze. A ty zisky těch mlékáren kolem 2-3% rozhodně nevedou k tomu, že si můžete dovolit nějaké extrémně velké investice. Já, protože z toho vlastně platíte obnovu, z toho zisku platíte obnovu toho podniku, platíte přesně tyhle ty inovace, modernizace, ale když chcete i zvýšit mzdy vlastně zaměstnancům, tak na to ten podnikatel musí vydělat, tomu někdo ty peníze nedá. Jak někdy mám dojem, že si takhle někdo představuje, tak takhle to není. A já jenom uvedu takový příklad, kolik stojí třeba investice do skladu, do chlazeného automatizovaného skladu. Pokud ho nechci plně automatizovaný a plně robotizovaný, tak mě přijde asi na 400 milionů korun sklad pro středně velký podnik. Pokud bych tam chtěla plně automatizovaný, tak je to až 1 miliarda. Tak si jenom představme, jak velké ty investice jsou.
17: Ale zase ušetřím za pracovníky.
18: Ušetřím, ale napřed musím vlastně skutečně najít někde tu miliardu. Řada potravinářských provozů je zaúvěrovaná, protože prostě na to ty peníze nemá, musí si půjčovat od banky.
17: Prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc jsou výkupní ceny mléka, druhá věc, za kolik dokáží mlékárny vyrobit láhev nebo krabici mléka nebo kostku másla. Třetí věc je potom, za kolik si to mléko nebo máslo můžeme koupit v obchodě. Právě prodejní ceny v některých řetězcích vyvolaly v poslední době hodně emocí. Některé řetězce prodávaly litr mléka v minulých týdnech za necelých 6 nebo 7 korun, máslo za 18 nebo 19 korun. Vy, respektive mlékárny, tvrdí, že to je hluboko pod výrobními náklady. Řetězce vysvětlují, že tu cenu dotují, že se tím snaží přilákat zákazníky, kteří potom utratí peníze i za další zboží a že ve výsledku se to těm řetězcům vyplatí. Vy jste se proti tomu opakovaně vyjadřovala. Proč vám to vadí, tahle ta praxe?
18: Zase je tam několik důvodů. Za prvé je to naprostá dehonestace ceny toho výrobku, protože jestliže mléko stojí od toho výrobce, vám to dožám zemědělec za 10 korun, což jako je ta současná cena, byť náklady na litr mléka jsou kolem 11, takže už takhle prodává pod cenou. Když si tomu započítáte obaly, pokud vám jenom ten tetrapak, jako UHT obal, vlastně ten stojí 2,50, není v tom započítána logistika, není v tom ani plat nebo mzdy, není v tom recyklace, protože každý výrobek musíte platit jako výrobce recyklační poplatek za něj nebo za ten sběr a třídění. Takže je to hluboce pod výrobními náklady. A nám tam vadí hrozně jedna věc, že vlastně tady tím, že prodávám mléko za 5,90, strašně dehonestuju cenu toho výrobku. Vlastně já těm lidem říkám, to je levnější jak voda. Ale pro boha nikdo nevidí, kolik je zatím práce. To prostě skutečně potom možná i mění vnímání těch spotřebitelů o tom, jak vlastně jakou hodnotu ten výrobek má. A pak se
17: Pardon, proč mě má jako spotřebitele zajímat, jakou to má hodnotu? Není pro mě důležité, za kolik si to koupím?
18: To určitě je, ale myslím si, že tohle to je přesně věc, na kterou bychom měli taky upozorňovat, že prostě ten výrobek není zadarmo, že tam zatím stojí lidská
17: práce. Tak pořád je za 5,90, ale...
18: Dobře, za 5,90, ale ve skutečnosti k těm nákladům to není. Máte naprostou pravdu, ano, spotřebitele by to vůbec zajímat nemělo, ale pokud se ten spotřebitel chce chovat, a což předpokládám, že většina spotřebitelů chce, nebo určitě k tomu zvláště mladí lidé inklinují, udržitelně a nějak šetrně k přírodě, tak určitě si myslím, že si musí uvědomit, kolik zatím vlastně je práce. Ale já bych chtěl...
17: Pardon, ale proč to potřebuju vědět? Krom toho, že teď vzhledem k tomu, že se o tom mluví, tak tuším, že to dotují ty řetězce, ale...
18: Možná i z jiného důvodu.
17: K čemu mě to vede? Přece tím mlékem nebudu plýtvat jenom proto, že je za 5,90.
18: No a teď jsi to řekl, budu s ním plýtvat.
17: Máte taková data?
18: Máte pocit,
17: že někdo vylévá to mléko jenom
18: nevím,
17: proto,
18: že vylévá mléko, ale můžeme narazit na to, když někdo jako si nakoupí třeba ve slevě jogurty a ty mu projdou, tak jich zbytku vyhodí. To máme, tyhle ty zkušenosti máme, ty výzkumy na to existují. Že to je ta
17: máte data, kolik takových potravin se
18: data asi máme, vyhodí? Ale prostě nevím to teďko z hlavy, ale skutečně jsou na tohle to dělány výzkumy, že pokud máte tyhle ty akce, jedna, nevím, koupíte si dva, jeden dostanete zdarma, nebo dva dostanete zdarma, tak vlastně vy jdete a vy potřebujete jeden jogurt. Ale vidíte dva, tak se dostanu třetí zadarmo. Tak to je bezvadný, tak to si takhle koupím. No jo, ale já furt potřebuji jenom ten jeden jogurt, jo. Takže opravdu tohle vede k plýtvání a dokonce jsou na to data i v zahraničí, teda třeba právě, myslím, že Francie to zakázala, tady ten prodej 1+1, protože to vede k plýtvání potravinami. Takže samozřejmě je to může jedna vést, jedna věc je, že to může vést k plýtvání potravinami. A druhá věc je, že tady se bavíme o řetězcích, které to prodají za 5,90. A my tady máme ještě taky určitý podíl nezávislého obchodu. To znamená, že jsou to ty malé prodejny, nemyslím teď nějaké specifické, ale prostě klasické malé prodejny v menších městech, na vesnicích. Řada mlékařů má i svoje vlastně prodejny podnikové. A teď ten malý prodejce, všichni voláme potom, aby jsme podporovali malé a střední, a všichni voláme potom, aby všude byly tyhle ty malé prodejny, aby prostě nemuseli jezdit lidi do supermarketu. A tam ten zákazník přijde a říká, no jo, ty tady to mlíko máš za 15,90. No to jsi zloděj, to nás chceš okrást. A on říká, ale já, to je normální cena, já to musím prodat za tuhle cenu, já nemám kde jinde si to vzít. A dostáváme se k další věci. Řetězce nejsou charita. Řetěz se tím, že vám něco prodají za 5,90 mléka, tak si to nahradí někde jinde.
17: To tady minulý pátek vysvětloval Tomáš Prouza. Na druhé straně on říkal, že pro spotřebitele, kteří jsou, řekněme, chudší, tak je tenhle ten model výhodný, protože právě na těch základních potravinách typu mléko, máslo ušetří, zatímco na těch luxusnějších to potom ty řetězce doženou. Nemá pravdu v tomhletom?
18: Já myslím, že ne, protože pokud teda třeba, já nevím, pařené sýry nebo zrající sýry nebo jogurty ochucené jsou luxusní potraviny, tak já si myslím, že ne, že to jsou taky základní potraviny.
17: Tam všude to dohánějí řetězce.
18: My máme zkušenosti, že u těchto potravin se ta obchodní přirážka řetězců pohybuje kolem 100%. Takže to ano, ten chudší zákazník, a já naprosto chápu, že hodně lidí má hlubko do kapsy, sice ušetří na mléku a na máslu, ale ten řetězec si to okamžitě veme někde jinde. Jenom si vemte, že na pečivu je standardní přirážka 50%. obchodní.
17: Budete se snažit prosadit zákaz těchto praktik, těch podnákupních cen?
18: Ten zákaz to není zákaz, to je úprava podnákupních cen tím stylem, že se to skutečně bude týkat jenom těch pár komodit. Ale říkám, není to zákaz, protože zákaz je...
17: To znamená, zákaz nechcete?
18: Zákaz rozhodně nechcem a opakovali jsme to několikrát. Takže...
17: Ale u některých komodit, nebo mělo by to být omezeno na nějaké komodity?
18: Měli bychom se o tom bavit, protože já jsem se teď vrátila z Bruselu a tam je to ale celoevropské téma zákaz prodeje nebo řešení prodeje za podnákupní ceny. Protože ve Francii už to funguje, Španělé s tím pracují a najednou Evropa nebo Brusel říká, pojďte se bavit o tom, že to dáme do směrnice o nekalých praktikách, že to bude celoevropsky prostě nepovolené prodej za podnákupní ceny. Takže to není problém České republiky, jak se nám tady někdy někdo snaží vysvětlit. Ale
17: pardon,
18: prostě...
17: A když teď tedy říkáte, že se jedná na úrovni Evropské unie o takové směrnici, tak to by bylo plošné, nebo to by se opravdu týkalo jenom něčeho?
18: To se přiznám, že nevím. My jsme, pokud jsme o tom uvažovali...
17: A vy, když o tom jednáte, lobujete, snažíte se to ovlivnit?
18: Snažíme se to ovlivnit, snažíme se vysvětlit prostě ty podnákupní, protože ten návrh přišel od nich a bylo nám řečeno, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali ano a uvedli jsme přesně tyhle ty příklady, uvedli jsme máslo, uvedli jsme výsekové maso, uvedli jsme mléko a říkali jsme, no, protože u nás se to týká víceméně komoditních výrobků, to znamená ty, které nemají vysokou přidanou hodnotu, že jsou v podstatě komoditní výrobky. A tam bylo řečeno, no, ale že by to teda udělali na všechny. Já jsem říkal, to je otázka jiných států, ne naše. My jsme ten návrh neviděli, protože ten návrh ještě neexistuje. Každopádně máme v podstatě potvrzeno, že to tam bude. V jakém rozsahu a jak legislativně upravené, to nikdo neví. Ten návrh by se měl objevit někdy na začátku prosince, ale myslím si, že to je jedna vlastně z vlajkových lodí, kterou ta Evropská unie tam skutečně chce, ten zákaz podnákupních cen. Konec konců v české legislativě byl taky do roku 2016. Pak se už bohužel nedostal do zákona o cenách, ale říkám, není to nic nového, ale rozhodně se nebavíme o žádných regulacích, zákazech slev třeba to.
17: Pardon, teď se bavíme o možném zákazu v té směrnici, tam teoreticky může ten plošný zákaz
18: být. Může tam být plošný zákaz, ano. Ale nebavíme se o zákazu slev, bavíme se o zákazu prodeje za podnákupní ceny. Ten zákaz slev, který je nám podsouván velmi často, tak ten skutečně nikdo nechce a nemluví se o něm na evropské úrovni.
17: Vám podoba slev, slevových akcí v českých supermarketech a hypermarketech vyhovuje?
18: Nevyhovuje, ale rozhodně to nemyslím si, že je vhodné to řešit zákazy, protože zákazy v podstatě nic nevyřeší tady v tomhletom případě. Bohužel tady jsme si zvykli příliš na to, že všechno je ve slevách, takže tady ta sleva, jak už jsem říkala v X rozhovorech, asi ztrácí vlastně svůj význam. Sleva měla význam, dobře, tak končí mi trvanlivost, prodám to ve slevě. Je to nový výrobek, potřeba, aby se na to lidé zvykli, aby se ho začali kupovat, prodám to ve slevě. Je to nějaká akce momentálně krátká, tak to dám ve slevě. No a tady máme výrobky, které se 11 měsíců v roce prodávají ve slevě. No tak to
17: a
18: už potom
17: není sleva. Ale jestli dobře chápu, jste smíření a nechcete s tím dělat.
18: My s tím dělat nic nechceme, protože chápeme, že nelíbí se nám to. A říkáme na rovinu, že se nám to nelíbí. Myslím si, že řadě řečesců to taky úplně nevyhovuje, aspoň co víme z takových nějakých těch separátních jednání. Ale tady by muselo dojít nějakému konsenzu, nějakému kodexu, než prostě, aby se to zakazovalo legislativně. To si myslím, že není vhodné, že by se to nakonec mohlo opravdu oprávnit proti spotřebitelům, ale říkám, nemám rád, když nám někdo podsouvá, že to zachceme zakázat.
17: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus. Prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání a krásný den vám, posluchačům.
17: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
19: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv taky na Můj rozhlas.cz. Je pátek 2. října, 3 minuty po půl jedné. Teď Martin Matějka a zprávy.
1: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Evropa se podle německého kancléře připravuje na velké hybridní útoky ze strany Ruska a nedá se jimi znejistit. Friedrich Merz to řekl v Minstru při předávání Westfálské mírové ceny. Ukrajiny. Letos si získala Severoatlantická aliance. Zároveň Merz vyzval k další podpoře Ukrajiny, která se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi. V nepálské části Himalaje o víkendu lavina zasáhla základní tábor a zabila nejméně 15 lidí, oznámili to záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný a 11 lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000ové hory Hilmuk Himal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce, ti se do oblasti ještě nedostali. Sport. Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas a v Kodani zdolali Dánsko 4-2. Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. A poprvé v Lize národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Walesu 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Překážka na D1 za Rousínovem a omezení na D5 u Prahy. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 stojí porouchané auto, blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a kamiony v místě vybočují. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy. Na kilometru 3,5 silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy v obou směrech. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech a tak to má být až do rána. Omezení má skončit do 5 ráno. A v Brně nebo u Brna se vyhněte překážce na silnici 395 z Pohořelic na Dolní Kounice. Za Kupařovicemi leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6 a přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
19: Martine, díky za slovo. Je pátek 2. října, 1. říjnový den, tady oficiálně za námi. 6 minut po půl jedné začneme hudbou. Tohle je sourozenecká skupina Kors. Ať se vám dobře poslouchá.

0: živá nahrávka duetu Eltona Johna a George Michaela ve vysílání nočního radiožurnálu. Je to píseň, která na začátku 90. let zazněla v aréně ve Wembley. No a stala se hitem po celém světě i právě tahle živá nahrávka, tahle konkrétně. 12 minut a bude 1 hodina v noci. První téma. Menší nemocnice v Česku se bojí, že nebudou moct naplno využívat drahé přístroje, které pořídili. A to kvůli možné centralizaci vybraných zákroků, kterou plánuje ministerstvo zdravotnictví. Třeba příbramská nemocnice by nemohla využívat nového robota, kterého pořídila na onkologické a další zákroky.
1: Operujeme objemnou cystu ledviny, takže musím uvolnit ledvinu, najít stěnu té cysty.
2: Vysvětluje mi primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek. Sedí u ovládacího panelu robota na operačním sále.
1: Těmi joysticky, kterými ovládám nástroje, zároveň vlastně musím mačkat pedál nohou.
2: Podle primáře se jedná o zákrok, u kterého si celý tým může procvičit robotické operování.
3: Pokud mám hodnotit urologii, tam je jednoznačně naprosto největší přínos u operací nádorů prostaty. Na druhém místě záchovné operace při nádorech ledvin.
2: Právě o operace ledvin a prostaty by zdejší urologické oddělení mohlo přijít po centralizaci vybraných zákroků. Za robota nemocnice zaplatila přes 100 milionů korun. Asociace českých a moravských nemocnic podle předsedy Michala Vaše podporuje centralizaci těch zákroků, kterých nemocnice neprovádí mnoho. U těch častějších má ale výhrady.
4: Jednak by se zhoršila dostupnost péče v regionálních nemocnicích, jednak by to mohlo odradit mladé lékaře nastupovat do těchto regionálních nemocnic.
2: Vedení rezortu ale argumentuje především zkušenostmi lékařů. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by některé výkony neměly zůstávat v nemocnicích, kde je operatéři provádějí jen v jednotkách nebo nižších desítkách případů.
5: Pokud jsem viděl některé třeba nemocnice, které prostě v minulém roce provedly například takzvané prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je spíše neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Lékaři v příbramské nemocnici provedli během září pomocí robota 40 různých operací. Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky převést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up.

0: čtvrtek 2. října začínáte s Radiožurnálem. Díky za to, přejeme klidný vstup do nového dne. Mimochodem tohle byl James Blunt a příští rok se opět vrátí do Prahy. Radiožurnál pro vás taky sleduje aktuální informace na silnicích. Doprava zelená vlna do 5 minut. 1 hodina v noci. A zprávy má Martin Matějka.
1: Ceny pohonných hmot dnes klesly, vláda totiž od 1. října zavedla cenovou regulaci. Američanka Píková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká cesta do Španělska před sobotním zápasem Ligy národů. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháníkami teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes klesly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají nejvýš za 48 korun 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti čtvrtku klesla o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od včerejška a opatření má zatím platit do konce října. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom i právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
3: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
4: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: 400 milionů korun z fondu Turów získá Friedlandská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v pohraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve Friedlandském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Friedlandu. Podle ředitele Friedlandské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
5: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Friedland a následně 2 přivaděče na Dědřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na síti, aby to ta stávající síť uměla převést.
1: Všechna 4 opatření mají být na Friedlandsku hotová do roku 2029.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté odletí do Španělska na souboj s aktuálními mistry světa a v Ovědu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Yamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
6: Nejlepší tým na světě teďka pro mě. Nejlepším hráčem na světě nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to.
1: Zápas Španělska s Českem v Lize národů se bude hrát v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Humpolcem a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Lipníku nad Bečvou do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 300,5 silničáři opravují vozovku a v obou směrech je zúžení do jednoho pruhu, kolony se teď netvoří. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: V jednu hodinu skoro 6 minut v pátek 2. října. 8 hodin denně bez proudu a to se pohybujeme jenom na té spodní minimální hranici. V takové realitě žijí Ukrajinci. Je to výsledek další vlny ruských útoků na ukrajinskou energetiku. Odstávky se během války opakují pravidelně. No a detaily za pár minut přidá náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetiku a podzimní ochlazení způsobily, že Ukrajina se opět potýká s zásadním nedostatkem elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo už lidem dala vědět, že od října musí počítat s dlouhými odstávkami proudu. Mluvila o nich s naším zpravodajem v Oděse Martinem Dorazínem moderátorka Hanka Schánilová.
1: Tahle situace se opakuje každý rok na podzim nebo někdy na začátku zimy. Jsou na to Ukrajinci už, Martine, zvyklí, jak to berou?
2: Já bych neřekl, že jsou zvyklí, protože zvyknout se k tomu dá velmi těžko, ale počítají s tím, že i tato zima bude velmi těžká po té minulé, která byla mimořádně tuhá. Viděli jsme, jak lidé mrzli v Kyjevě a dalších městech v těch panelácích. Takže se snaží samozřejmě připravit, ale jak se na to mají připravit, když člověk žije v paneláku, tak těch možností moc nemá. Lepší je to na venkově, kde už, jak jsem viděl, je tedy Ukrajinou, mají na spoustě zahrad solární panely na střechách. Hodně se to zvýšilo, počet tady těchto solárních elektráren oproti minulému roku například, takže tam se připravují. No a ti ostatní musí mít akumulátory, generátory, ale zase ty se nedají použít úplně všude, takže Ukrajinci mají z této zimy velké obavy.
1: Podívejme se možná ještě na frontu, kterou navštívil prezident Volodymyr Zelenský. Už několik dní přicházejí zprávy o tom, že se Ukrajincům daří ruskou okupační armádu vytlačovat z okolí Limanu na východě země. Jaké máš nejnovější informace?
2: Ano, podařilo se za dobu té operace Vivaldy, ta je pojmenovaná podle ročních, čtyřročních období. Za ty tři roční období se podařilo osvobodit více než 170 kilometrů čtverečních, tak zní tedy ta oficiální informace. Vyřazeno z bojů vlastně bylo, to znamená zabito nebo zraněno bylo přes 5000 okupačních vojáků a také 250 z nich se dostalo do zajetí, ale situace není tak růžová na celém úseku této fronty, například u Pokrovsku, tam Rusové u města Dobropilja zaznamenali podle projektu Deep State určité malé, nevelké, ale přece jenom územní úspěchy, no a právě proto ta čtvrtá fáze operace Vivaldy se zřejmě soustředí na ta křídla, to znamená sever, severovýchod od Limanu a právě oblast Pokrovska.
0: O ukrajinských odstávkách proudu i vývoji na frontě mluvil ve vysílání Radiožurnálu náš zpravodaj v Oděse Martin Dorazín.

0: Italský zpěvák Damiano David tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli a v čase do půl druhé ještě Buty nebo Alphaville. Teď sport. Jak se občas lidově říká, do třetice všeho dobrého. Po dvou domácích porážkách se hokejistům Sparty povedlo v Tip Sport Extralize na svém ledě vyhrát. Nad Motorem České Budějovice zvítězili v O2 aréně v sedmém kole 4-2. A do zápasu nastoupili i dvě nové tváře v nejvyšší soutěži. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost a za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek. V tomhle tisíciletí nikdo mladší v dresu Sparty do extraligy nenaskočil.
1: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
2: Chválil Michálka střelec první spartianské branky Michael Špaček. 16-letý back strávil nejvíc času na ledě po boku zkušeného Kanaďana Marka Pisika a tomu vyhovovalo.
3: Je takový učitel, pan profesor pro mě, protože má starty v NHL, tady je vidět ty zkušenosti a myslím si, že jako určitě si od něj můžu vzít hodně.
2: Jak Matyáš Michálek, tak i českobudějovický Václav Nedorost si v O2 aréně zahráli poprvé. Jejich debut sledovalo přes 11 tisíc lidí.
4: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 aréna, že jo, 11 tisíc lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
2: Přiznal po své premiéře v hokejové Tip Sport Extralize 18-letý Václav Nedorost z pražské O2 arény Kristián Švěda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl druhé. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů, skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. A v Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A dnes se ale hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet, o víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. A v sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23. Sport. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 sekundy zaostal jen o 0,2 za bronzovou medailí a zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 omezení u Brna a překážka za Humpolcem. Na dálnici D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, na místě se pohybuje řidič tak opatrně. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. A provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefle.
0: 3,5 minuty po půl druhé, až bude na hodinách zhruba 6 minut po druhé hodině, tak taky odstartujeme telefonickou soutěž. Tenhle týden hrajete o nové CDčko legendárního pořadu Gramo Tingle Tangle, který v roce 1966 až tedy do roku 1968 moderovala legendární dvojice Suchý Šlitr. Telefonická soutěž za půl hodiny, zatím si zapište telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu ve 2:45. První manželka Václava Havla Olga si svou přirozeností a lidským vystupováním získala srdce prakticky celé republiky. Politickým diskuzím a rozhovorům se ale spíš vyhýbala. Přesto, jak za chvíli uslyšíte, se v některých relacích hovorů z lán objevila. Nejčastěji v období svátků, ať už Vánoc nebo Velikonoc. A její jméno zaznělo taky v nejsmutnější epizodě. To, když se hovory vysílaly pouhý den po jejím pohřbu.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z lán.
4: Většinou stála bokem, ale zejména v období svátků se Olga Havlová do rozhovorů svého muže často dostala. Třeba v dubnu 1993 prezident Havel odpovídal, na jaké Velikonoce vzpomínají nejraději.
3: Skupina The Plastic People of the Universe ještě v době hlubokého komunistického temna v naší stodole pro soubor přátel poprvé zahrála svoje velikonoční pašije, které potom později tady u nás na půdě 3 dny nahrávala na desku jako gramofonovou nahrávku.
4: Na konci rozhovoru se Olga Havlová zapojila přímo. Mluvila o tom, jak plánuje trávit velikonoční volno.
5: Já už se těším, až začnu dělat kytičky, protože to bylo dost zanedbaný. Odkrýt růže, listí, schrabat. Pro mě je to odpočinek a relaxace, když můžu dělat v přírodě.
4: Na konci roku 1993 zase prezident vzpomínal na společné zážitky z dob Vánoc.
3: V 70. letech jsme s Olgou trávili několik Vánoc na Hrádečku a vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého.
4: V květnu 1994 hovořil Václav Havel o tehdejší manželce Olze kvůli jejímu úrazu.
3: Je to smůla, je to neštěstí a samozřejmě mi je líto, protože bude nadlouho upoutána na lůžko a nebude se moci hýbat. Navštěvuje každý den nějaké ústavy, kde ji čekají. A to všechno bude přerušeno a já budu po určitý čas slaměným vdovcem.
4: A později se Olga Havlová dostávala do rozhovorů už zejména kvůli zdravotnímu stavu. O jejich problémech se mluvilo poprvé v listopadu 1995 a to na okraj celostátní stávky lékařů.
5: Já se teď cítím výborně, jak vidíte, mám plno energie, protože mě ta zdravotnická otázka nezajímá jenom jako pacienta, ale jako předsedkyni dobré vůle. A prostě mám takovou kůru léčebnou a myslím si, že jako probíhá úspěšně a doufám, že se uzdravím.
4: Na konci ledna 1996 už Václav Havel přiznal, že stav jeho manželky Olgy je kritický.
3: Bohužel stav mé ženy je velmi vážný. Co to pro mě znamená? Pro mě, který sníží 40 let a je mou jakousi životní oporou ve všem dobrém i zlém, si asi umíte představit. Snad bych jenom mohl poděkovat veřejnosti za její zájem o zdraví mé ženy.
4: První únorové hovory byly zřejmě nejsmutnější epizodou ze všech. Vysílali se den po rozloučení s Olgou Havlovou. Bylo to tak první veřejné vystoupení prezidenta Havla po úmrtí manželky.
3: Dostal jsem tisíce dopisů, ať je to dopis od Billa Clintona a Dalai Lámy, nebo ať je to dopis od dětí z nějaké školky, nebo od různých nemocných babiček. Vážím si toho všem. Děkuji za tyto projevy kondolence. Rád bych také poděkoval všem těm, kteří přišli na Pražský hrad uctít památku mé ženy. Přišli, protože jim jejich srdce velelo přijít. A to je cosi, co mě velmi dojímá.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z lán.

0: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rotopedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co zazní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Ruský dron zasáhl kyjevský jaderný ústav. České Budějovice prohrály v hokejové Tipsport Extralize na ledě Sparty. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se jí nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic se jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
4: Schůzi nechala svolat opozice, mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaně. Ruský dron zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o tom informovali až ve čtvrtek.